0: Spojených státech a Mexiku. Tenista Menšík se poprvé v kariéře dostal do semifinále Grand Slamu, zahraje si ho na Roland Garros. Bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20, na severovýchodě Moravy kolem 22 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Navýšení na 400 tisíc schválili poslanci v prvním čtení. Podle novely by měli vyšší částku dostávat rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027. Například koaliční hnutí SPD chce ale počet rodičů s nárokem zvýšit. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO to ale pravděpodobně nebude možné.
2: Jsme vlastně vysvětlovali ten náš záměr toho, jakým způsobem v tuto chvíli funguje státní rozpočet, jeho deficit. A vlastně tady v této realitě, ve které se musíme pohybovat, tak je potřeba prostě říct velmi zodpovědně, že to navýšení od nově narozených leden 2027 má svou samozřejmě logiku.
0: Část opozice pak volá po valorizaci rodičovského příspěvku. Například hnutí STAN už podalo pozměňovací návrh, který by to do návrhu zapracoval. V době fotbalového mistrovství světa posílí české ministerstvo zahraniční kapacity svých konzulátů ve Spojených státech a Mexiku. Česká reprezentace tam odehraje skupinové zápasy světového šampionátu. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů budou zaměstnanci ambasád připraveni pomoct v krizových situacích, třeba v případě ztráty dokladů.
3: Nemusíme mít nikde víza, ale je potřeba vyplnit pro Spojené státy americké ESTU, pro přestupy v Kanadě k ETU, také při tranzitu ve Velké Británii, nepodceňujte to.
4: Upřesnil Macinka a české návštěvníky taky vyzval k registraci v systému Drost. Podle předsedy České fotbalové asociace Davida Trundy se fanoušci ve Guadalajaře, Mexico City a Atlantě budou moct obrátit na krizovou linku i na fanouškovské meeting pointy.
5: Ten náš tým, který tam bude, tak bude připraven na to, aby dal podporu už na tom místě, bude tam dostatečně dopředu.
4: Fatscher ještě připravil speciální příručky. První zápas čeká české fotbalisty 12. června s Jižní Koreou. Jiří Kordík, Radiožurnál.
0: Krajský soud po 12 letech rozhodl ve sporu o výměně svítidel na Horním náměstí v Olomouci. Ty byly součástí architektonického návrhu. Zástupci města je ale nechali vyměnit za běžné lampy. Podle nepravomocného rozsudku má město povinnost uvést náměstí do původního stavu.
6: Pro mě bylo opravdu za těch 12 let nejvíce nepochopitelné, že město nedokázalo vysvětlit, proč ty lampy z náměstí odstranilo a následně i tedy sešrotovalo.
7: Říká jeden z autorů návrhu proměny Horního náměstí, včetně lamp, architekt Jan Šépka. Zástupci města odmítli rozsudek komentovat. Jan Šépka je spoluautorem podoby Horního náměstí z roku 2001, kdy se zrekonstruovalo dláždění, mobiliář i osvětlení. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.
0: Sport. Tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře dostal do grandslamového semifinále. Na Roland Garros porazil Brazilce Fonseku ve třech setech. V pátek ho čeká Zverev z Německa. A i tenistka Kateřina Siněková prožívá na French Open další povedený turnaj. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou postoupili taky do semifinále. Navíc se aktuální světové jedničce ozvala Serena Williamsová s nabídkou deblové spolupráce. Bohužel jde o turnaj, který Siněková neměla přihlášený.
8: Ona jako, že píše, ahoj, tady Serena, jako mluvila s tebou Taylor, řekla ti to, a já úplně jako, a co, a nic, takže jsem nevěděla, takže jsem vlastně psala Taylor, a ona, jo, já jsem ti zapomněla říct, že ti bude psát, říkám, tak dík. Za mě bych se ani nedokázala představit vlastně, že mi taková hráčka napíše, takže byla to čest.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Omezení na Pražském okruhu a v Praze uzavřený Strahovský tunel. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se pracuje mezi tunely. Na 10. kilometru silničáři mění směrové sloupky, zabírají pravý pruh, je tam snížená rychlost, projíždějte opatrně. Na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením u Běchovic ve směru ke Štěrboholské spojce. Na 62. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Kolona se netvoří, ale zpomaluje se za zatáčkou. A v Praze připomínáme uzavírku ve Strahovském tunelu. Kvůli nočnímu čištění neprojedete ve směru z Břevnova na Smíchov. Práce mají být hotové do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů, na horách kolem 12, v Beskydech až 16 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
10: Máme 5 minut, no skoro možná už spíš 6 minut po 2. hodině, posloucháte noční radiožurnál a jdeme soutěžit. Strávit odpoledne s členy skupiny Jelen a ještě si večer užít jejich koncertní show. Tak to pro vás přináší Jelen Fest 2026. Festival kapely Jelen je určen pro celou rodinu, dokonce v podvečer nabídne i koncert pro ty nejmenší a kromě kapely Jelen se můžete těšit i na hosty, jako třeba Honzu Nedvěda mladšího, repera Lipa nebo kapelu Poetika a mnoho dalších. Samozřejmě těch zastávek Jelenfestu po Česku bude letos 20, takže hostů bude samozřejmě mnohem víc. Tak máte-li zájem o výhru, dvě vstupenky, volejte na 221 552 155 nebo 255 na konci. A telefonovat můžete právě teď.
1: Noční radiožurnál
11: a Adam Carda.

0: Tata Boys a píseň Tanečnice zazněla v nočním radiožurnálu a přiblížila nás k soutěži.
1: Vydejte se díky radiožurnálu na putovní festival Jelenfest. Užijte si na 20 zastávkách po celé republice zábavné odpoledne přímo se členy kapely. Komorní koncert jelenů pro nejmenší návštěvníky, podvečerní vystoupení hostů i večerní jelení show. Těšte se na jeleny, Kateřinu Marie Tichou, Juru Pavlicu a Hradišťan, Honzu Nedvěda mladšího, Terezu Balonovou a další. Vstupenky na festival Jelenfest dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru pro tento týden známe, tak pojďme zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince soutěžit s námi. Haló, slyšíme se?
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo pak je na druhé straně telefonu?
2: Tady Vlasta.
0: Vlasto, já vás zdravím. Ještě se zeptám, odkud pak nám voláte?
2: Od Litomyšle.
0: Od Litomyšle. Tak pak případně, pokud byste zvítězila, tak se samozřejmě podíváme na ten seznam těch koncertů, ono je jich 20, a vyhledáme něco poblíž Litomyšle, abyste to neměla daleko. Ale teď pojďme k soutěži, to je to zásadní. Mám pro vás soutěžní otázku a k ní tři možnosti, jedna z nich je správná odpověď. Je to takhle rozrozumitelné?
2: Je.
0: A jste připravena?
2: Jsem připravena.
0: Tak dobře, jdeme na to. Kapela Jelen má momentálně v sestavě zpěvačku Adélu Orlovou. Ovšem v minulosti s kapelou spolupracovaly i jiné zpěvačky. A my se dnes ptáme, která z následujících mladých interpretek nevystupovala, ještě jednou opakuji, nevystupovala pravidelně s kapelou Jelen. Za A to může být Kateřina Marie Tichá, za B Tereza Balonová, nebo za C zpěvačka Leny. Tak dvě zpěvačky s kapelou pravidelně vystupovaly, jedna nikoli.
2: Tak já budu vyloženě typovat. Mm-hmm. Zkusím to Cčko, no, já nevím.
0: Zkoušíte Cčko, Leny. A zkoušíte to správně, já vám gratuluju.
2: Hurá.
0: No, to se vrátí. Půjdete vy, nebo někoho obdarujete?
2: Uvidíme s manželem, anebo... To někomu dáme.
0: Tak to si samozřejmě ještě můžete promyslet, není vůbec problém. Já vás jenom poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
2: Ano, děkuji.
0: Děkuji. A vy ostatní budete mít příležitost vyhrát si dvě vstupenky na Jelenfest zase zítra v nočním radiožurnálu, tradičně po druhé hodině.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Pokračuje noční radiožurnál a mládě orla savanového odchoval zoopark Zájezd na Kladensku. V evropských zoo je přitom tento druh vzácný a podle databáze schromažďující informace o chovech dravců po celém světě jde o vůbec první úspěšný odchov v evropské zahradě.
1: Tady musíme projít takovou úzkou chodbou, mezi tím na nás útočí z druhé strany želvy ostruhatý, dva samci.
2: Skrz výběh pro želvy právě míříme se zoologem Danielem Koleškou k voliéře orlů savanových.
1: Teď to bude zábava.
2: My vidíme, že je to takový, dalo by se říct, hubenější orel.
1: Řekl bych spíš víc takový fit orel. Má světlejší zbarvení na těle, takovou tmavší kápi, která vlastně překrývá tu jeho hlavu. Ale můžete vidět, vlastně mládě už má velikost téměř toho dospělého ptáka.
2: Orel savanový patří k druhům, se kterými se návštěvníci evropských zoologických zahrad setkají jen výjimečně.
1: V přírodě je to druh, se kterým se setkáte téměř od severu k jihu v Africe. Nicméně v zoologických zahradách je to druh, který prakticky není. Jsme jedna ze tří zoo v Evropě.
2: Navíc jde podle Daniela Kolešky zřejmě o první úspěšný odchov orla savanového v Evropě. Chovatelé se o něj přitom pokoušeli řadu let.
1: Po 4 pokusech, kdy jsme měli neoplozená vejce, tak se na 5. pokus, vlastně v době, kdy už jsme nad nimi tak trošku zlomili hůl, odchov se teda podařil.
2: Úspěšný odchov ale není důležitý jen kvůli samotnému mláděti. Zoologům přináší taky nové poznatky o druhu, který je v lidské péči stále poměrně málo prozkoumaný.
1: Normálně se v literatuře uvádí, že tenhle druh snáší až 2 vejce, ale my vlastně tady za těch 5 pokusů máme důkaz toho, že vždycky šlo pouze o 1 vejce.
2: Mládě je podle zooložky Ivany Fučíkové staré přibližně 2 měsíce a jeho pohlaví zatím chovatelé neznají.
3: Pohlaví mláděte se bude určovat podle genetických testů z peří. Aktuálně ho nechceme stresovat, takže určitě teď neplánujeme žádný odchyt, ale v rámci nějakých měsíců tento genetický test to určitě dělat budeme.
2: Úspěšný odchov malého orla je natolik velkou událostí, že pro tyto dravce plánuje Zoopark Zájezd vybudovat novou větší voliéru. Karolína Burdová, Radiožurnál. A nech

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Filmové novinky v kinech.
0: Recenze očekávaných šlágrů.
1: I postřehy ze zákulisí natáčení.
0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
0: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
0: Každý čtvrtek krátce po 11:30 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy přináší Pavel Prouza.
3: Česká armáda bude nabírat víc vojáků. Ve 20 minutách Radiožurnálu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Upravil tak armádní koncepci podle připomínek premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle Zuny se navýší počet profesionálních vojáků na zhruba 3000 ročně. Europoslanci z výboru pro mezinárodní obchod potvrdili dohodu o legislativních opatřeních, která mají zrušit dovozní cla na průmyslové zboží ze Spojených států. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňska. Ta by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Dohodu musí ještě finálně potvrdit celé plénum Evropského parlamentu a formálně i Rada EU. Ústavní soud odmítl stížnost firmy BPS Energo na rozhodnutí britské justice.

0: Firma z Velké Bíteše na Žďársku proto musí zahraničním partnerům zaplatit více než 500 milionů korun. Britská soudkyně tak rozhodla ve sporu kolem zmařené výstavby elektrárny na biomasu. Ta měla vyrůst na severu Walesu. Česká firma žádala ústavní soud, aby britský verdikt neuznal. Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v Mostě, který měl 7 obětí. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Kamil Marek. Podle něj vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala. Příčinou požáru restaurace v lednu 2025 byl pád plynového topidla, které omylem převrhl jeden z hostů.
1: Sport.
0: Tenista Jakub Menšík porazil 3-0 na sety Fonseku z Brazílie a na Roland Garros postoupil do semifinále. Mezi 4 nejlepší hráče Grand Slamu se Menšík dostal poprvé v kariéře. V semifinále českého reprezentanta čeká Němec Zverev, který vyřadil Chodara ze Španělska.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážky na D1 s souticemi a omezení na pražském okruhu mezi tunely. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na trhový Štěpánov. Na 62. kilometru stojí porouchané kamiony v odstavném pruhu. Místo je označené šipkou a některá vozidla vybočují. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště pozor na omezení mezi tunely. Na 10. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Je tam snížená rychlost, projíždějte opatrně. A v Praze na městském okruhu je zavřený Strahovský tunel ve směru z Břevnova na Smíchov. Jde o plánované čištění. Skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je jasná až polojasná, od západu zatažená až oblačná, déšť nebo přehánky, na jihozápadě ojedinělé bouřky. Kránu na severovýchodě přibývání oblačnosti, teploty 15 až 11 stupňů, na horách kolem 9. Přes den bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojedinělé i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20 na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů, na horách kolem 12. V Beskydech až 16 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Zemědělce trápí sucho. Už teď je jasné, že sklizeň obilí bude nižší a hrozí také nedostatek píce a slámy pro hospodářská zvířata. Jedním z nejpostiženějších regionů je Pelhřimovsko a vydáme se tam už za pár minut.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo jen 89 mm srážek, to je asi 60% normálu. S následky sucha se potýkají například zemědělci na Pelhřimovsku. Očekávají mnohem nižší sklizeň a obávají se také nedostatku krmiva a slámy pro hospodářská zvířata.
1: Je to zaschlý, takže vlastně zasychají odnože, takže vlastně chybějí tam klasy a je to, řekněme, hruba poloviční proti normálnímu roku.
2: Ukazuje mi agronom František Vašák, jak vypadá obilí na polích zemědělského družstva Vysočina v Želivě na Pelhřimovsku.
1: Netajctová ječmeny jsou vysoký tak do 20 cm.
2: Za žalostný stav vegetace prý může katastrofální nedostatek srážek.
1: Za květená spadlo 20, za duben bylo 5 a za březen bylo asi 12 mm.
2: Týká se to kterých plodin?
1: Veškerých plodin. Teďka asi nejhorší u nás situace bude s krmením, protože teďka co sklízíme pícniny na senáže, tak někde jsme tak možná na polovině. A samozřejmě bude i pak problém se stelivem, protože nebude sláma a výnosy vlastně obilovin a ostatních plodin. To je otázka, jak ještě zaprší, ale už teď je jasný, že budeme minimálně o třetinu proti normálu dole.
2: Že situace na Pelhřimovsku je jedna z nejhorších v republice, mi potvrdil i Miroslav Trnka, bioklimatolog a hlavní koordinátor portálu Intersucho.
3: V tuhle chvíli právě na západě Vysočiny vidíme ten stres vlastně z nedostatku vláhy. Se trvale respondenti Intersucha vlastně na to reagují i tím, že signalizují jaksi nedobré vyhlídky jařin a teď už z části o zimu.
2: Se suchem bojují zemědělci napříč regiony. Pokračuje mluvčí Agrární komory České republiky Barbora Pánková.
4: Situace dále komplikují omezení v oblasti přípravků na ochranu rostlin. Kombinace těchto faktorů vede k tomu, že porosty nevzcházejí a nevyvíjí se tak, jak by bylo potřeba.
2: Z Pelhřimovska Milan Soldán, Radiožurnál.

0: Zpěvák Sting s písní All This Time s vámi byl v nočním radiožurnálu a přeji i nadále příjemný noční poslech. Opravit most je pro malé obce velký problém. Na náročné stavby za miliony korun totiž nemají peníze. Stát dotuje jen ty, které jsou dopravně významnější. Třeba v Krouně na Chrudimsku se rozpadá hned několik mostů najednou. Na rychlou rekonstrukci to ale zatím nevypadá.
1: No, takže je to v podstatě kamenná podjezdívka, návrh nějaký historický železom, beton, no vidíte sám, jak ten beton vypadá. Statik řekl, že tenhle ten jako je na hraně.
2: Nezávislý starosta Krouny Leoš Chlupáč ukazuje most, který dlouho stát nevydrží. V podobně špatném stavu je jich hned několik.
3: My jsme v té první etapě vytipovali 8, které je potřeba už řešit.
2: Jenže oprava by stála 20 milionů korun a tolik obec najednou zaplatit nezvládne.
3: Se nám nepodařilo objevit žádný dotační program, který by vyhovoval.
2: Stát sice opravy mostů dotuje, ale podpora míří hlavně na dopravně významnější body,
4: které řeší křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou, se silnicemi vyšších tříd nebo s železnicí.
2: Vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl. Na klasické příjezdy k domkům, do lesů nebo na pole se s dotacemi nepočítá.
4: Pro samostatné rekonstrukce menších mostů na místních komunikacích v současnosti samostatný dotační titul ze SFDI k dispozici není. Stejně tak se v nejbližším období neplánuje.
2: Podle Svazu města a obcí České republiky jsou potíže s mosty velmi časté. Chce dosáhnout toho, aby stát přispíval i na opravy strategicky důležitých míst.
5: Pokud by tam měla jezdit nějaká těžší technika, například vojenská, máme teď v plánu jednání s ministerstvem obrany, abychom dosáhli toho, že tyhle ty stavby dvojího užití budou spolufinancovány.
2: Upřesňuje ředitel legislativní sekce Svazu Dan Jiránek. Ani na to ale Krouna s jednou řekou a třemi potoky spoléhat nemůže.
3: Pokud budeme schopni udělat dva mosty v jednom roce, tak to bude úspěch.
2: Opravy tak nějakou dobu potrvají. V obci je totiž mostů celkem 35. Z Krouny Josef Kopecký, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Všechno mohlo stát, už nemám na to dál v hlavě místo. Jsi mi tak blízko, že myšlenka slabá na malý zločin se mi do hlavy vkrádá. Hluboko pod kůži,

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn přináší Pavel Prouza.
3: Český voják skončil v izolaci po návratu z Konga, kde se šíří ebola. Na zlepšení pomoci obětem zneužívání bude katolická církev spolupracovat se spolkem Někdo ti uvěří. Basketbalisté Nymburka si v úvodním ligovém finále poradili s Pardubicemi. Bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20, na severovýchodě Moravy kolem 22 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Po návratu z mise v Kongu skončil český voják v izolaci. Informaci deníku N potvrdil ve 20 minutách Radiožurnálu ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Voják ve vojenském centru v Těchoníně na Orlickou-Ústecku je preventivně a nemá žádné příznaky nemoci. Podle Zuny jde o standardní postup, když se voják vrací z exotické země.
4: Ten voják nemá žádné příznaky, je naprosto v pořádku. Samozřejmě, protože ta africká oblast je riziková, pokud jde i o tyhle ty nakažlivé nemoci, tak byl naprosto standardně umístěn do Těchonína, do karanténního režimu. To děláme s každým vojákem.
3: Voják se do Česka vrátil předminulý pátek. Podle armády bude v izolaci ještě několik dní. V pražské nemocnici Bulovka taky zůstává americký lékař, který se dostal do kontaktu s ebolou na hranici Ugandy a Konga. Příznaky nemoci se u něj pořád neobjevily. Zlepšit podmínky pro oběti zneužívání v církvi má spolupráce České biskupské konference se spolkem Někdo ti uvěří. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl se spolkem podepsal memorandum o spolupráci. Církvi by to mělo pomoct s citlivým řešením případů, pokračuje předseda spolku Jiří Kilar.
5: Chceme společně spolupracovat právě na pomoci obětem, na nastavování nějakých pravidel, mechanismů, školení a péče i o kněze, a zároveň péče o oběti, kterým se něco stalo v tom církevním prostředí.
3: Tchajwanský prezident Lai Ching-te udělil českému předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi z ODS řád příznivých oblaků za podporu česko-tchajwanské spolupráce a její prohlubování. Jeho návštěvu ostrova označil za jednoznačnou a konkrétní podporu Tchajwanu. Podle Vystrčila je potřeba, aby spolu podobně smýšlející demokratické země udržovaly dobré vztahy.
6: Naším úkolem je zvyšovat odolnost našich zemí a bránit a chránit naši svobodu a demokracii.
7: Předseda Českého senátu Miloš Vystrčil z ODS varoval před světovými mocnostmi, které na právo ani pravidla nehledí. Podle tajvanského prezidenta Lai Ching-tea sdílí Česko a Tajvan stejné hodnoty demokracie, svobody a lidských práv. Tajvanský prezident Česku také nabídl, že by místní firmy mohly Česku pomoci s projektem Gigafactory. Ostrov Tajvan je technologickým gigantem právě v oblasti umělé inteligence a čipů. V delegaci předsedy senátu jsou i proto zástupci českých technologických firm a univerzit. Z Taipeje Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Sport.
3: Nymburští basketbalisté vstoupili do 22. ligového finále vítězně. Pardubice před svými fanoušky porazili na úvod série na 4 výhry 81-73 a vykročili úspěšně za 21. titulem v klubové historii. Kapitán Martin Kříž byl rád, že se Nymburk dobře vypořádal s 12-denní zápasovou přestávkou. Radost mu ale udělali také skalní fanoušci, ti totiž dorazili a fandili, i když v černém, na protest proti sloučení se Slavií a stěhování do Prahy, o kterém se spekuluje, ale žádný z klubů nic z toho oficiálně stále nepotvrdil. Pokračuje Kříž.
8: Se nebudu asi vyjadřovat té situaci, která panuje kolem tady těch spekulací, nebude vyvracet ani potvrzovat. Já jsem hlavně rád, že se lidi přišli podívat, podpořit hojným počtu a je mi úplně jedno, jestli přišli v černým nebo makovým, modrým, prostě cokoliv. Hlavní je, že jsme ten první klíčový zápas domácí zvládli, máme první bod sérii.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D2 u Lanžhota i na silnici 38 u Dox. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor na nehodu před Břeclaví. Na 53. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Řeší se to v uzavřené části dálnice. Pohybují se tam lidé tak opatrně. Na D7 z Prahy do Chomutova počítejte s nočním omezením za Stehelčevsí. Na 12. kilometru silničáři opravují vozovku v pravém pruhu a práce jsou naplánované do rána. Na nehodu pozor na silnici 38 z České Lípy do Mladé Boleslavy. Mezi Jestřebím a Doxy se u odbočky ke Starým splavům střetlo nákladní auto s divokým prasetem. Počítejte s překážkou na vozovce a raději zpomalte. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem ve směru z Břevnova na Smíchov. Budou tam pracovat údržbáři až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu kromě Slezska a východu Moravy srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů. Na horách kolem 12, v Beskydech až 16 stupňů. Tolik zprávy. A dál je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
2: Pokračuje noční radiožurnál necelých 6 minut po 3 hodině a následující minuty budou patřit sportu. Finálová série bojů o Stanley Cup NHL totiž před necelou hodinou začala, a to prvním utkáním série mezi Vegas Golden Knights a Carolina Hurricanes. I vzhledem k české účasti vše sledujeme a hned po písni přineseme aktuální informace přímo ze zápasu.
1: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Vítěz západní konference NHL a vítěz východní konference nastoupili před pár desítkami minut k zahájení finálové série bojů o Stanley Cup. Vegas Golden Knights bojují na ledě týmu Carolina Hurricanes. A jestli jsou zatím spokojenější hráči z města hříchu anebo ti z Relay v severní Karolíně, tak to prozradí Mikuláš Jáša. Vítám tě ve studiu.
1: Hezký večer, je to domácí Carolina, která je spokojenější, protože vede 2-1 po úvodní třetině, ale pojďme postupně. Lepší úvod si snad ani domácí hokejisté nemohli přát, vždyť po 25 sekundách šli do vedení. Popíšeme si ty branky. Nikolaj Ehlers, dánský útočník, si posunul přihrávku Chestfielda kolem obránce, prohnal se do útočného pásma a opravdu tvrdou ranou k tyči nedal brankáři Hartovi šanci. Ve 12. minutě už to bylo o 2 góly, Chatfield zachytil nepřesnou přihrávku hostujícího hráče a vyslal do samostatného úniku opět bronzového medailistu z mistrovství světa Nikolaje Ehlerse z toho loňského. Ehlers svůj backendový blafák zakončil mezi betony Harta, takže 2-0, jenomže jako blesk z čistého nebe ve 13. minutě útočník Vegas Fjodor se vlastně řídil takovým heslem: když nevíš, co s pukem, co s kotoučem, tak vystřel, no a přineslo to gól. V houštině těl před Andersnem, brankářem Caroline, ještě ten pokus tečoval jeden z bránících hráčů, takže i ta teč a štěstí na straně Vegas ve 13. minutě. Připomenu, že za Vegas bojuje o Stanleyův pohár český útočník Tomáš Hertl. Je to jeho druhá účast ve finále, tak byť máme začátek série, snad bude šťastnější než před 10 lety.
0: Tomáš Hertl mimochodem v té poslední sérii s Coloradem poměrně ožil. Jak to vypadalo v dnešním utkání? Přijde mi, že hráči Vegas jsou takový trošku pod dekou.
1: Jsou pod dekou, někdo by je měl polít živou vodou. Tomáš Hertl strávil na ledě 4 minuty a 31 sekundu. Není to úplně velký prostor, ale není ho také málo. Doufejme, že se mu bude dařit a že naváže na ten skvělý výkon v posledním zápase finále konference, kdy dal gól.
0: Díky moc za dosavadní informace a samozřejmě zápas budeme sledovat, takže se ještě ve vysílání uslyšíme. Díky moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: To byl Adam Ďurica a Zuzana Smatanová v nočním radiožurnálu s datem 3. června. A sdílet zkušenosti, získat nové informace nebo se jen potkat s lidmi, kteří řeší podobné situace a také problémy. I to bylo cílem včerejšího dne pěstounů v pražské zoologické zahradě. Dorazili na něj pěstounské rodiny i zájemci o náhradní rodinnou péči.
1: No já mám jednu dceru svoji a jednu mám právě jako v pěstounské péči. Já si myslím, že určitě je fajn, když člověk potká jako další lidi, kteří takhle jako sdílejí vlastně nějaký společný téma, že to jako pro všechny takový posilující.
2: Říká paní Lenka, do pražské zoo dorazilo zhruba 150 pěstounských rodin. Mezi nimi i manželé Veselí. Vladislav Veselý se seženou stará o dvě děti.
3: My jsme s manželkou už vlastně fyzicky nemohli mít děti a tohle nám přišlo jako skvělá cesta. A vlastně bonus toho vědomí, že jsme dvou skvělým dětem dali, doufejme snad domov, bezpečí a pokusíme se jim dát i vzdělání a výchovu. To vlastně přišlo potom postupně.
2: V zoo pražský magistrát den pěstounů pořádá už po několikáté, říká náměstkyně ředitelky zoologické zahrady Markéta Hojdekrová. Návštěvníci se ve vzdělávacím centru můžou setkat s odborníky a pro děti je připravený doprovodný program.
4: Takže si třeba děti můžou na workshopu vyrobit papír ze sloního trusu. Budeme pro ně mít připraveno setkání s našimi zvířaty z kontaktních chovů a samozřejmě se můžou zúčastnit jakýchkoliv krmení nebo setkání se zvířaty.
2: Podpora pěstounů je podle Zdeňka Soudného, ředitele Dobré rodiny, organizace nabízející podporu právě pěstounům a adoptivním rodičům, důležitá i proto, že dětí, které náhradní péči v Česku potřebují, přibývá.
5: V České republice ještě bohužel stále nemáme dobře pořešenou záchranu té rodiny tak, aby mnohdy nedošlo k tomu odchodu dítěte. A i když bychom dneska začali zásadně měnit systém, tak dalších 10-20 let to bude znamenat velký nápor na pěstounství a pěstounů bude potřeba opravdu velké množství, rozhodně třeba 3x víc než jich dneska.
2: Zájem o pěstounství ale podle něj naopak mírně upadá. Z Prahy Laura Hájková, Radiožurnál.

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy s Pavlem Prouzou.
1: Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Navýšení na 400 tisíc schválili poslanci v prvním čtení. Podle novely by měli vyšší částku dostávat rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027. Například koaliční hnutí SPD chce ale počet rodičů s nárokem zvýšit. Část opozice pak volá po valorizaci rodičovského příspěvku. Od roku 2032 nebudou řidiči potřebovat pro placení mýtného speciální palubní jednotky. Nahradí je mobilní aplikace. Změnu chystá ministerstvo dopravy a záměr podpořila vláda. Současný provozovatel mýtného má smlouvu do prosince 2029. Resort teď hledá nového, který se stávajícím systémem překlene období do roku 2032. Počet obětí v souvislosti s ebolou v Kongu stoupl na 60. Potvrzených případů nákazy je přes 340. Výrazně klesl počet podezřelých případů. Ještě minulý týden jich bylo přes 1000. Teď je jich evidováno 116. Úřady vyřadily například lidi s negativními testy na ebolu nebo ty s jinou nemocí. U pražského letiště Točná spadlo soukromé ultralehké letadlo. Nehodu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě. Policie o tom informovala na síti X. Okolnosti pádu letadla vyšetřují kriminalisti společně s pracovníky Úřadu pro civilní letectví. Sport. Norrisovu trofej pro nejlepšího obránce NHL získal poprvé

0: Prvé v kariéře Zdeněk Werenský z Columbusu, americký hokejista a olympijský vítěz, byl v sezóně s 81 body nejproduktivnějším hráčem týmu a s 59 asistencemi i nejlepším nahrávačem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D7 před Slaným a nehoda v Liberci. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova se pracuje za odbočkou na Stehelčeves. Na 12. kilometru silničáři opravují vozovku v pravém pruhu a projíždějte kolem nich opatrně, kolona se netvoří. Na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením u Běchovic ve směru ke Štěrboholské spojce. Na 62. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Kolona se netvoří, ale zpomaluje se za zatáčkou. Na nehodu pozor při průjezdu Libercem ve směru do Hrádku nad Nisou. Za nájezdem od Františkova nákladní auto srazilo srnu. Připravte se na překážku na vozovce. A v Praze připomínáme uzavírku ve Strahovském tunelu. Kvůli nočnímu čištění neprojedete ve směru z Břevnova na Smíchov, a to až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je jasná až polojasná, od západu zatažená až oblačná s deštěm nebo přeháňkami, na jihozápadě ojedinělé bouřky. Kránu na severovýchodě bude přibývat oblačnost. Teploty 15 až 11 stupňů, na horách kolem 9. Přes den bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojedinělé i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20 na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů. Na horách kolem 12, v Beskydech až 16 stupňů. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
3: Už jste slyšeli Katy.
4: To je skvělá otázka.
3: Příběhy diktátorů a politolog Jaroslav Bílek.
4: Skvělý rétor.
3: Přesně tak. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Ferrari otevírá novou kapitolu své historie.
6: Představila svůj první čistě elektrický model s názvem Ferrari Luce.
7: Prima Ferrari Elettrica.
8: Lamborghini zavedení plně elektrických modelů odkládá a třeba Bugatti je dál zcela odmítá.
9: Někteří tvrdí, že Ferrari právě svoji značku zabilo.
6: Výrobce očekává, že elektromobily budou do konce desetiletí tvořit přibližně pětinu jeho nabídky.
3: Velké jméno, velký risk. Ferrari udělalo svůj první elektromobil a za jeho vzhled sklízí dost kritiky. Co lidem vadí a proč se ve spojení s Ferrari teď mluví i o firmě Apple a Číňanech? Na to všechno se ptám Františka Dvořáka, automobilového novináře z webu iDnes.cz. Dnes je středa 3. června. Ahoj Františku, díky, že jsi dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
10: Ahoj, děkuji za pozvání.
3: Elektrické Ferrari, které teda úplně nevypadá jako Ferrari, jmenuje se Luce, světlo, ale řekl bych, že úplně nezazářilo. V těch posledních dnech pastelově modrá barva, krátký čumák, minimum těch klasických sportovních rysů, na které jsme u Ferrari zvyklí, taky 5 sedaček, to je premiéra u Ferrari.
10: Určitě.
3: Kolik vtipů si viděl na tohle auto v posledních dnech, protože na sociálních sítích se to jim jenom hemží.
10: No, bezpočet a stále přibývají, ale já bych neřekl, že to auto nevyvolalo emoce nebo nebylo úspěšné. Ono je super úspěšné v tom, jak se o něm všude mluví. Já myslím, že za posledních 10-15 let nespomeneme auto, které by vyvolalo tolik reakcí, tolik emocí a ví o něm celý svět, to se naposledy podařilo Elonu Muskovi se Cybertruckem. Opět je to dost nekonvenční auto, které prostě vyvolává emoce a každý na ní má názor.
3: Jo, no určitě, ne. Já si myslím, že naopak vyvolalo spoustu emocí. Ferrari říká, že kritika ta je součástí procesu. To je taková hezká marketingová floskule, bych tak skoro řekl, ale do Ferrari se hele pustili. Bývalý šéf automobilky. Má to za zradu značky. Italský vicepremiér Matteo Salvini, tomu se auto nepozdává, ptá se, co by na to asi řekl Enzo, totiž teda zakladatel Enzo Ferrari.
11: Vypadá to jako všechno možné, jenom ne jako auto s logem vzpínajícího se koně.
3: Jak velké je to v Itálii téma?
10: No tak já bych řekl, že každý Ital samozřejmě se cítí být odborníkem na Ferrari, ale ano, určitě to je téma. Na druhou stranu, oni všichni kritizují v podstatě jenom ten vzhled, když se to tak vezme. To, že je to elektrické auto, se vědělo už strašně dlouho dopředu, bylo to rozhodnuto někdy kolem roku 2020, s tím, že teda už i předtím tam pracovaly nějaké malé týmy na tom, jak by případné elektrifikované Ferrari mělo vypadat a co by mělo umět a s čím by se měli umět poprat. A je to jenom o tom vzhledu, řekl bych. A na omluvu musím říct, že Benedetto Vigna, šéf značky, zároveň řekl, že když jdete s tím proudem, tak nikdy neuděláte nic revolučního. Abych to parafrázoval, to jeho vyjádření. Já myslím, že to jednoznačně vyjadřuje to, co chtěli Sluče udělat. Oni opravdu chtěli šokovat. A to se jim dokonale podařilo. Ono jim je v podstatě jedno, kolik těch aut prodají.
4: Jak to?
10: Protože jich obecně Ferrari vyrábí tak málo aut, že když prostě jednoho modelu nevyrobí tolik, tak to vykryjí nějakým jiným modelem a outsourcují toho velice málo. Dali tomu obrovskou cenovku. Je to nejdražší sériové Ferrari vlastně všech dob.
4: 13 milionů korun v přepočtu.
10: Přesně tak, ale to je základní cena, takže z příplatky myslím, že na 18 se dostane úplně každý bez problému. Takže oni hrají na to, že se o tom autu bude mluvit a možná může být jakýsi reputační problém, že to nebude vyprodané, protože řekněme, že Ferrari vždycky jsou všechna vyprodaná. Jak říkal Enzo Ferrari, vždycky musíte vyrobit o jedno auto méně, než kolik jich potřebuje trh. Takže v tomto případě je to trošku otazník, ale řekl bych, že jim na druhou stranu může být opravdu jedno, kolik jich prodají.
4: Koho napadlo, že něco takového je dobrý nápad? Ty už jsi zmínil šéfa automobilky Vignu, tak to je jeho nápad, Luče?
10: To je velká otázka. Vzhledem k tomu, že to auto prezentoval při té premiéře sám John Elkann, což je prezident Ferrari, je to předseda toho investičního fondu Exor, který je většinovým vlastníkem Ferrari, tak bych trošku tipoval, že to bude i na jeho podnět, nebo že to bude jeho dítě v tomto ohledu.
4: A taky na tom představení byl už tebou zmíněný Benedetto Vigna, CEO, dával rozhovor CNBC. A říkal, že startuje nová éra. A taky zmiňoval, že nové technologie si hold vyžádají nový design.
10: Mě by zajímalo, jestli někdy sám Flavio Manzoni, šéf designér Ferrari, řekne pravdu nebo řekne naplno, jak moc se ho dotklo to, že to auto nedesignoval on a že to prostě svěřili nějaké externí kanceláři designérské. Pro kontext je to design studio LaFrom Johnnyho Iva, což je bývalý šéf designer a viceprezident pro design firmy Apple a on stojí vlastně za celým tím designerským konceptem Apple, takže já si tak trošku myslím, že oni se chtěli svést na tom, že Johnny Ive je ochoten nadizajnovat auto, podepsat se pod to před publikem, před celým světem a vytvořit jakýsi Apple Car. Nebo
4: Který nakonec nebyl, že? On byl v plánu a nebyl.
10: Přesně tak, ale když se podíváme na některé spekulace, jak by to auto tehdy mohlo vypadat, co tak prosakovali ven, tak některá z těch malůvek je velmi podobná tady tomu autu.
4: Takže Ferrari Apple Car.
10: Takže Ferrari Apple Car, myslím si, že trošičku hrají na to, což zase v dnešní době se to nenosí. Že tady těch motivů, jak moc jiné je to nejenom po designové stránce, ale vůbec celým tím kontextem, tak to nemá v dnešním autoprůmyslu obdoby. Takže čí je to dítě? No já bych řekl, že Johna Elkana a Benedetta Vigny asi pravděpodobně a na druhou stranu musela to být obrovská odvaha, museli opravdu dát hlavu na špalek o ohledu, že se to podaří dotáhnout do konce ten projekt. No a ohlas publika, ten byl vlastně Ferrari vždycky jedno trošku.
4: Jo, tak je to bouřlivý ohlas a hlavně Ferrari, dobře, tak jedno jim může být, kolik prodají aut, jedno jim je možná ta šoková reakce, ale jedno jim asi úplně není, že během pár hodin se jim propadly akcie o 8% po tom odhalení, zatím se teda jim nedaří úplně vyšplhat zpět, byť jdou nahoru. Za poslední rok spadly o skoro o třetinu.
10: Tak ale tady vidíme, no samozřejmě ono možná, když se podívám na ten dlouhodobý horizont, tak je to ještě víc, ale tak v tom případě to teda není vina toho Luče. Ten jednorázový propad, ten první den po té premiéře, tak ten by se dal připsat šokům těch akciových trhů a řekněme těch akcionářů, kteří si ty Ferrari kupují, ale ten propad ceny je dlouhodobý trend, tak to bych asi neřekl, že by se to mělo všechno dát jenom jako.
4: A ten propad teda nejde na vrub elektromobilitě a tomu, že i tyhle ty super luxusní automobilky vyrábějící super rychlá, super moderní auta přemýšlí nad tím, že by měly dělat elektrifikovaná a elektrická auta. Třeba Lamborghini plány na elektrické auto shodilo ze stolu.
12: Při sledování trhu jsme zjistili, že trend v zájmu o elektromobily u naší cílové skupiny zákazníků nestoupá a proto jsme se rozhodli upustit od čistě elektrického vozu a přejít na plug-in hybrid.
4: Ferrari to dotáhlo do konce.
10: Matej Rimac řekl, vlastně ten nebyl schopný rozprodat těch svých 1000 aut toho svého supersportu Rimac.
4: Ano, ano.
10: A sám řekl, že v této kategorii to publikum úplně není zvědavé na elektromobily, když to řeknu trošku neomaleně. Jenomže Ferrari se na tu cestu dalo asi před 5 lety a vy už tam musíte dojít. Když už to auto jednou vyvíjíte a nechcete odepsat obrovské peníze, tak prostě potřebovali dojít do konce. Lamborghini to samozřejmě odpískalo, třeba ten projekt elektrického Lanzadoru, nebo jak se měl jmenovat.
4: A tam je zajímavé ještě to, že vlastně Lamborghini, tak v tom jsou součástky z Audi, což je součást koncernu Volkswagen. Volkswagen tlačí elektromobilitu a teďka Lamborghini po rocích letech vývoje řekne, ne, my to nakonec neuděláme.
10: Myslím si, že management Lamborghini trošku využil toho, že to zase s tou elektromobilizací koncernu Volkswagen a vůbec všeho není taková sláva. A vzhledem k tomu, že Lamborghini je formálně vlastněné značkou Audi, která je jednou z, řekněme, nejnemocnějších značek celého koncernu Volkswagen, tak myslím si, že využili situace a když jim to přestalo vycházet, tak se podařilo dosáhnout toho, že jim bylo schváleno to, že ten projekt odpískají. Hmm. Že se prostě ty peníze radši odepíšou. Ferrari je v trošku jiné pozici. On je tak jako vydělené. On vlastně nepatří už dneska ke koncernu Stellantis, nepatří k Fiatu, k ničemu. Má stejného vlastníka, ale hraje samo za sebe. A zase je to o tom, že je to Ferrari. To si může dovolit v podstatě cokoliv. Hmm. Přece jenom stojí někde jinde, než to Lamborghini je. O kousíček výš ve vnímání publika i cenami a je vedle vlastně autoprůmyslu. To bylo hrozně zajímavé vlastně, kdy Benedetto Vigna při představení toho auta sám řekl, že my nejsme technologickou firmou, my jsme luxusní firmou, my jsme značkou, která se pohybuje ve světě luxusu. No už se úplně přestalo mluvit o tom, že to je automobilka. Což jenom pro kontext, na to samé, když jsme se ptali zástupce Rolls-Royce, člena představenstva značky Rolls-Royce, který byl v Praze, tak on řekl to samé. Ano, my jsme za posledních 5-7 let jsme se posunuli do světa luxusních značek.
4: Rolls-Royce má taky svůj vlastní elektromobil, teda už pár
10: přesně
4: let.
10: Přesně tak, Rolls-Royce má svůj vlastní model, je to velké kupé Spectre a u něj ten vývoj prodejů byl velmi podobný jako u všech ostatních elektromobilů. První vzednutí zájmu, potom ještě nějaký doběh a teď to vypadá na pokles. Jo. To samé se stalo u Porsche Taycan, to je úplně nejilustrativnější příklad všeho.
4: A to je taky důvod možná, proč Ferrari, když vidí tyhle ty výsledky u konkurence, tak proč trošku couvá z těch vlastních plánů na elektrifikaci vlastního portfolia, protože Ferrari chce, aby do roku 2030 byla pětina jeho produkce elektrická, ale původně to mělo být až 40%.
13: S ohledem na potřeby zákazníků, aktuální tržní podmínky a očekávaný vývoj trhu, Ferrari předpokládá, že v roce 2030 budou sportovní vozy značky zhruba ze 40% poháněny spalovacími motory, ze 40% hybridně a z 20% čistě elektricky.
4: Tak couvá asi, ne?
10: Přesně tak, přesně tak. Ten vývoj je v posledních ne letech, ale spíš tak kvartálech jednoznačný a v tom luxusním segmentu těch superdrahých aut opravdu je vidět, že ten odklon od elektrifikace je jednoznačný. Na druhou stranu, já si u toho čísla, které jsi zmiňoval, nejsem úplně jistý, jestli to jsou čistě elektrické auta nebo elektrifikovaná, protože vlastně dnes většina produkce, část produkce Ferrari je hybridizovaná, má nějakou formu částečné elektrifikace v tom pohonu a za to se dá schovat ledacos.
4: Tak, já si myslím, že to jsou čistě elektrická, ale zároveň máš pravdu, protože třeba Lamborghini, když ustoupilo od toho čistě elektrického auta, tak se ale rozhodlo dál podporovat hybridy, že? Hybridizaci. To je ale zajímavé vlastně říct, že tenhle ten typ automobilek ustupuje od těch svých plánů, když naopak ty podmínky, jsou to pořád evropské automobilky, o kterých se tady bavíme, tak přeci jenom v Evropské unii budou platit čím dál větší a silnější pravidla týkající se emisí nejenom oxidu uhličitého, tak přeci jenom nějakým způsobem k tomu asi dojít budou muset, ne? Aby neplatili ty horentní pokuty, které teď jsou kolik. Na 1 gram navíc platíš 95 €.
10: Na auto. Ale opět je třeba si to zadat do toho kontextu, kde se ty značky pohybují. Ferrari má jako hlavní trh Ameriku. Spousta aut se prodá na Blízkém východě. Evropa je pro ně samozřejmě důležitá stále. Oni budou stále říkat, že to je pro ně důležitý trh, protože je domácí. Ale vzhledem k objemu té produkce je tak trošku opět jedno, jestli ty pokuty budou platit nebo ne, protože na ně vždycky budou mít. My jsme viděli, že marže Ferrari za uplynulý rok je 29%. Hmm. Takže tam se ty peníze na to najdou. Samozřejmě nikdo nechce platit tu pokutu. Takže se ve světě těch normálních značek, který je opravdu hodně daleko od toho, kde se pohybuje Ferrari a ten zmíněný Rolls-Royce třeba, tak ty normální značky opravdu bojují o každý gram a každé euro. U těch super luxusních a super drahých značek je to trošku jiná liga a já si myslím, že kdyby to nebylo tak trošku zakázané, tak by rádi do ceníku napsali nebo do té částky psali, jaká část té ceny
14: jde na tu pokutu.
10: Jde na tu pokutu.
14: No, protože do roku 2035 nebo potom mají vlastně produkovat automobilky flotily aut, které nebudou mít žádné emise oxidu uhličitého. Do roku 2030 to má být 50 gramů. Tam to snižování prostě je nějak naprogramované do těch příštích let. Asi se tomu budou muset přizpůsobovat. Taky elektrických aut se prodává v Evropě čím dál víc. Už jsme na nějaké pětině.
10: 15-19% za uplynulý rok a kvartál, no. Když to řeknu v tomto pořadí. Já bych zase možná byl trochu optimističtější nebo pesimističtější, to záleží na tom, z jaké strany se na to koukáme, jestli ty limity pro ten rok 2030 a 2035 opravdu zůstanou v platnosti, protože se stále ještě mluví o přehodnocení, to rozpočítávání těch emisí na jeden rok se posunulo teďka teda na 3 roky, autoprůmysl teď už přišel po prvním roce teda toho 3letého moratoria, že by to, se to mělo posunout na 5 let. A v uplynulém týdnu jsme slyšeli vtipnou zprávu o tom, že eurokomisaři nebo europarlament je zděšen tím, že jejich elektromobily služební nedojedou ze Štrasburku do Bruselu, nebo že ta cesta trvá 7 hodin, že to je odysea na hrozně dlouho s nabíjením, takže možná si uvědomili, co si vlastně vymysleli v Bruselu, takže se možná změní ta pravidla. A ano, autoprůmysl stále mluví o tom, že potřebuje pracovat s jakousi stabilitou, s dlouhodobým plánováním. Na druhou stranu už i ty evropské tradiční automobilky se dost přizpůsobili tomu tempu rychlé doby dnešní, takže dokáží auto vyvinout rychle a dokáží rychle měnit plány a vidíme i v posledních týdnech po představách plánů do budoucna automobilek, že si tam nechávají otevřená vrátka a že hodně mění vlastně tu strategii. Odklání se od elektrifikace, typicky Honda třeba. Ta úplně odpískala celou vlastně svoji elektromobilní větev, dá se říct jednu. Na poslední chvíli zrušila několik modelů, Stellantis přiznal, kolik miliard odepsal za elektrifikaci, takže já si myslím, že když bude potřeba, tak velmi rádi změní ty plány.
14: Klimatická politika je teď neúprosná, Euro 7 přijde na konci letošního roku a příští rok bude taky nabíhat, do toho ETS 2, emisní povolenky, o tom jsme ve Vinohradské 12 už taky několikrát mluvili, a do toho ještě jedna výzva, o které jsme se tu ještě nezmínili, ale je důležitá, a to jsou automobily, elektrické automobily z Číny. Čína je, pokud se nemýlím, nadále jedničkou na trhu s elektrickými auty.
10: Určitě stále jest, je to největší výrobce, prodejce,
14: distributor, exportér.
10: A tak podobně.
14: A dováží ta elektrická auta do Evropy? Zaplavuje jimi Evropu? Částečně ne?
10: Spíš než těch elektrických aut, že sem putuje víc těch spalovacích, nebo těch klasických. Obecně, já bych to spíš zvětšil tu optiku na obecně čínský autoprůmysl. Čínské auta obecně, než jenom čínské elektromobily. To je obrovské téma pro celou Evropu, pro všechny evropské automobilky a je to věc, se kterou se budou muset poprat co nejdříve a vlastně nikdo si s tím moc neví rady. Čínský autoprůmysl obecně trpí dnes nadprodukcí v podstatě. Poté, co čínská vláda zrušila všechny možné podpory na výrobu elektroaut, tak ty automobilky potřebují ty auta někde udat. Mají nastavené plány, mají nastavené plány dodávek, prodejů, výroby a tak podobně. Tam jsou velmi rychlí a velmi flexibilní, dokážou auto vyvinout v podstatě za rok. Na druhou stranu musí taky někde prodat. A otázka je vlastně, jak se s tím ten evropský trh porovná. Stanovili jsme si tady nějaká dovozní clana na v Číně vyrobené elektromobily, protože to netýká jenom čínských automobilek, ale i ostatních značek, které vyrábí v Číně. Takže sem jezdí mimo těch čínských značek třeba také Tesly z Číny, Mini elektrické Volva. Se vyrábí z Číny, Volvo a tak podobně. Na druhou stranu jsou některé značky, které jsou úspěšné, jsou některé značky, které jsou velmi ambiciozní, ale zatím toho úspěchu nedosáhly. A vidíme naopak ještě jednu věc, že se sem ty automobilky tlačí s tím, že tady chtějí vyrábět. Obrovským tématem posledních týdnů je to, že ty nevyužité kapacity evropských automobilek Stellantisu a Volkswagenu, že oni mají zájem BYD, nejambicioznější asi čínská automobilka specializovaná na elektromobily, už dnes největší výrobce elektroaut na světě, za loňský rok porazili Teslu, ale těch značek je mnohem víc a naopak všichni kapitáni autoprůmyslu evropští říkají, že v Evropě se víc než těch 16 milionů aut ročně neprodá. Že ten trh prostě nebude narůstat už. A bude se teď bojovat o to, jak se přerozdělí ty kvóty mezi sebou, nebo jak si ty automobilky rozkouskují ten koláč. Růstový potenciál vidí někde v Africe a v Indii, ale o tom se mluví už asi 20 let a stále tam ten třesk jaksi nenastal. Ale opět, Evropa má nastavené ten objem výroby v těch svých fabrikách na nějaký objem. Číňani za posledních pár let postavili obrovské továrny na auta a teď se to musí někde udat. Takže možná se schvíluje k obrovské mele v Evropě, ale otázka je, jak na to budou reagovat zákazníci.
14: A to je otázka, na kterou se chci zeptat, protože třeba Ferrari v tomhletom taky musí vidět ohrožení, ne? BYD, tebou zmíněná automobilka, vyrábí třeba model Yangwang, to je taky supersport, tak neohrožuje to Ferrari právě i v očích zákazníků, kteří by si mohli říct, tak proč bych si kupoval tak drahé Ferrari, když velmi pěkný Yangwang, který tady Číňané taky udělají mi elektricky a bude,
10: tak,
14: bude jezdit
10: zrovna
14: hezky, proč bych si ho
10: nepořídil? Zrovna v případě toho Ferrari je to o tom, že vy chcete Ferrari. Vy opravdu chcete to auto z Maranela s tím koníkem ve znaku.
14: Dobře, ale dostanete Luce, což nevypadá úplně jako Ferrari, tak proč bych si nekoupil Janko?
10: Ale stále se to jmenuje Ferrari a stále na tom ty znaky jsou.
14: Jmenuje se, no.
10: Čínská elektroauta ohromují svými parametry, ale stále jim asi chybí ta historie, ten punc té výjimečnosti. Yangwanga si bude koupit ten mladý, progresivní čínský influencer, když budu trošku uštěpačný, který je hrdý na to, že se kupuje domácí výrobek. Pro Číňana je ten Yangwang to Ferrari jeho, to je to čínské Ferrari. A ještě další parametr do toho vstupuje, že ten čínský zákazník je úplně jiný než ten evropský. Evropský řidič je nejrychlejší, nejlepší a nejnáročnější. Kdekoliv v Ázii jsou řidiči úplně jiní, tam jde o to, aby se to auto pohybovalo. Oni si kupují mobilitu, oni si nekupují auto, oni si kupují mobilitu, takže ta mentalita je úplně jiná. A opět, Číňani se obhání obrovskými čísly. Najdeme spoustu aut, které jsou výkonnější než Ferrari Luce, to má jenom 1050 koní nebo kolik. Tam jde o to další ladění, o ty další schopnosti, další kvality.
14: A ta tu tradici,
10: a životnost, řekněme, a tu tradici. Tady se opravdu u Ferrari, stejně jako u všech ostatních luxusních značek, jak říkají, že jsou ze světa luxusu, tak si kupujete tu značku, nekupujete si jenom ten výrobek, kupujete si ten příběh zatím.
14: Příběh, který pak sdílíte třeba se závodníky Formule 1 Leclerkem a Hamiltonem, kteří se v Luce už projeli. A je 100% už jasné, že teda Luce se bude vyrábět tak, jak jsme ho teď viděli?
10: Určitě.
14: Někdy na podzim mají dorazit první kusy, nebo kdy to je?
10: Někdy na podzim, ty auta už jezdí.
14: A chápu správně tedy, že necítíš ani ohrožení z Číny, že to je tak trochu šok možná pro ty tradiční zákazníky, ale že to je vlastně celkem úspěch pro Ferrari, i když se teda ty akcie částečně propadly, protože si to koupí lidé, kteří chtějí Ferrari, protože prostě tam je ten znak.
10: Přesně tak, a to je obrovské téma. Jestli ta automobilka obecně je výrobcem automobilů, řekněme storýrenská firma, anebo jestli je to firma na finančním trhu, řekněme.
14: Musí přece vydělávat.
10: Musí přece vydělávat, ale já v tomto vnímám teda velký posun za ty poslední dekády, kdy ty automobilky opravdu byly firmy, které chtěly poskytnout mobilitu. Oni chtěli vyrábět ty auta a ten zisk se s tím nesl tak nějak samo sebou. Ale dnes je to vlastně jediné hledisko, které se zmiňuje.
14: Ferrari odložilo plány na druhý elektrický model minimálně na rok 2028.
10: Ono od toho odstoupilo už asi před rokem a půl. Ono už před delší dobou odpískalo ten projekt toho menšího elektromobilu.
14: Se jenom tak závěrem zeptám, jestli skutečně si myslíš, že Luce může být úspěchem, když už teďka Ferrari couvne od dalších plánů.
10: Já si myslím, že to dopadne tak, že vlastně Luce bude takým symbolem odvahy toho kupce, že s něčím takovým se bude chtít ukázat na veřejnosti. A teďka to nemyslím zle. Prostě auto, o kterém se všude mluví a o kterém si část publika myslí, že je opravdu nepovedené co do vzhledu, tak to bude chtít velkou odvahu.
14: Už v něm seděl i papež mimochodem, fotili se s ním hvězdy F1, tak uvidíme, jaký bude mít úspěch. Františku, díky, že jsi dorazil.
10: Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
14: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Zpravodajský podcast Českého rozhlasu dneska navštívil František Dvořák, který vede rubriku Auto na webu idnes.cz. A má otázka, ta byla v zásadě jednoduchá, tedy proč Ferrari dělá elektrické auto? Můj rozhlas, to je naše rozhlasová aplikace, ve které nás můžete poslouchat každý všední den, pokud máte v uších sluchátka a v ruce mobil. Jinak samozřejmě nás naladíte ve vysílání, na Radiožurnálu, ale i na Českém rozhlase Plus. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Pavel Prouza doplní zpravodajský servis.
1: Armáda bude nabírat víc vojáků, potvrdil ministr Zuna. Nový maďarský premiér Maďar navštívil Německo, slíbil tam, že v Evropě bude konstruktivní. Jakub Menšík postoupil na tenisovém Roland Garrose do semifinále. Bude zataženo až oblačno s občasným deštěm. Teploty do 20 na severovýchodě Moravy kolem 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Česká armáda bude nabírat víc vojáků. Ve 20 minutách Radiožurnálu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Upravil tak armádní koncepci podle připomínek premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle Zuny se navýší počet profesionálních vojáků na zhruba 3000 ročně.
3: To, co neuděláme v té personální oblasti v následujících 5 letech, tak to už potom nedoženeme. Protože potom už nás bude dohánět demografický vývoj v naší společnosti. A samozřejmě je tady i tlak ostatních bezpečnostních složek, také potřebují nové lidi a podobně. Takže my opravdu dáváme veškeré úsilí na personál.
1: Maďarský premiér Peter Maďar nechce blokovat rozhodování v Evropské unii. Dosavadní veta Budapešti nahradí hledání kompromisu, řekl po jednání se spolkovým kancléřem v Berlíně. Friedrich Merz pak mluvil o novém začátku vzájemných vztahů.
4: Nový premiér zavede podle Friedricha Merce Maďarsko znovu do středu Evropy. V tom ho chce Německo podporovat a taky bude doufat, že Budapešť brzy odloží spory s Kyjevem a umožní zahájení unijních přístupových rozhovorů s Ukrajinou. Premiér Maďar se ujal funkce minulý měsíc po 16 letech vlády Viktora Orbána. Po návštěvách Polska a Rakouska jednal minulý pátek v Bruselu o uvolnění dotací v hodnotě víc než 14 miliard eur. K ním se dnes spolkový kancléř Merc přímo nevyjádřil. Zítra navštíví maďarský premiér Paříž. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Filmový festival v Karlových Varech uvede v hlavní soutěži dva filmy s českou koprodukcí. Ve snímku Čika Čeka stvárnila hlavní roli ovdovělé poštěčky herečka Pavla Tomicová.
5: Pani Janáková, akorát za váma jdu.
6: Herečka Pavla Tomicová chce ve snímku splnit poslední přání své matky. Nakonec se ale zapojí celá rodina, včetně filmového syna Jana Ciny, říká režisér Šimon Holý.
7: Je to takový film, který je dost lehký a zároveň připomíná nám, že na některé hodnoty by se v naší společnosti nemělo sahat a na některá lidská práva už vůbec ne.
6: Druhým snímkem hlavní soutěži, který má českou stopu, je slovenský film Pramen. Ten natočil Ivan Ostrochovský. Mezi 12 titulů v hlavní soutěži ho vybral s kolegy umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
8: Pramen je psychologické drama odehrávající se v 80. letech v hlavní roli s Aňou Geisterovou.
6: Premiéru bude mít na začátku července na Karlovarském festivalu také dokument o zpěvačce Báře Basikové, kterou sledovala 50 let režisérka Helena Třeštíková. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře dostal do grandslamového semifinále. Na antuce v Paříži porazil Brazilce Fonseku 3-0 na sety. V pátek ho na Roland Garros čeká Zverev. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na generálku před mistrovstvím světa. V pátek se v New Jersey utkají s Guatemalou. Do šampionátu pak vstoupí o týden později v Kvadalacháře soubojem s Jižní Koreou. Národní tým bude hrát úvodní zápas v Mexiku ve výšce přes 1500 metrů nad mořem a hráči se na to speciálně připravují. Náplň tzv. Heat tréninků vysvětluje reprezentační záložník Pavel Schulz.
9: Máme jako zahřátou místnost na 35 stupňů a jezdíme 40 minut na kole, aby nám nepřesáhla tepovka 50% jako maximálně. Někdo má třeba maximálně 220, někdo má 200, takže se snažíme držet tepovku na 100 nebo na 110 a tohle by nám mělo pomoct jako k té adaptaci, že by se nám měly zvýšit červené krvinky a mělo by to být jako lepší.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 za Souticemi a nebezpečí v Praze na jižní spojce. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru stojí porouchaný kamion v odstavném pruhu. Místo je označené šipkou. Na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce. A před odbočkou na Štěrboholi na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh. Kolona se teď netvoří. V Praze hlásíte nebezpečnou situaci na jižní spojce. Za Lanovým mostem ve směru k Barandovskému mostu je v levém pruhu hluboká kaluž, hrozí aquaplaning.
11: Těsně za Lanovým mostem. Je to hluboká kaluž, je přes celý ten levý pruh.
10: A Praze je opět obousměrně průjezdný Strahovský tunel na městském okruhu. Skončilo tam noční čištění, už projedete i ve směru na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů. Na horách kolem 12, v Beskydech až 16 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
11: S vámi je noční radiožurnál necelých 6 minut po 4. hodině a přeji dobré brzké ráno a také probuzení do středy 3. června. A za okamžik se opět podíváme na průběh prvního utkání finálové série Stanley Cupu, kde hrají Carolina Hurricanes proti Vegas Golden Knights. S Tomášem Hertlem samozřejmě v sestavě. A bližší informace přineseme, jak už jsem říkal, za malou chvíli.
2: Noční radiožurnál
12: a Adam Carda.
13: Oh,

0: Finálová série NHL začala. První třetinu prvního zápasu ovládli hráči týmu Carolina Hurricanes. A tak mě samozřejmě zajímá, jak dopadla druhá třetina, jestli se Vegas Golden Knights dostali zpět do zápasu nebo nikoli. A to už nám teď prozradí Mikuláš Jáša ze sportovní redakce, kterého vítám u mikrofonu.
1: Hezký den. Dostali, po dvou třetinách je skóre vyrovnané 3-3. Je to utkání, které baví a rozhodně nenudí. Vegas vstoupilo do prostřední části utkání mnohem aktivněji než do té první třetiny. No a stejně jako na začátku zápasu, tak i v prostřední třetině padnul rychlý gól. Už po 30 vteřinách si Eichel všiml volného Barbašova v levém kruhu, který nechytatelnou ranou vlastně nedal brankáři Andersonovi šanci a vyrovnal. Ve 25. minutě dokonce Vegas otočili vývoj utkání, když hostující hráči se za brankou zmocnili puku a naprosto přesnou přihrávkou Marner vyzval k zakončení z první Carlsona, no a ten nezaváhal. Jenomže ve 33. minutě bylo opět vyrovnáno, Jordan Stahl dostal na levý kruh ideální přihrávku a pumelicí bombou pod břevno překonal po třetí Harta. Závěr třetiny patřil aktivní Caroline, která se snažila dokonat obrat, ale největší příležitost měl paradoxně na druhé straně Tomáš Hertl, což je útočník Vegas, který trefil tyč Andersonovy branky. Takže po 40 minutách platí atraktivní a zcela otevřený stav 3-3. Druhá třetina nám jasně ukázala, že ani jeden z týmů není prostě ochoten ustoupit ani o krok a hraje se o Stanleyův pohár.
0: Tak je jasné, je to finále, každý tým hraje na 100%, možná spíš 110 nebo 150. Každopádně díky za veškeré informace a určitě v našem vysílání zazní samozřejmě i finální výsledek zápasu. Tak díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Kapela z Ústí nad Labem UDG zazněla v nočním radiožurnálu a teď mimořádná zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova hlásíte nebezpečnou překážku za odbočkou na Benešovice. Na kilometru 122 leží v pravém pruhu sražené zvíře.
3: Sražená zvěř, je to v pravém pruhu a je to vidět na poslední chvíli, je to velký kus zvěře.
2: Ještě jednou dálnice D5 z Plzně na Rozvadov, kilometr 122, zvěř v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Katolická církev se chystá na sobotní blahořečení prvních uznaných mučedníků v moderních českých dějinách. Faráře Jana Bulu a Václava Drbolu popravil komunistický režim. Přičítal jim podíl na zastřelení tří funkcionářů ve vesnici Babice na Třebíčsku. Oba kněží se do vraždy nemohli zapojit v tehdejší justici, ale stačilo, že se předtím potkali s Ladislavem Malým, který velel útoku v Babicích.
1: V květni on byl popravený, no já jsem si v červnu narodil. 52.
2: Antonín Bula svého strýce Jana zná jen z vyprávění od rodičů.
1: No co říkali, no, že to byl dobrý člověk, no a že jeho škoda, no, že jako jen teda nikomu neublížil.
2: Synovec se v dospělosti oženil a přestěhoval do Rokytnice nad Rokytnou, takže teď bydlí jen na dohled od fary, kde působil Jan Bula. Ve farní kronice nachází o páteru Bulovi dnešní farář, taky Jan, ale příjmením Krbec, až vzpomínku v roce 1953.
3: Spravoval farnost do 30. dubna 1951. Potom byl zatčen a popraven.
4: Byl vtažen do babického případu, jako kdyby patřil k jednou z iniciátorů spolupodílnictví na těch vraždách, byť to bylo úplně absurdní, protože už více než 2 měsíce seděl. Vlastně ho propojili s těmi vraždami.
2: Popisuje historik Michal Stehlík ukázku právní praxe 50. let.
4: Bez přehánění se dá říct, že šlo o nejrychlejší soudní proces mezi dokonaným činem a soudním rozsudkem a následně exekucí v celých dějinách komunistického režimu, protože babické vraždy se odehrají 2. července 51 a to, že soud začne v Jihlavě 12. července, je neuvěřitelná rychlost, včetně rozsudku 14.
2: Jan Bula šel na popraviště jako poslední v květnu 1952. Mezi prvními v srpnu 1951 byl Václav Drbola, taky katolický duchovní, přímo z Babic. Záminkou byla u obou návštěva Ladislava Malého.
5: Spolupracoval se skupinou agenta americké rozvědky emigranta Ladislava Malého. To byli Kati.
2: Představil se jako americký agent, který se snaží na západ převést internovaného arcibiskupa Berana. Drbola i Bula byli v době, kdy v Babicích Malého skupina střílela, už ve vězení. Propagandistická verze ve filmovém Zpravodaj z 80. let přitom faráře se skupinou spojuje.
5: A tak byla zorganizována vražda 4 funkcionářů Národního výboru v Babicích.
3: Až v 68. roce, už tam budeme, k 9. květnu vyhlásil prezident amnestii a dne 10. se vrátilo poslední z uvězněných za zdejší politickou aféru.
2: V 15 babických procesech bylo odsouzeno 107 lidí, 11 trestu smrti. Z Třebíčska Daniel Zach, Radio 2.

0: Ještě než čeští fotbalisté poprvé kopnou do míče na mistrovství světa,
1: udělejte s námi pár kroků zpátky ve fotbalovém seriálu Radiožurnálu.
0: 20 let čekání.
1: Trnitá cesta kvalifikační skupinou.
0: Trenerská výměna.
1: Penaltová euforie.
0: I skládání týmu pro největší sportovní akci roku.
1: Cesta na mundial.
0: Všechno, co potřebujete vědět před začátkem mistrovství,
1: ve sportovní sérii Radiožurnálu každý den po 8:45.
0: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Je půl páté. Krátké zprávy přináší Pavel Prouza.
1: České ministerstvo zahraničí kvůli letošnímu fotbalovému mistrovství světa posílilo velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v Los Angeles. Řekl to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Mistrovství hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko. Resort na svém webu zveřejnil základní doporučení pro fanoušky, kteří se na šampionát vypraví. První případ neoprávněné činnosti pro cizí moc jde k soudu. Státní zástupce obžaloval příslušníka čínské zpravodajské služby, který v Praze působil pod novinářským krytím. Serveru i rozhlas to potvrdila mluvčí městského soudu v Praze Kateřina Eliášová. Muže policisté zadrželi letos v lednu. V případě prokázání viny mu hrozí až 5 let vězení. V nemocnici v Karlových Varech začala přestavba urgentního příjmu. Bude větší a modernější, zrychlí se tak péče o pacienty a zlepší se i zázemí pro personál. Úpravy budou stát 550 milionů korun. 85 miliony přispěje Evropská unie, zbytek peněz dá Karlovarský kraj. Hotovo bude v roce 2028. Jev El Niño letos v létě vznikne na 80%, předpovídá to Světová meteorologická služba. Jev je způsobený periodickým oteplováním teploty mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, vyvolává vysoké teploty vzduchu, velká sucha nebo silné přívalové deště. Sport. Česká ženská volejbalová reprezentace se připravuje na vstup do Ligy národů. Na úvod turnaje v Číně jí odpoledne čeká domácí výběr. Ve městě Nanking budou Češky hrát ještě proti Polsku, Belgii a Thajsku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D35 před Hradcem Králové i na D1 za Souticemi. Na dálnici D35 směrem z Vysokého Mýta do Hradce Králové opatrně před Opatovicemi nad Labem. Na kilometru 133 stojí kamion v odstavném pruhu a podle našeho zpravodaje je zřejmě po úniku paliva.
4: Zamává mobilem,

0: asi zřejmě mohlo být taková nafta. Je tam flek přes celou dálnici a i to bylo cítit v autě.
1: Na místo už dorazila policie. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru stojí porouchaný kamion v odstavném pruhu, místo je označené šipkou. A v Praze máme hlášenou nehodu na městském okruhu ve směru do Troje. Na výjezdu z tunelu Mrázovka směrem do Strahovského tunelu havarovalo vozidlo, v místě se zpomaluje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20 na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů. Na horách kolem 12, v Beskydech až 16 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: A v nočním radiožurnálu se vydáme do malé vesničky na jihu Dánska, kde funguje energetická komunita. Obyvatelé mají díky ní levnější elektřinu a navíc část z vybraných peněz jde na rozvoj obce. Jak komunita funguje a jaké byly její začátky, tak to uslyšíte už za malou chvíli.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožené jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Ochrana klimatu, soběstačnost. To jsou možné důvody, proč začít používat obnovitelné zdroje. Obyvatelé dánské vesnice Skorup mají ještě další motivaci. Chtějí, aby se jejich obec co nejvíce rozvíjela.
1: Tak už jsem ve Skorupu, teď jsem zaparkoval tady před místním kulturním centrem. Tam nahoře zasedá teď schůzka energetické komunity. Ale teď, když se dívám, tak vlastně tady jsou solární panely nahoře na střeše. Tak to možná jsou jejich.
2: Začali jsme ustavovat energetickou komunitu v roce 2022 a loni na podzim se nám podařilo spustit vlastní produkci.
3: Vysvětluje Stine Scott Stensnova, šéfka celé komunity, která funguje jako družstvo. Zaplatíte vstupní poplatek a pak už odebíráte energii, kterou produkují ostatní členové komunity.
2: Naše větrníky vlastní soukromník. Ten je členem naší komunity a prodává elektřinu komunitě za rozumnou stabilní cenu. Od komunity si ji pak kupují její členové, opět za pevnou cenu. Třeba Thorsten má na domě solární panely a tak jeho elektřinu používám teoreticky já doma v kuchyni.
3: K větrníkům patří právě i panely, které jsou kromě soukromých domů taky na kulturním centru. Tam už je přidala s pomocí dotací právě energetická komunita. Když elektřina chybí, dokupuje ji komunita ze sítě. Ekonomicky prý celý proces neznamená významné úspory nebo výdělky, ale všichni se zdají být spokojení.
2: Jernovi, který vlastní větrníky, je to vlastně jedno, jestli je to plus nebo mínus pár tisíc. Je hlavně rád, že má stabilní cenu, ne jako na energetickém trhu. A hlavně je součástí naší komunity a chce, aby to tu vzkvétalo.
3: Výsledkem jsou třeba dvě nabíječky elektroaut, které stojí před kulturním centrem a které může použít kdokoliv, třeba i návštěvníci nebo turisté. Zřízení celé energetické komunity, ale podle Stine i Thorstena byla neuvěřitelná spousta práce.
4: Víme, že je možné dosáhnout i velkých změn, ale kdybychom tehdy věděli, co všechno to bude obnášet, tak bychom si to možná rozmysleli.
3: Vyřizování prý bylo hodně a nebýt jednoho z grantů, který jim umožnil získat odborné konzultanty, možná by dnes ještě nefungovaly. Teď pevně doufají, že se jejich práce zúročí a skoro bude vzkvétat. Z Jihodánska, Jakub Lucký, Radiožurnál.

0: Noční radiožurnál pomalu končí, máme za 10 minut 5 a už v celou tu bude ranní radiožurnál a moderátor Petr Král. Tak mějte příjemnou středu a ještě jdeme na poslední noční reportáž. Historické kulisy, dobové divadelní kostýmy i stroje, které umí napodobit bouřku nebo vichr. To všechno můžete vidět v novém prohlídkovém okruhu státního zámku v Litomyšli. Věnuje se historii tamního divadla, které vzniklo v roce 1797 a je druhé nejstarší v Čechách.
1: Vážení návštěvníci, nacházíme se na prohlídce našeho zbrusu nového okruhu za příběhem zámeckého divadla.
2: Po úvodní znělce návštěvníky vítá průvodce David Forsam. Co je na téhle výstavě takové asi nejvýraznější, jsou soubory historických kulis uspořádané do zmenšenin divadelních scén. Jak jsou ty kulisy významné, nám poví kastelán Petr Weiss.
3: Jsou to kulisy od významného malíře Josefa Placera, který tvořil jak pro Vídeňské divadlo, tak pro Stavovské divadlo v Praze. Tam se ty kulisy nezachovaly. To, jak ty kulisy byly pojednány, mohou návštěvníci vidět pouze na Litomyšelském zámku.
2: Každá ta scéna má sestavené kulisy, uprostřed jsou figuríny, je k tomu taky zvukový doprovod, ukázky té hry.
4: Halt! Haberdrich, du hartherziger Tiger!
2: A ke scéně patří i zvukové efekty, o nich je samostatná část výstavy. Jsou tady 4 stroje, které simulují různé zvuky. Vichr, déšť, hromobití.
3: Tak nejenom rozeznívání plechu, ale k tomu jsou to válce naplněné sypkým materiálem a otáčením kliky, dochází k přesýpání a je z toho déšť.
2: Nový okruh můžou lidé navštívit denně mimo pondělí, a to ve dvou prohlídkových časech. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
2: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
1: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
2: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
1: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Tady je Radiožurnál v 5 hodin. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
4: Začíná hlavní líčení v kauze údajně rasistických plakátů SPD. Hnutí se bude hájit svobodou projevu. Ukrajinská města odklízejí trosky po masivním ruském útoku na obytné čtvrti. Tenista Menšík postoupil na French Open do semifinále, vyřadil Fonseku. A bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20 na východě až 22 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Obvodní soud pro Prahu 1 začne projednávat kauzu údajně nenávistných plakátů hnutí SPD. Státní zastupitelství hnutí obžalovalo z trestného činu podněcování k nenávisti. Billboardy v předvolební kampani do krajských a senátních voleb v roce 2024 zobrazovaly muže tmavé pleti a romské chlapce. Podle předsedy SPD Tomia Okamury je obžaloba nezákonná.
6: Za svobodné vyjádření svého názoru proti nelegální migraci a proti výplatě dávek osobám, které neposílají své děti do školy, předpokládám, že u soudu státní zástupce přečte obžalobu a my se jí budeme bránit a poukazovat na svobodu projevu.
4: Obžalobě čelil taky sám Okamura. Po loňských volbách ale opět získal poslaneckou imunitu. Sněmovna ho nevydala a jeho stíhání je proto pozastaveno. Při včerejších ruských útocích na Dnipro, Kyjev a další ukrajinská města zahynulo nejméně 23 civilistů. Zraněných je asi 130 lidí. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj je to důsledek obcházení sankcí ze strany Ruska.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu upozornil na to, že každý, kdo třeba i nevědomky umožňuje Rusku získat součástky do raket a dronů, je spoluviníkem zločinů, které Rusko na Ukrajině páchá. Zelenský dodal, že jedním z hlavních cílů Ruska na Ukrajině jsou vývojáři a výrobci ukrajinských raket a nepilotovaných letounů. Ukrajina proto bude pokračovat v útocích na ruský vojensko-průmyslový komplex, řekl ukrajinský prezident. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Nejinspirativnější učitelkou letošního roku je Lada Stuchla, učitelka somatologie a psychologie na střední a vyšší odborné škole zdravotnické Kladno, získala cenu Global Teacher Prize. V 10. ročníku soutěže porotu oslovila tím, že se nevěnuje jen výuce svého oboru, ale taky duševnímu zdraví mladých lidí. Důležité pro ní je, aby se studenti během hodin cítili dobře.
8: Pro mě je ve výuce nejdůležitější naladit se na aktuální atmosféru ve třídě. S žáky zpravidla děláme takzvanou emoční inventuru a podle toho, jak vidím, jak se žáci ten den cítí, jak se mají, tak volím vhodné metody pro výuku. Během výuky je pro mě důležité, aby se žáci cítili hlavně dobře.
1: Sport.
4: Tenista Jakub Menšík si na Roland Garros zahraje semifinále. Na pařížské Antuce totiž porazil ve třech setech Brazilce Fonseku. V pátek Menšíka čeká olympijský šampion Zverev z Německa. A i Kateřina Siňaková postoupila na tenisovém Roland Garros do semifinále, ale v deblu. S americkou spoluhráčkou Tausendovou porazili ve dvou setech belgicko-slovinský pár Kempenová-Klepačová 6-1 a 6-3. Kvůli dešti se hrálo na dvorci Susan Lenglenové se zataženou střechou a podmínky byly podle Siňakové hodně odlišné.
9: Za mě prostě ten kurt je mokrý a klouže se to a ty míče hnedka po 5 sekundách jsou prostě úplně špinavý. Samozřejmě tím, jak je to podle mě velký kurt, tak se to ozývá, takže nemá člověk pocit, že to najednou neletí, ale určitě ty podmínky byly jiný.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Omezení na D35 před Opatovicemi a také na pražském okruhu u Běchovic. Na dálnici D35 směrem z Vysokého Mýta do Hradce Králové dejte pozor za odbočkou na Bíště a Třebechovice. Na kilometru 134 silničáři uklízejí vozovku od rozlité nafty. Porouchaný kamion stojí na kraji, projíždí se pouze levým pruhem, aktuálně bez kolony. Na východní části pražského okruhu počítejte s omezením u Běchovic ve směru ke Štěrboholské spojce. Na 62. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Kolana se netvoří, ale zpomaluje se tam za zatáčkou. A na D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru stojí porouchané kamiony v odstavném pruhu a místo je označené šipkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty od 16 do 20 stupňů, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až 22 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. A po nich už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Dobré ráno, 5,5 minuty po páté hodině, převážně deštivé ráno, meteorologové předpověděli déšť a ten se dostavil. Je středa, s vámi ranní radiožurnál, který právě začal a my jsme rádi, že jste s námi a chcete mít už od rána přehled o tom, co se děje doma i ve světě. A tak začneme za chvíli na silnicích a připomeneme, že přibližně jeden pozemek ze 100, ano přesně tolik jich v posledních letech musí při přípravě staveb nechat vyvlastnit Správa železnic. Desítky pozemků ročně stejným způsobem řeší třeba také silničáři. Vůbec poprvé se teď parcely kvůli stavbě cyklostezky snaží vyvlastnit také město Prostějov. I tenhle úkaz nás dnes po ránu bude zajímat. Reportáž přidáme za chvíli. Tak dobré ráno.
5: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Radiožurnál 10 minut po páté, začínáme v Prostějově. Tamní úředníci zahájili totiž řízení o vyvlastnění pozemků pod plánovanou cyklostezkou. Radnice se ani po několika letech s jejich majiteli nedokázala dohodnout na odkupu. Pro Prostějov jde o vůbec první takový případ. Třeba Správa železnice nebo Ředitelství silnic a dálnic řeší desítky podobných řízení v průběhu roku.
1: Ta cyklostezka je tedy nesmírně důležitá.
2: S Jiřím Rozehnalem, náměstkem prostějovského primátora z hnutí ANO, stojíme v zatáčce u azylového domu v Určické ulici. Právě tudy by měla vést cyklostezka, kterou město připravuje už 6 let.
1: Je tady velká frekvence lidí už do toho azylového domu, tak samozřejmě jezdí i spousta cyklistů.
2: S většinou majitelů pozemků se vedení města dohodlo, se dvěma ale ne. Zahájilo proto vyvlastňovací řízení.
1: My už jiný legislativní způsob nemáme. Je to poprvé, co jsme k tomu přistoupili.
2: Majitelé mají v takovém případě nárok na odškodnění v obvyklé ceně nemovitosti. Můžou se proti řízení také odvolat.
1: My v této chvíli se jinak chovat už nemůžeme, pokud chceme, abychom tu stezku dotáhli do vítězného konce.
2: Mezi vyvlastňovací úřady patří kromě obcí s rozšířenou působností a krajů například také dopravní a energetický stavební úřad. Ten od začátku roku 2024 vedl téměř 600 řízení. Zabývá se například dálnicemi nebo železnicemi. Pokračuje mluvčí Správy železnic David Kabele.
3: Zjednodušeně se dá říct, že vyvlastněný bývá v posledních letech přibližně jeden pozemek ze 100. Většina majitelů rovnou nebo po jednání s prodejem souhlasí, protože je to pro ně výhodnější než vyvlastnění.
2: Například v roce 2024 železničáři podepsali 1500 smluv a vyvlastnit museli kolem 20 pozemků. Loni pak vedli téměř 50 vyvlastňovacích řízení.
3: Loňský rok byl ale specifický, a to začátkem staveb na trati Brno-Přerov, které jsou z velké části na zelené louce a proto byla situace komplikovanější.
2: Podobně jsou na tom také silničáři. Ředitelství silnic a dálnic podle mluvčího Jana Rýdla ročně kvůli přípravám staveb vede nižší desítky vyvlastňovacích řízení. Z Prostějova Barbora Taševská, Radiožurnál.

0: vámi ranní radiožurnál, 5 hodin 14 minut. Po ránu prší na silnicích, opatrně teploty, o poznání klesnou oproti včerejšku. Na počasí se podíváme už za pár minut v našem vysílání, tak buďte s námi. Čtvrt na šest. A začínáme nejnovější sportovní ranní zprávou. Útočník Tomáš Hertl dal v prvním utkání finále playoff NHL rozhodující gol a jeho Las Vegas porazilo Carolinu 5-4. 32-letý Hertl je jediným Čechem ve finále bojů o Stanley Cup a my se k zápasu vrátíme ještě v této hodině zhruba v 5:50. Portugalské odbory vyhlásily na dnešek generální stávku. Zavřené jsou školy a nemocnice, poskytují jenom nezbytnou péči. Stávka pozemního personálu i posádek letadel ovlivní na 500 letů, včetně jednoho spojení i s Prahou.
1: Dnes bude oproti včerejšku opět chladněji a také musíme počítat s deštivým počasím. Nebe čekáme zatažené až oblačné, na většině území zaprší, ojediněle se mohou vyskytnout i bouřky. Během dne ale bude od západu, krom Slezska a východu Moravy, oblačnosti i srážek ubývat. Teploty se budou pohybovat mezi 16 a 20 stupni, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku pak bude až 22. Na horách naměříte kolem 12, v Beskydech až kolem 16 stupňů. A foukat k tomu bude mírný západní až severozápadní vítr. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku foukat od jihu. Večer pak bude vítr slábnout. Krásný den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Mark Ember, ranní radiožurnál, 5 hodin a k tomu 19 minut. Česká televize právě teď natáčí v Moravskoslezském kraji úplně nový seriál, jmenuje se V zájmu dítěte. Hlavními postavami jsou pracovníci OSPODu, tedy orgánu sociálně právní ochrany dětí, kteří řeší případy těch nejzranitelnějších obětí, a to ve fiktivním malém městě.
1: Tady, kamera, Nikola, 234/1 poprvé.
2: Dobré ráno.
3: Kristýna Boková hraje jednu z pracovnic OSPODu. Zrovna se natáčí díl o babičce, která má v péči 2 děti a s jedním řeší problémy. V této scéně vstupuje do bytu společně se svou spolupracovnicí Olinou, kterou hraje Jitka Smutná.
4: Pro Olinu je specifické to, že mám velkou zkušenost. Je velmi pozorná. Je to takový trošku zaťatý bulldog, který pro to dítě udělá všechno na světě.
3: Nový seriál je detektivka. 5členný tým pracovníků OSPODu postupně vyšetřuje několik samostatných případů. Sociální pracovníci totiž často hledají důkazy podobnými metodami jako policisté, ale nemají takové pravomoci. Všechny příběhy se odehrávají ve fiktivním městě s typickou cihlovou architekturou, říká režisér Pavel Soukup.
5: Ta cihla je prostě přenádherná, vypadá nadčasově, hodí se jak pro luxus, tak i pro nejnižší sociální vrstvy, což je celý průřez našeho seriálu.
3: Nejde o autentické příběhy, seriál ale vychází z reálných případů.
5: Ukazuje práci i policie, takzvaných dětskařů, kteří se právě zabývají konkrétně dětskými případy. Jejich práce doposud byla poměrně dost utajená z mnoha vážných důvodů. A my velice citlivě některé zákoutí té práce rozkrýváme.
3: 8dílný seriál vzniká v produkci ostravského tvůrčího studia. Televizní premiéru bude mít příští rok na jaře. Z Ostravy Natálie Janišková, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál 5 hodin 23 minut. Ženská česká volejbalová reprezentace se připravuje na vstup do Ligy národů. I tohle nás dnes po ránu bude zajímat. Stejně jako tenis, o tom už řeč byla, ale teď budeme tleskat. Tleskat je totiž normální. Tak takhle se přesně jmenuje kampaň, kterou pro školáky a předškoláky vymysleli pořadatelé divadelních představení, konkrétně v Domě kultury v Kroměříži. Vadilo jim totiž, že děti neuměly herce odměnit potleskem po jejich výkonu. Při představení se houpali na sedačkách, nebo se třeba dívali novomilních telefonů. A tak celý rok, tak teď před představením pro školy, učili žáky, jak se tleská.
1: Dobrý den!
2: Ředitel Domu kultury Pavel Sedláček vstupuje do tělocvičny školy Zámoraví, kde na něj čeká 4. A.
1: Vy jste vyhráli.
2: Děti zvítězily ve výtvarné soutěži, která završila roční projekt Tleskat je normální. Jejich obrázky navíc ukrývaly QR kódy odkazující na vtipná videa o správném chování.
3: Tak byl to nápad můj, protože ve 4. třídě v informatice začínáme učivo o QR kódech.
2: Vysvětlil třídní učitel Václav Procházka.
4: Mě bavilo dělat ty ornamenty.
5: Mě taky.
3: Já si myslím, že bylo na tom úžasné, že tam každý zanechal svoje ruce. Protože my jsme si každý autenticky obkreslili svoje dvě ruce.
6: Co jste si vlastně z té akce Tleskat je normální jakoby odnesli pro sebe?
4: Že máme zatleskat třeba po vystoupení. Telefon se nemá používat, nebo se aspoň vypnout zvonění.
7: Nemělo by se v divadle jíst ani pít.
8: Tak, zkusíme nějaký QR kód, třeba tady vpravo.
2: A to už ve foaje Kroměřížského domu kultury s ředitelem Pavlem Sedláčkem zkoušíme, jak funguje vítězné dílo.
8: Já to zesílím. A tady vlastně vidíme, že kde netleskáme. Tleskat není normální v jídelně.
6: Ten projekt běžel rok. Změnilo se za tu dobu chování dětí při dětských představeních tady?
8: Změnilo. A hlavně se změnilo v tom tleskání. Vadil nám docela mobil, protože jsme si všímali zhora, že prostě svítí ty mobily, to ruší strašně lidi. To si neuvědomali několikrát i paní učitelky, že někdy, ale i paní učitelky se polepšily.
2: Výstava bude k vidění v Domě kultury do konce června. Návyky správného chování stovek dětí díky projektu Tleskat je normální určitě vydrží déle. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Radiožurnál.
9: Ještě než čeští fotbalisté poprvé kopnou do míče na mistrovství světa,
10: udělejte s námi pár kroků zpátky ve fotbalovém seriálu Radiožurnálu.
9: 20 let čekání.
10: Trnitá cesta kvalifikační skupinou.
9: Trenerská výměna.
10: Penaltová euforie.
9: I skládání týmu pro největší sportovní akci roku.
10: Cesta na mundial.
9: Všechno, co potřebujete vědět před začátkem mistrovství,
10: ve sportovní sérii Radiožurnálu každý den po 8:45.
9: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Jsou to jména, která měla být zapomenuta.
0: Jan Bula a Václav Drbola.
1: Dva kněží, kteří položili život za víru.
0: A teď po více než 70 letech se dočkají zadosti učinění.
1: Novodobí mučedníci.
0: Příběh venkovských farářů, kteří se stali symbolem odporu vůči útlaku a přišli o život ve vykonstruovaných procesech.
1: Postřehy pamětníků a vyprávění katechetek, které o nich přednášejí na školách.
0: Novodobí mučedníci.
1: Seriál Radiožurnálu o dvojici, která se stane prvními blahoslavenými moderní české historie.
0: Denně krátce po půl jedenácté.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Tady je Radiožurnál, půl šesté.
3: Právě s Eliškou Zámrockou.
4: Sněmovna se vrátí k novele o podpoře bydlení. Počítá mimo jiné se vznikem poradenských klientských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. To kritizují například opoziční piráti, podle kterých jsou už přetížené a s bytovou politikou nemají zkušenosti. Ruská protivzdušná obrana v Leningradské oblasti sestřelila 30 dronů. Na sociální síti Telegram to napsal guvernér oblasti Alexander Drozděnko. Dnes přitom v Petrohradu, který v oblasti leží, začíná Mezinárodní ekonomické fórum. Promluví na něm i ruský prezident Vladimir Putin. Útoky hlásí taky město Mičurinsk v centrální části evropského Ruska. Vzdušný úder podle tamních úřadů zasáhl mimo jiné průmyslový areál, bytový dům a knihovnu. A desítky studentů, žáků i dalších účastníků dnes projdou trasu z Postoloprt na Lounsku přes zámek Stekník až do Žatce. Připomenou si poválečné události z roku 1945 a uctí jejich oběti. Účastníci budou mít na krku kartony se jmény obětí takzvaného postoloprtského masakru. Při násilném odsunu německých obyvatel zemřelo zhruba 800 civilistů.
0: Sport.
4: Tenista Jakub Menšík porazil na Roland Garros Brazilce Fonseku 3-0 na sety a postoupil do semifinále. A čeští basketbalisté vstoupili do mistrovství světa ve hře 3-3 dvěma výhrami. Ve Varšavě zvítězili 17-14 nad Mongolskem a porazili i favorizované Američany. V základní skupině B tak jsou Češi jako jediní bez porážky. Ještě se utkají s Lotyši a Poláky.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážky na D1 u Štěpánova a na D35 u Bíště. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stojí na 62,5 kilometru kamion. Je za světelnou šipkou v odstavném pruhu. Na D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové za sjezdem na Bíšť stojí porouchaný kamion a teče z něj nafta. Na kilometru 135 stojí v odstavném pruhu, v pravém pruhu hasiči. Kolem se projíždí pomaleji, bez kolony. A v Brně na okruhu v Porgesově směrem do Židenic opatrně při sjezdu do Merhautovy ulice. Srazilo se tam nákladní a osobní auto, čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553.

0: Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Nad Českem převažuje zatažená obloha a hlavně ve východní polovině Čech prší. Na Moravě a ve Slezsku je ještě na některých místech i polojasno. Oblohy s malou oblačností ale ubývá. Teploty se aktuálně pohybují mezi 15 a 11 stupni. V pražském Klementinu je ale tepleji až kolem 17 stupňů. Naopak v Teplicích nad Metují je o 10 stupňů méně, tedy jen kolem 7. Vůbec nejchladněji je dnes po ránu v Jizerských horách. Na meteorologické stanici Kořenov Jizer Horní Jizera, tam jsou jen plus 2 stupně. I přes den bude převažovat zatažené až oblačné nebe, na většině našeho území s deštěm anebo přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. Během dne se ale bude krom Slezska a východu Moravy oblačnost protrhávat a také bude ubývat srážek. Teploty se budou držet mezi 16 a 20 stupni, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku pak naměříte až kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Zatímco Karlovarský filmový festival se teprve chystá, začne 3. července, tak ten zlínský je v plném proudu. A už víme, že na zlínský chodník slávy před velkým kinem přibyla další dvě jména českého filmu. Která to jsou? I to se od nás dozvíte.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: I na ryby si dnes ráno najdeme čas. Rybáři Pelhřimově teď ale bojují s nevítaným návštěvníkem. V rybníku Stráž se začaly objevovat sumečci černí, což je invazivní všežravá ryba, která nemá v české přírodě přirozené nepřátele. S monitorováním a s likvidací populace sumečků jim teď tedy pomáhají biologové.
1: To žere všechno kuličky, všechno plastové kuličky, všechno to žere tohleto.
2: Přemysl Herman chodí na Stráž rybařit pravidelně.
1: Loni to začalo, no. Za ten rok teda vyrostly hodně, no. Bylo malý, tak 10 cm, ani ne.
2: Luděk Šlapanský z Ústavu biologie u Bratlovců společně s jedním studentem vytahuje vrše, ve kterých přes noc uvízly sumečci černí.
3: Ta denní aktivita je nižší a přes den ti sumečci do těch pastí tolik nejdou.
4: Tak, váha 534.
2: Vedoucí týmu Pavel Jurajda na břehu úlovek z každé vrše zváží a ryby přeměří.
5: Zatím máme tady lokalitu první, kde teda jsou jenom sumečci hodně staří, jo, velcí ryby kolem 180 mm. Nechytli jsme víceméně dvouletý, jednoletý, jo. To je zvláštní.
2: Čím oni té přirozené populace ryb škodí, případně teda přeneseně i rybářům? No, jako
5: oni jsou konkurenti. Ale hlavně především žerou pak vytřené jikry vlastně našich původních druhů ryb, plůdek a podobně. No a rybáři potom chytají jenom sumečky, že jo. To tady není ten ještě případ, jo, tady je spousta jiných ryb, ale máme revíry, kde už se přestalo chytat vůbec, protože ten revír je úplně zničený.
2: Na břehu pozoruje práci vědců. Zdeněk Paul, předseda místní organizace Českého rybářského svazu.
6: V té přírodě nemá téměř žádného přirozeného predátora a je schopný tím, jak se velmi intenzivně množí, vytlačit ostatní původní druhy ryb.
2: Podle Paula není jasné, jak se sumeček do rybníka dostal. Díky brzkému podchycení zatím rybářům nenapáchal větší škody. František Jirků, Radio.

0: 5.43, s vámi ranní radiožurnál Jindřiško, ještě jsme nelili olovo. Známá Jindřiška z Pelíšků, tedy herečka Kristýna Badinková Nováková, má od včerejška svou hvězdu na chodníku slávy Zlínského festivalu. Spolu s ní získal i herec Martin Pisařík. Každoročně si ji vyslouží herci, kteří kariéru začali jako děti a mezi filmaři zůstávají dodnes.
1: S kým si myslíš, že paseš krávy?
2: Takže co říká o nocích odborná literatura?
3: Mě před ním všichni strašili, na mě byl zrovna teda hrozně hodný, já se si mě oblíbil.
4: Přestože ve filmu byl vztah otce a dcery komplikovaný, Kristýna Badinková-Nováková si s hercem Jiřím Kodetem při natáčení hned porozuměla. Jindřiška z Pelíšků před kamerou stála ale ještě dřív. Poprvé ve 14 letech ve filmu Výchova dívek v Čechách.
3: Já jsem hrála už na Damu, to jsme povinni v rámci jako semestru hrát po školkách a tak. A já ty děti zbožňuju.
4: Podobnou zkušenost s hraním po školách, školkách nebo dětských domovech má i Martin Pisařík. Ten se ve filmu poprvé objevil taky jako 14-letý. Ve snímku Městem chodí Mikuláš.
5: Maminka mě do žádný polevšovny nedá. Maminka si pro mě ráno přijde.
6: Jak přistupovat jako jinak k dětskému diváku, je to nepřistupovat k němu jinak.
4: S dětmi na filmovém festivalu debatoval v úterý i prezident Petr Pavel. V rámci své návštěvy Zlínského kraje navštívil na festivalu i stánek Českého rozhlasu. Nejmladší diváci se ho ptali například i na to, jestli by si nechtěl zahrát ve filmu.
7: Další otázka z publika.
8: Jestli byste dostal možnost hrát ve filmu, tak jestli byste tam hrál. A jestli ano, tak jaká postava?
9: Já se přiznám, že bych nechtěl hrát ve filmu, protože každý by měl dělat to, co umí.
4: Odpověděl prezident a připomněl, že on sám v dětství vyrůstal na filmech o Vinnetouovi. Dnes festival skončí slavnostním galavečerem, na kterém Zlatý střevíček cenu prezidenta festivalu za celoživotní přínos kinematografii převezme herec Petr Kostka. Ze Zlína Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:45. EET se vrací. Poslanci dnes poprvé projednají znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO má do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To ale zpochybňuje opozice a my to probereme podrobněji hned po 6. hodině. Americká armáda oznámila, že odrazila íránské raketové a dronové útoky na Kuvajn a na Bahrajn. Úřady v obou zemích vyzvaly obyvatele ke klidu a k dodržování bezpečnostních pokynů. Američané také současně zaútočili na íránskou vojenskou pozemní řídící stanici na ostrově Kešm.
10: Překážky na D1 u Štěpánova a na D35 u Bíště. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stojí na 62. a půl kilometru kamion, je za světelnou šipkou v odstavném pruhu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Větrný Jeníkov zastavil další kamion, je na kilometru 105,5 neoznačený v odstavném pruhu, dostatečně daleko od pravého. A na D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové za sjezdem na Bíšť stojí porouchaný kamion, teče z něj nafta. Na kilometru 135 stojí v odstavném pruhu a v pravém pruhu stojí dvě hasičská vozidla. Kolem se projíždí pomaleji, nezdržíte se. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
11: V noci na dnešek se hlavně na jihozápadě Čech objevily bouřky. Podle radarových odhadů Českého hydrometeorologického ústavu při nich napršelo kolem 15 mm vody. Nejvíce to bylo v Černé v Pošumaví. A pásmo deště postupuje i dnes po ránu přes východní polovinu Čech, stále dále směrem k východu. Na Moravě a ve Slezsku teprve pršet začne. Místy to budou i vydatné deště, při kterých právě na severu a severovýchodě našeho území očekáváme místy kolem 20 mm srážek. V dalších dnech pak bude deště ubývat, stále ale spadne nejvíce srážek na severu a severovýchodě naší republiky. Právě tam se mohou srážkové úhrny za 3 dny, tedy do nedělního rána, přiblížit i 20 mm. Krásné ráno.
12: Radiožurnál.
13: Každý den s vámi.

0: Novinka Olčina se 10 minut před šestou. Kdo rozhodně neselhal, tak to byl hokejista Tomáš Hartl. Rozhodl gólem o vítězství Vegas Golden Knights 5-4 na ledě Caroliny v úvodním zápase finálové série playoff NHL. To utkání sledoval a poznámky si dělal Mikuláš Jáša ze sportovní redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Tomáš Hartl se prosadil 3 minuty před závěrečnou sirénou mezi Kruhyho nezištnou zadovkou. Našel spoluhráč Sissons a český útočník mířil přesně k tyči. Hartl tak Vegas vystřelil první bod ve finálové sérii playoff NHL a takto gól odchovance pražské Slávie popsal komentátor televize ESPN. Hartl into the dot to Sissons. Back for Hartl. He scores! Tomáš Hartl. Then it's 5-4 Vegas with 3:24 to go. V letošním playoff NHL to pro Tomáše Hartla byl už 4. gól, k tomu zatím přidal 6 asistencí.
0: Přitom lépe do souboje o Stanleyův pohár vstoupila domácí Carolina,
1: která na soupeře hned od úvodu zápasu vlétla s obrovskou energií, už po 25 sekundách otevřel skóre Ehlers a dánský útočník pak dokonce ve 13. minutě po samostatném úniku zvýšil na 2-0. Jenže prostřední třetina ta přinesla výrazný obrat ve vývoji utkání. Hokejisté Vegas do ní vstoupili mnohem aktivněji než do první třetiny a už po 30 sekundách vyrovnal ruský útočník Barbašov. Dlouho bylo utkání vyrovnané, ale prodloužení odmítl už zmiňovaný Tomáš Hartl, který se prosadil precizní střelou z mezikruží.
0: Mikuláš Jáša, o tom, co se dělo zatím, co jste dost možná spali. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Za 8 minut bude 6.

0: máme radiožurnál. Ukrajina opět zažila další silný útok Ruska, zemřelo nejméně 23 lidí. Náš zpravodaj z Ukrajiny se přihlásí i dnes do ranního radiožurnálu. Ještě doprava, Kbelská v Praze, kamion, osobní auto po nehodě v pravém pruhu směrem na Hloubětín, kolona zatím krátká. Zdržení ale je.
1: Zprávy z domova a vašeho regionu.
2: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na radiožurnálu.
2: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál v 6 hodin. A s dalšími zprávami je tu Eliška Zábrocká.
3: Armáda bude podle ministra Zuny nabírat víc vojáků. Spojené státy a Irán hlásí útoky v Perském zálivu. Tenista Menšík postoupil do semifinále Roland Garros, porazil Fonseku. Nehodu řeší ve Kbelské ulici i Novopatské směrem do Hloubětína a bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20 na severovýchodě až 22 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Česká armáda bude nabírat víc vojáků. Ve 20 minutách radiožurnálu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Upravil tak armádní koncepci podle připomínek premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle Zuny se navýší počet profesionálních vojáků na zhruba 3000 ročně.
4: Byl stanovený ten cíl rekrutační 2600 profesionálních vojáků a 1000 vojáků do aktivní zálohy plus dobrovolná cvičení. Takže celkem 3600, ale pan premiér uložil to číslo navýšit v té části profesionálu. Takže tam to zvedáme na ten cíl, který chtěl pan premiér. To znamená, aby jsme se pohybovali okolo těch 3000 profesionálů ročně.
3: Oddlužení v Česku využívá jen 15% lidí, kteří mají exekuci. Vyplývá to ze statistik konzorcia dluhových poraden z konce letošního prvního čtvrtletí. Do oddlužení můžou lidé vstoupit s nesplacenými dluhy u dvou a více věřitelů. Pohledávky musí splácet 3 roky, zároveň ale insolvenční správce celou dobu posuzuje jejich příjmy. Podle ředitelky konzorcia Pavly Ašermanové lidé oddlužení tolik nevyužívají, třeba proto, že na něj nemají prostředky.
5: Ať už proto, že nejsou schopni uhradit minimální splátku v oddlužení, anebo proto, že ve chvíli, kdy by zlegalizovali veškeré své příjmy, tak to oddlužení vlastně nezvládnou, protože by nezaplatili nájem, neměli by peníze na běžný život.
3: Lidé podle Ašermanové o podmínkách oddlužení taky často nevědí. Informace můžou najít třeba na stránkách dluhového patrona. Spojené státy a Irán provedly několik útoků v oblasti Perského zálivu. O iránských vzdušných úderech informoval Kuvajt, letecký poplach se spustil taky v Bahrajnu. Americká armáda na sociální síti X uvedla, že iránské údery odrazila a Teheránu se nepovedlo zasáhnout žádné cíle. Informovala taky o svých útocích, které měly zasáhnout radarové stanice na iránském ostrově Kešm. Teherán i Washington své údery označili za odvetné nebo sebeobrané. Děje se to i přestože v oblasti od dubna oficiálně trvá klid zbraní. Na komplexní mírové smlouvě se Spojené státy a Irán ještě nedohodli. Celkem 23 škol a vzdělávacích zařízení požádalo ministerstvo školství o prodloužení aktuálního školního roku. Reagují tak na zkrácení výuky o 2 pracovní dny, které oznámil ministr Robert Plaga za ANO na konci března. Ministerstvo všem žádostem vyhoví, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
6: V návaznosti na rozhodnutí ministra školství ukončit školní rok dříve požadují některé školy prodloužení aktuálního školního roku z důvodu plánovaných akcí nebo klasifikovaných vystoupení žáků. Celkem požádalo o změnu 8 středních škol, 15 základních škol a 2 konzervatoře.
7: Sport. Tenista Jakub Menšík porazil na Roland Garros Brazilce Fonseku 3-0 na sety a postoupil do semifinále. Menšík si po utkání pochvaloval, že oproti zápasu s Rusem Rubljovem v minulém kole nepřipustil zavedení 2-0 na sety žádné drama, i když prohrával ve třetí sadě 3-5. I proto mluví o svém zatím nejlepším zápase na antukovém turnaji.
8: Asi ano, jsem rád, že třeba s ním Andrejem, když jsem hrál, tak přesně tak, měl jsem 2-0 na sety, taky hned vlastně první gem, co jsem hrál ve třetím setu, tak mě breakl. A najednou z toho bylo vlastně 2-2 na sety, takže tady jsem rád, že jsem to otočil zpátky a to momentum, že zůstalo na mé straně.
7: V semifinále se Menšík utká v pátek s nasazenou dvojkou s Zverevem z Německa. Do semifinále deblu postoupila i Kateřina Siniaková s Američankou Townsendovou.
1: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D35 u Bíště a nehoda Vekbelské v Praze. Na D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové dejte pozor za sjezdem na Bíšť. Na kilometru 134 hasiči likvidují únik nafty z kamionu, projíždí se jen levým pruhem, je to bez kolony. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stojí kamion, je na 62. kilometru v odstavném pruhu za světelnou šipkou. Na dálnici D2 z Bratislavy na příjezdu do Brna houstne provoz před nájezdem na D1, popojíždí se z prvního kilometru zpoždění do 10 minut. V Praze Vekbelské směrem do Hloubětína hlásíte nehodu při sjezdu na Novopatskou.
10: V pravém pruhu stojí kamion to sobákem asi po nějakém ťukanci, čili kamiony v podstatě najíždí tím prostředním pruhem, takže jsme růstající dopravou, se to tam asi začne zpomalovat.
9: A na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most zesiluje provoz, zpomaluje se už ke konci východní části okruhu teď před sjezdem na Běchovice, k Průmyslové je to na více než 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekáme zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháníkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty od 16 do 20 stupňů na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až 22. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, novinky o tom, co se děje doma i ve světě. Už jste zaznamenali možná zprávu, která se hezky říká i poslouchá. Jakub Menčík postoupil do semifinále French Open v pátek. Narazí v semifinále na Němce Alexandra Zvereva. To je zpráva, ke které se budeme vracet. Stejně tak připomeneme, že se vrací elektronická evidence tržeb, i když tentokrát bez účtenky. Jak by to mělo vypadat? Popíšeme za chvíli.
2: Ranní radiožurnál
1: a Petr Král.

0: 10 minut po 6, tak snad je čas na vaší straně. My jdeme k tomu, co nás čeká dnes, protože právě dnes budou poslanci probírat elektronickou evidenci tržeb. Do takzvaného prvního čtení míří návrh zákona, který má od příštího roku obnovit tedy systém EET. Tentokrát už bez povinnosti tisknout účtenky. Víc nám k tomu poví Jana Millerová z domácí redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. Podle vlády má být takzvaná EET 2.0 jednodušší a administrativně míň náročná. Zejména hnutí ANO si pak od evidence slibuje každoroční přínos do rozpočtu kolem 14 miliard korun. Systém se bude týkat obchodníků, restaurací a nově i řemeslníků. Evidovat by měli hotovostní i bezhotovostní platby, třeba kartou nebo QR kódem. Pro živnostníky s ročními příjmy do milionu korun bude pak speciální režim bez povinnosti platby evidovat.
0: A co na to říká opozice? Dají se očekávat nějaké obstrukce?
1: Spíš ne, určitě, ale půjde o dlouhou debatu. Opoziční poslanci totiž zpochybňují pozitivní dopady EET, které vláda slibuje, a návrat evidence naopak vítá Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Hospodářská komora. Ještě dodám, že součástí návrhu jsou i různé daňové změny, třeba snížení DPH na nealkoholické nápoje v restauracích z 21 na 12% nebo osvobození spropitného v gastronomii od daní.
0: EET 2.0, Anna Millerová z domácí redakce. Díky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Radiožurnál 11 minut po 6.

0: Radiožurnál je 4:07. Už víme, že nejinspirativnější učitelkou letošního roku je Lada Stuchla. Učí na střední a vyšší odborné škole zdravotnické v Kladně a zvítězila v soutěži Global Teacher Prize. A my ji představíme po půl sedmé. Armáda bude nabírat více vojáků. Ve 20 minutách Radiožurnálu to v podvečer řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Po připomínkách premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO se navýší počet nových profesionálních vojáků, a to zhruba na 3000 ročně.
1: Nehoda na D1 v Brně a překážka na D35 u Bíště. Na D1 v Brně na průjezdu omezením směrem do Prahy za nájezdem z dálnice D2 na kilometru 196 řeší nehodu. Jsou mimo jízdní pruhy, je tam zhruba kilometrová kolona na necelých 10 minut. Na D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové stále dejte pozor za sjezdem na Bíšť. Na kilometru 134 hasiči likvidují únik nafty z kamionu, projíždí se levým pruhem, je to bez kolony. A na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou a před Zdiby sílí provoz, přibrzdíte teď na 3. kilometru, zdržení zhruba 10 minut, následně do Prahy pojedete plynuleji a popojíždět budete až v Liberecké před Holešovičkami. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: 3. červen nabídne zase více mraku a také bude chladněji. Ze zataženého až oblačného nebe dnes bude na většině území pršet, ojediněle se mohou objevit i bouřky. Během dne ale bude od západu krom východu Moravy a Slezska srážek i oblačnosti ubývat. Teploty se odpoledne vyšplhají na 16 až 20 stupňů, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku pak bude o 2 stupně tepleji. Zítřek nabídne opět opačné počasí, než bude dnes. Nejprve bude polojasno až jasno, nebe se ale bude během dne zatahovat a v Čechách se odpoledne a večer přidají přehánky nebo občasný déšť s bouřkami. Teploty zítra zase vyšší od 20, tolik bude na deštivějším západu Čech po 26 stupňů. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: S vámi ranní radiožurnál 6 hodin 20 minut. K tomu novinka budoucí z našich silnic a cest od roku 2032. Nebudou řidiči potřebovat už pro placení mýtného speciální palubní jednotky a dokáže nahradit mobilní aplikace. A teď zhůru do přírody. Stovka ovcí se vrátila do okolí hory Pradět a Petrových kamenů. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky i tento rok proměnila svahy nad chatou ovčárna na pastviny. A valaškám se tam poměrně daří.
1: Na Pradědu mě přivítalo naprosto klasické počasí, takže je viditelnost zhruba na 20 metrů a prší. Vzala mě tady Vladimíra Křenková, právě její ovce spásají svahy nad ovčárnou a nedaleko Pradědu.
2: Tím, že valašky mají hrubou vlnu, tak právě se hodí do hor, protože ta voda se jim nedostane na kůži, ale steče vlastně po té vlně, která je skládaná jako šindelová střecha.
1: Vladimíra Křenková dále vysvětluje, že v takovém počasí pastva není úplně jednoduchá.
2: Tam pouze doufáte, že všechny ovce ve stádě ví, že jsou stádové zvíře a že se drží u sebe. Mnohdy v té mlze spolíháme na ty velmi zkušené psy, kteří dokáží odhadnout, že mimo stádo se vzdálila podle zvuku nějaká ovce a zareagují na to.
1: Nejzkušenější pastevec, který jezdí dobrovolně pomáhat, je David Červenka.
3: Střídáme se tady lidi, co mají právě ovčácké psy, nemusí to být jenom borderky, jsou to jiné plemena, chodský pes nebo kalpie. Těch plemen, co pasejí, opravdu hodně.
1: Stále více musí pastevci dávat pozor na vlky, i proto jsou ovce na noc zavřené v ohradě. Podle Jindřicha Chlapka z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky byla pastva v oblasti naprosto normální, a to po stovky let.
4: Už proto vlastně máme název ovčárna a v tuhle chvíli my jsme se rozhodli v posledních letech tu pastvu obnovit. Pastva má hlavně podpořit druhovou rozmanitost těch horských alpinských trávníků.
1: Ovce rozšlapou travní dren a jsou, co jim chutná, tím pak uvolňují cestu jiným vzácným druhům. Jde třeba o jestřábník alpský, violku sudeckou nebo zvonek vousatý. Poslední zmíněný je dokonce symbolem chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Z Pradědu Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mozaika lásek a osudu zaměstnanců jedné chemičky podle románu Vladimíra Párala Milenci a vrazi. ČT2. Sama vychovala a vycvičila svého asistenčního psa. O handicapu ne jako překážce, ale jiné cestě v premiérovém dokumentu Šestý smysl. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního předávání cen 66. ročníku největšího mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Gala večer Zlín Film Festivalu 2026. Středeční večer s Českou televizí.
2: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
3: 6 hodin 30 minut. Zprávy Radiožurnál, Eliška Zábrocká.
4: Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovkám českých škol. Zároveň ho stíhá i kvůli stejným výhruškám třem pražským obchodním centrům loni v červnu. Serveru i rozhlas to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Policie mladíka stíhá jako uprchlého. Přestože byl loni zadržený na Ukrajině, podařilo se mu utéct do Běloruska. Za vyhrožování terorismem mu hrozí až 15 let vězení. Podobně měl podezřelý vyhrožovat i na Slovensku nebo v Lotyšsku. Podle BIS se v aktivitě útočníka angažovalo Rusko. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS pokračuje ve své návštěvě Tajvanu. Na dnešním programu má například jednání s tajvanským ministrem Národní rady pro vědu a technologie Wu Chengwenem. Státní delegace dorazí taky na konferenci pořádanou u příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla. A v Liberci dnes začíná 32. ročník třídenního festivalu dětského čtenářství. Do krajské vědecké knihovny, naivního divadla a botanické zahrady můžou návštěvníci přijít na čtenářské a výtvarnické dílny, scénická čtení, hry a kvízy. Na programu jsou i workshopy, autogramiády a osobní setkání se spisovateli, ilustrátory a dalšími tvůrci dětských knih. Kompletní program je na webu festivalu.
5: Sport.
4: Tenista Jakub Menšík porazil 3-0 na sety Fonseku z Brazílie a na Roland Garros postoupil do semifinále. Mezi 4 nejlepší hráče Grand Slamu se Menšík dostal poprvé v kariéře. V semifinále českého reprezentanta čeká Němec Zverev, který vyřadil Chodara ze Španělska.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 za Kývalkou a na D8 u Klíčan. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 182 je silnější provoz a celý úsek od Kývalky k dálnici D2 je teď na 20 minut. Na D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové za sjezdem na Býšť na kilometru 135 stojí kamion. Vytekla z něj nafta, hasiči už odjeli, čeká se na úklid vozovky, uzavřený je pravý pruh, nezdržíte se. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou ze 7,5 kilometru hlásíte kolonu, opatrně brzdí se téměř do zastavení na mokré vozovce. Jede se pomaleji až do Cínovecké, zpoždění 20 minut. V Praze v Liberecké se pak popojíždí za sjezdem na Kbelskou do Holešoviček a ve Kbelské směrem do Hloubětína před sjezdem na Novopatskou teď vyšetřují kolizi kamionu s osobním autem. Na místě je policie, blokují odbočovací pruh. Fronta se protahuje, brzdí se za nájezdem z Liberecké, zdržení 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Střední Evropa je v tomto týdnu pod vlivem atlantské tlakové níže, která i na naše území posílá jeden frontální systém za druhým. Proto zažíváme střídavé počasí.

0: počasí. Jeden den poměrně slunečno, druhý den zataženo s deštěm. A právě taková bude středa, do které se právě probouzíte. Už v noci na naše území dorazila okluzní fronta, která k nám přináší déšť. Dnes zaprší téměř na celém našem území. Srážky budou během dnešního dne postupovat směrem od západu k východu. Lokálně může spadnout až 20 mm srážek. A právě kvůli zatažené obloze a četným přehánkám bude dnes také poměrně chladno. Teploty se budou pohybovat mezi 16 a 20 stupni, o 2 stupně tepleji bude jen na severovýchodě Moravy a ve Slezsku. Deštivé a chladnější počasí ale dneškem nekončí. Po slunečnějším a teplejším čtvrtku, tedy zítřku, k nám během pátečního dne dorazí další déšť. Po velmi suchém jaru se právě díky těmto dešťům alespoň částečně doplní vláha v krajině. To byly zprávy. A po něj dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, novinky o počasí pro nás měla i dnes po ránu Marcela Hálová, no a za chvíli přidáme novinky z Portugalska, to protože tamní dopravu, zdravotnictví i průmysl, i školství budou dnes momentálně brzdit generální stávky. Odbory protestují proti plánované reformě, která podle nich oslabí postavení zaměstnanců. Co se děje v Portugalsku, rozebereme už za pár minut.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: 7 minut po půl sedmé v ranním radiožurnálu Novinky z Portugalska. To totiž ochromila generální stávka. Odbory tam protestují proti navrhované reformě zákoníku práce. Zavřené dnes zůstanou školy, úřady i továrny a na většině míst nefunguje hromadná, ale ani dálková doprava. Stávka se dotkne také leteckého spojení s Prahou. No a detaily k tomu přidáte Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak vážně bude narušená ta letecká doprava v Portugalsku?
1: No v podstatě se zastaví, do stávky se zapojily odbory sdružující pozemní i palubní personál. Největší portugalské aerolinky TAP museli zrušit na 300 letů. V Portugalsku mají svoje zaměstnance taky nízkonákladové letecké společnosti EasyJet a Ryanair. Neprovozují sice tolik letů, ale hrozí u nich, že stávka může mít dominový efekt a může způsobovat zpoždění i potom na jiných jejich linkách. Na to, jak stávka ovlivní spojení s Českem, jsme se zeptali mluvčí letiště Václava Havla.
2: Máme prozatím zrušený jeden přílet a jeden odlet letecké společnosti TAP Portugal.
1: Shrnula Denisa Hitmanková.
0: Na jakých dalších oblastí života se ta dnešní stávka dotýká?
1: No jsou to, jak jsme říkali, i další druhy dopravy, autobusy, vlaky, přívozy. Všichni dopravci už předem zákazníky varovali před velkým narušením svých služeb, a to zejména ve velkých městech, jako je Lisabon nebo Porto. V hlavním městě vůbec nejezdí metro a v Portu jen velmi omezeně. Do stávky se zapojili také zaměstnanci ve zdravotnictví, lékaři i zdravotní sestry. Jejich práce se dnes omezuje jenom na ty neodkladné případy a na základní péči. Jsou dnes v Portugalsku také školy nebo státní úřady a do stávky se zapojily také odbory sdružující zaměstnance v mnoha odvětvích průmyslu nebo v médiích. Skutečně generální stávka.
0: A tohle všechno vyvolal tedy ten vládní návrh na změny v zákoníku práce. Co konkrétně odborům vadí?
1: Třeba omezení práva na stávku, ale i na kolektivní vyjednávání. Kritizují rozšíření možnosti propouštění zaměstnanců nebo prodloužení lhůty, po které může zaměstnavatel dávat smlouvu jen na dobu určitou. Středopravicová vláda premiéra Luise Montenegra trvá na tom, že reforma je nutná ke zlepšení produktivity a přizpůsobení pracovního trhu výzvám digitální éry a že povede ke zvýšení platů.
0: O tom, co se děje v Portugalsku, Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 639.

0: 6.42 v ranním radiožurnálu představíme nejinspirativnější učitelku roku. To je Lada Stuchlá ze střední a vyšší odborné školy zdravotnické Kladno. V 10. ročníku ceny Global Teacher Prize proto zaujala především přístupem k výuce, například takzvanou emoční inventurou ve třídě.
1: Lada Stuchlá.
2: Velice mě to těší a je to pro mě zpráva, že ve své práci jdu správným směrem.
3: Lada Stuchlá je původně porodní asistentka. Později vystudovala učitelství pro zdravotnické školy. Na střední škole učí latinu, somatologii a psychologii a studenty vede k tomu, aby byli v hodinách aktivní, objevovali souvislosti a poznávali své silné a slabé stránky.
2: Pro mě ve výuce nejdůležitější naladit se na aktuální atmosféru ve třídě. S žáky zpravidla děláme takzvanou emoční inventuru a podle toho, jak vidím, jak se žáci tenden cítí, tak volím vhodné metody pro výuku.
3: Jak emoční inventura vypadá, představila ve svém medailonku.
2: Uděláme misky váh s tím, že pravá ruka budou negativní emoce a levá ruka od srdce budou pozitivní. A ukažte mi, jaké emoce převažují. Ano, tady vidím velice ráda.
3: Porotci ocenili, že Lada Stuchlá respektuje individualitu studentů a motivuje je, aby objevili styl učení, který jim vyhovuje nejvíc. Do výuky zapojuje různé metody, například činnostní učení, paměťové příběhy a asociační techniky. Pracuje taky hodně ve skupinách a propojuje jednotlivé předměty, vysvětluje porotkyně Irena Poláková.
4: Používá celou řadu pestrých postupů, jak svým studentům a studentkám umožnit, aby se ho osvojili. Vytváří si vlastní učební materiály a je nadšená svojí prací.
3: Druhá skončila učitelka prvního stupně Daniela Harantová-Rumjanová ze základní školy Dolní Dubňany. Třetí učitel matematiky a výtvarné výchovy Tomáš Otisk ze základní školy Koperníkova v Třinci. Do soutěže se letos přihlásilo nejvíc pedagogů v její historii. Celkem 452, říká Hana Matoušů, ředitelka organizace Get the Point.
5: Cílem ceny Global Teacher Prize republiky je nejen objevit a ocenit dobré učitele a učitele ze základních a středních škol, ale pomáhat zvyšovat prestiž učitelského povolání.
3: Organizace Get the Point vznikla loni v rámci osamostatnění projektu a letošní 10. ročník ceny Global Teacher Prize pořádá poprvé. Do té doby fungovala pod organizací Eduin. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 6:45. Oddlužení v Česku využívá jenom asi 15% lidí s exekucemi. Upozorňují na to experti z konzorcia dluhových poraden. Podle nich je jedním z důvodů i to, že lidé neznají všechny podmínky právě k oddlužení. My proto víc řekneme hned po 7. hodině a také v ranním interview 7.50. Rusko oznámilo, že jeho protivzdušná obrana sestřelila nad Leningradskou oblastí 50 dronů. V Petrohradě, tedy druhém největším ruském městě, právě dnes začíná ekonomické fórum, na kterém má promluvit i prezident Vladimír Putin. Úřady zatím přímo neuvedly, že se jedná o drony z Ukrajiny.
6: Zvěř na D6 u Březové a kolona na D1 u Kývalky. Na D6 z Chebu do Karlových Varů spozorněte za sjezdem na Citice. V okolí kilometru 137,5 se pohybuje srnka u dálnice. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 181 hlásíte silný provoz k dálnici D2, pojedete 25 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy od sjezdu na Kralupy nad Vltavou počítejte s kolonou z 9,5 kilometru, zpoždění do Prahy 20 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici na 7,5 kilometru po pojíždí kolona na Pražský okruh za Ořech, je to osobními auty teď na půl hodiny. A v Praze ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína při sjezdu na Novopatskou nadále řeší nehodu kamionu s osobním autem. Kbelská se tak zcela zaplnila, zpoždění 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
7: Až do konce tohoto týdne nás čeká střídavé počasí s takzvaným denním chodem. To znamená, že den začne tak jako dnes se zataženým nebem, také bude deštivo. Postupně se ale bude nebe protrhávat a díky tomu bude zítřek zpočátku slunečný. Zítra to ale bude zase naopak jasné až polojasné. Nebe se bude během dne zatahovat a k večeru pak přijdou na naše území i přehánky nebo bouřky. A kolísat budou i teploty. Dnes většinou maximálně do 20 stupňů. Zítra ale zase až do 26. Pátek pak nabídne opět víc mraků i srážek, teploty zase jen do 20. Na víkend už meteorologové slibují trochu stálejší počasí, mělo by být tepleji a také srážek už by mělo být méně. Krásné ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: 6.50 do ranního radiožurnálu dnes přibylo několik dobrých sportovních zpráv. Jakub Menšík, jak víme, postoupil do semifinále French Open. V pátek se setká v semifinále s Alexem Zverevem, Němcem, a budeme u toho samozřejmě i s našimi reportéry. Útočník Tomáš Hertl dal v prvním utkání finále playoff NHL rozhodující gól. Jeho Las Vegas porazilo Carolinu 5-4. 42-letý Hertl je jediným Čechem ve finále boju o Stanley Cup. A Amerika sportovní ještě jednou. Do Spojených států míříme za českými fotbalisty. Ti už ladí strategii na poslední přípravný zápas před startem mistrovství světa. V pátek ve 2 hodiny ráno se v New Jersey střetnou s Guatemalou. A budou u toho samozřejmě také v přenosu naši reportéři, ale i záložník Pavel Schulz, tedy jedna z předpokládaných opor týmu pro šampionát. Budeme u toho.
1: Chci si to jako užít, aby mě to bavilo na tom hřišti, abych podal dobrý výkon a pomohl třeba se z té skupiny dostat a ještě udělat třeba nějaký jiný úspěch.
2: Pavel Schulz vyrostl hned v premiérové sezóně v Lyonu v důležitého hráče, dával góly. A český reprezentant litoval jen zranění. Teď má další šanci ukázat se.
1: Já bych řekl, že to tak bere jako každý. Pro mě ještě, když řeknu jako výhoda v uvozovkách, že vlastně mám za sebou dobrou sezonu v Lyonu a teď to ještě můžu potvrdit na šampionátu.
2: Právě na Schulze si ale soupeři budou dávat asi větší pozor.
1: Na tím jsem přemýšlel, ale nevím, samozřejmě budou nějakým způsobem řešit, že ho Páťušika asi, řekl bych, jeho nejvíc, co se týče nějaký jako ofenzívy. A potom třeba mě, ale uvidíme, jak to bude. No.
2: Šikovný fotbalista zaujal fanoušky výkony, ale v současném světě sociálních sítí i svou vizáží. Výrazné oblečení a doplňky, typický účes, u kterého plánoval změnu před mistrovstvím světa.
1: Přemýšleli jsme samozřejmě na copánkama, že si nechám udělat, taky, že si nechám narůst vlasy. Pak bylo ještě třetí možnost, že se oholím. Ale to by bylo asi moc, aby si pak lidi neříkali, že jsem se sem přijel hlavně ukazovat a nehrát fotbal.
2: A na sociálních sítích získala popularitu i Schulzova kočka Franta, která s ním bude alespoň na dálku i při zápasech.
1: Mám tam připravený, že na jedný kopočce mám vlastně jakoby Frantu jako kočku, jenom jméno, a na druhý mám Natalie, přítelkyni, takže si to budu dávat ještě na Instagram.
2: A co přítelkyně řekla českému reprezentantovi před cestou na světový šampionát?
1: Že budu chybět měsíc, ale samozřejmě, ať se mi daří a že je to jako, že to je úžasný.
2: Říká Pavel Schulz, který by měl patřit k důležitým hráčům fotbalového národního týmu na mistrovství světa. Z New Jersey, Mirko Vasič, Radiožurnál.
3: Ještě než čeští fotbalisté poprvé kopnou do míče na mistrovství světa,
4: udělejte s námi pár kroků zpátky ve fotbalovém seriálu Radiožurnálu.
3: 20 let čekání.
4: Trnitá cesta kvalifikační skupinou.
3: Trenerská výměna.
4: Penaltová euforie.
3: I skládání týmu pro největší sportovní akci roku.
4: Cesta na mundial.
3: Všechno, co potřebujete vědět před začátkem mistrovství,
4: ve sportovní sérii Radiožurnálu každý den po 3:15.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Jsou to jména, která měla být zapomenuta.
0: Jan Bula a Václav Drbola.
1: Dva kněží, kteří položili život za víru.
0: A teď po více než 70 letech se dočkají zadosti učinění.
1: Novodobí mučedníci.
0: Příběh venkovských farářů, kteří se stali symbolem odporu vůči útlaku a přišli o život ve vykonstruovaných procesech.
1: Postřehy pamětníků a vyprávění katechetek, které o nich přednášejí na školách.
0: Novodobí mučedníci.
1: Seriál Radiožurnálu o dvojici, která se stane prvními blahoslavenými moderní české historie.
0: Denně krátce po půl jedenácté.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 7 hodin. Právě Eliška Zábrcká.
3: Poslanci v prvním čtení projednají znovu zavedení EET. Evropská komise nasadí hasiče a techniku na boj proti možným lesním požárům. Tenista Menšík postoupil do semifinále Roland Garros, vyřadil Fonseku. Nehodu vyšetřují ve Kbelské ulici v Praze ve směru do Hloubětína a bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20, na severovýchodě až 22 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Návrh vládního zákona míří do prvního kola projednávání ve sněmovně. Evidovat všechny platby by podle předlohy museli restaurace, obchody a nově taky řemeslníci. Povinnost zavést EET by naopak neměli živnostníci s příjmy do milionu korun. Nejmenší podnikatelé by mohli vstoupit do systému EET OFF, říká ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
4: Místo takové té známé 100 korun na daní z příjmu zaplatí 1500, čili o 1400 více měsíčně. K tomu samozřejmě sociální, zdravotní. To bude cena za EET OFF.
3: Znovu zavedení EET by podle Schillerové mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To ale zpochybňuje opozice. Návrat EET vítá Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Hospodářská komora. Evropská komise zajistí před letní sezónou nasazení bezmála 800 hasičů v rizikových oblastech, jako je Řecko, Itálie, Španělsko nebo Francie. Pomáhat budou tamním sborům v boji proti lesním požárům, které Evropu postihují stále častěji. Podle eurokomisařky pro připravenost na krize Hadži Lahbibové zajistí unijní exekutiva taky nasazení dodatečné hasičské techniky.
5: Sezóna lesních požárů v Evropě začíná čím dál dříve, trvá déle a bývá ničivější, uvedla Lahbibová. Dodala, že jen v loňském roce v Evropské unii schořelo více než milion hektarů území. Evropská komise proto zajistí na období od června do září nasazení 22 hasičských letadel a 5 vrtulníků. Odborníci z Centra pro koordinaci reakcí na mimořádné události budou vyhodnocovat rizika a pomocí meteorologické analýzy podporovat záchranné akce. A Evropská komise zřídí na Kypru novou evropskou hasičskou stanici. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Před novou budovou vlakového nádraží v Mladé Boleslavi bude umělecké dílo. Půjde o točnu známou ze železničních muzeí nebo DEP. Ta v praxi slouží k otáčení lokomotiv. Na té mladoboleslavské bude lavička a bude určená k odpočinku. Pokračuje ředitel nadačního fondu Škoda Auto Ladislav Kučera.
6: Návrh je vlastně taková jakoby točna, která bude jak manuálně, tak elektronicky poháněná, samozřejmě poháněná tak, aby byla bezpečná pro všechny potenciálně handicapované spoluobčany. A točna má evokovat, že jsme Mladé Boleslavy, že jsme na nádraží a že vlastně kde jsme, tak pojďme se roztočit.
3: Dílo začne pravděpodobně fungovat ke konci roku. A vlaky mezi pražským hlavním nádražím a Smíchovem dnes nejezdí. Výluka má trvat do 18 hodin. Spoje směrem na Beroun a opačně začínají a končí na Smíchovském nádraží, kde pracovníci správy železnic vyměňují výhybku. Cestující musí v uvedeném úseku využívat hromadnou dopravu.
0: Sport.
7: Tenista Jakub Menšík si na Roland Garros zahraje semifinále. Brazilce Fonseku porazil 3-0 na sety. Českého reprezentanta zdobil vynikající return a také agresivní hra, díky které řadu výměn, včetně té poslední, ukončil na síti. Že šlo o záměr, vysvětloval Menšík po utkání.
8: Jo, určitě ano. Tady ty kurty, že jo, hráli jsme v 11 večer, bylo to pomalejší. Vlastně dvojnásobně méně stupňů, než bylo před pár dny, takže bylo strašně důležité vlastně eliminovat jeho zbraně. Takže pro mě bylo důležité, že jsem na tu síť chodil a že vlastně ta taktika, ten plán, ne úplně zkracovat ty výměny, ale hrát agresivně a chodit si pro to, že to vyšlo.
7: V pátečním semifinále Menšík vyzve světovou trojku Němce Alexandra Zvereva. Do semifinále čtyřhry postoupila i Kateřina Siňaková s Američankou Townsendovou.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 u Ostrovačic a na D5 u Rudné. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice je fronta z kilometru 179 do omezení na kilometr 196. Celý úsek pojedete půl hodiny, pozor, na souběžné silnici je za Veselkou u Zavírka. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici na 7,5 kilometru po pojíždí kolona na Pražský okruh za Ořech je to osobními auty na půl hodiny. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Mělník na 12. kilometru poprvé přibrzdíte před Prahou, čekejte 15 minut navíc. Následně v Cínovecké směrem do centra se jede pomalu od sjezdu na Ďáblice do Holešoviček zdržení dalších 20 minut. V Ekbelské směrem do Hloubětína u sjezdu na Novopatskou pokračuje šetření nehody, blokují odbočovací pruh a srazil se kamion a osobní auto. Od Cínovecké je to na 15 minut. A na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště začala regulace provozu v tunelu. Hustý provoz teď čekejte před Cholupickým tunelem, zpomaluje se v okolí 5. kilometru, vše se rozjede za sjezdem na Ořech a celkově počítejte s 20 minutami navíc. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekáme zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty od 16 do 20 na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až 22 stupňů. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte ranní radiožurnál a taky Petra Krále.
11: Dobré ráno, převážně deštivé, přejeme 6,5 minuty po 7 hodině právě dnes. Řádné splácení 3 roky a poté odpuštění dluhu. Tak ve zkratce funguje takzvané oddlužení. A mohlo by fungovat ještě intenzivněji. Vysvětlíme proč.
1: Ranní radiožurnál
9: a Petr Král.

0: Ranní Radio Žurnál 7 hodin 10 minut, teď se bude řeč o institutu oddlužení. Ten dlouhodobě využívá méně Čechů, než kolik by na něj mělo nárok. Na konci prvního čtvrtletí letošního roku to bylo jenom 15% lidí, kteří jsou v exekuci. Ukazují to údaje konzorcia dluhových poraden. No a detaily k tomu teď přidá Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Podle poraden spousta lidí o oddlužení neví. Nebo si myslí, že na něj nemají nárok. Často na něj ale taky nemají peníze. Na proces totiž celou dobu dohlíží insolvenční správce. No a problém je v tom, že lidé v exekucích si často přivydělávají nelegální prací. Vyhýbají se tak odvodům, tedy dalším výdajům. Dodám, že oddlužení může využít každý člověk s nesplacenými dluhy u dvou a více věřitelů. Pohledávky pak splácí 3 roky a soud jim zbytek odpustí.
0: A plánuje tedy ministerstvo spravedlnosti nějaké úpravy?
1: Teď žádné změny nechystá. Podle mluvčího Vladimíra Řepky totiž mimo jiné poslední změny v oddlužení, třeba právě zkrácení lhůty na 3 roky, platí teprve od roku 2024.
0: Anna Millerová z domácí redakce, díky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: No, k tématu se vrátíme, a to už poměrně brzy, ještě v této hodině, v 7 hodin a 50 minut v ranním interview, to bude naším hostem vedoucí dluhového poradenství organizace Člověk tísně Daniel Hůle.

0: Radiožurnál je 7:45. Právě dnes poslanci poprvé projednají znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude systém jednodušší, například bez povinnosti tisknout účtenky, a má do státního rozpočtu každoročně přinášet téměř 14,5 miliardy korun, což zpochybňuje opozice. No a všechno nejlepší přejeme herci Jiřímu Langmajerovi. Právě dnes mu je 60 let a jako dárek pro něj i jeho fanoušky teď mimořádně máme v aplikaci Můj rozhlas.cz a k poslechu hru Cyrano z Bergeraku, kde Jiří Langmajer hraje hlavní roli. A my ho uslyšíme také po 7:30.
1: Kolony na D1 u Ostrovačic a Všechrom. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domašov opatrně na kilometru 177 se zpomaluje v obou pruzích, je to provozem, do zúžení v Brně je to na více než půl hodiny, kamiony postojí déle. Na D1 z Brna směrem do Prahy zvolněte za sjezdem na Benešov, provoz citelně zesílil, brzdí se teď na 16. kilometru a různě pomalu se jede až do Prahy k jižní spojce. Na D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem na 18. kilometru hlásíte kolonu, má zhruba 2 kilometry, pak se jede rychleji. Je to provozem a zdržíte se zhruba 10 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici na 7,5 kilometru popojíždí kolona, na okruh za Ořech je to osobními auty na půl hodiny a na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Poprvé se teď zpomaluje u Vestce na 3. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes bude oproti včerejšku opět chladněji a také musíme zpočátku počítat i s deštivým počasím. Nebe čekáme zatažené nebo oblačné, na většině území zaprší, ojediněle se mohou vyskytnout i bouřky. Během dne ale bude od západu, krom Slezska a východu Moravy, oblačnosti i srážek ubývat. Teploty se budou pohybovat mezi 16 a 20 stupni, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku bude až 22. Na horách pak naměříte kolem 12, v Beskydech až kolem 16 stupňů. A foukat k tomu bude mírný západní až severozápadní vítr, na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku foukat od jihu, večer pak bude vítr slábnout. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: vámi Radiožurnál 7.20. Ukrajina se zpamatovává z vlny ruských vzdušných úderů během včerejší noci. V Dnipru a Kyjevě při nich zahynulo nejméně 23 lidí, včetně několika dětí, a asi 130 civilistů je vážně zraněných. Novinky stále zjišťuje také náš zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín. Martine, vítej, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Nejprve, jaká byla dnešní noc na Ukrajině?
1: Byla podstatně klidnější než ta včerejší, ale nebyla zcela klidná, protože Rusko vyslalo na Ukrajinu téměř 200 dronů, většinu z nich, drtivou většinu z nich se podařilo sestřelit, takže v tomto ohledu obyvatelé Ukrajiny spali trochu klidněji než včera.
0: A už se podařilo najít všechny oběti včerejších ruských útoků?
1: Zdá se, že ano, ta čísla stále platí, 23 mrtvých dohromady, nejvíce tedy 16 v Dnipru, tam mezi těmi oběťmi je třeba i malé dítě narozené v roce 23, celkem dvě děti zahynuly a asi 42 lidí bylo zraněno, tam to bylo nejhorší, v Kyjevě platí číslo 7 obětí a desítky zraněných, v Dnipru byl dnes vyhlášen smutek.
0: Martine, a projevuje se při těchto útocích nějak nedostatek munice do ukrajinských systémů protivzdušné obrany?
1: Velice výrazně, protože Ukrajina nemá žádnou zbraň, kterou by mohla sestřelit, například ty nadzvukové rakety Tsirkon, které Rusko včera vyslalo, chybí tedy ty náboje, ty rakety do systému Patriot, takže tam je obrovský deficit, se kterým ale Ukrajina sama nemůže nic dělat, protože tuto munici si vyrobit neumí zatím.
0: Na Ukrajině skončily tedy záchranné práce po masivních ruských vzdušních útocích ze včerejší noci. Náš zpravodaj Martin Dorazín s aktualitami teď přímo ve vysílání Radiožurnálu. Martine, díky, naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut. Přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál půl osmé. A jsou tu zprávy s Eliškou Zábrockou.
3: Obžalobu hnutí SPD za údajně nenávistné plakáty bude řešit soud. Jednání začne v 10 hodin. Podle obžaloby se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti. Žalobu podalo státní zastupitelství kvůli dvěma plakátům z předvolební kampaně do krajských a senátních voleb v roce 2024. Podle předsedy SPD Tomia Okamury je obžaloba nezákonná. Spojené státy a Irán provedly několik útoků v oblasti Perského zálivu. O iránských vzdušných úderech informoval Kuvajt, letecký poplach se spustil taky v Bahrajnu. Americká armáda na sociální síti X uvedla, že iránské údery odrazila a Teheránu se nepovedlo zasáhnout žádné cíle. Děje se to i přesto, že v oblasti od dubna oficiálně trvá klid zbraní. A vítězkou letošní ceny Global Teacher Prize pro inspirativní učitele je Lada Stuchlá, učitelka latiny, somatologie a psychologie na střední a vyšší odborné škole zdravotnické Kladno, oslovila porotu tím, že se nevěnuje jen výuce svého oboru, ale také duševnímu zdraví mladých lidí.
0: Sport.
3: Tenista Jakub Menšík je poprvé v kariéře v semifinále grandslamového turnaje. Ve čtvrtfinále Roland Garros porazil na pařížské Antuce Brazilce Fonseku 3-0 na sety. V dalším kole ho v pátek čeká Němec Zverev. A o českém tenistovi budeme mluvit na Radiožurnálu, taky po zprávách.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 u Všechrom a překážka na Štěrboholské spojce. Na D1 z Brna směrem do Prahy pomalu za sjezdem na Benešov. Zpomalíte na 17. kilometru. Různě pomalu se pak jede až do Prahy k jižní spojce. Neobjíždějte D1 před Prahou přes Uhříněves. Na příjezdu z Říčan stojí dlouhá kolona. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav hlásíte kolonu a také stojící vozidlo.
5: 11,5 kilometr brzdí se tady až do zastavení v oba dva pruhy.
4: Na 8. kilometru stojí auto s defektem v odstavném pruhu, zpoždění do 10 minut. Na východní části Pražského okruhu směrem z Černého na Lanový most je tradiční kolona od dálnice D11, ovšem teď se jede výrazně pomaleji. Za sjezdem na Běchovice stojí porouchaný kamion v pravém pruhu, k Průmyslové pojedete 35 minut. Stihla se už ucpat trasa přes Staré Kyje Broumarskou ulicí. A na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, zpomaluje se teď u Vestce na 3. kilometru. Za sjezd na Ořech pojedete více než 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Nad Českem převažuje zatažená obloha a hlavně ve východní polovině Čech prší. Na Moravě a ve Slezsku je ještě na některých místech i polojasno. Oblohy s malou oblačností ale ubývá. Teploty se aktuálně pohybují mezi 15 a 11 stupni. V pražském Klementýnu zůstalo tepleji až kolem 17 stupňů. Naopak v Teplicích nad Metují bylo o 10 stupňů méně, tedy jen kolem 7 stupňů. A vůbec nejchladněji bylo dnes po ránu v Jizerských horách. Na meteorologické stanici Kořenov Jizerská horní Jizer tam byly jen 2 stupně nad nulou. I přes den bude převažovat zatažené až oblačné nebe na většině našeho území s deštěm nebo přehánkami, ojediněle i s bouřkami. Během dne se ale bude krom Slezska a východu Moravy oblačnost protrhávat a také bude ubývat srážek. Teploty se budou držet mezi 16 a 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku pak až 22 stupni. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno a přidáme jeden český úspěch na Roland Garros.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: girl.
1: Jakub Menšík porazil na Roland Garros Brazilce Fonseku 3-0 na sety a postoupil do semifinále. Utkání pro nás přímo z kurtu komentoval reporter David Prouza, s ním se ještě spojíme. A teď uslyšíte i to, jakou roli při tom hrálo počasí.
2: Jakub Menšík předvedl v zápase s Fonsekou neuvěřitelně vyspělý výkon. Soupeře trápil vynikajícími returny, tradičně silným servisem a také tím, že v utkání se často cpal na síť.
3: Jo, určitě ano. Tady ty kurty, že jo, hráli jsme v 11 večer, bylo to pomalejší. Vlastně dvojnásobně méně stupňů, než bylo před pár dny, takže bylo strašně důležité vlastně eliminovat jeho zbraně. Takže pro mě bylo důležité, že jsem na tu síť chodil a že vlastně tak taktika, ten plán, ne úplně zkracovat ty výměny, ale hrát agresivně a chodit si pro to, že to vyšlo.
4: Zkrácení od Jakuba Menšíka. Fonseka je u sítě, ještě to stihl. Jakub Menšík hraje tak, aby Fonseka nemohl hrát a tohle už je konec.
3: Pro tyhle momenty žiju a tyhle ty momenty mě naplňují a to je to, proč to dělám. Jsem strašně moc rád, že můžu předvádět takové výkony, jaký předvádím a že můžu být zdravý a soustředěný a forma je skvělá. Neříkám, že jsem favorit, ale určitě si myslím, že šance je, že to neskončí jenom semifinále, tak je velká. Že ho vyhrát Grand Slam, to byl vždycky můj sen, ale i když to vypadá blízko, tak je to pořád strašně daleko.
2: Řekl Jakub Menšík krátce po postupu do semifinále Roland Garros. Jeho dalším soupeřem bude nasazená dvojka Němec Zverev. S ním se český tenista utká v pátek opět v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Z Paříže David Prouza, radiožurnál.

0: Cyrano z Beržeraku, Svobodní Kouba i nekorektní hokejový trenér Hrůzek a mnoho dalších. Tak asi jste poznali, mluvíme o herci Jiřím Langmajerovi. Rodákovi z Plzně je dnes 60 let a my mu gratulujeme. A po jeho účinkování jsme zapátrali také velmi intenzivně v našem rozhlasovém archivu. A co jsme našli?
1: Tak táhni, jak se sluší, nebo tě vykuchám a utrhnu ti uši.
2: Snad přece.
1: Dost?
3: Tak. Role hrdiny s velkým nosem Cyrana z Beržeraku pochází z roku 2015 a portál Můj rozhlas nabízí tuto hru od tohoto týdne k poslechu znovu. Jiří Langmajer je sice známý jako herec televizní, ovšem základem herectví je divadlo a Langmajerovi pomohl i Český rozhlas.
4: Škoda, že jsem v té době byl ještě mladý a nedokázal jsem to do sebe nasát víc, abych z toho ještě žil, ale to mi profilovalo potom na další leta, jako v té herecké, divadelní, rozhlasové i filmové práci.
3: Jiří Langmajer odešel z Plzně ve 14 letech studovat na Pražskou konzervatoř. Rychle se objevil před filmovými kamerami a postupně se stal hereckou stálicí. Ovšem jeho práci významně ovlivnil rozhlasový režisér Karel Weinlich.
4: Absolutně jednu z nejdůležitějších byl to můj vlastně první velký učitel toho, jak se mám chovat, jak mám k mikrofonu přistupovat, jak vůbec mám pracovat v rozhlase.
3: Hlas Jiřího Langmajera znají posluchači Českého rozhlasu i z pohádek.
4: Jsem točil Bajaju s panem Macháčkem. To prostě byla pecka veliká, no.
5: Já ti přikazuji, abys nezavedl domů.
6: Nejsem tvůj sluha.
5: Jestli neposlechneš, napravím ti bičem neposlušnou hlavu.
3: Za své divadelní herecké výkony získal Jiří Langmajer cenu Thálie a za filmové role byl dvakrát nominován na Českého lva. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 7:45. Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovká českých škol. Našemu zpravodajskému serveru i rozhlas to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze. Policie mladíka stíhá jako uprchlého. Loni byl sice zadržený na Ukrajině, podařilo se mu ale utéct do Běloruska. My to probereme po 8. hodině. Zlatý střevíček za celoživotní přínos dětské kinematografii dnes převezme herec Petr Kostka, a to na gala večeru závěrečného dne zlínského filmového festivalu. No a naši reportéři budou samozřejmě u toho a přihlásí se do vysílání.
7: Kolony na D1 u Ostrovačic a na D5 u Rudné. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Rosice na kilometru 179 se zpomaluje do omezení v Brně, pojedete zhruba půl hodiny. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Benešov ze 16. kilometru hlásíte pomalejší provoz až k jižní spojce. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici zůstává fronta z 8. kilometru, na Pražský okruh za Ořech pojedete 45 minut. Na východní části Pražského okruhu od Černého mostu po pojíždí kolona k Průmyslové provoz brzdí stojící kamion za sjezdem na Běchovice. K Průmyslové je to na více než půl hodiny. A v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most se srazila dvě auta, blokují levý pruh. Začala tak výraznější regulace provozu v tunelech, kolona v Liberecké ještě více zpomalí, zdržíte se tam více než půl hodiny a popojíždí se až k tunelu Blanka. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
8: V noci na dnešek se hlavně na jihozápadě Čech objevily bouřky. Podle radarových odhadů Českého hydrometeorologického ústavu při nich napršelo kolem 15 mm vody. Nejvíc to bylo v Černé v Pošumaví. A pásmo deště postupuje i dnes po ránu přes východní polovinu Čech, dále směrem k východu. Na Moravě a do Slezska, tak tam začne teprve pršet. Místy to budou vydatné deště, při kterých právě na severu a severovýchodě našeho území očekáváme místy kolem 20 mm srážek. V dalších dnech pak bude ještě ubývat. Stále ale spadne nejvíce srážek na severu a severovýchodě naší republiky. Právě tam se mohou srážkové úhrny za 3 dny, tedy do nedělního rána, přiblížit 20 mm. Krásný den.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.

0: 7.50, ranní radiožurnál Interview. Možnost vstoupit do takzvaného oddlužení nevyužívá v Česku tolik lidí, kolik by mohlo. A jde o dlouhodobý problém. Třeba na konci letošního prvního čtvrtletí ho využilo 90 tisíc lidí, což je zhruba 15% z těch, kteří jsou v exekuci. Upozorňuje na to konzorcium dluhových poraden. Podle něj lidé hlavně neznají podmínky oddlužení, ale taky zároveň na něj někteří nedosáhnou. Oddlužení může využít každý člověk s nesplacenými dluhy u dvou a více věřitelů. Pohledávky pak splácí 3 roky a soud jim zbytek odpustí. Naším hostem je teď vedoucí programu dluhového poradenství v neziskové organizaci Člověk tísní Daniel Hůle. Dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Proč podle vás někteří lidé na to oddlužení nedosáhnou? V čem pro ně můžou být ty podmínky složité?
1: Tak protože si musíme uvědomit, že vlastně došlo k více změnám. Jedna věc je to, o čem jste už mluvil, to znamená, došlo ke zkrácení a zároveň odstranění té vyvratitelné domněnky na konci, že člověk je oddlužen, pokud splatí alespoň 30% dluhu. To je dost důležité. Ale zároveň, a to my jsme podporovali, došlo k zavedení konceptu adekvátního příjmu, kdy na začátku insolvenční správce a soud vlastně posuzují, jestli ten člověk ve vztahu k socioekonomickým faktorům svým vlastním vlastně má a přináší dostatečně vysokou legální mzdu. Ty podmínky jsou nastaveny relativně přísně, takže pro spoustu lidí, kteří dnes jsou v exekucích, pracují na minimální mzdu, tak pokud tu situaci nezmění, tak oni vlastně na tu insolvenci ani nedosáhnou. A to je fér, ale zároveň to, aby si více zlegalizovali ten plat, znamená, že se jim de facto sníží ten reálný příjem, se kterým měsíčně hospodaří. Takže vstup do insolvence pro ty dlužníky většinou znamená poměrně výrazný finanční pokles.
0: Ještě prosím, možná pro představu, pojďme se říct, zda tady existují nějaké jasné skupiny lidí, pro které to oddlužení není vhodnou cestou, jak se tedy exekuce zbavit, nebo se do ní můžou opravdu zapojit prakticky všichni a je to jenom o jejich ochotě a aktivitě, když budou chtít.
1: No, já si myslím, že to je spíš o jejich jako aktivitě a ochotě, jak jste řekl, protože dříve bylo limitující, pokud člověk měl opravdu velmi vysoké dluhy a i když měl příjem maximální možný a nebyl schopen splatit těch 30%, tak s velkou pravděpodobností se po 5 letech dozvěděl, že oddlužen nebude. To byla velká nejistota. Dnes má člověk jistotu, že pokud do toho oddlužení vstoupí s dostatečně vysokým příjmem, soud to schválí, on si během toho oddlužení nesníží ten příjem, tak na konci bude určitě oddlužen. To je fakt jakoby velmi zásadní posun, ale jak říkám, prostě člověk musí dnes, ale je to částečně důsledku toho, že Česká republika a vláda, ať už se tady střídali vlády jakkoliv, velmi výrazně tolerovali různou míru práce na černo. Práci na minimálním mzdu s doplatkem na ruku a podobně. Zvlášť u nízkokvalifikovaných profesí to je velmi časté. Pokud se podaří stávající vládě toto změnit, což oni deklarují, a opravdu sníží prostor pro tu práci na černo, tak se může výrazně zvýšit motivace lidí vstoupit do toho oddlužení, protože už nebude možné fungovat dvojkolejně, to znamená, mám exekuce, vydělávám vlastně ale nějak v rámci šedé ekonomiky, takže mi ani jakoby pro ty věřitele nikdo nic nezabaví, ale zároveň máme měsíčně poměrně dost peněz. Prostě spoustu lidí jsou takzvaně adaptovaní na tu svoji chudobu a teď je potřeba je motivovat k tomu, aby do toho oddlužení vstoupili, ten svůj problém vyřešili a za těch několik let mohli normálně už legálně fungovat a vlastně jako přinášet společnosti hodnoty.
0: Vy jste připomněl, že ta pravidla pro oddlužení se naposledy změnila poměrně nedávno v roce 2024. Ministerstvo spravedlnosti teď podle mluvčího Vladimíra Řepky žádné změny v oddlužení nechystá, mimo jiné tedy právě proto, že ty poslední úpravy trvají jenom zhruba rok a půl. Vidíte vy tedy nějaké konkrétní případné úpravy, které by oddlužení ještě více zpřístupnily?
1: Ne, já si myslím, že pokud bych si mohl vymyslet ideální svět, tak to, s čím se potýkáme, je nejednoznačný a různorodý výklad soudů přístupu k zálohám na přezkum a to znamená na odměny insolvenčních správců. Prostě v některých krajích přiznávají velké odměny, v některých malé odměny a to je nerovné, protože podle toho člověk, v jakém kraji bydlí, tak má vstup do toho oddlužení. To já doufám, ale že se podaří nakonec těm soudům ujednout hodnotit na tom postupu a také bych se přimlouval za těchto podmínek nic neměnit, protože to, že člověk má mít adekvátní příjem, prostě je správný přístup a to, že dříve do oddlužení lidé úplně běžně vstupovali s minimální mzdou, nebylo fér. A ostatně my jsme vlastně od začátku říkali, že to, že se oddlužení zkrátí de facto o 40% z 5 let na 3 roky, nepovede k tomu, že se sníží příjem věřitelů o 40%. Naopak my v praxi pozorujeme, že naši klienti musí odvádět daleko více měsíčně, než odváděli předtím. To znamená, ve výsledku si myslím, že ta změna může vést k tomu, že nakonec ty dlužníci zaplatí stejně anebo dokonce více za kratší dobu, než v tom předchozím období.
0: Říká v ranním intervju Radiožurnálu vedoucí programu dluhového poradenství v neziskové organizaci Člověk v tísni Daniel Hůle. Děkujeme za toho naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, přeji krásný den.
0: S vámi ranní Radiožurnál za 4,5 minuty nabídneme zprávy v 8 hodin.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Už v neděli 7. června bude kolotoč v Letenských sadech v Praze opět vozit děti zdarma. Pro dobrou věc. Nadační fond Nina dlouhodobě podporuje výzkum a léčbu rakoviny mozku u dětských pacientů a podporuje jejich rodiny. Chcete-li úsilí nadace také podpořit, přijďte s dětmi na Letnou. Nebo přispějte na aktivity fondu a popožeňte vybraného koně z historického kolotoče do cíle virtuálního závodu. Více informací najdete na www.nadace-nina.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Radiožurnál 8 hodin. Eliška Zábrocká pro nás má zprávy.
4: Začíná hlavní líčení v kauze údajně rasistických plakátů SPD. Portugalsko dnes ochromila generální stávka, odbory protestují proti reformě zákoníku práce. Český tenista Menšík se probojoval do semifinále Roland Garros. Kolona popojíždí na D5 na příjezdu do Prahy a bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20 na severovýchodě až 22 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Obvodní soud pro Prahu 1 začne projednávat kauzu údajně nenávistných plakátů hnutí SPD. Státní zastupitelství hnutí obžalovalo z trestného činu podněcování k nenávisti. A to kvůli billboardům v předvolební kampani do krajských a senátních voleb v roce 2024. Podle předsedy SPD Tomia Okamury je to obžaloba nezákonná.
5: Za svobodné vyjádření svého názoru proti nelegální migraci a proti výplatě dávek osobám, které neposílají své děti do školy, předpokládám, že u soudu státní zástupce přečte obžalobu a my se jí budeme bránit a poukazovat na svobodu projevu.
4: Obžalobě čelil taky sám Okamura. Po loňských volbách ale znovu získal poslaneckou imunitu. Sněmovna ho nevydala a jeho stíhání je proto pozastaveno. Detaily přidáme na Radiožurnálu po 8:30. Odborná konference Digimedia se dnes v Praze bude zabývat umělou inteligencí v médiích nebo budoucností televize a streamovacích služeb. Řeč bude i o financování médií veřejné služby po stažení návrhu zákona ministra kultury o ty klempíře za motoristy. Portugalské odbory vyhlásily na dnešek generální stávku. Zavřené jsou školy a nemocnice poskytují jen nezbytnou péči. Nevyjela ani většina vlaků a spojů městské hromadné dopravy. Stávka pozemního personálu i posádek letadel ovlivní na 500 letů, včetně spojení s Prahou.
6: Máme prozatím zrušený jeden přílet a jeden odlet letecké společnosti TAP Portugal.
7: Říká mluvčí letiště Václava Havla Denisa Hejtmánková. Největší portugalské aerolinky TAP musely zrušit na 300 letů a stávka výrazně ovlivňuje třeba i spojení s Azorskými ostrovy a Madeirou. Portugalské odbory protestují proti rozsáhlé reformě zákoníku práce, kterou schválila vláda. Vadí jim například omezení práva na stávku a oslabení kolektivních smluv, snadnější možnosti propouštění zaměstnanců nebo řetězení pracovních smluv na dobu určitou. Ondřej Himer, Radiožurnál.
4: Závěrečný den zlínského filmového festivalu pro děti nabídne projekci britského snímku Přísahám, že za to nemůžu. Zlatý střevíček za celoživotní přínos dětské kinematografii převezme herec Petr Kostka.
8: O té jeho zamlžené mysli se nesmí dozvědět zejména Dvořané.
9: Petr Kostka se před kamerou objevil už v 50. letech. Upozornil na sebe v Krejčíkově vyšším principu i v komedii Jindřicha Poláka Zítra vstanu a opařím se čajem. Držitel 2 centálie i medaile za zásluhy stále aktivně vystupuje v divadle i před kamerou. Jednu z hlavních rolí si zahrál i v novém snímku Jana Svěráka Pět švestek.
10: Vy jste teda parta. Jsem rád, že jste mě vzali sebou.
9: Zlatý střevíček na 66. ročníku zlínského filmového festivalu převzali už režisér Petr Koliha a Loutka Hurvínka. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Sport.
9: Český mužský tenis se po 16 letech dočkal další semifinálové účasti v singlu na Roland Garros. Na Tomáše Berdycha navázal Jakub Menčík, který v boji o nejlepší čtyřku antukového Grand Slamu porazil 3-0 na sety Brazilce Fonseku. V zápase proměnil 7. matchball. Teď ho v Paříži čeká nasazená dvojka Alexander Zverev z Německa.
11: Pro tyhle momenty žiju a tyhle ty momenty mě naplňují a to je to, proč to dělám. Jsem strašně moc rád, že můžu předvádět takové výkony, jaký předvádím a že můžu být zdravý a soustředěný a forma je skvělá. Neříkám, že jsem favorit, ale určitě si myslím, že šance je, že to neskončí jenom semifinále, tak je velká. Že ho vyhrát Grand Slam, to byl vždycky můj sen, ale i když to vypadá blízko, tak je to pořád strašně daleko.
9: Do semifinále čtyřhry postoupila i Kateřina Siňaková s Američankou Townsendovou. Česko-rakouská dvojice Nouza Oberleitner v deblu končí.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolona na D1 u Holubic a nehoda ve Strahovském tunelu v Praze. Na D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Slavkov z kilometru 211 je ranní kolona k dálnici D2 na 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 počítejte se silnějším provozem do zúžení v Brně, pojedete půl hodiny. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Benešov a z 18,5 kilometru pojedete v koloně a různě pomalu se jede až do Brněnské k Chodovu. Na silnici 2 směrem z Říčan stojí před Uhříněvsí dlouhá fronta, je na 40 minut. Na Pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem směrem na D1, za sjezdem na D6 se popojíždí z 24. kilometru, je to skoro na půl hodiny. Dálnice D5 se kvůli tomu ucpává na příjezdu do Prahy, kolona začíná za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru, k Ořechu pojedete 45 minut. A v Praze je silná ranní špička, navíc potíže teď působí nehoda, kterou řeší ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most. Dvě auta tam blokují levý pruh, regulují provoz v tunelech. V Cínovecké stojí kolona od sjezdu na Ďáblice k tunelu Blanka pojedete 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Čekáme zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty od 16 do 20 na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až 22 stupňů. Tolik zprávy. Dál je s vámi ranní radiožurnál a taky Petr Král.
3: Dobré ráno, stovky škol, 3 obchodní centra, anonymní výhrušky bombovými útoky. Policie obvinila muže, který měl stát právě za těmito útoky z posledních 2 let. Detaily máme pro vás.
14: Ranní radiožurnál
0: a Petr Král.

0: 10 minut po 8. Anonymní e-maily, které vyhrožovaly bombovými útoky. Ty v září 2024 obdržely stovky českých škol. A policie teď obvinila muže, který podle ní za útoky stál. Radiožurnálu a serveru iRozhlas.cz to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze. Podrobnosti případu teď přidá Anna Millerová z domácí redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. Útočník výhružnými zprávami předloni obeslal třeba základní školy v Praze. Následovaly rozsáhlé zásahy policistů a pyrotechnické prohlídky. Školy nechaly své budovy vyklidit, opakovaně taky přerušovali výuku. A podobně měl muž vyhrožovat i na Slovensku nebo v Lotyšsku. Případu se teď věnuje Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Dodám, že policisté muže obvinili ze stejných výhružek proti třem pražským obchodním centrům. Ty údajně rozeslal loni v červnu.
0: Jaký trest teď mladíkovi hrozí?
1: Za vyhrožování terorismem může strávit až 15 let za mřížemi. Jenže policisté ho teď stíhají jako uprchlého. Přestože byl loni zadržený na Ukrajině, podařilo se mu pak utéct do Běloruska. Dodám, že podle BIS se v aktivitě útočníka angažovalo Rusko a víc se dočtete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
0: Dodává Anna Millerová z domácí redakce. Díky za to, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Radiožurnál 8:11 už teď myslíme na víkend, to protože nám hraje kapela Divoký byl a právě Roman Procházka a Vašek Bláha z této legendární české kapely budou už tuto sobotu po 10:00 dopoledne hosty vysílání Radiožurnálu.

0: Radiožurnál 4:15. Nahuatl Pipil. Tak, to jsou potomci Aztéků ze Salvadoru a jejich jazyk a tradice teď v audionahrávkách i chystané knize zachraňují čeští jazykovědci. Do jejich laboratoře se vydáme po 8:30. A ještě jedna sportovní zpráva. Hokejový útočník Tomáš Hertl rozhodl gólem 3 minuty před koncem základní hrací doby první utkání finále playoff NHL. Jeho Las Vegas porazilo Carolinu 5-4. 32letý Hertl je jediným Čechem ve finále bojů o Stanley Cup.
1: Kolony na D1 u Slavkova a Mirošovic. Na D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Slavkov z kilometru 211 je ranní kolona k dálnici D2 na 20 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy od nájezdu z Benešova hlásíte kolonu.
2: Kolona na příjezdu do Prahy po D1 od Brna se výrazně prodloužila. Už se brzdí na sjezdu u Mirošovic na 20,5 kilometru. Ve všech třech jízdních pruzích stejně.
1: Na D5 z Plzně do Prahy dejte velký pozor před sjezdem na Vráž. Na 15. kilometru leží mezi stoupacím a pravým pruhem sražená srnka. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici ze 7. kilometru zůstává kolona na Pražský okruh za Ořech na 45 minut. A na D8 na příjezdu do Prahy za sjezdem na Březiněves postojíte v koloně, táhne se k tunelu Blanka, tam pojedete necelou hodinu. A provoz výrazně zpomalila nehoda ve Strahovském tunelu. Tam je nadále blokovaný levý pruh. Na místě už je policie. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 3. červen nabídne zase více mraků a také bude chladněji. Ze zataženého až oblačného nebe dnes na většině území zaprší. Ojediněle se mohou objevit i bouřky. Během dne ale bude od západu krom východu Moravy a Slezska srážek i oblačnosti ubývat. Teploty se odpoledne vyšplhají na 16 až 20 stupňů. Na severovýchodě Moravy a také ve Slezsku bude o 2 stupně tepleji. Zítřek pak nabídne opět opačné počasí, než čekáme dnes. Nejprve bude polojasno až jasno, nebe se ale během dne zatáhne. A v Čechách se odpoledne a večer přidají přehánky nebo občasný déšť s bouřkami. Teploty zítra zase vyšší od 20, tolik bude na deštivějším západu Čech po 26 stupňů. Hezké ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 8 hodin 20 minut. Tenista Jakub Menšík slaví životní úspěch. Na Grand Slamovém Roland Garros si zahraje semifinále dvouhry. Mezi nejlepší čtyřku turnaje postoupil díky vítězství 3-0 na sety nad Brazilcem Fonsekou. Zápas Paříže večer pro Radiožurnál a digitální Radiožurnál Sport komentoval náš tenisový reportér David Prouza. Dobré ráno, Davide.
1: Krásné ráno.
0: Jakub Menšík vyhrál po setech 6-4, 6-3 a 7-6. Byly tam nějaké krizové momenty?
1: Byly tam dva a oba vlastně ve třetím setu, kdy na začátku Jakuba Menšíka trochu píchlo v noze, trochu prý ztratil koncentraci a ztrácel 0-2 a pak taky 3-5, což znamená samozřejmě, že Fonseca to celé mohl dopodávat. Nicméně Jakub Menšík ukázal neuvěřitelnou zase mentální sílu, dokázal se vždycky vrátit do toho setu. V obou případech to bylo zase jako přes kopírák, kdy dokázal prolomit servis a tím pádem se dostal do toho stavu 2-2, potažmo 5-5 a pak to celé tedy dohrál v tiebreaku další klíčový moment. Ale tyhle dvě místa nebo tyhle dva momenty byly velmi krizové a Menšík se s tím popral.
0: Fonseca na turnaj vyřadil třeba Djokoviče nebo Ruda, čím na něj Menšík vyzeral?
1: Byla to taková kombinace několika věcí. Menšík hrál jako opravdový šampion, ale fantasticky returnoval. To je prostě věc, která mě vyčnívala úplně nejvíc. A Fonsekovi se vlastně ze servisu, což je jeho velká zbraň, najednou stal jenom standardní úder a tím pádem si nedokázal pomáhat těm, řekněme, bodům zdarma. A Jakub Menšík prostě, co by returnující hráč, byl naprosto smrtící. A podle mě to je největší důvod toho, proč je ve čtvrtfinále. Ale samozřejmě také dobře podával, dobře se hýbal a velmi agresivně si hrál na síti. Kombinace tohohle všeho ho dovedla až mezi tu nejlepší čtyřku na turnaji.
0: V boji o finále čeká Menšíka souboj s nasazenou dvojkou Němcem Alexandrem Zverevem. Kdy se bude hrát a kdo bude favoritem?
1: Hrát se bude v pátek. Pro Menšíka dobrá zpráva, že má vlastně dva dny volna, dnešek, zítřek. A samozřejmě pohledem na žebříček favoritem bude Zverev. Pohledem na, řekl bych, aktuální formu zbývajících tenistů v pavouku by favoritem měl být taky Zverev. Ale Jakub Menšík už mě několikrát překvapil nejenom tím, jak hraje, ale tím, jak se vlastně chová třeba po zápase, kdy on sám teď už prostě mluví o tom, že vyhrát Grand Slam, to je ta priorita a že nehodlal končit ve čtvrtfinále, nehodlá končit v semifinále a pravděpodobně hodlá skončit až ve finále. Takže samozřejmě, jestli bude hrát to, co hrál třeba včera proti Fonsekovi, tak si myslím, že to bude vyrovnaný zápas, ale mírně bych stále favorizoval Němce Zvereva.
0: No tak, ale věřme, v páteční překvapení bude u toho reportér David Prouza na Roland Garros. Díky, naslyšenou.
1: Krásné ráno.

0: piatek a v sobotu na vodní slalom a v neděli na kajak cross. Od 5. do 7. června v kanoistickém areálu v Praze Tróji. Více na webu slalomtroja.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Půl deváté. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
2: Ruská protivzdušná obrana v Leningradské oblasti sestřelila 50 dronů. Na sociální síti Telegram to napsal guvernér oblasti Alexander Drozděnko. Dnes přitom v Petrohradu, který v oblasti leží, začíná Mezinárodní ekonomické fórum. Promluví na něm i ruský prezident Vladimír Putin. Útoky hlásí taky město Mičurinsk v centrální části evropského Ruska. Vzdušný úder podle tamních úřadů zasáhl mimo jiné průmyslový areál, bytový dům a knihovnu. V Česku využívá oddlužení jen 15% lidí, kteří mají exekuci. Důvodem je třeba to, že lidé o této možnosti vůbec neví nebo nemají ani na minimální splátky. Do oddlužení můžou vstoupit lidé s pohledávkami po splatnosti u dvou a více věřitelů. Musí ale přiznat všechny příjmy, na které pak dohlíží insolvenční správce. A desítky studentů, žáků i dalších účastníků dnes projdou trasu z Postoloprt na Lounsku přes zámek Stekník až do Žatce. Připomenou si poválečné události z roku 1945 a uctí jejich oběti. Účastníci budou mít na krku kartony se jmény obětí takzvaného postoloprtského masakru. Při násilném odsunu německých obyvatel zemřelo zhruba 800 civilistů. Sport. Jakub Menšík postoupil mezi nejlepší čtyři tenisty Roland Garros. Ve čtvrtfinále porazil na pařížské Antuce Brazilce Fonseku ve třech setech. V semifinále ho v pátek čeká Němec Alexander Zverev. A hokejista Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Český útočník skóroval v 57. minutě a připsal si čtvrtý gól v letošním playoff. Série pokračuje v Las Vegas druhým zápasem v noci ze čtvrtka na pátek času.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 u Ostrovačic a nehoda v Praze ve Strahovském tunelu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 počítejte se silným provozem do zúžení v Brně. Pojedete půl hodiny. Pozor, na souběžné silnici je uzavírka. Na D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Slavkov z kilometru 211 je obvyklá fronta k dálnici D2 na více než 20 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici ze 7. a 5. kilometru zůstává kolona na Pražský okruh za Ořech na 45 minut. Na silnici 35 z Liberce do Turnova je u Hodkovic omezení a kolona na téměř 20 minut.
5: Zúžení momentálně, teď jsem projížděl na Jablonec, stojí to už od Rádovského mlýna.
4: A v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most stále řeší nehodu v levém pruhu. Velmi špatná je mimo jiné situace na severu města. Z Cínovecké od sjezdu na Ďáblice je to k Blance na hodinu kvůli regulaci provozu. Rušno je v Libni, také kolem Balabenky, Kbelská směrem do Hloubětína je ucpaná celá. A v Dobřížské před tunelem Mrázovka stojí auto v levém pruhu. Kolona z jižní spojky od sjezdu na Pankrác je na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Střední Evropa je v tomto týdnu pod vlivem atlantské tlakové níže, která i na naše území posílá jeden frontální systém za druhým. Proto zažíváme střídavé počasí. Jeden den je poměrně slunečno, druhý den zataženo s deštěm. A právě taková bude středa, která je právě na svém startu. Už v noci na naše území dorazila okluzní fronta, která k nám přináší déšť. Dnes zaprší téměř na celém našem území. Srážky budou během dnešního dne postupovat směrem od západu k východu. Lokálně může spadnout až 20 milimetrů srážek. A právě kvůli zatažené obloze a četným přeháňkám bude dnes také poměrně chladno. Teploty se budou pohybovat jen mezi 16 a 20 stupni, o 2 stupně tepleji bude jen na severovýchodě Moravy a také ve Slezsku. Deštivé a chladnější počasí ale dneškem neskončí. Po slunečnějším a teplejším čtvrtku, tedy zítřku, k nám během pátečního dne dorazí další déšť. Po velmi suchém jaru se ale právě díky těmto dešťům alespoň částečně doplní vláha v krajině. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní Radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Údajně rasistické předvolební plakáty s mužem tmavé pleti, co drží zakrvavený nůž. Ty hnutí SPD nechalo vyvěsit spolu se sloganem v roce 2024 na pražském Václavském náměstí. No a dnes se začne v hlavním líčení probírat soud. Ten případ

0: Radiožurnál přibližně za hodinu a půl začne soutřešit případ okolo údajně rasistických předvolebních plakátů hnutí SPD. Budou u toho samozřejmě i naši reportéři. Podle státního zastupitelství plakáty podněcovaly k nenávisti. Obžalobě čelí i šéf hnutí Tomio Okamura. Jeho stíhání ale kvůli poslanecké imunitě pozastaveno. Víc k tomu Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Jedná se o dva plakáty, které SPD umístilo na Václavském náměstí v Praze v roce 2024. Šlo o kampaň před tehdejšími krajskými a senátorními nebo senátními volbami. První z plakátů zobrazoval muže tmavé pleti se zakrvaveným nožem a košilí. Pod ním byl napsaný text, cituji, nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Na druhém billboardu SPD zobrazila dva romské chlapce, jak kouří cigarety a doprovodný text upozorňoval na to, že nejsou ve škole.
0: A čeho se tím SPD měla dopustit?
1: Oba plakáty podle mluvčího pražského státního zastupitelství Aleše Cimbaly podněcovaly k nenávisti.
2: Obsah těchto plakátů byl vystaven na předsudečném násilí. Plakáty úmyslně mířily do oblasti negativních předsudků a vzbuzovaly či posilovaly negativně nenávistné emoce.
1: A za to hrozí až 3 roky vězení. Státní zastupitelství ale požadovalo peněžitý trest, a to pro hnutí i pro jeho předsedu Tomia Okamuru. Tomu navíc navrhlo i podmínku.
0: A co na obvinění Okamura?
1: On po celou dobu obvinění odmítá a hájí se svobodou projevu. Hnutí SPD se podle něj vymezovalo proti nelegální migraci a proti výplatě dávek lidem, kteří své děti neposílají do školy.
3: Budeme pevně věřit v nezávislost soudu, protože žádný nezávislý soud nemůže takovéto nezákonné obžalobě nikdy vyhovět. Je možné, že soud nařídí hlavní klíčení více, abychom mohli naše práva a svobody řádně hájit.
1: Státní zastupitelství se ale odkazuje na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, podle které se svoboda politických projevů nevztahuje na výstupy proti rasovým nebo etnickým skupinám. Dodám, že případ policisté začali řešit už na přelomu let 2024 a 2025.
0: Anna Millerová, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Čeští jazykovědci zachraňují jazyk původních národů Střední Ameriky. Pomáhají zachovat příběhy, tradice i kulturu domorodého národa Nahuatl-Pipil, potomku Aztéků. A to v nahrávkách, knihách, ještě dřív, než doslova úplně zmizí poslední generace jejich vypravěčů.
1: Tohle je ulita, která se používá, kdy se oznamuje, že dojde k nějaké významné události. Tento zvyk se dochoval i v Salvadoru v komunitách Nahuatl-Pipilu.
2: Vysvětluje hispanistka Athena Alchazidu z Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity. Do středoamerického Salvadoru jezdí za posledními nositeli původních tradic a zaznamenává jejich vyprávění. Jednou z nich je i 86-letá Nancin Fidelina.
3: Zdravíme vás do České republiky. Zdraví vás Nancin Fidelina Cortés, která bydlí zde, vesničce, která se jmenuje Santo Domingo de Guzmán.
2: Vyprávění jazykovědci systematicky nahrávají. Nezachycují v nich jen ohrožený jazyk, ale také mýty, vzpomínky a tradiční znalosti místní komunity.
1: Nancin je označení pro babičku, ale také učitelku, protože už od těch nejstarších dob předávali znalosti, předávali i ty příběhy, ale také jak co udělat, připravit, vyrobit.
2: Nancin v jazyce Nahuatl vypráví o své práci hrnčířky. Výroba keramiky je součástí jeho života, stejně jako tradice, které předává dál. Potomci Aztéků Nahuatl-Pipilové si podle Athény Alchazidu navzdory staletím kolonizace uchovali část své původní identity. Jejich jazyk ale dlouhodobě vytlačí španělština.
1: Nahuatl-Pipilové je jedno z mála domorodých etnik, které na území Salvadoru přežily. V současné době má zhruba 280 tisíc příslušníků.
2: Jejich kultura je v dnešní době ohrožená. Těch lidí, co mluví tím původním jazykem, ubývá.
1: Pokud vymizí jazyk, vymizí a zanikne celá kultura.
2: Na záchraně těchto příběhů spolupracují jazykovědci také s Moravskou zemskou knihovnou, říká Veronika Fillinger z Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity.
4: Na začátku tohoto roku byly uskutečněny další výjezdy do těchto komunit a v rámci toho se chystá tedy kniha. Knihovna se snaží o to, aby to bylo bilingvní, více dostupné světu.
2: Na vydání knihy pořádá Moravská zemská knihovna veřejnou sbírku, do které se může zapojit každý. Z Brna Marek Gensel, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 8:45. Mezinárodní letiště v Kuvajtu zasáhl iránský dronový a raketový útok. Několik lidí je zraněných a musel být přerušen také provoz letiště. Píší to agentury Reuters a AFP s odvoláním na Kuvajtský úřad pro civilní letectví a kuvajskou armádu. A podrobnosti k tomu chystáme do dalších zpráv v 9 hodin. Desítky studentů, žáků a dalších účastníků se v 10 hodin dopoledne vydají na trasu pochodu z Postoloprt na Lounsku přes zámek Stekník až do Žatce. Připomenou si poválečné události z roku 1945 a uctí oběti takzvaného Postoloprtského masakru. Při násilném odsunu německých obyvatel tehdy zemřelo zhruba 800 lidí a z pochodu se přihlásí také naši reportéři do vysílání dopoledního Radiožurnálu.
5: Kolony na D1 u Holubic a na D8 před Prahou. Na D1 z Ostravy do Brna přibrzdíte na 211. kilometru, chvílemi se brzdí do zastavení k dálnici D2, pojedete 25 minut. Na D1 z Prahy do Brna zas jezdeme na Rosice z kilometru 179, zůstává silný provoz do zúžení, na kilometr 196 je to stále na půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na D1 je silný provoz a kolona od Zlíčína z 24. kilometru za Ořech na půl hodiny. Na D5 stojí před ucpaným okruhem kolona z 8. kilometru za Ořech, pojedete přes 40 minut. Na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů u odbočky na Třebouně pracují silničáři, jezdí se k Ivadlově.
6: Pracují tady silničáři, držení na Karlovy Vary a možná i s obráceným směrem, to nevím, je půl hodiny.
5: Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy zpomalíte před sjezdem na Zdiby. Na prvním kilometru fronta se táhne k tunelu Blanka, tam pojedete více než hodinu, je to kvůli nehodě ve Strahovském tunelu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
7: Až do konce týdne nás čeká střídavé počasí s takzvaným denním chodem. To znamená, že den začne tak jako dnes se zataženým nebem, také bude deštivo. Postupně se ale bude nebe protrhávat a díky tomu bude zítřek zpočátku slunečný. Zítra to ale bude zase naopak jasné až polojasné, nebe se bude během dne zatahovat a k večeru pak přijdou na naše území i přehánky nebo bouřky a kolísat budou i teploty. Dnes většinou maximálně do 20 stupňů, zítra ale už zase do 26. Pátek pak nabídne opět víc mraků i srážek, teploty zase jen do 20. Na víkend už meteorologové slibují trochu stálejší počasí. Mělo by být tepleji a také srážek už by tolik být nemělo. A to je dnes ode mě všechno, přeji vám krásnou středu.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 10 minut před 9. Čeští fotbalisté už se ve Spojených státech chystají na začátek mistrovství světa. V pátek brzy ráno se v posledním přípravném utkání střetnou s Guatemalou. No a náš seriál tento týden právě věnujeme národnímu týmu. Ten za sebou neměl před březnovou baráží úplně povedené období. Někteří hráči se pohádali s fanoušky a o kapitánskou pásku kvůli tomu přišel také Tomáš Souček. Do rozhodujících bojů o šampionát nastoupila reprezentace i s novým trenérem Miroslavem Koupkem. No a tuhle misi nakonec fotbalisté zvládli.
1: Teďka, když to tak vezmu zpětně, tak to byl neuvěřitelných 10 dní, které jsme zvládli skvěle.
2: Určitě jsme nebyli favoriti, to si musíme říct, a od to víc to chutná, takže řadím to hodně vysoko.
3: Navazoval útočník Patrik Šik na golmana Matěje Kováře po baráži, která asi nemohla být dramatičtější. Dvě výhry až po penaltách. Semifinále s Irskem se přitom nevyvíjelo v Praze vůbec dobře.
4: Já jsem říkal, že to bude válka, a válka to byla pro nás s dobrým koncem, protože mužstvo ukázalo vysokou mentální připravenost na to utkání, vysokou bojovou morálku.
5: Irsko ve velkém náběhu na malé vápno. Míč přetažený, tohle jasný signál, vrácení před branku. Byl to vlastní gól nebo nebyl? Je to gól nebo není? A je to gól. No tak to je neštěstí. 23. minuta, Irsko vede v Praze nad Českem 2-0.
4: Určitě musím před mužstvem smeknout, prokázal odhodlání. 2-0 prohrávat na mezinárodní scéně je takřka věc neřešitelná a my jsme to vyřešili. V žádném momentě se mužstvo nevzdalo.
3: Vyprávěl trenér Miroslav Koubek, který přišel k národnímu týmu na baráž a který přemluvil k návratu do reprezentace po letech Vladimíra Daridu. A do zápasu s Irskem ho Koubek možná překvapivě nasadil do základní sestavy místo Tomáše Součka. V poločase je pak vyměnil. Sledoval to zaplněný stadion v Edenu, který nakonec dotlačil české fotbalisty k vyrovnání.
4: Chci zdůraznit diváky, jo. Myslím si, že jsme se dokázali spojit a že nám pomohli po těch nešťastných událostech z posledního zápasu a my jsme jim to chtěli jakoby vrátit.
3: Na 2-2 dával v samotném závěru nový kapitán Ladislav Krejčí, který také týmu věřil i přes nevýrazný výkon.
6: To je normální v novém systému, naučení nových věcí. To se může stávat, to jsme si řekli i na začátku zápasu, že takovýhle pasáže můžou nastat, ale co nastat nemůže, je náš přístup k tomu, naše oddanost, naše bojovnost za každé situace, co jsme předvedli až do poslední chvíle, za to jsme byli odměněni.
3: A Krejčí mluvil i o penaltách, ve kterých sice Češi nedali jako první, nakonec se ale radovali z postupu přes Irsko do finále baráže.
7: Penalty samozřejmě jsou loterie, byli jsme kousek od vyřazení, ale zachovali jsme chladnou hlavu. Kovář předvedl dva vynikající zákroky a jsme tam, uvidíme. Těšíme se na Dány.
3: Glosoval v přímém přenosu fotbalový expert Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu Pavel Horváth. Finále s Dánskem se hrálo o 5 dní později, 31. března. A soupeř tentokrát na pražské Letné byl herně lepší. Jenže do vedení šli dvakrát Češi. Po prodloužení bylo skóre znovu 2-2 a opět následovaly penalty. V nich měla reprezentace pevnější nervy.
8: Na mistrovství světa.
4: Já si pamatuju, že jsem na světě někdo tady. V 62 bylo Chile, mě bylo 11 let, jo. A tomu z toho bylo absolutně podceňovaný, bylo zesměšňovaný, co tam budete dělat a tak dále. No a stali jsme se vícemistři světa. Tím neříkám, že to je v našich silách, ale určitě se nám tam bude lépe hrát z psychického hlediska než tato baráž.
3: Vyprávěl pak v dobré náladě trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál po deváté s ženou o mužích a také s moderátorem Janem Pokorným.
1: Vítej. Ano, Eliška Remešová, psychoterapeutka, zakladatelka Institutu mezi lidmi, bude naším hostem. Probereme to, no, jaké je vlastně dnes postavení mužů, protože ženy si evidentně vybojovaly plným právem svou emancipaci a na ty muže jakoby se tak trochu zapomnělo. No, tak Eliška Remešová se zabývá partnerskými vztahy, ale i tématem mužství, takže si myslím, že můžeme pozvat všechny muže k vysílání Radiožurnálu po 9. hodině, ale i ženy.
0: Ne, no, bude to o mužství, ale.
2: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
3: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval svodidla i z pruhu do pruhu.
4: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
5: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
2: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
6: Po silnici první třídy jede vozíčkář na 400 jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
4: Poslouchejte na cestách zelenou vlnu Radiožurnálu.
2: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
4: Volejte 800 553 550.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Je 9 hodin. Zprávy Eliška Zábrocka.
7: Mezinárodní letiště v Kuvajtu zasáhl íránský útok. Na místě je několik zraněných. Sněmovna se vrátí k novele o podpoře bydlení. Tenista Jakub Menšík postoupil do semifinále Roland Garros. Po nehodě ve Strahovském tunelu koloboje provoz na severu Prahy. A bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20, na severovýchodě až 22 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Íránský dronový a raketový útok zasáhl mezinárodní letiště v Kuvajtu. Informovala o tom tamní státní tisková agentura s tím, že úder zranil několik lidí a letiště muselo přerušit provoz. Podle kuvajského úřadu pro civilní letectví taky poškodil budovu terminálu. Už v noci na dnešek oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě uvedlo, že Írán na Kuvajt zaútočil několika raketami. Podle amerického velitelství se ale při tomto útoku podařilo všechny střely zneškodnit. Spojené státy a Írán se navzdory příměří začaly od včerejška opět ostřelovat. Teherán i Washington údery označují za odvetu za útoky druhé strany. Poslanci se dnes znovu vrátí k vládní novele zákona o podpoře bydlení. Na mimořádné schůzi ji v minulém týdnu nestihli schválit. Novela počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. To kritizují například opoziční Piráti, vysvětluje jejich poslankyně Lenka Martinková-Španihlová.
8: Finální přidělování bytů má navíc dělat úřad práce. Instituce, která už dnes má problém pokrýt svoje stávající agendy a s bytovou politikou nemá prakticky nic společného. Výsledek bude jediný, celý systém se zablokuje a pomoc se k lidem dostane pozdě, v horším případě vůbec.
7: Vrátit by se poslanci měli taky k novele stavebního zákona. V prvním čtení mají na programu i znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Odolnost a bezpečnost jsou podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS důležitější než okamžitý zisk nebo nejnižší cena. Řekl to v proslovu na tajvanské univerzitě v Chengchi. Zmínil podobnosti Česka a Tajvanu a připomněl odkaz Václava Havla a jeho podporu nezávislosti ostrova na Číně.
9: Bezpečí, odolnost a vláda práva jsou plody demokracie.
10: Předseda Senátu svoji cestu nad Tchaj-wan odůvodnil tím, že chce vést dialog. Na konferenci Dialogy Václava Havla dodal, že Česko i Tchaj-wan mají společný úkol, a to dostát se ctí své odpovědnosti. Havlův odkaz je podle ex-prezidentky Tsai Ing-wenové na Tchaj-wanu stále velmi silný. Ocenila český zájem o ostrov, a to i přes silný tlak čínské diplomacie. Ta Vystrčilovou cestu nad Tchaj-wan označuje za narušení územní celistvosti a politiky jedné Číny. Z Tchaj-wanu Jiří Chábera, Radiožurnál.
7: Nejinspirativnější učitelkou letošního roku je Lada Stuchlá, učitelka somatologie a psychologie na střední a vyšší odborné škole zdravotnické Kladno, získala cenu Global Teacher Prize. V 10. ročníku soutěže porotu oslovila tím, že se nevěnuje jen výuce svého oboru, ale taky duševnímu zdraví mladých lidí. Důležité pro ně je, aby se studenti během hodin cítili dobře.
11: Pro mě ve výuce nejdůležitější naladit se na aktuální atmosféru ve třídě. S žáky zpravidla děláme takzvanou emoční inventuru a podle toho, jak vidím, jak se žáci ten den cítí, jak se mají, tak volím vhodné metody pro výuku. Během výuky je pro mě důležité, aby se žáci cítili hlavně dobře.
0: Sport. Tenista Jakub Menšík porazil na Roland Garros Brazilce Fonseku 3-0 na sety a postoupil do semifinále. Menšík si po utkání pochvaloval, že oproti zápasu s Rusem Rubliovem minulém kole nepřipustil zavedení 2-0 na sety žádné drama, i když prohrával ve třetí sadě 3-5. I proto Menšík o duelu mluví jako o svém zatím nejlepším zápase v Paříži.
12: Asi ano, jsem rád, že třeba s tím Andrejem, když jsem hrál, tak přesně tak, měl jsem 2-0 na sety, taky hned vlastně první game, co jsem hrál ve třetím setu, tak mě breakl. A najednou z toho bylo vlastně 2-2 sety, takže tady jsem rád, že jsem to otočil zpátky a to momentum, že zůstalo na mé straně.
0: V semifinále se Menšík utká v pátek s nasazenou dvojkou s Verevem z Německa. Do semifinále deblu postoupila i Kateřina Siňáková s Američankou Townsendovou.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolona na D1 u ostrova Čic a kolaps v severní části Prahy. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 přetrvává silný provoz. Do omezení na kilometr 196 pojedete půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici ze 7. kilometru popojíždí kolona. Na okruh za Ořech pojedete přes půl hodiny. Na pražském okruhu zůstávají obousměrné kolony před Ořechem. Směrem na letiště se poprvé brzdí za sjezdem na Jesenici. Ve směru na D1 se zpomaluje za dálnicí D6 na 25. kilometru, zdržení v obou směrech zhruba půl hodiny. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou ze 2. kilometru hlásíte kolonu. Od sjezdu na Březiněve se spíše stojí. K tunelu Blanka je to na více než hodinu a provoz kolabuje na severu města. Je to důsledek nehody ve Strahovském tunelu, tam uklízejí vozovku v levém pruhu směrem na Barandovský most. Výrazná regulace provozu tak pokračuje, plné jsou všechny možné okolní trasy. Z Balabenky stojí kolona k Povltavskou až k Blance. A v Uhříně vsi v ulici Přátelství do centra nehoda před kruhovým objezdem u Lidlu. Kolona stojí od odbočky na kolovraty, zpoždění 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Čekáme zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty od 16 do 20 stupňů na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až 22 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. A ve studiu Radiožurnálu je Jan Pokorný se svým dnešním hostem.
1: Dobré dopoledne, v 9 hodin a 7 minut naším hostem je psychoterapeutka, lektorka, zakladatelka Institutu mezi lidmi Eliška Remešová. Dobrý den.
15: Dobrý den, dobré ráno.
1: Když proti mě sedí občas ortoped, tak mám obavy, že podle chůze pozná, že mě bolí koleno. Když tady sedí gastroenterolog, tak mám pocit, že mi vidí až do žaludku. Co jste poznala zatím vy? Že špatně spím?
15: Zatím jsem nepoznala vůbec nic, jenom že to tady je moc fajn.
1: Ano. Ale nebudu tady vyprávět o mé nespavosti, protože, jak dobře víme, muži nefňukají a nestěžují si, protože jsou od narození silní a jsou to chlapy. A i o tom si budeme povídat s Eliškou Remešovou.
15: Přesně tak.
2: Host Radiožurnálu.

0: Přemýšlím, jak rozhovor s naším hostem, psycholožkou Eliškou Remešovou, začít, pokud se chceme bavit o mužích, mužství, o chlapech. Možná začněme od pradávna, že muž byl vždycky ten, který lovil, chránil, bojoval, vládl, rozhodoval. Stalo se něco s ním? A nebo těm ženám už vadilo stát v koutě, jít do práce, nastoupit takzvanou třetí směnu, bojovali za svá oprávněná práva a muži jako by zůstali stát stranou. Mm-hmm. V tom zájmu i vás expertů vlastně.
1: Jo, tak já potřebuji říct, že to, jak to bylo úplně pradávno, to se pořád snažíme zkoumat. A ono je, že zajímavé, že teďka jsou docela jako zajímavé studie, které ukazuje, že lovili i ženy.
0: Fakt?
1: Mm-hmm, že lovilo prostě kdokoliv, kdo byl silný, kdo byl rychlý, kdo byl odolný, kdo to zvládnul. Akorát v rámci jako toho novověku se ty informace neukazovaly, neříkaly, protože se to nehodilo do krámu jako tehdejší politiky. Jo. To znamená, že my taky si můžeme říct, že tady vycházíme z toho, že takhle to je, že přece muži lovili, ženy sbírali a starali se o děti. Ale taky netušíme, že když se ty studie a ty nálezy našly, tak také byly součástí nějaké ideologie tehdejší vlády. To znamená, že se to nehodilo oznamovat, že ženy byly také jako bojovnice, nebo že byly také lovkyně a tak, jo. Takže už se tím vlastně dostáváme do celého toho komplexního tématu a tím možná jako odpovídám na tu otázku, že jako rozhodně to, co bylo dřív, bylo jako společensky definovaná role muže. A ta byla definovaná jako živitel, jako ochránce a jako autorita. To byly nějaký tři typický identity, o který se ten muž mohl jako opřít a říct si, tak jo, tak jestli vydělávám, nebo dokážu zajistit obživu pro tu svou rodinu, jestli tu rodinu dokážu ochránit před nějakým vnějším nepřítelem a pokud si mě dostatečně všichni váží a respektujou, tak jsem muž.
0: Fajn, ale jak je to dnes?
1: No a dnes to takhle není, protože...
0: Takže nám spadly hračky do kanálu.
1: Přesně, dá se to říct.
0: Jsme si mysleli, že máme bojovat, ochraňovat, lovit a tak.
1: Jo, a já myslím, že jako není, že jste se ptal, jako jestli je to o těch ženách, které se snažily jako se prosadit víc. Já myslím, že to nedokážeme asi říct, že tam těch faktorů je víc, ale proměnila se ta společnost celkově. To znamená, celá společnost se víc emancipovala, že jo, i muži nemusí nastoupit ke svému tátovi do práce a můžou si dělat jakoukoliv jinou práci. To znamená, spolu s tím došlo jako k emancipaci jednotlivců. Každý člověk si může dělat, co chce, má větší svobodu, má větší volbu, ale spolu s tím se také vyprázdnily ty normy. A to, co teď ti muži prožívají, je takový jako hodnotový vákuum. Vlastně teda jako Co mám teďka udělat, co mám naplnit?
0: Že žijeme v době, kdy vlastně ty někdejší staré vzorce neplatí.
1: Přesně tak.
0: Nové ještě nejsou nastaveny. Co máme my muži dělat? Já se vám tady rozpláču.
1: No to by bylo ve výsledku možná dobře, kdyby tolik posluchačů slyšelo, že muži mohou taky plakat a je to OK. Že jo, to bylo
0: ale nám vtloukali do hlavy, že chlapi nebreče.
1: Přesně, já si říkám, že naštěstí se tohle už proměňuje, že už ty jako... Poznatky v dětském vývoji ukazují, že malí chlapečci potřebují stejnou péči jako malé holčičky a že když prostě dítě pláče, tak potřebuje náruč rodiče a potřebuje laskavý přístup. A že to, že jsme ty kluky zocelovali příliš brzo, taky způsobilo, že jsme je od těch emocí odpojovali a že teď v dospělosti s tím mají problém, což zas ukazují potom jako data týkající se jako duševního zdraví, počtu sebevražd, který jako připadá na muže čtyřnásobně víc než na ženy. A to, na čem se jako odborníci nějak zhodujeme, ono to není většinou snadný najít nějaký konsenzus, ale že velmi pravděpodobně to souvisí s tím, jak muži přistupují k emocím, respektive nepřistupují spíš.
0: A vidíte to, určitě to vidíte i při své profesi psychoterapeutky, že tam přicházejí muži, kteří nakonec vám řeknou, že projevit slabost znamená selhat, že mají ten pocit, že jim to vtloukali od malička do hlavy.
1: No, v tomhle je zajímavý, že muži zase do té terapie tolik nepřijdou. A právě proto,
0: navíc tam,
1: že
0: navíc,
1: to znamená, jako už jenom to, že jdu na terapii, znamená, že projevuju slabost, ukazuju, že si neporadím sám, že to nezvládnu, že potřebuju jako něčí pomoc. Ke mně se často ti muži dostávají, protože tam jdou v páru a funguje jako párová terapeutka, takže přicházejí oba. A tam jako často to téma mužů je... jako přijít si na to, jaká je moje hodnota, objevit si, kdo vlastně v tom vztahu jsem. A myslím si, že to, co se teďka jako děje, je, že se volá po partnerech, po nějakých rovnocenných partnerech, kteří sdílí, kteří spolupracují, kteří přizvou toho druhého do dialogu a nějakým způsobem pracují spolu. Že už ta žena jako netlačí na toho muže, aby byl tím živitelem, aby byl tím ochráncem, ale že spíš potřebuje jako toho parťáka a zároveň jestli je to jako v těžkém rozporu s tím, co byli dospělí muži jako vedení. že jakože tam bylo, musíš se rozhodovat sám, buď pevnej, buď odolnej, zvládni to. Takže samozřejmě tím, že v tuto chvíli jako se nachází v takovém jako střetu, tak něco po mně, přesně jak jste to řekl, no, prostě staré normy už nejsou a nový ještě chvilku nebudou, ale je to o těch mužích si taky vydefinovávat, co by možná i víc potřebovali, jak by chtěli.
0: Eliška Remešová je hostem Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Naším dnešním hostem je Eliška Remešová, psychoterapeutka. Před chvílí jsme mluvili o tom, že muži moc na terapie sami nechodí, že tedy když už tak přijdou v páru. Vy jste na nedávné konferenci Ligy otevřených mužů byla v panelu nazvaném Buď chlap a řekni si o pomoc. Tam stálo v anotaci, že muži čelí rostoucímu tlaku na výkon, sebekontrolu a odolnost, často bez prostoru mluvit o nejistotě a strachu. Ten panel měl otevřít otázku, proč vlastně muži vyhledávají tu odbornou pomoc pozdě. K čemu jste došli?
1: No, hodně se to potom stočilo k mužským vzorům. Bylo to moc pěkný. My jsme se vlastně povídali hodně o tom, jestli muži současný vzory mají, nemají, jak to funguje. A když možná propojím tyhle dva vstupy dohromady, tak jsme došli k tomu, že se vlastně mužům hodně říká, co by neměli. Nebuď agresivní, nebuď tenhle, neplaky, nedělej tamto, ale moc se jim neříká, co by dělat mohli, co by bylo vlastně prima. A že to je role těch mužských vzorů. Takže myslím, že jsme se tak jako na konci toho panelu jako namotivovali se o ty mladý muže víc starat, více ptát, více zajímat, víc zjišťovat, jak to mají a víc jim jít nějakým dobrým příkladem. Tak to si myslím, že hodně rezonovalo v sále tehda.
0: Kde brát ty vzory v tomhle případě?
1: No, tak já myslím, že jedna věc je fajn, když samozřejmě funguje ten otec tam nějakým způsobem. To znamená ideálně nejenom, že je přítomný, ale taky, že je nějak angažovaný, že se zajímá. Ono to funguje většinou po nějakou dobu toho dětství, pak samozřejmě ten táta ztrácí vliv na nějakou dobu a důležitá je vrstevnická skupina. A tak si myslím, že v tomhle směru je pořád dobře, když jako ty děti, chlapci v tom především, dochází k nějakým kroužkům do sportu, to znamená, objevují se tam trenéři, objevují se tam starší hráči, to může být taky jako dobrým vzorem. A potom,
0: ale i ten sport je vlastně postavený na výkonu. Že?
1: Je postavený na výkonu, ale myslím, že se dá najít jako, že tam přesně se nacházejí ty rozdíly, že jsou tam ty družstva, která jsou postavená na šikaně, na výkonu, na síle, a pak jsou družstva, která jsou postavená na odolnosti, na vytrvalosti, na týmovosti. A myslím, že tohle by měl být úkol rodičů, zvolit jako dobrý prostředí, které bude toho syna dobře formovat. Protože potom v jednu chvíli jako kolem té puberty ten vliv ztrácí rodiče, ten vliv přechází na vrstevníky, a když tu chvíli ten syn nemá žádnou sociální síť bezpečnou kolem sebe, tak se samozřejmě uchýlí do onlineu, do onlineového prostoru, a tam je pak velmi jednoduchý ho lapit do těch radikalizačních tendencí.
0: Když mluvíte o tom, že by mohl tu roli vzoru plnit otec, tak co když je to tak, že ten otec je takový ten opravdový mačo, ten, který doma bouchne do stolu a říká, a teď to bude podle mě tak a tak a tak. Jsou situace, kdy ten syn jde jako proti tomu?
1: No, já samozřejmě nemám žádný reprezentativní vzorek, ale když pozoruju své klienty v rámci terapii nebo v rámci kurzu, tak často vidím, že tam, kde ten muž byl, ten otec byl nějak despotický, dominantní, autokratický, tak že se ti synové velmi často vůči tomu vymezovali. To znamená, že jednak s tím nějak nesouzněli, uvědomovali si, jak moc jim to dělá špatně, a za druhé jsou pak ještě, nechci říct, že všichni, ale že vlastně ještě víc musí procházet nalézáním té identity, protože mají jeden vzor, kterým být nechtějí, a tudíž se jako pouští do velkého pléna, tak co já budu jiný, jo. To znamená, že
0: dále zůstanou někde ve vzduchu prázdnu.
1: A je to jako
0: to je někomu, možná horší.
1: A někomu to pomůže, jakože někdo dokáže v té těch možností, jako kde plave v tom moři možností, jako se vytáhnout něco, co je pro něj užitečný, a některý to ještě víc semele, jo. Takže ta moje ale hlavní zkušenost tady s tím je, že většina těch dospělých mužů potom popisuje, že ten jejich vztah s tátou je poškozený. Že tím, že ten táta byl despotický a dominantní, takže OK, možná jako často říkají, hele, tak něco mi dali, něco jsem se naučil, ale ten náš vztah žádnej není.
0: My třeba pár mužů, kteří teď jsou v nějakém tom vzduchoprázdnu, anebo mají takový pocit, že už by si mohli říct, nebo měli říct spíš o nějakou pomoc experta, tak třeba některým otevřeme tu mysl, ale jak obecně vytvářet to prostředí, kde by bylo jasné, že je v pořádku se ozvat dřív, než ty věci přerostou přes hlavu?
1: No, já si myslím, že v tomhle směru je strašně důležitý to vidět u těch jako velkých osobností, já teďka jako velkých uvozovkách, ve smyslu, když, jakože, já to řeknu jinak, do toho lesa, no. Jo. Já jsem chtěla tvořit nějaký rozvojový kurz a zjistila jsem, že ten rozvojový kurz, jako si myslím, že nikdy neprodá žena pro tyhle muže, a nikdy to neprodá muž, který nebude pro ty muže dostatečně aspirativní. To znamená, že já mám pocit, že potřebujeme jít cestou destigmatizace, ale ta musí jít jako od zhora. To znamená, ve chvíli, kdy muži, kterých si mladí kluci váží, říkají. Chodím na terapii. A prostě jsem jako úspěšný, jsem jako silný, tady jsem něco dokázal a umím si říct o pomoc, tak to je jako ta sociální norma, kterou potřebujeme šířit, ale ono je to hrozně složitý, když těch generační, jako těch generací nad tím je pořád zajetý ten normativ říct si o pomoci vlastně blbě.
0: Protože když už se s tím nějaká osobnost svěří, tak zpravidla to z uměleckého světa, troufnu si říct.
1: Jo. Jo,
0: ale
1: jo.
0: Že by třeba úspěšný, nevím, biznismen nebo někdo takový řekl, tak já chodím taky na terapii a není to nic špatného, pomáhá mi to. To slyšíte méně.
1: Jo, a tak
0: možná
1: ono se
0: jich na to nikdo neptá.
1: Ono se to kolikrát neříká ani mezi kamarády, že jo? To je zajímavý, že se kamarádi potkají na paluše nebo se potkají někde v hospodě a že by si řekli, hele, teďka prostě prožívám náročný období s dětma, nebo teďka přesně mám starnoucí rodiče, je to s nima těžký, tak jsem si prostě na to vzal jedno, dvě konzultace. To se neříká.
0: A pomohlo to? A pomohlo to.
1: A pomáhá to pořád, no.
0: Hostem Radiožurnálu je Eliška Remešová.

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi slze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát. Stačilo říct, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Seriál Radiožurnálu.
2: Jsou to jména, která měla být zapomenuta.
1: Jan Bula a Václav Drbola.
2: Dva kněží, kteří položili život za víru.
1: A teď po více než 70 letech se dočkají zadosti učinění.
2: Novodobí mučedníci.
1: Příběh venkovských farářů, kteří se stali symbolem odporu vůči útlaku a přišli o život ve vykonstruovaných procesech.
2: Postřehy pamětníků.

0: Železniční doprava na koridoru z Prahy na Moravu stojí. Mezi Velimí a Kolínem poškodilo nákladní auto trakční vedení. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky by vlaky mohly místem znovu projíždět kolem poledne. Přes Kolín jezdí vlaky do Brna, Ostravy nebo i do zahraničí. České dráhy vypravily mezi Kolínem a Velimí náhradní autobusovou dopravu. Dálkové vlaky jezdí odklonem přes Nymburk a můžou nabírat zpoždění. Spoje mezi Kolínem a Prahou jsou odkloněné přes Lysou nad Labem. Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovkám českých škol. Zároveň ho stíhá i kvůli stejným výhruškám třem pražským obchodním centrum loni v červnu. Serveru i rozhlas to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Policie mladíka stíhá jako uprchlého. Přestože byl loni zadržený na Ukrajině, podařilo se mu utéct do Běloruska. Za vyhrožování terorismem mu hrozí až 15 let vězení. Podobně měl podezřelý vyhrožovat i na Slovensku nebo v Lotyšsku. Podle BIS se v aktivitě útočníka angažovalo Rusko. Valné shromáždění OSN si zvolilo nového předsedu. Bangladéšský ministr zahraničí Khalilur Rahman se úřadu ujme 10. září na pravidelném zasedání v New Yorku. Ve funkci vystřídá bývalou německou ministryni zahraničí Annalenu Baerbockovou. Valné shromáždění je nejvyšší orgán OSN. Funkční období předsedy trvá jeden rok. A v Liberci dnes začíná 23. ročník třídenního festivalu dětského čtenářství. Do krajské vědecké knihovny, naivního divadla a botanické zahrady můžou návštěvníci přijít na čtenářské a výtvarné dílny, hry nebo kvízy. Na programu jsou i workshopy, autogramiády a osobní setkání se spisovateli, ilustrátory a dalšími tvůrci dětských knih. Kompletní program je na webu festivalu. Sport. Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním finále nejvyšší domácí soutěže Pardubice 81-73 a přiblížili se obhajobě titulu. Série pokračuje druhým zápasem dnes od 18 hodin opět v Nymburce. Hraje se na 4 vítězné duely.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Ostrovačic a nehoda na D35 u Sedlic. Na D1 z Prahy směrem do Brna od sjezdu na Rosice je nadále silný provoz z kilometru 178. Osobními auty je to do zúžení v Brně na necelou půl hodinu. Na D1 z Ostravy do Brna před sjezdem na Slavkov zůstává kolona z 211. kilometru. Za Rohlenkou se jede rychleji, v levém pruhu je to ke sjezdu na Bratislavu na 20 minut. Na D11 z Prahy do Jaroměře opatrně při sjezdu na Olomouc a D35 ku exitem 84. Na konci sjezdu, tedy už na D35, se srazilo nákladní a osobní auto, blokují levý pruh, sjezd z dálnice je kvůli tomu ucpaný, náhle se zpomaluje zdržení do 10 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy před sjezdem na Zdiby na prvním kilometru hlásíte kolonu, pokračuje do Prahy k tunelu Blanka, tam pojedete zhruba hodinu. Ve Strahovském tunelu se po nehodě už jede dvěma pruhy, rozjezd kolon na severu města ještě nějakou dobu potrvá. A na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů za odbočkou na Třeboň jsou silničáři, jezdí se k Ivadlově, podle našich zpravodajů jsou fronty až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Čekáme zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty od 16 do 20 stupňů na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až 22 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje host Radiožurnálu s Janem Pokorným a Eliškou Remešovou.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Naším dnešním hostem je psychoterapeutka Eliška Remešová, která také založila Institut mezilidských vztahů mezi lidmi, jehož cílem je pomoci lidem rozvíjet opravdovější a laskavější vztahy. Na čem takovou pomoc stavíte?
1: Máme tam prevenční a intervenční pilíř. Tak prevenční jsou různý sebezkušenostní workshopy a zážitky. Takovou vlékovou lodí toho je partnerský minimum, což je 3-víkendový program pro páry. A původně to bylo dimenzované jako předmanželská příprava, která v Česku chybí a nemá tady vlastně takovou tradici s ohledem na to, jak Češi moc jsou pobožní nebo nejsou. A tenhle program je vlastně poskládaný na to, aby měli partneři, je to ve skupině, ale ti partneři díky tomu mají prostor se dostat prostě k důležitým tématům a otázkám vztahovým, které můžou společně probrat a nějak se poznat sebe sama i sebe vzájemně. No a potom samozřejmě intervenční, to znamená máme psychoterapie, máme párový terapie naživo online, takže lidé můžou chodit a je tam prostor se v tom.
0: Takže zejména se zabýváte partnerskými vztahy?
1: Vesměs jsou to primárně partnerský vztahy, protože tam ta rodina začíná, že jo, tím, že vůbec jako jsme nějak, že dokážeme vytvořit nějaký blízký vztah k tomu druhému a začneme tvořit rodinu, ale řešíme tam jakýkoliv blízký vztahy. Já vůbec se nedá říct párovka, ani se to nedá říct asi rodinná terapie, protože každý má po tím trochu jinou představu, ale třeba chodí jako dospělá dcera a potřebuje vzít svoji mámu. Nebo jo, takže občas se objeví takhle, že klienti přicházejí s nějakým jako jiným dospělým příbuzným a říkají, abych potřeboval tyhle věci si nějak spolu dobře nastavit, ošetřit.
0: Je nějak popsatelné, jak mezilidské vztahy, ať už tedy partnerské, rodinné, možná i společenské, formuje fenomén sociálních sítí? Jak je mění?
1: No já myslím, že to je teďka naše jako, že to je jako velká otázka, kterou zkoumáme všichni z různýho pohledu, sociologové, psychologové, ale jako samozřejmě nás formuje, že já si sentimentálně vzpomínám na Skype, když se jako instaloval poprvé a bylo to velký, protože jsme najednou mohli mluvit s těma příbuznýma v zahraničí. Já si pamatuju období, kdy moje sestra ještě jezdila jako au pair, že jo, takže to bylo nacinknutou telefonní kartu do budky jednou za měsíc na telefonát. A pak najednou se objeví, že jo, mobily, Skypey a jsme si těm lidem, co jsou daleko blízko, až se to přeneslo tak, že jsme těm lidem, se kterýma sedíme u stolu daleko. Díky tomu, jo? Protože samozřejmě ty sociální sítě umožňují kurátorovaný obsah, to znamená, my se nepotkáváme s nepohodlím, my se nepotkáváme s tím, že druhý člověk nám nejde na ruku nebo nereaguje tak, jak my chceme, protože na těch sítích je to tak, jak jako to je ten můj svět, vlastně, že jo, formovaný tím, co mě se líbí, tím, na co jsem někde klikla, takže je to svět, který je nějak předvídatelný, já se do něj můžu schovat, neobjevují se tam žádný náročný situace, které mě jako dráždějí, pnou. A vztahy jsou messy, vztahy jsou špinavý, vztahy jsou náročný, vztahy jsou intenzivní, nepředvídatelný. To znamená, že do těch sítí jako se utíkáme schovat velmi často.
0: Říká Eliška Remešová, host Radiožurnálu.

0: Eliška Remešová, psychoterapeutka, je hostem Radiožurnálu. Vy říkáte, že partnerství se stává citlivým barometrem spokojenosti muže? Řekla jste to?
1: To nevím, jestli jsem to takhle přesně řekla. Jsem řekla tolik věcí už.
0: A může to tak být?
1: No, já myslím, že to bylo v kontextu té konference, že
0: ano,
1: ano, protože no, když ten muž jako je spokojený, je mu dobře v tom partnerském vztahu, že jakože je spokojený, žije tam a daří se mu v práci, tak vlastně má nějakou kapacitu na to, aby mu dobře fungovalo i v tom vztahu. A často právě proto, že ten muž si o tu pomoc neřekne, právě proto, že když se mu přestává dařit v práci, tak nejde někam to řešit, tak ono se ten stres začne přelívat. Ono se tomu říká jako diadický stres a vlastně je to takový jako, jsou to spojený nádoby, že jo? Takže ve chvíli, kdy ten partner má stres v práci nebo stres doma, tak se to všechno proleje a často je to totiž ta žena, která si toho všíma. Která začne říkat, hele, ty jsi víc uzavřený, ty se víc stahuješ, ty zůstáváš déle v práci a ta žena začne upozorňovat na to, že s tím mužem něco není v pořádku, protože my máme taky jako představu, že muži, že mužů se projevuje třeba deprese podobně jako u žen. Představujeme si depresivního člověka jako takového toho staženého, prostě nešťastného, možná i plačtivého a tak. Ale u mužů je to právě často schovaný za nějakou podrážděnost. Že jsou uzavřený, nechtějí sdílet.
0: Nechtějí se povídat.
1: Nechtějí si vůbec povídat. Jsou takový jako znětlivější na každý podnět. Spíš se straní a odcházejí, zavírají se do kůlen, že, do garáží, zůstávají díl v práci. A ty ženy si to všímají. A tudíž jako v tomhle směru si myslím, že ten vztah může být lakmusový papírek, jak na tom ten muž je, protože ta žena často rozezná dřív, že ten muž se dostal do obtíží.
0: A zeptá se ho, co ti je?
1: Co ti je? On řekne nic.
0: Nic, přesně, co by mi bylo?
1: Přesně, jsem v pohodě, že jo, nic nepotřebuju, nic nechci.
0: Jde do té garáže?
1: No, přesně.
0: A v lepším případě tedy.
1: Přesně, no. A myslím, že kolikrát jim, jakože nám taky, že nemají ty informace, takže vlastně nedochází, hele, něco se možná děje s ním, ale často je to něco se děje s náma. Náš vztah přestává fungovat. Takže ještě do toho často přilejou, že jo, ještě další stres, kdy pak ten muž si říká, aha, takže já nemám, jsem tady ve stresu, třeba řeším nějakou finanční situaci nebo řeším nemoc někoho jiného a tak dále. A do toho se mi tam ještě přidá ten partnerský stres, protože najednou ta žena ještě nejvíc není spokojená, furt do mě píchá, furt mě dráždí, furt něco chce vědět a já nevím, protože já potřebuju se schovat, vyřešit to a vrátit se, že to mám vyřešený a na to není prostor.
0: Taky se půjdu na chvíli schovat.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, náš dnešní host, psychoterapeutka Eliška Remešová, také říká, že láska je dovednost. Když je něco dovednost, tak se to dá naučit.
1: Přesně tak.
0: Lásce se dá naučit.
1: Samozřejmě.
0: Ne.
1: Jo, to mě je skvělý. No kdyby
0: počkejte,
1: nešlo.
0: Při zkoušce z psychologie na vysoké škole jsem dostal otázku, jestli láska je cit stenický nebo astenický. No. A protože jsem ta slova slyšel poprvé v životě, řekl jsem, že může být stenický i astenický a zpětně vidím, že jsem měl pravdu. A jak to, že se dá lásce naučit?
1: No protože, já začnu tak, kdyby nedalo, tak všichni kopírujeme do nuly stejné fungování našich rodičů. Což neděláme, my se posouváme, my se proměňujeme, my se vymezujeme vůči tomu, jak to dělali oni, chceme to dělat jinak. To znamená, že tam je nějaký prostor. Abychom o něčem mohli říct, že je dovednost, tak se přesně můžeme se v tom zlepšit, což když na to zaměřujeme pozornost, což můžu, ve chvíli, kdy zaměřuju pozornost na toho druhého, kdy objevuju, jak to mám já, jak co je pro mě důležité, když se věnuju emocím, tak se můžu ty věci zlepšovat. A pak ještě taky další, že podmínkou pro to, aby to byla dovednost, je, že to je přenositelný do jiných oblastí. Což ve chvíli, kdy já se zlepším, a teď já nechci, aby to vyznělo zlepšit, jakože máme teďka všichni začít dělat nějaký kurz na lásku, jo? Ale to, že se v nějakém vztahu proměňuju, že se v něm cítím líp a líp, nebo s každým dalším vztahem se třeba cítím líp a líp, tak ono mě to ale taky poznamenává do dalších vztahů. Že jo, jako ve chvíli, kdy někde zažiju lásku a konec konců terapeutický vztah, je taky jako vlastně vztah, je to o nějaký lásce, ne té partnerské, ne té romantické, ale je to o tom, že někdo nás poslouchá, záleží mu na nás a skrz tenhle vztah se hojíme, léčíme a taky zlepšujeme v těch dalších vztazích.
0: A mají tendence k téhle dovednosti, nebo spíš jako, mají to jinak muži a ženy?
1: No, já myslím, že se teďka fakt zase, jako, zase nepotěším. Pořád si myslím, že se to hodně proměňuje, že dřív se hodně řešilo, že tak muži to mají nějak, ženy to mají nějak. Já myslím, že to je významně daný tím jako celospolečenským diktátem, protože ve chvíli, protože důležitou součástí vztahovosti jsou právě ty emoce. To, že já je umím, projevovat, že je umím cítit, že se jich nevzdávám. A myslím, že muži tím pádem jsou jako chromí, jo? Že přišli, neříkám, že všichni muži, ale průměrně právě tou výchovou, která vede spíš k neemocím, emoce neřeš, emoce potlačuj, emoce odpojuj, emoce ignoruj, tak přicházejí o jako důležitý dataset, o celou jednu oblast, která by byla pro ně hodně užitečná v těch stazích. Takže dá se samozřejmě říct, že na základě tady toho jako celospolečenského diktátu jsou ženy a možná jako citlivější, říká se, že jsou pro vztahovější, že jo? Ale zase je to spíš o tom, jak jsou hodnoceny, protože když má žena, my to, co spíš děláme, je, že hodnotíme muže a ženy podle nějakých měřítek a my chceme ženy hodnotit jakoby na pro vztahový dovednosti, jak moc jsou milé, jak moc jsou vstřícné, jak moc jsou jako nápomocné. A u mužů zase nehodnotíme ty komunitní dovednosti, ale zase naopak spíš ty aspirativní, že jo? Jak moc je vytrvalej, jak moc je ambiciozní. Ale to neznamená, že ženy nemůžou být ambiciozní, anebo že muži nemůžou být provztahový. Jo? Ale spíš my tu pozornost té společnosti zaměřujeme jenom na to, na co si myslíme, že ty mužský nebo ženský role
0: podle
1: mají.
0: Podle těch stereotypů, přesně které tak, v sobě máme. Tak. Vy jste tady vyprávěla ten výzkum nebo tu situaci, že bylo miminko oblečené v růžovém, k kterému se lidé chovali nějak, pak se převléklo do modrého, bylo to totéž miminko.
1: Přesně.
0: A už to byl ten kluk.
1: Jo.
0: A už se na něj nešišlalo.
1: A to prostě je miminko, které má 2 měsíce, že jo? A teďka si řekneme, kolik jako 10 000, 100 000 interakcí my zažijeme, jenom než dosáhneme plnoletosti, které nám říkají, takhle je to správně a takhle je to špatně. A náš mozek je jako fantastický orgán, který chce fungovat dobře, chce být přijatý v té společnosti, protože moc dobře ví, jako skrz evoluci, že se nevyplatí být sám, takže dělá to, co se po něm chce.
0: A to je dobře nebo špatně, nebo je to jedno?
1: No já myslím, že do nějaký míry je to samozřejmě ochraňující, ale do nějaký míry taky potřebujeme vystoupit tady z toho slepýho jako následování a potřebujeme objevovat, jak to máme my. To znamená, je v pořádku se nechat nějakou dobu vést, ale myslím, že dospělost je o tom, že objevujeme, kam chceme jít my.
0: Alespoň krátkou cestu do hlubin zejména mužské duše jsme ušli ve vysílání Radiožurnálu s psychoterapeutkou Eliškou Remešovou. Děkujeme za váš čas, mějte se hezky.
1: Děkuji za pozvání, vy také.

0: potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1125 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 30. června, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte. Objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport. Když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál 10 hodin. Kateřina Caussidisová a zprávy.
2: Na železničním koridoru z Prahy na Moravu nejezdí vlaky. Odbory na úřadu vlády vyhlašují stávkovou pohotovost. Česká fotbalová reprezentace se v New Jersey chystá na generálku před světovým šampionátem. Kolony čekejte v Praze v Cínovecké a Liberecké ulici směrem do centra. A bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20, na severovýchodě až kolem 22 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Na hlavním železničním koridoru mezi Prahou a Moravou nejezdí vlaky. Provoz je přerušený kvůli poškozenému trakčnímu vedení u Kolína. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Omezení se podle Kavky dotklo desítek spojů. Provoz by mohl být obnovený kolem poledne.
4: Dálkový vlaky v tuto chvíli jezdí odklonem přes Nymburk. To znamená, že to zastavení provozu by se nemělo tak zásadně týkat těch dálkových vlaků. Nicméně je možné, že ty vlaky tam budou nabírat nějaká zpoždění. Co se týká osobní dopravy, řeší se s dopravci náhradní autobusová doprava.
2: České dráhy vypravily náhradní autobusovou dopravu v úseku mezi Kolínem a Velimí. Část vlaků pojede odklonem přes Lysou nad Labem. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s převodem agent na některá ministerstva. Od 1. července se mají pod jednotlivé rezorty přesunout útvary v oblasti závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů. Pokud úřad vlády podepíše převod těchto agent, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta Radiožurnálu řekla, že změny pozice lidskoprávních organizací naopak posílí. Zítra se chce se zástupci odborů setkat k dalšímu jednání. Při včerejších ruských útocích na Dnipro, Kyjev a další ukrajinská města zemřelo nejméně 23 civilistů. Zraněných je asi 130 lidí. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj je to důsledek obcházení sankcí ze strany Ruska.
5: Může choť i nesvědomo, ale...
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu upozornil na to, že každý, kdo třeba i nevědomky umožňuje Rusku získat součástky do raket a dronů, je spoluviníkem zločinů, které Rusko na Ukrajině páchá. Zelenský dodal, že jedním z hlavních cílů Ruska na Ukrajině jsou vývojáři a výrobci ukrajinských raket a nepilotovaných letounů. Ukrajina proto bude pokračovat v útocích na ruský vojensko-průmyslový komplex, řekl ukrajinský prezident. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Před novou budovou vlakového nádraží v Mladé Boleslavi bude umělecké dílo. Půjde o točnu. Ta v praxi slouží k otáčení lokomotiv. Pokračuje ředitele nadačního fondu Škoda Auto Ladislav Kučera.
7: Návrh je vlastně taková jakoby točna, která bude jak manuálně, tak elektronicky poháněná, samozřejmě poháněná tak, aby byla bezpečná pro všechny potenciálně handicapované spoluobčany. A točna má evokovat, že jsme Mladé Boleslavi, že jsme na nádraží a že vlastně kde jsme, tak pojďme se roztočit.
8: Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech dál připravují na začátek mistrovství světa. V pátek ráno středoevropského času nastoupí v New Jersey ke generálce na šampionát proti Guatemale. V kádru národního týmu je i plzeňský univerzál Alexander Sojka, který v nedělním přípravném zápase s Kosovem v reprezentačním Ačku debitoval.
9: Jakož já nejsem žádný hráč, který by byl extra sebevědomý, tak jsem ani nemyslel, že budu se někdy živit fotbalem, že na ty nejvyšší stupínky jsem vůbec jako nepřemýšlel.
10: Teď je to strašně rychlý, ten půl rok, co se vlastně stalo. V létě jsem přestoupil do Hradce, v zimě ničeho nic, najednou návrat zpátky, celá povedený půl rok a teď jsem tady, jako, nemohl jsem tomu jako uvěřit, bylo to rychlý, ale jsem za to rád.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Omezení na D1 u Tasova a kolona na D8 u Zdib. Na D1 z Brna směrem do Prahy před sjezdem na Osovou Býtýšku na kilometru 154 opravují portál. Uzavřený je pravý pruh a brzdí se v dešti před kilometrovou kolonou, zpoždění 10 minut. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Karlupy nad Vltavou zůstává ze 3. kilometru kolona, tam zpomalují kamiony. Čím blíže Praze, tím se jede pomaleji. V Cínovecké a Liberecké se následně spíše stojí. Je to kvůli regulaci provozu na vjezdu do Blanky po dřívější nehodě ve Strahovském tunelu. A tam pojedete 50 minut k Blance, plná je stále také Libeň nebo okolí Balabenky. Na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most stojí za sjezdem na Běchovice porouchaný kamion. Popoždí se od Černého mostu, naberete zpoždění 20 minut. Na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů za odbočkou na Třeboň pracují silničáři. Jezdí se k Ivadlově, podle našich zpravodajů jsou tam fronty až na půl hodiny. A na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna je u obce Veletiny dopravní omezení. Jezdí se k Ivadlově na semafor, fronty jsou v obou směrech na 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty odpoledne od 16 do 20 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: 3. červnový den, středa, a dopolední Radiožurnál je právě na svém startu 5 minut po 10. hodině. No a my se v prvních minutách vydáme hlavně do Poslanecké sněmovny. Poslanci se začnou zabývat znovu zavedením elektronické evidence tržeb. Co od jednání poslanců čekat a jak to má fungovat, vysvětlíme už za malou chvíli. Tak dobrý den a vítejte.
3: Dopolední Radiožurnál
12: a Jiří Chum.

0: Poslanci se vrátili ke změnám v pomoci s bytovou nouzí. Na závěrečné hlasování čeká novela, která má přesunout část pravomocí z obcí na úřady práce. Část opozice se obává přetížení úřadu a destrukce podpory bydlení. Odpoledne pak začnou poslanci projednávat taky návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Živě s námi teď ve spojení parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Zdravíme tě.
1: Dobré dopoledne, ze sněmovny o podpoře bydlení debatují poslanci už něco přes hodinu, k návrhu se vrátili po několikáté, vystupuje k tomu zejména opozice. Teď se zatím hlásí další tři poslanci, čas na schvalování třetích čtení končí ve 14 hodin, takže ten prostor je omezený. Uvidíme tedy, jestli se to dnes koalici podaří prohlasovat. Opozice se obává, že pomoc nedostanou ti, kteří ji potřebují, varovala předtím třeba předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová.
2: Ten zákon o podpoře bydlení měl systémově pomáhat napříč republikou. A co je blbé, co je prostě problém, hrozí, že bude ten systém pomáhat pouze zlomečku těch původně zamýšlených lidí, kteří se můžou do problémů dostat.
1: Koaliční politici to vidí úplně jinak. Přenesení některých pravomocí na úřad práce má podle zdůvodnění předkladatelů odstranit duplicity, snížit administrativu, no a tedy to řízení zrychlit. Novelu dál popisuje ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
3: Nově nastavuje limit na trojnásobek životního minima pro osoby ve specifických situacích, jako jsou osoby se zdravotním postižením nebo osoby v rozvodovém řízení. Pro oběti domácího násilí není stanoven žádný limit. Ty budou podpořeny vždy. Nově také zavádí možnosti individuálního posouzení.
1: Vládní novela by mohla po celkové úpravě taky rozšířit poradenská místa z původních 115 na všech 205 obcí s rozšířenou působností.
0: No a pokud jde o EET, jakou debatu můžeme čekat tam?
1: Když EET vláda Andreje Babiše prosazovala před 10 lety poprvé, provázely to ve sněmovně rozsáhlé obstrukce. Ty tentokrát zřejmě nebudou, nicméně debata se rozhodně čeká delší, opozice má totiž celou řadu otázek. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je hlavním cílem evidence narovnat podnikatelské prostředí. V systému EET se budou evidovat hotovostní i bezhotovostní platby při osobním kontaktu. Účtenka nicméně tentokrát potřeba nebude. EET podle ministerstva financí bude fungovat na běžných zařízeních, která dnes většina podnikatelů používá, tedy na mobilu, tabletu nebo stávajícím pokladním systému. Opozice zpochybňuje ty pozitivní rozpočtové dopady, nicméně kromě opozice nebyly velkými příznivci EET ani někteří zástupci SPD nebo motoristů. Koalice se ale nakonec dohodla, že živnostníci, kteří platí paušální daně, mají roční tržby do milionu korun, budou moct být od povinnosti evidovat tržby osvobození. Alena Schillerová řekla, že v tom ustoupila požadavkům koaličních partnerů.
0: Parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Pro tuto chvíli díky, zůstáváme ve sněmovně. Naschledanou.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Řádné splácení 3 roky a poté odpuštění dluhu. Tak v kostce funguje takzvané oddlužení, tedy typ insolvenčního řízení pro lidi s exekucemi. V praxi ho ale využívá jen menšina lidí, kteří by na něj měli nárok. Proč a co se s tím dá dělat? Odpovíme ještě do 10:30 ve vysílání dopoledního radiožurnálu.

0: Vzpomeneš si, Eva Farná a kapela Miraj. 10 hodin a téměř 20 minut, tady je středeční dopolední radiožurnál. Oddlužení v Česku dlouhodobě využívá míň lidí, než kolik by na něj mělo ve skutečnosti nárok. Data konsorcia dluhových poraden ukazují, že letos na konci prvního čtvrtletí oddlužení využilo jen 15% lidí, kteří mají v Česku exekuci. Tato varianta zbavení se dluhu může sice nejdřív finanční situaci lidí zhoršit, ale zajistí trvalé splácení. My ty detaily teď probereme s redaktorem Vítem Anderlem. Vítku, pěkné dopoledne.
1: Dobrý den, oddlužení můžou využít lidé s exekucí u dvou a víc různých věřitelů. Podmínkou je, že své dluhy nemůžou objektivně uhradit, zároveň ale musí přiznat všechny příjmy, aby spláceli věřitelům i odměny insolvenčnímu správci. Ten navíc na příjmy dlužníka po celou dobu oddlužení dohlíží. Pokud ale lidé řádně splácí 3 roky, tak jim pak soud zbytek dluhu odpustí.
0: No, proč tedy o tuto možnost splácení není v Česku takový zájem?
1: Lidé o ní často neví, anebo si mylně myslí, že na oddlužení nemůžou dosáhnout. Zároveň ale existují ti, kteří na oddlužení opravdu nemají peníze, říká ředitelka konsorcia dluhových poraden Pavla Ašermanová.
2: Ať už proto, že nejsou schopni uhradit minimální splátku v oddlužení, anebo proto, že ve chvíli, kdy by zlegalizovali veškeré své příjmy, tak to oddlužení vlastně nezvládnou, protože by nezaplatili nájem, neměli by peníze na běžný život.
1: Problém totiž je, že lidé v exekucích si často přivydělávají nelegální prací, vysvětluje Daniel Hůle, vedoucí dluhového poradenství organizace Člověk v tísni.
3: Člověk, který pracuje na černo, tak dostává nějaký příjem. Když půjde do insolvence, tak bude muset díky tomu adekvátnímu příjmu vlastně celý ten příjem zlegalizovat, přiznat. Ne všechny firmy mu ho také přiznají, protože by z toho museli začít platit odvody. A v tu chvíli vlastně ten objem příjmů té domácnosti se velmi výrazně sníží.
1: Nevýhodné taky podle Hůleho je, že pokud lidé v oddlužení žádají o superdávku, tak se jim vypočítává z příjmu ještě před stržením splátky dluhu. I kvůli tomu si podle Hůleho spíš přivydělávají nelegální prací.
0: No a co by tedy pomohlo?
1: Například právě úprava výpočtu dávky. Ministerstvo spravedlnosti ale teď žádné změny pravidel nechystá. Podle mluvčího Vladimíra Řepky mimo jiné proto, že poslední změny v oddlužení, třeba zkrácení lhůty na 3 roky, platí teprve od roku 2024.
4: S ohledem na skutečnost, že nové podmínky oddlužení dosud platí přibližně rok a půl, je před dalším koncepčním zásahem vhodné nejprve ustálit novou praxi a vyhodnotit účinnost této regulace. Nicméně v současné době Ministerstvo spravedlnosti sbírá podněty od veřejnosti.
1: Podle Pavly Ašermanová je taky třeba, aby lidé víc věděli o podmínkách oddlužení, k tomu můžou využít třeba web dluhového patrona, kde je i seznam autorizovaných neziskových organizací.
0: Vít Anderle z domácí redakce. Vítku, díky a naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: 10.22 Radiožurnál.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici pro něj třídy jede vozíčkář na čtyřkolce vyhnula lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte Na cestách Zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Radiožurnál 10.30. Kateřina Caus-Sidisová má zprávy.

0: který drží krvavý nůž a text Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Hnutí se podle obžaloby dopustilo podněcování k nenávisti. Předseda SPD Tomio Okamura ale tvrdí, že obžaloba je nezákonná. Vlaky v Praze dnes nejezdí mezi hlavním nádražím a Smíchovem. Výluka má trvat do 18 hodin. Spoje směrem na Beroun a opačně začínají a končí na Smíchovském nádraží, kde pracovníci správy železnic vyměňují výhybku. Cestující musí v uvedeném úseku využívat hromadnou dopravu. Celkem 23 škol a vzdělávacích zařízení po celé republice požádalo ministerstvo školství o prodloužení aktuálního školního roku. Reagují tak na zkrácení výuky o 2 pracovní dny, které oznámil ministr Robert Plaga za ANO letos na konci března. Ministerstvo všem žádostem vyhoví. Sport. České volejbalistky vstoupí zápasem proti domácí Číně v Nankingu do druhé sezóny v Lize národů. Mezi elitou budou navazovat na loňský ročník, ve kterém skončili 11. Na turnaji v Číně se do neděle střetnou ještě s Polskem, Belgií a Thajskem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolona na D1 u Kývalky a nehoda na D11 u Chlumce. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 181 popojíždí kolona do omezení v Brně. Je to na necelou půl hodinu v osobních autech. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 8. kilometru čekejte kolonu, více stojí kamiony, na okruh za Ořech pojedete 25 minut, kamiony postojí déle. Na D11 z Hradce Králové do Prahy pomalu za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 53. kilometru havarovalo osobní auto, je v odstavném pruhu, je tam v dešti hodně vody, na vozovce hrozí aquaplaning. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Karolupy nad Vltavou ze 6. kilometru počítejte s kolonou kamionů, osobní auta více zpomalí na 1. kilometru a pomalu se jede do Ucpané k Belské i Liberecké. V Praze na vjezdu do tunelu Blanka nadále výrazně regulují provoz. Liberecká je zcela ucpaná nebo Povltavská a Čuprova z Balabenky až k tunelu Blanka. Fronta je až na hodinu. A na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most stojí za sjezdem na Běchovice porouchaný kamion. Blokuje pravý pruh a popojíždí se od sjezdu z dálnice D10 a je to na více než 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu kromě Slezska, východu, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty většinou od 16 do 20 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední radiožurnál s Jiřím Chubem.
3: Už pro vás chystáme i odpoledních 20 minut radiožurnálu. A zajímat nás bude, postupuje šéfka úřadu vlády Tinde Bárta při reorganizaci vládních rad pro lidská práva nebo boj se závislostmi podle zákona. K jakým výsledkům může vést přesun úředníků pod ministerstva? A jak se stávající vláda chová ke státním úředníkům jako celku? Ptát se budeme po 17. hodině místo předsedkyně úřednických odborů Šárky Homfrey. Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Ten vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spatří svět, obzoru kam chtěli jít, kde spočinou, kde spočinou.

Jsou stále mezi námi ti, kteří si pamatují oběti komunistického režimu, třeba i takzvaných babických procesů. Katolický kněz Václav Drbola skončil po vykonstruovaném procesu začátkem 50. let na Šibenici. Teď ho církev spolu s Janem Bulou uznává za blahoslaveného. My jsme jim věnovali tento týden speciální čas v seriálu Radiožurnálu právě po půl 11. A další díl nabídneme už po Inexis.

0: Mnozí si ještě vybaví domů komunistického režimu a někteří taky ty, jejich životy tehdy zničily politické procesy komunistů. V třetím díle seriálu o blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli se dnes vydáme do Staroviček u Hustopečí na Jižní Moravě. Právě tam žijí lidé, kteří rodáka Václava Drbolu osobně znali a dodnes na něj vzpomínají.
1: Když si přivřu oči, aby ho viděl, poznávám ho, že byl takový trochu inačí, jak lidi, s kterými jsem se jako děcko setkával. Byl takový zamýšlený, jak kdyby stále o něčem přemýšlel.
2: Vzpomíná 85-letý Josef Holacký ze Staroviček na svého strýce Václava Drbolu.
1: Ale na druhé straně se dokázal uvolnit, zasmát se. Taky si pamatuju, že když tady byl, takže se převlíkl z toho kněžského a neštítil se jako kněz jít na pole pomoct, nebo taky ve Vinohradě, toho zvlášť bavilo.
2: Naposledy ho viděl jako 11-letý chlapec. Ministroval tehdy při mši, když strýc už jako kněz přijel do rodných Staroviček.
1: Pamatuji si, že když tady byl v tým 50. roku, že to byla jeho poslední návštěva u rodičů.
2: Pak už se osobně nikdy nesetkali. Josef Holacký si ale dodnes vybavuje den, kdy kvůli strýcově zatčení přišla i k ním domů Státní bezpečnost.
1: A v těch necelých 11 letech poznám, že je někdo voják a že tady co si drží v ruce a má to namířený na moji maminku.
2: Komunistický režim strýce odsoudil ve vykonstruovaném politickém procesu k smrti. Jeho ostatky se později vrátily do rodinného hrobu.
1: Na začátku roku 68 maminka v té době dostala anonymní dopis od jednoho pána, který asi věděl, kde tu urnu uložil.
2: Památku blahoslaveného teď v obci připomíná nejen rodinný hrob a rodný dům. Další místa vyjmenovává nezávislý starosta obce Vladimír Drbola, vzdálený příbuzný Václava Drboli.
3: Křížová cesta, která byla vybudovaná loňského roku, nese jeho jméno, křížová cesta pátera Václava Drboli. Potom u kostela je to bronzová bista, která připomíná jeho vlastně život.
2: Po sobotním blahořečení na brněnském výstavišti se budou oslavy přesouvat také do Staroviček. Na nedělní slavnostní bohoslužbu se chystá i místní rodačka Jindřiška.
4: Jsou ze Staroviček a prostě jako to pro nás znamená hodně tady toto. Chodíme do kostela, modlíme se za něho a jsme rádi, že to takhle všechno je tady.
2: Spolu s Václavem Drbolou bude v sobotu blahořečený taky kněz Jan Bula. Oba se stali oběťmi komunistického režimu. Ze Staroviček Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Dopolední Radiožurnál, středa 3. června, 10:45. No ještě jedno téma stihneme do zpráv. Kuvajtské letiště přerušilo provoz, a to kvůli íránským raketám. Zařízení zasáhly střely vypálené revolučními gardami. Podle Teheránu jde o odvetu za americké útoky. Detaily nabídneme se Kubem Luckým ze zahraniční redakce.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Ještě před několika dny jsme slyšeli, že příměří s Íránem je na dosah. Teď celá americká armáda i iránské revoluční gardy opět vzájemně ostřelují. Zasažené je třeba i letiště v Kuvajtu. Jakub Lucký ze zahraniční redakce dodá podrobnosti. Jakube, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Kde všude tedy létají rakety a drony?
1: No to asi nejdůležitější místo je právě to kuvajtské letiště. Ono dočasně pozastavilo provoz kvůli zásahu, který poškodil mimo jiné i budovu terminálu. Kromě Kuvajtu doletěly iránské rakety a drony taky do Bahrajnu. Tam je tedy všechny, zdá se, protivzdušná obrana zneškodnila. Šlo postupně o několik vln, v noci mířily rakety mimo jiné na americké základny tady v těchto zemích, ale ty se taky podařilo podle amerického velení zneškodnit.
0: Spojené státy ale útočily taky, kde přesně?
1: Irán a Spojené státy, oni se vzájemně obvinují z toho, že jedna nebo druhá strana začala, všechny ty další útoky jsou potom odvety. Iráncům vadí americký útok na ostrov Kešm, ten leží v Hormuzském průlivu a tam Spojené státy mimo jiné napadly komunikační anténu. Kromě toho americké loďstvo vypálilo na jeden z trajektů v Hormuzu. Tanker MT Lexi pod vlajkou Botswany, tedy nenaložený, se pokoušel proplout po výzvách, aby zastavil, tak to tedy kapitán neudělal a Spojené státy potom vypálily raketu Hellfire, která měla vyřadit motor toho tankeru, což se taky stalo. Je to mimochodem šestý tanker, na který Spojené státy zautočily od půlky dubna, kdy tedy začala ta americká část blokády Irán-Hormuzský průliv blokuje ještě déle.
0: Což tady úplně nezní, že mírová dohoda je na dosah, i když o tom tak Spojené státy a Donald Trump mluví.
1: Je to tak, ale americký ministr zahraničí Marco Rubio je stále optimistický. On byl na slyšení v Senátu v noci na dnešek a tvrdil, že ta mírová dohoda se může stát zítra nebo se může stát příští týden. To jsou tedy jeho slova. Na dotazy senátorů taky řekl, že iránský režim už ustupuje v některých ohledech, že už je ochotný dojít k nějaké dohodě, pokud jde o jaderný program, to je velké téma a to prý předtím tedy k dohodě nebyl, aby o tomhle tom jednal. Rubio taky tvrdí, že Spojené státy zlikvidovaly iránský zbrojní program, ať už tedy zásoby nebo výrobu dronů a raket. I když ne všichni s tím úplně souhlasí, New York Times ve svých článcích na základě svých zdrojů tvrdí, že 70% zásob, tedy raket a dronů Iránu zůstalo, ale že průmysl tedy je zasažený skutečně víc.
0: Říká Jakub Lucký ze zahraniční redakce ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Jakube, díky za to a naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: Nejen zahraniční události pro vás sledujeme do vysílání dopoledního radiožurnálu, samozřejmě i pro online obsah i rozhlas.cz, to je zpravodajský server Českého rozhlasu, tam nabízíme zpravodajství velice podrobně, můžete se podívat a pokud chcete zprávy jenom slyšet, nemáte třeba čas na nic ostatního, už za 8 minut ve vysílání v 11 hodin přesně. Zůstaňte u nás, radiožurnál přeje dobrý den.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Ferrari udělalo svůj první elektromobil a za jeho vzhled sklízí dost kritiky. Co lidem vadí a proč se ve spojení s Ferrari teď mluví i o firmě Apple a Číňanech?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno
1: a tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Poslanci v prvním čtení projednají znovu zavedení EET. Kriminalisté obvinili muže, který podle nich vyhrožoval útoky v českých školách i obchodech. Hokejista Hertel rozhodl o výhře Vegas v prvním finále NHL. Nehoda brzdí provoz na pražském okruhu u Ořechu ve směru na D1 a bude zataženo až oblačno s občasným deštěm. Teploty do 20 na severovýchodě až kolem 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Návrh vládního zákona dnes projednají poslanci. Evidovat všechny platby by podle předlohy museli restaurace, obchody a nově taky řemeslníci. Povinnost zavést EET by naopak neměli živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Nejmenší podnikatelé by mohli vstoupit do systému EET off, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Změna pro něho bude taková, že místo takové té známé 100 korun na daní z příjmu zaplatí 1500, čili o 1400 více měsíčně. K tomu samozřejmě sociální, zdravotní. To bude cena za EET off.
1: Návrat EET kritizuje opozice, vítá ho naopak Svaz obchodu a cestovního ruchu a nebo Hospodářská komora. Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovkám českých škol. Zároveň ho stíhá i kvůli stejným výhruškám třem pražským obchodním centrům loni v červnu. Serveru iRozhlas.cz to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Policie mladíka stíhá jako uprchlého. Přestože byl loni zadržený na Ukrajině, podařilo se mu následně utéct do Běloruska. Odolnost a bezpečnost jsou podle předsedy Senátu Miloše Vystrčela z ODS důležitější než okamžitý zisk anebo nejnižší cena. Řekl to v proslovu na tajvanské univerzitě. Zmínil podobnosti Česka a Tajvanu a připomněl odkaz Václava Havla a jeho podporu nezávislosti ostrova na Číně.
4: Bezpečí, odolnost a vláda práva jsou plody demokracie.
5: Předseda Senátu svoji cestu nad Tchaj-wan odůvodnil tím, že chce vést dialog. Na konferenci Dialogy Václava Havla dodal, že Česko i Tchaj-wan mají společný úkol, a to dostát se ctí své odpovědnosti. Havlův odkaz je podle ex-prezidentky Tsai Ing-wenové na Tchaj-wanu stále velmi silný. Ocenila český zájem o ostrov, a to i přes silný tlak čínské diplomacie. Ta Vystrčilovou cestu nad Tchaj-wan označuje za narušení územní celistvosti a politiky jedné Číny. Z Tchaj-wanu Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Desítky studentů a dalších účastníků se vydali na pochod z Postoloprt na Lounsku do Žatce. Akce připomíná oběti masakru. V roce 1945 při násilném odsunu německých obyvatel zemřelo skoro 800 civilistů. Sleduje to reportérka Kateřina Kučerová.
6: Na Postoloprtském náměstí se sešla zhruba jak studentů, tak veřejnosti i potomků obětí zdejšího masakru. Akci zahájil v kostele pražský arcibiskup Stanislav Přibyl mší, při které připomněl důležitost dnešní akce. Následně se všichni přítomní vydali na pochod směrem Žatec, který zakončí v 17 hodin poutní mše v kostele Korunování Panny Marie v Žatci, vedená arcibiskupem. Z Postoloprt na Lounsku Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
7: Sport. Hokejista Tomáš Hertl dal v dresu Vegas vítězný gol v prvním finálovém zápasu NHL na ledě Caroliny. Český útočník skoroval v 57. minutě a tým z Las Vegas vyhrál 5-4. Hertl přitom v sezóně dlouho hledal střeleckou formu a prošel si i obdobím, ve kterém 29 zápasů v řadě nedal gól. A negativní sérii ukončil až v playoff proti Anaheimu a český útočník popisuje jeden klíčový telefonát.
8: Dost mi pomohl bývalý spoluhráč Joe Pavelsky, který byl skvělým střelcem a v zápasech toho hodně prožil. Zavolal mi, mluvil se mnou o tom, co je potřeba udělat, a hned další den jsem dal gol. Bylo to od něj moc hezké.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D1 u Tasova a nehoda na pražském okruhu u Ořechu. Na D1 z Brna směrem do Prahy před sjezdem na Osovou Býtýšku na kilometru 154 opravují portál. Uzavřený je pravý pruh a brzdí se v dešti před krátkou kolonou. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou z 8. kilometru popojíždí kolona. Fronta hlavně kamionů pokračuje do Prahy do Kbelské ulice. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 8. kilometru stojí fronta kamionů kamionů až na ucpaný Pražský okruh. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 za sjezdem na Ořech na 19. kilometru řeší nehodu kamionu s osobním autem. Blokují pravý pruh, kolona začíná u dálnice D5 a je na půl hodiny. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most stojí za sjezdem na Běchovice kamion. Blokuje pravý pruh, kolona popojíždí od sjezdu z dálnice D10 zpoždění přes 20 minut. A na silnici 50 z Uherského Brodu do Brna jsou u Veletin silničáři, tam se zdržíte jen krátce. Ovšem další omezení je za odbočkou na Kunovice.
10: Jo, tam dělají nějak výstavu, nějaký výtluk nebo něco. Ale kolona začíná už vlastně u sjezdu na Kunovice, takže a Brno je tam zdržení přijde tak na půl hodiny. To může objet přes Uherské Hradiště a Staré Město.
9: A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Teploty většinou od 16 do 20 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Život k nezaplacení s Janem Pokorným.
11: Dobrý den. Pár minut po skončení dnešního rozhovoru bude premiér, ministryně financí a další lidé představovat novinky pro takzvaný třetí pilíř penzijního spoření. Před týdnem jsme to tady o některých stávajících problémech s Danielem Prokopem probrali. Dnes se k nám přidává hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová, která byla na nedávné konferenci pořádané hnutím ANO, kde ministryně financí Alena Schillerová taky už o třetím pilíři částečně mluvila. Jano, Danieli, dobrý den.
12: Dobrý den.
13: Dobrý den.
2: Život k nezaplacení.
14: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
11: Reforma penzijního spoření má být podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO největší změnou v oblasti financí od doby zavedení DPH. Dnes tedy tu reformu s názvem Lepší penzíko představí. Bude tam Alena Schillerová, Andrej Babiš a také ekonomové a autoři analýz, kde jsou slabá místa toho současného systému spoření na penzi a jak by se dala vylepšit. Těmi jsou Filip Pertold a Lukáš Nádvorník z Ekonomického institutu IDEA při SERGEI. Ostatně bylo to tak i na té ekonomické konferenci, kde jste byla, Jano, že tam byli lidé nejenom za hnutí ANO, ale byli tam také Pavel Kysilka, byl tam Jan Švejnár.
12: Jan Švejnár, ano, ale ta reforma tam vlastně byla jenom
11: zmíněna.
12: Jenom zmíněna, protože celkově tady se tam spíš řešilo větší zadlužování Česka.
11: Ale ta zmínka byla silná, protože Alena Schillerová mluví o tom, že reforma Lepší penzíko bude znamenat, že průměrný Čech, který si spoří po dobu 35 let aspoň tisícovku měsíčně, odejde do důchodu s milionem navíc oproti té současné situaci. Mm-hmm. Jak tomu rozumíte?
12: No je to tak, Alena Schillerová zmiňovala, že prostě díky té reformě dostane průměrný Čech, který tak spoří delší dobu na penzi právě o ten milion víc a vychází z toho, že stát chce právě v té reformě motivovat více mladé lidi, aby nastupovali do penzijního spoření, když jsou opravdu mladí, protože u nás v průměru začínají lidé spořit asi ve 40 letech, to by asi potom mohl Daniel doplnit, a nezbývá už jim tolik času na to, aby si naspořili. Další klíčová věc je, že prostě máme vysoké poplatky pro penzijní společnosti, které potom z té naspořené částky můžou sebrat třeba až polovinu té úspory ve srovnání s jinými fondy nebo s jinými zeměmi. A třetí klíčová věc je, že penzijní společnosti jsou skutečně v tom jsou nevinně svázány teď tím, že oni předloží, když někdo přijde a chce si založit penzijní spoření, tak oni mu předloží dotazník, zeptají se ho, jaké má zkušenosti s investováním a jestli rozumí riziku, tak každý, drtivá většina z nás řekne, že žádné a nerozumí a tím pádem třeba mladý člověk automaticky spadne do nějakých konzervativních fondů, kde jsou samozřejmě ty výnosy mnohem nižší, protože to investuje třeba jenom do dluhopisů nebo něco takového a je to zbytečné, protože když máte na to spoření 40 let, tak se nemusíte na začátku bát nést větší riziko a investovat třeba do akcí, kde větší riziko znamená většinou také samozřejmě větší výnosy, a do těch konzervativních fondů chodit potom až déle. Tomu se říká strategie životního cyklu, že tedy mladí budou...
11: Tímhle jste vlastně těmi třemi body jste načetl scénář toho dnešního společného setkání, tedy v rámci rozhovoru Život k nezaplacení. Danieli, když budu počítat tu tisícovku měsíčně, těch 35 let a ten milion, tak 35 krát 12, tak mi to vychází 420 měsíců, krát 1000, tak to je 420 tisíc budu spořit. Jak z toho dostanu ten milion?
13: No tam neúplně intuitivní věc je to zhodnocení, protože vy, když tam vložíte 1000 korun, tak za rok, když máte 10% úrok, tak za rok z něj máte 1100 korun. A v tom dalším roce se zhodnocuje těch 1100 korun. Teďka se to takhle sčítá a když si to spočítáte, tak když spoříte 40 let, tak opravdu jakoby ta výše toho úroku je úplně zásadní. Jo. A můžete mít z té 1000 koruny za těch 40 let buď to 6 tisíc, když máte nějaký úrok kolem 5%, nebo klidně 90, 80, 90 tisíc, když máte úrok kolem 12%. Jo. Takže tam vlastně jakoby třeba dvojnásobný úrok neznamená, že máte dvojnásobně víc peněz, ale násobně víc peněz za těch 40 let. Proto jde i o malé rozdíly v tom zhodnocení. Na tom vlastně postaven ten biznis i těch úspěšných lidí, jako je ve Wall Street a podobně, že prostě dosahují třeba dlouhodobě o 0,1 většího zhodnocení. A za rok je to jedno a za 40 let vlastně to udělá obrovský efekt. Takže tam jde o to, aby ty peníze byly v něčem, co má relativně dobré zhodnocení. Zejména v těch prvních letech, když vám je relativně jedno, že to kolísá v čase, v těch prvních, když máme 20 až 55 a podobně.
11: Takže je to tlak na to, abych začal, tedy já už ne, ale ti mladí, aby začali co nejdřív.
13: Tak, jak říkala Jana, v průměru dneska lidi spoří kolem 25 let, když to protáhnete na 35 nebo 40, tak je to zásadní. Když k tomu přidáte zároveň trošku vyšší zhodnocení, tak je to ještě mnohem zásadnější. A to by měla být jedna z těch klíčů té navrhované reformy. Vlastně se vrací i k tomu, co jsme navrhovali v Nervu Fialovy vládě, a to je podporovat více ty mladé lidi do 35 let v tom vstupu, jo? Protože dávat podporu někomu, kdo si začne spořit v 55, je hezké, ale z hlediska toho jako jeho zabezpečení už to pro ten stát má úplně minimální význam, tahle podpora. Dostat tam někoho, komu je 18 let nebo 25, je jako naprosto zásadní, když zároveň bude v těch relativně nějakých dobrých fondech, které dlouhodobě poskytují nějaké zhodnocení. Jo.
11: Jana už o tom mluvila, že v plánu je zásadně snížit poplatky při dlouhodobém spoření. Teď člověk na poplatcích odvede až polovinu jejich hodnoty. Ty poplatky jsou v průměru 1,3%, polovina tedy by měla být 0,6, 0,7 plus minus, což je taky návrh IDEA. Jde to takhle zlevnit? Co tak se stane?
12: Podle těch propočtů IDEA by i ten poplatek 0,6 až 0,7 kryl náklady plus přiměřenou nějakou ziskovou marži, která je právě podle těch analýz IDEA nepřiměřená, když to řeknu jednoduše, nepřiměřeně vysoká v českých podmínkách, což samozřejmě zase, ale bavíme se o nějakých průměrech samozřejmě. Jo. Teď jsou různé typy fondů a tam jsou různé typy těch poplatků nastavených, ale myslím si, že třeba velká debata byla oprávněná a tam i sami penzijní společnosti připouštěli, že se třeba ten maximální limit dá snížit, a to je, že oni vybírají jednak tedy poplatek vlastně z toho objemu, který tam naspoříte, a určité procento, a potom ale mají až 15% jako z výnosu toho, který, jak vám to zhodnotí. A to je opravdu vysoké i v rámci mezinárodního srovnání, takže tam se mluvilo o tom, že by se tento IDEA navrhovala ho vůbec neplatit, mít prostě jenom jeden, nemít složený poplatek, proti čemuž ale i někteří experti protestovali, protože za 100% z těch výnosů je motivační pro ty penzijní společnosti, aby se snažili to s těmi penězi pracovat skutečně a zhodnocovali je. Takže tam myslím, že sami penzijní firmy navrhovaly snížení třeba na 10% a tak. Takže myslím si, že ve výsledku, myslím si, že tedy i z toho, co už jsme měli možnost si přečíst, tak třeba u těch dynamických fondů určitě dojde k nějakému razantnímu snížení toho.
11: Když říkáte přečíst, psali to Hospodářské noviny, že u těch takzvaných dynamických fondů by se to mělo snížit až na třetinu, teď je poplatek v průměru 2,1, nově by to mělo být 0,65 jako strop. Proč zrovna u tohohle produktu, u těch dynamických fondů?
12: Protože je tam ten poplatek opravdu
11: mimořádně vysoký
12: i ve srovnání právě se zahraniční praxí.
11: Co se stane teď, když se sníží dané ty poplatky, pokud tedy máme pravdu, uvidíme, co za pár minut řekne Alena Schillerová a spol.
13: Uvidíme, jak daleko půjdou, protože já jsem tam viděl odhodlání to snížit hodně, ty poplatky, což já jakoby kvituju. Je nutný říct, že tam jsou dva typy investic z hlediska těch fondů. Jeden typ jsou takové ty jednoduché investice, že kupujete prostě státní dluhopisy nebo kupujete takové ty akciové produkty, které člověk si může koupit sám na těch portálech. Jo, to není žádná jako raketová věda prostě kupovat tyhle věci a taky to nevyžaduje asi velký poplatek, jak ukazují kolegové z IDEA na správu těch fondů, zejména když je máte relativně velké. A potom je, takže tam se dá snížit opravdu hodně. Potom je druhý typ investic, které dělají takzvané alternativní fondy. Ty jakoby se snaží hledat různé startupy nebo jakoby firmy, do kterých investovat. Přímo jako vyhledávat nějaké dobré investice. A tam samozřejmě je to náročnější z hlediska toho investora a jsou tam vyšší poplatky i na tom trhu v těch fondech. Ale je velká otázka, nakolik to pouště do toho penzijního systému, jo? Protože jeho cílem toho třetího pilíře by mělo být, aby investoval relativně diverzifikovaně po celém světě. To znamená, když se začne zhoršovat česká ekonomika, tak to zhorší ten průběžný pilíř těch penzí, což plácí stát, jo, z odvodů sociálních. A ten třetí pilíř by to měl jakoby pomoct, pokud nebude mít stejná rizika, pokud nebude investovat zase do té české ekonomiky. Jo. Kdyby investoval zase do české ekonomiky, do českých startupů, do českých firm jenom a podobně, tak by samozřejmě kopíroval ty rizika toho prvního pilíře a potom ty lidi by na konci neměli nic, protože by se jim zhoršila jak ta státní penze, tak ta penze v těch fondech. Jo. Takže spíš myslím, konsenzus odborníků je, ty alternativní fondy a ty alternativní investice tam jako pouštět hodně málo a regulovat to, aby nedošlo k tomu znečištění toho produktu, který má být relativně jednoduchý a nízkonákladový a podobně. Jo, a z toho vyplývá potom ten finální poplatek, protože něco je ten základní poplatek v těch běžných fondech a něco jsou ty alternativní fondy, které tam můžete trošku přimíchat do toho penzijního spoření z hlediska té společnosti, jako no, penzijní.
11: My pravděpodobně na té tiskové konferenci uslyšíme v rámci politického marketingu to, co už jsme tady říkali, tedy budou to prodávat tak, že se jedná o největší změnu v oblasti financí od doby zavedení DPH, což je rok 1993,
12: tuším. Myslím, že říkala Alena Schillerová. Já když to na té konferenci říká, tak jsem se dívala na obličeje tam místních renomovaných investorů a měli povytažená obočí, tak nevím.
13: Jako největší, to myslím, že je trošku přehnané. Myslím, že
11: je to přehnané, to povytažené obočí.
13: Ne, jakoby největší změna od zavedení DPH, tak jakoby třeba velká změna bylo to zrušení superhrubé mzdy, pokud řekneme jakoby ekonomicky celkově. Ale na druhou stranu myslím si, že to je velká změna, že opravdu to, co chce udělat vláda, tak v podstatě jako kopíruje docela to, co navrhoval NERV v té Fialově vládě. A ta podpora mladých lidí, snížení poplatků a další věci, které tam jsou, zrušení těch transformovaných fondů, těch nejvíc jako nevýnosných fondů. Tak všechno to bylo v těch návrzích NERVů.
11: Ale tam to bylo rychlejší, ne, to rušení transformovaných fondů.
13: No, my jsme si představili, teďka oni to chtějí zrušit do 10 let. To jsou ty fondy, které mají úplně minimální ziskovost, protože musí být výnosné každý rok. A řada lidí do nich vstoupila v minulosti a ani neví, že to tam mají podle našeho výzkumu, nebo neví přesně, v jakém jsou fondu, anebo vlastně vybírají ty státní podpory. A nehledí na, tu, na ty malé výnosy. Jo.
12: A odepisují si zdaní, že určitou no. část. To je prostě to, proč to tam nechávají.
13: A teďka to jakoby v podstatě hněje s těmi malými jako výnosy a stát, je to jako pro stát velmi nevýhodná investice těch 18 miliard, které tam dává přes příspěvky a daňové podpory, aby to lidi měli jako v produktech, které jim stejně nepomůžou v tom zabezpečení na stáří. Jo. Tak to my jsme v NERVu navrhovali taky zrušit. Vláda to chce zrušit do 10 let a převést to do, když nepřejdete sám, tak to převést do těch konzervativních fondů. My jsme to navrhovali zrušit rychleji tu podporu, ale je to otázka. Tam jsou naopak jsou tam investice těch penzijních společností. Nemůžete ten systém jakoby zničit a destabilizovat. Jo. Takže chápu, že tam je nějaká perioda. Ale abych se vrátil, jako je to velká změna, která jde podle mě k jádru těch problémů. Na rozdíl od toho, když se třeba zavádělo, že tam lidé musí dávat víc peněz. Jo. Protože víc peněz, když je dáváte do systému, který má malé výnosy a vysoké poplatky, tak je stejně jedno, jestli tam dáváte 1000 korun nebo 1500 korun. Jo. Tam jde opravdu o ty výnosy a poplatky a dobu spoření.
15: Když Jana na začátku mluvila o tom, že Alena Schillerová už také prozradila, že reforma bude obsahovat takzvanou změnu strategie životního cyklu. Co to je česky?
12: Je to právě ta změna, jak z pohledu lidí, tak tedy penzijních fondů, že když je člověk mladý do určitého věku, Daniel mluvil o 35 let, myslím, a já mám...
13: Do 35 let je dobré tam vstoupit, ale ta strategie životního cyklu je jakoby agresivnější, dynamická do 50, na 55 let a potom se
12: sklidí. Takže prostě do určitého věku budete vlastně automaticky
15: ukládat v těch dynamických fondech
12: nebo prostě ve fondech s vyšší výnosností, které mají vyšší riziko, že třeba některý rok o ten výnos, protože bude nějaká situace na kapitálových trzích špatná, že o ten výnos třeba přijdete, ale v tom dlouhodobém horizontu prostě ho získáte zase zpátky, protože když byste se podíval na dlouhodobou křivku akciových trhů, tak prostě je rostoucí, jsou tam zuby samozřejmě, ale takže dává smysl nebýt prostě od začátku konzervativní.
15: Takže na začátku to půjde do těch dynamických fondů, pak tedy dovrším těch 50, 55 let, nebo to je jedno. Takže ty úspory se budou dávat do těch vyvážených fondů a konzervativních fondů, takhle to bude. Proč lidem diktovat, že musí být v nějakém fondu podle toho životního cyklu?
13: Ale to vláda asi nebude diktovat. A byť jako řada zemí opravdu má to, on to jako strategii, která je ta jediná, kterou podporuje ten stát. Jo. Ale vláda to asi nebude diktovat, jenom zavede to, že je to jako výchozí strategie. Že když nevíte vy, nebo a ta společnost penzijní s váma nechce dělat ten dotazník, tak to je výchozí strategie, která jakoby dává smysl, ale budete moct říct, já tam nechci být, já chci být v konzervativních fondech. Hmm. Budete moct udělat ten investiční dotazník, abyste byli v jiných fondech. Pravděpodobně řekl bych, že ta podpora bude vázaná na většinu druhů toho spoření. Jo? Takže myslím si, že ta změna v tomhle tomu bude relativně měkká. Ne, že by nutili lidi být jenom v tom fondu životního cyklu, ale bude to nějaká výchozí strategie, kde nemusíte ani dělat, jak říkala Jana, ten investiční dotazník. Jo? Protože ono to, ten investiční dotazník nedává moc smysl. On dává smysl, když jdete na nějakou platformu a sám investujete. Jo? Tak ta vám podle toho nastaví nějaký jakoby to portfolio a podobně, abyste tam nedal nesmysly, nějaké jako velmi rizikové věci. Ale tady to stejně jako nevybíráte sám, do čeho investujete. To vybírá ta penzijní společnost. Jo? A oni by to měli udělat nejlepším možným způsobem podle toho vašeho věku. A fakt, když je vám 60 a vybíráte tu penzi, nebo 65, tak potřebujete, aby to nekolísalo. Aby to bylo relativně už, jakoby, mělo to nějaké výnosy, ale aby to bylo relativně klidné, aby se nepřišel o ty peníze. Ale v tom mladém věku tam se dá smířit s tím, že jeden rok to poklesne o 10% a v druhém roce stoupne o 20%. Jo? Na to ani nemusíte koukat. Jako, je teda riziko, samozřejmě to je dobré říct, že teďka ty akcie jsou hodně vysoko a může přijít ta korekce, třeba v následujícím roce, která ty akcie trošku sníží a potom zase budou růst. Jo? Že ono, když na to lidé koukají, tak opravdu jakoby každých, já nevím, 10-15 let přijde nějaká taková korekce, která sníží ty akcie a je dobré se koukat na ten dlouhodobý horizont těch 20-30 let prostě. Jo.
15: tak jako to bylo třeba s příchodem covidu, se začátkem války na Ukrajině a s podobnými geopolitickými vlastně situacemi.
13: Ta finanční krize v roce 2009 až 2012, že tam byl velký skok dolů. Internetová bublina někdy na začátku milénia. Teďka samozřejmě otázka, jestli ty společnosti s umělou inteligencí nejsou trošku nadhodnoceny v těch akcích, jo? To nikdo neví. A vždycky může přijít nějaký skok dolů trošku, na to by se měli lidi připravit, aby nebyli překvapeni a koukat na ten dlouhodobý horizont, jo? Zejména ti mladí lidé.
12: Já myslím, že tady je velká zodpovědnost těch penzijních společností, aby samozřejmě rozkládali ty investice tak, aby všechno nebylo prostě v jednom segmentu akcí a tak dále. Dá se investovat do různých akciových indexů v různých koutů světa a tak dále, takže to riziko i tam se dá nějak rozložit.
15: Nebylo by lepší, kdyby to byl nějaký třeba státní fond?
12: Tak řada zemí v Evropě samozřejmě touto cestou šla, ale stát, jak jsem já pochopila, tak se obává určitého rizika tady, že když by to byl státní fond a lidé by třeba do toho museli vstupovat povinně, tak nese vlastně velkou odpovědnost a proto k tomu stát asi nepřistoupil. Ale...
15: Co soudí Dan?
13: No, jakoby ten vzor švédský, který to je jakoby skvěle fungující fond, který právě to funguje podle toho životního cyklu, má úplně minimální poplatky, zhruba 0,2%, tak to je státní fond, jo. A vstupujete do něj takové poloautomaticky jako mladý člověk. A je řada lidí, kteří ten státní fond podporují, od Pirátů přes Hnutí ANO o něm mluvilo, i premiér a podobně. A on opravdu může mít jako výhody svoje. Minimálně by jako vytvořil konkurenční tlak v těch poplacích, protože by byl levnější. Na druhou stranu má i svoje rizika v tom, že my máme asi 4 miliony lidí v tom penzíku. Jo? A otázka, jestli je přetahovat vlastně do státního fondu nebo zlepšit ty komerční produkty. Za druhé, jako lidi se trošku bojí toho státu, jo? Protože druhý pilíř se zavedl a zrušil. Když to máte ve státním fondu, tak je tam jako pociťované riziko části lidí, že se to nějak změní a ty prostředky vám seberou, prostě dají to do těch státních důchodů. Jo? Takže ono má jistou krásu, když to je ten dobrovolný pilíř, kde to je čistě vaše. Prostě, jo? Zejména v Česku, kde tomu státu věří mnohem méně lidí než ve Švédsku. Taky problém státního fondu je, že ve Švédsku to je oddělené od státu a investují podle nejlepšího zájmu toho střadatele. V Česku by samozřejmě hrozilo, že tím začnou platit věci, které by se měly platit ze státního rozpočtu.
12: Dukovany
13: a podobně. Takže jako, já jsem taky, měl by to svoji krásu, potenciálně je efektivnější ten státní fond, vytvořil by tlak na ty poplatky, ale v Česku má jako řadu rizik. Jo. Takže myslím si, že ten pokus zlepšit ty komerční třetí pilíř, tak vlastně má svůj smysl teďka. No.
15: Tak uvidíme, co uslyšíme za pár minut na tiskové konferenci, kde bude ministryně financí, premiér a další hosté k reformě s názvem Lepší penzíko. Předběžně jsme ji probrali s Janou Klímovou, hlavní ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu. Díky, Jano, naslyšenou.
12: Díky také,
15: naslyšenou. A s Danielem Prokopem, zakladatelem společnosti Pak Research. Hezký den.
13: Díky.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
3: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro, Toyota a Inoji.
4: 11:30. Kateřina Causidisová a zprávy.
5: Železniční doprava na koridoru z Prahy na Moravu stojí. Mezi Velimí a Kolínem poškodilo nákladní autotrakční vedení. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky by vlaky mohly místem znovu projíždět až odpoledne. Přes Kolín jezdí vlaky do Brna, Ostravy nebo i do zahraničí. České dráhy vypravily mezi Kolínem a Velimí náhradní autobusovou dopravu. Dálkové vlaky jezdí odklonem přes Nymburk. Spoje mezi Kolínem a Prahou jsou odkloněné přes Lysou nad Labem. V Česku využívá oddlužení jen 15% lidí, kteří mají exekuci. Důvodem je třeba to, že lidé o této možnosti vůbec neví a nebo nemají ani na minimální

0: Vlastně ve Varšavě nejdříve vyhráli 17-14 nad Mongolskem a večer pak zdolali i Američany 21-20. Češi startují na šampionátu poprvé od roku 2014. V základní skupině B jsou jako jediní bez porážky a zítra se v ní utkají ještě s Lotyši a Poláky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D1 u Tasova a kolona na D8 u Postřižína. Na D1 z Brna směrem do Prahy je u sjezdu na Osovou Býtýšku na kilometru 154 dopravní omezení. Jede se levým pruhem, je tam kilometrová kolona na 10 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou z 8. kilometru zůstává kolona hlavně kamionů až do Kbelské v Praze. Je to jen silným provozem. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 8. kilometru stojí fronta kamionů ve dvou pruzích, osobní auta jedou plynuleji. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se podařilo odklidit následky nehody. Za sjezdem na Ořech se už jede dvěma pruhy, zpoždění od dálnice D5 kleslo na 10 minut. Na východní části Pražského okruhu se postupně rozjíždí kolona směrem na Lanový most. Na Štěrboholské spojce několik hodin překážel stojící kamion. Už tam není, osobními auty se už téměř nezdržíte. A na silnici 50 z Uherského Brodu do Brna jsou u Veletin silničáři, tam je to na pár minut, ovšem za odbočkou do Kunovic se stojí téměř půl hodiny. Opravují tam vozovku, dá se to objet přes Hradiště a Staré město. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu kromě Slezska a východu Moravy srážek a oblačnosti ubývat. Teploty je většinou 16 až 20 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
3: Velké jméno, velký risk. Ferrari udělalo svůj první elektromobil a za jeho vzhled sklízí dost kritiky. Co lidem vadí a proč se ve spojení s Ferrari teď mluví i o firmě Apple a o Číňanech? Hostem dnešní Vinohradské 12 je František Dvořák, automobilový novinář z webu iDnes.cz. Ptá se ho Matěj Skalický. Vinohradskou 12 najdete na Můj rozhlas nebo ve všech podcastových aplikacích.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
5: Kocour se schoulil na tvůj klín. U nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

To byl Petr Habka. 6, už skoro 7 minut po 12:30 v dopoledním radiožurnálu. Místo bývalého premiéra Kuna, místo slavné spisovatelky Delphine. I tak by mohla vypadat proměna britských bankovek. Angličané teď o nich budou hlasovat a my o tom ještě budeme mluvit do 3:15.

0: Náhradní Winstona Churchilla na britských bankovkách spíš losos, ježek anebo tuleň. Po úvodním šoku, zejména mezi politiky, teď Britové mají šanci vyjádřit se k tomu, kdo se objeví na jejich bankovkách. Ve finálním výběru je přitom 18 zvířat. Jakub Plucký ze zahraniční redakce se usmívá. Pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak řekni, jaká zvířata se můžou objevit na nových britských bankovkách.
1: No jich celkem 18, které jsou v tom finálním výběru. Je tam zajíc, ježek, liška, delfín, tuleň nebo třeba sova pálená, případně koliha velká, to je takový vodní pták s dlouhým tenkým zobákem. Teď do ještě měsíc do 3. července mohou lidé hlasovat. Kdo naopak zmizí, tak je právě premiér Winston Churchill bývalý nebo spisovatelka Jane Austenová.
0: Jak už jsme naznačili, ne všichni jsou z této změny nadšení.
1: No je to tak, zvlášť když to Bank of England oznámila, tak nejvíc a zejména politikům vadila náhrada Winstona Churchilla. Překvapivě proti není Churchillova vnučka Emma Soamesová, která odpovídala na dotaz, jestli jí nevadí, že jeho dědečka nahradí možná třeba jezevec.
2: Well, lucky badger or lucky grandpa.
3: Šťastný to jezevec nebo šťastný to dědeček. Myslím, že Bank of England je úžasná organizace, která má plnou kontrolu nad tím, kdo se objeví na jejich bankovkách. A nikdo, rozhodně nikdo z mojí rodiny si nemyslel, že ten současný stav takto bude na věky.
1: Její dědeček každopádně ještě chvilku vydrží na bankovkách, ty jsou v oběhu od roku 2016 a než vzniknou ty nové, tak to bude ještě nějakou dobu trvat.
0: Říká Jakub Plucký ze zahraniční redakce ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Možná bys ale mohl ještě říct nakonec, proč se bankovky mění, jaký je ten důvod?
1: Je to ochrana proti padělání. Bank of England je mění pravidelně právě proto, že než někdo připraví věrohodné padělky, tak jsou tady nové. Mění se to pravidelně. Poprvé po 50 letech od 70. let právě zmizí osobnosti, přijdou zvířata a banka doufá, že díky tomu přidá nové zabezpečovací prvky. Třeba ptáci by mohli mávat křídly v těch vodotiscích a podobně.
0: A tak. Tak dobře. Tak děkuju.
1: Naslyšenou.
0: Zůstaňme ještě tam. Rolling Stones.

0: Někteří fanoušci basketbalového Nymburka mají obavy, že jejich milovaný klub ve městě po 97 letech skončí. Proto přišli na první ligové finále v černém oblečení jako na pohřeb, ale potichu nebyli. Stěhování do Prahy a sloučení se Slaví ale berou jako hotovou věc. A řeknu vám o tom za chvíli do 12.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Basketbalový Nymburk se na úvod finálové série Národní ligy poradil s Pardubicemi 81-73. Vítězství v celkem zaplněné hale sledovala část fanoušků v černých tričkách. Hlavně ti skalní to brali jako pohřeb klubu, který vybojoval 20 titulů za posledních 22 let, ale jeho historie sahá mnohem dál. Fanoušci pozorně sledují dění kolem Nymburka, protože se stále víc spekuluje o jeho sloučení s pražskou Slavií.
1: Já dokážu fanoušky pochopit, ale myslím si, že to je tak jediné, co teď k tomu můžu říct a věřím, že se budeme moci v brzké době k tomu nějak vyjádřit už konečně.
2: Říká sportovní manažer basketbalového Nymburka Ladislav Sokolovský k akci fanoušků středočeského klubu, kteří na první finále a hodně z nich dorazilo v černé. Po 97 letech se tak loučí s nymburským basketbalovým klubem, jak ho dosud znali.
3: Marek, uspořádal to jeden člen fanklubu, který vlastně vyrobil parté a chtěl vlastně udělat nějakou takovou pietu.
2: Jak vy tu situaci tedy jako fanoušci Nymburka vnímáte?
3: Nelibě, nelíbí se nám to, ale víme, že s tím nic neuděláme, že rozhodnutí se udělalo někde jinde a bohužel majitelé k tomu nemají takový vztah, jako máme my.
4: Pančík Blažej, tady v Nymburce nic nebude a to je smutný právě.
2: Berete už to sloučení Slávie s Nymburkem jako hotovou věc?
4: Ano. Tam Jirka, tak ten do toho se hodně motá a dá se říct, že nejvíc o tom ví.
2: Není to asi náhoda, že i fanoušek Jirka přišel v černém dlouhém triku?
5: Není to náhoda. A když se řekne Nymburk, tak Nymburk rovná se basketbal a teďka to nebude. No.
2: Budete jezdit případně do Prahy, podporovat váš oblíbený klub?
5: Jako napadlo mě to, ale spíš ne. No.
6: Já se nebudu asi vyjadřovat té situaci, která panuje kolem tady těch spekulací. Nebude vyvracet ani potvrzovat a já jsem hlavně rád, že se lidi přišli podívat na basket.
2: Říká po prvním finálovém vítězství nymburský kapitán Martin Kříša, další dlouholetá opora týmu Jaromír Bohačík dodává.
7: S těma chlapama my už tady spolu bojujeme za Nymburk strašně dlouho a slyšeli jsme nějaké hlasy, že se možná nedostaví, ale jsem moc rád, že pořád hrajou s náma.
2: A vy jim rozumíte, že jsou nespokojení s tím, co se kolem klubu děje?
7: Já myslím, že fanoušci ví, jaký na to mám názor a to stačí.
2: Jasněji by podle zákulisních informací mohlo být už za týden. Z Nymburka Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: A teď Věra Štechrová. Vítám tě.
1: Dobrý den.
0: Věra připravila publicistiku za čtvrt hodiny do vysílání Radiožurnálu. Co uslyšíme?
1: My budeme pokračovat v tématu, které tu bylo dopoledne. Ministryně financí Alena Schillerová představila totiž velké změny v penzijní reformě. Chce zvýšit atraktivitu penzijního spoření pro mladé nebo zrušit ty staré penzijní fondy a taky snížit poměrně vysoké poplatky, které mají penzijní fondy. No a my se na ty jednotlivé její kroky, které představila, nebo možná představuje stále ještě teď na tiskové konferenci, podíváme podrobněji. Odbory při úřadu vlády dnes vyhlásily stávkovou pohotovost a důvodem je ten chystaný převod agent ochrany lidských práv, duševního zdraví a nebo závislostí na některá ministerstva, tak já se budu ptát, co konkrétně jim vadí a kdyby se případně odhodlali ke stávce, co by se muselo stát, aby opravdu stávkovali. No a taky se vrátíme ke včerejšímu zápasu tenisty Jakuba Menšíka. On se poprvé probojoval do grandslamového semifinále, když ve čtvrtfinále Roland Garros porazil Brazilce Joana Fonseku.
0: Za chvíli hlavní zprávy, pak publicistika a Věra Štechrová. Díky za pozvání.
1: Díky.

0: Jan Bula a Václav Drbola.
1: Dva kněží, kteří se v 50. letech vzepřeli totalitnímu režimu a zaplatili za to životem.
0: Teď je oba církev prohlásí za blahoslavené.
1: Jaké poselství jejich příběh nese do dnešní doby?
0: Čím inspirují věřící?
1: A jak bude vypadat slavnost blahořečení?
0: To vše rozebere moderátor Jan Pokorný se svými hosty v hodinovém speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno přímo z areálu brněnského výstaviště.
1: V sobotu od 14 hodin.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Socher slaví 100 let.
3: Přijďte s rodinou a přáteli na open air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Riegrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Riegrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
4: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
5: Podporu bydlení mají nově dostat na starosti úřady práce, rozhodují o tom poslanci.
6: Protože úřad práce je již dnes orgánem, který vlastně systematicky posuzuje sociální i ekonomickou stránku té společné domácnosti.
5: Po íránském útoku na mezinárodní letiště v Kuvajtu je podle tamních úřadů nejméně jeden mrtvý a několik zraněných. Český tenista Jakub Menšík je v semifinále Roland Garros.
7: Pro tyhle momenty žiju a tyhle ty momenty mě naplňují a to je to, proč to dělám.
5: Kolona kamionů stojí na dálnici D5 na příjezdu do Prahy a bude zataženo až oblačno s občasným deštěm. Teploty do 20 na severovýchodě až kolem 22 stupňů. Je středa 3. června. Posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Poslanci by měli každou chvíli schvalovat změny v podpoře bydlení. Koaliční novela má přesunout některé pravomoci z obcí na úřady práce. Část opozice se obává kolapsu podpory. Ve sněmovně je reportér Vojtěch Tomášek.
8: Debatě o koaličním návrhu poslanci věnovali celé dopoledne, zhruba před půl hodinou se už schylovalo k hlasování. Debata se ale znovu velmi rozporudila po tom, co předseda Pirátů Zdeněk Hřib se vrátil ke kauze obecního bytu ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO. Řekl, že vládní politici už dostupné bydlení zajistili, ale pouze pro ni a předali klíčenku. Mrázové se pak zastávali koaliční politici, předsedkyně mandátového a imunitního výboru Helena Válková z hnutí ANO avizovala, že bude chtít, aby sněmovna schválila kodex s doporučeními pro chování poslance. Igor Červený z motoristů to označil za televarieté Pirátů. Teď pokračuje série faktických poznámek. Pokud jde o samotný zákon, tak převedení některých pravomocí na úřady práce má podle předkladatelů odstranit duplicity, snížit administrativu a tedy taky zrychlit samotná řízení. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
5: Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Důvodem je plánovaný převod agent v oblasti lidských práv, duševního zdraví a závislostí na jednotlivá ministerstva. Podle mluvčího Ondřeje Medala jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku.
9: Naším cílem je, aby se vedení úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agent státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce.
5: Šéfka úřadu vlády Tinde Bárta tvrdí, že není důvod k obavám. Systém podle ní bude na jednotlivých ministerstvech fungovat lépe. S odbory chce jednat zítra. Právní zástupce SPD u soudu odmítl vinu vládního hnutí z podněcování k nenávisti. Volební plakáty z roku 2024 podle něj vyjadřovaly politický názor k migračnímu paktu a zneužívání dávek. Státní zástupce trvá na tom, že hnutí SPD spáchalo trestný čin. Soudní jednání sleduje reportérka Františka Rohlíčková.
10: K nenávisti měli podle obžaloby podněcovat plakáty s mužem tmavé pleti s nápisem o chirurzích z dovozu a plakát s romskými chlapci, jak kouří cigarety s textem, který odkazuje na to, že nechodí do školy. Téměř 2 hodiny čte soudkyně Ivana Tichá vybrané důkazy, například mediální analýzu plakátů, protože na tom trval advokát SPD Martin Batuna. Před soudem měla vystoupit taky zmocněnkyně hnutí Lenka Burgetová, ta ale vypovídat odmítla. Obžalobě čelí i předseda vládního hnutí SPD Tomio Okamura, jeho stíhání je kvůli poslanecké imunitě pozastavené. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
5: Nejméně jeden člověk zemřel při iránském útoku na kuvajtské mezinárodní letiště. Rakety a drony vypálil Irán jako údajnou odvetu za noční americké útoky na iránský ostrov Kešm. Ze vzájemného ostřelování se obě strany obvinují navzdory dojednanému příměří.
11: Irán vypálil od včerejška několik salv raket a dronů, namířených mimo jiné proti americkým základnám v Bahrajnu a Kuvajtu. Zatímco bahrajnská protivzdušná obrana všechny střely zneškodnila, v Kuvajtu se Iráncům podařilo zasáhnout terminál tamního letiště, které na několik hodin pozastavilo provoz. Iránské ministerstvo zahraničí tvrdí, že za útoky jsou zodpovědné Spojené státy, které podle Iránců porušují příměří. Navzdory obnovenému násilí je americký ministr zahraničí Marco Rubio přesvědčený, že se podaří dojednat mezi Spojenými státy a Iránem trvalý mír. Na jednání zahraničního výboru Senátu uvedl, že se v rozhovorech daří otvírat nová, citlivá témata, o kterých Teherán dříve jednat nechtěl. Jakub Lucký, Radiožurnál.
5: Šéf NATO Mark Rutte nečekaně přicestoval do Kyjeva. Provází ho velvyslanci členských zemí z bruselského ústředí Aliance. Rusko i Ukrajina v noci pokračovali ve vzájemných dronových útocích. Ukrajina zasáhla taky objekty na třech místech Petrohradu a poškodila tamní ropný terminál. Podle svědků z města stoupá hustý šedý kouř. Ve druhém největším ruském městě dnes začíná Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum. Promluvit na něm má i prezident Vladimír Putin. Česko vyšle letos do Řecka kvůli zvýšenému riziku požáru 44 hasičů. Budou se tam střídat od poloviny července do poloviny srpna a budou součástí evropské spolupráce pomoci ohroženým státům. Detaily má reportérka Kristýna Vašíčková.
12: Počet lesních požárů v Evropě roste. Podle Evy Hrnčířové, mluvčí Evropské komise pro otázky civilní ochrany, byl rok 2025 rekordní. Schořelo přes 1 000 000 hektarů území, což odpovídá zhruba velikosti Kypru, řekla Hrnčířová.
13: Buďme realisté, nejspíš i letos uvidíme řadu lesních požárů v průběhu léta. Tak je dobře, že máme tenhle ten systém solidarity, který opravdu ukazuje, že ho státy čím dál tím víc využívají.
12: Loni čeští hasiči kromě Řecka zasahovali třeba při lesních požárech v Portugalsku nebo Španělsku. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
5: Doprava na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou dál stojí. Mezi Velími a Kolínem ráno poškodilo nákladní auto trakční vedení. Problém podle zprávy železnic potrvá až do 16. hodiny. Ve Zlíně večer skončí 66. ročník Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Zlatý střevíček za celoživotní přínos dětské kinematografii převezme herec Petr Kostka.
14: O té jeho zamlžené mysli se nesmí dozvědět zejména dvořané.
15: Petr Kostka se před kamerou objevil už v 50. letech. Upozornil na sebe v Krejčíkově vyšším principu i v komedii Jindřicha Poláka Zítra vstanu a opařím se čajem. Držitel 2 centálie i medaile za zásluhy stále aktivně vystupuje v divadle i před kamerou. Jednu z hlavních rolí si zahrál i v novém snímku Jana Svěráka Pět švestek.
16: Vy jste teda parta. Jsem rád, že jste mě vzali sebou.
15: Zlatý střevíček na 66. ročníku Zlínského filmového festivalu převzali už režisér Petr Koliha a Loutka Hurvínka. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
17: Sport. Český mužský tenis se po 16 letech dočkal další semifinálové účasti v singlu na Roland Garros. Na Tomáše Berdycha navázal Jakub Menšík, ten v boji o nejlepší čtyřku antukového Grand Slamu porazil 3-0 na sety Brazilce Fonseku. Teď ho čeká nasazená dvojka Alexander Zverev z Německa.
7: Pro tyhle momenty žiju a tyhle ty momenty mě naplňují a to je to, proč to dělám. Jsem strašně moc rád, že můžu předvádět takové výkony, jaký předvádím a že můžu být zdravý a soustředěný a forma je skvělá. Neříkám, že jsem favorit, ale určitě si myslím, že šance je, že to neskončí jenom semifinále, tak je velká. Že vyhrát Grand Slam, to byl vždycky můj sen, ale i když to vypadá blízko, tak je to pořád strašně daleko.
17: Hokejista Tomáš Hertl dal vítězný gol v prvním finálovém utkání NHL a rozhodl o výhře Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Český útočník skóroval v 57. minutě, série pokračuje v Carolině druhým zápasem v noci ze čtvrtka na pátek českého času.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Kolona na D1 u Popůvek a na D8 u Kralup. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky zpomalíte na kilometru 184. Je to provozem a také kvůli zúžení na kilometru 196 a je to na více než 20 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou z 8. kilometru stále počítejte s kolonou hlavně kamionů. Pokračují do Prahy do Kbelské, levým pruhem projedete rychleji, je to silným provozem. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici ve stoupání na 7,5 kilometru popojíždějí kamiony a pokračují na Pražský okruh. Osobními auty se zdržíte kolem 10 minut. Na silnici 50 z Uherského Brodu do Brna jsou na dvou místech silničáři u Veletin, tam je zpoždění krátké a za odbočkou na Kunovice tam opravují vozovku a postojíte tam 15 až 20 minut. A na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů za odbočkou na Třeboun pracují silničáři. Jezdí se kyvadlově, fronty z obou směrů jsou na více než 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle počítejte i bouřkami. Během dne bude od západu kromě Slezska a východu Moravy srážek a oblačnosti ubývat. Odpolední teploty většinou 16 až 20 stupňů, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až 22 a na horách většinou naměříme kolem 12 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou.
20: Jak chce ministryně financí zatraktivnit spoření na penzi? Proč odbory na úřadu vlády dnes vyhlásily stávkovou pohotovost? A díky čemu se podařilo českému tenistovi Menšíkovi postoupit do semifinály dvouhry grandslamového turnaje na Roland Garros v Paříži? O všem budeme mluvit. Stát chystá velké změny ve spoření na penzi. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO by spoření mělo být výhodnější a atraktivnější, a to hlavně pro mladé.
21: Zdaleka ne každá mladá rodina si může dovolit ukládat miminku třeba 1000 korun měsíčně na penzíko. Proto snižujeme pro děti dolní hranici na státní příspěvek ze současných 500 korun již na 100 korun. Zároveň pro všechny účastníky od kolébky až do 30. narozenin zdvojnásobujeme výši státních příspěvků ze současných 20% na 40%. A abychom ještě více pomohli mladým lidem s nezbytnými výdaji, například na studium, bydlení, cestování, tak jim umožníme, aby si třetinu vlastních úspor z penzíka jednorázově vybrali kdykoliv do 36. narozenin.
20: Dalším důležitým bodem reformy má být snížení poplatků penzijním fondům, a to na 0,5%. A stát chce také zavést spoření podle životního cyklu. To znamená, že se v mládí investuje do rizikovějších, ale výnosnějších investic a se stárnutím bude portfolio konzervativnější. Zákon chce ministerstvo financí vložit do systému ve čtvrtek a vláda by ho měla projednat do konce června. Ve vysílání je teď Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Investika. Dobrý den.
22: Dobrý den.
20: Tak jak podstatné ty avizované změny, jak podstatně zatraktivní to současné penzijní spoření?
22: Já si myslím, že velmi, jsou tam teda dvě roviny. Jedna je, jestli to zatraktivní z pohledu skutečně toho, jak dává smysl celý ten produkt, když se to prostě přepočítáte na procenta, což, co si budeme říkat, ne úplně každý dělá. To je spíš taková ta expertní rovina a tam ty změny jsou naprosto dramatické. Tam ta strategie životního cyklu oproti tomu extrémně konzervativnímu způsobu zhodnocení, který doteď převažoval, tak ta skutečně na tom dlouhém horizontu udělá obrovský rozdíl. A podobně je to i s těmi poplatky. Tam platilo to samé, prostě když si to vezmete do kalkulačky a počítáte se ta procenta, tak to tam dělalo hrozně moc. Takže to je v té jaksi technické rovině, je to skutečně velká změna a vyšší atraktivita. Druhá věc je, nakolik tohle vnímají lidé a jestli to spíše mnoho z nich nepovažuje za takový průtokový ohřívač jejich peněz, to znamená šáhnout si na státní příspěvek, a to je celé. A tady ta zatraktivnění také přichází, je tam vidět ten velký akcent na mladé lidi, což samozřejmě dává smysl právě k dlouhému investičnímu horizontu, ale tady si myslím, že ta změna jako není úplně tak dramaticky velká. Ano, pokud jste mladý, tak ten příspěvek státní bude zhruba dvojnásobný, což je hezké.
20: Má být 40% na vstup.
22: Ano, a předtím doteď to bylo 20%, respektive ono to pořád bude pro starší lidi, jasně. Takže tam se bavíme o těch stovečkách, které samozřejmě jsou sympatické a můžou to zatraktivnit pro konkrétního člověka. To znamená, posune se ta atraktivita určitě směrem nahoru. Nemyslím si, že to je úplně tak dramatické. Takže za mě největší skok v té atraktivitě je skutečně změna strategie a změna těch poplatků, a tam ta změna je obrovská.
20: Ministrně mluvila o tom, že stát chce zavést to spoření podle životního cyklu. Úplně si to neumím představit. On tedy nařídí těm společnostem, jak mají investovat ty peníze svých klientů?
22: Přibližně to tak lze chápat. Já to zkusím teďka připodobnit k tomu, jak to funguje dodnes. Vy, když chcete tímhle způsobem spořit, tak v podstatě jste dotázána, jestli chcete spořit konzervativně, smíšeně nebo dynamicky. To znamená, jestli chcete mít jako hodně takovou agresivní strategii, kupovat akcie, to znamená potenciálně velký výnos, ale potenciálně velké riziko, nebo jestli naopak chcete být v tom úplně opatrném teritoriu, to znamená například typicky dluhopisy, nízké riziko, ale nízký výnos. To, co teď stát v podstatě nařizuje těm společnostem, je, aby jako základní možnost dávali právě tu strategii životního cyklu, která to celé řídí automaticky podle toho, kolik je vám let, což dává ekonomicky naprostou logiku. Když je vám 20, 30 nebo něco podobného, tak vy máte tak dlouhý horizont investování, že vy můžete podstupovat riziko, vám nevadí, že ty finanční trhy skáčou nahoru a dolů, protože vy to prostě vyčekáte. Vy to stejně budete vybírat za 30 let, tou dobou už se ty rozdíly zase vyrovnají. A jak stárnete, tak ten systém automaticky bude tu skladbu těch vašich aktiv, to vaše portfolio upravovat směrem do té opatrnosti, aby právě až to budete vybírat, tak aby to riziko už bylo minimální.
20: Proč to dosud měly penzijní společnosti tak vysoké poplatky? A to i ve srovnání třeba s okolními zeměmi, například se Slovenskem?
22: No, se záleží, koho se zeptáte. Když se zeptáte jich, tak samozřejmě uslyšíte o nějaké vyšší nákladovosti a specifičnosti českého trhu, což já jim pod ruce nevidím, takže klidně to tak můžeme chápat. Pak je tam ten druhý pohled, ten skeptičtější a ten, kterému se nakonec přiklonilo ministerstvo, a to je, že ty společnosti prostě řešily na to, že tady je strašně nízká informovanost lidí o tom, kolik ty poplatky vlastně jsou. Teoreticky, kdyby to všichni věděli a uvědomovali si to, tak by konkurence mezi těmi společnostmi měla ty poplatky stlačit dolů, protože každý by prostě odešel od těch, kde je draho. Ale my víme, empiricky je ukázáno, že drtivá většina lidí buď to vůbec netuší, jaké ty poplatky jsou, anebo si myslí, že to ví, ale ve skutečnosti si je představují nižší, než jak jsou. To znamená, v momentě, kdy máte velmi neinformované klienty, tak když to přeženu, vy si ty poplatky můžete dát v podstatě kamkoliv, protože oni ani neví, že vám vlastně dávají zbytečně mnoho.
20: A byly tady vůbec takové společnosti, které měly ty poplatky nižší nebo nízké?
22: Ne, ta variabilita tam byla extrémně malá. Jasně, že na těch úplně na druhém desetinném místě byste dokázala rozlišit, že někdo to měl nepatrně níže než ten druhý, ale v podstatě téměř by se to dalo shrnout tak, že byli všichni na jedné hladině, a to znamená v podstatě na tom vůbec přípustné maximum.
20: No, podle ministryně Schillerové by si ve výsledku po těch změnách měl průměrný střadatel před odchodem do penze odnést až o 1 000 000 korun víc než dosud. Je to podle vás takto reálné?
22: Ano, ty výpočty jsou nespochybnitelné, tam samozřejmě vždycky se to, musíte si představit nějakého toho průměrného, jak říkáte, takže ne, aby se teďka každý, kdo nás poslouchá, aby se začal těšit na milion, to neznamená nutně, že to budete vy, to je nějaký ten člověk, kterého si představíme, jaký má teda věkový profil, jaké jsou ty jeho vklady, jak dlouho spořit bude. To znamená, nebude to každý dostane milion, ale jinak jednoznačně ta matematika nelže, pokud jste zhruba profilově to, co si ti, kdo to modelovali, představovali, tak tam ta čísla hovorí jednoznačně. A jak jsem předtím říkal, je to v podstatě ze dvou důvodů, jednak menší poplatky a druhá dynamičtější, respektive rizikovější, ale zároveň výnosnější strategie. A protože se bavíme o 35 letech, tak tam skutečně ten milion, a to je v dnešních cenách, podotýkám, to není milion znehodnocený inflací, to je dnešní milion, tak ten tam úplně bez problému naběhne, to je právě to kouzlo těch dlouhých období.
20: A pokud bychom srovnali toto nově představené důchodové spoření s jinými investičními projekty nebo produkty, jak to vychází?
22: No, tady budeme asi muset vždycky zohledňovat tu státní podporu, protože ta tady samozřejmě je u toho doplňkového penzijního spoření. Zatímco vy vždycky můžete si ty svoje peníze zainvestovat úplně kamkoliv a tam, pokud se v tom vyznáte, tak se dokážete dostat ještě i na nižší poplatky a potenciálně ještě i na vyšší výnosy, ale to už musíte jaksi vědět, co děláte. Tady se to asi nejlíp srovná s tím druhým nástrojem, to je ten DIP, jak se zkracuje, důchodový investiční
20: produkt,
22: nebo něco takového.
20: Ano, důchodový investiční produkt.
22: Jasně, takže to je taky státem dotované a je pravda, že tam máte tu volnost taky docela velkou, nakonec pravděpodobně budete muset zvolit nějaký ze zavedených produktů, kde budete muset si ohlídat poplatky, ale myslím si, že teď se to tak přibližně vyrovná, to znamená ten DIP, když víte, co děláte, tak bude asi potenciálně podobně atraktivní jako to DPS, kde ale nemusíte vědět, co děláte, prostě tam vplujete a můžete se tak nějak ukonejšit tím, že to pravděpodobně děláte rozumnou věc.
20: A upřesním, je to dlouhodobý investiční produkt. To byl Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Investika. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
22: Taky děkuji, naschledanou.
20: Odbory při úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Důvodem je chystaný převod agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislosti na některá ministerstva. Podle odborů by se tím oslabil funkční systém a odborná kontinuita. Připojují se tak obavám odborné veřejnosti, která opakovaně upozorňuje na rizika spojená s přesunem agent. Podle vedoucí úřadu vlády Tunde Barty má být výsledkem změn naopak posílení těchto agent a větší efektivita práce. Převod na ministerstva má být podle ní podepsaný do pátku 5. června. A ve vysílání je teď spolumluvčí stávkové pohotovosti odboru při úřadu vlády Ondřej Medal. Dobrý den.
2: Dobrý den.
20: Abychom věděli, kolika pracovníků na úřadu vlády se tedy ty změny vlastně týkají?
2: Ty změny od 1.7. by se měly týkat desítek lidí. Ta plánovaná takzvaná systemizace ty změny, které by měly od 1. července platit, tak se týkají útvarů, jako je odbor rovnosti žen a mužů, odbor lidských práv, odbor protidrogové politiky a dalších.
20: Podle Tunde Barty byste i po přesunu měli garantovaný plat a nepočítá se s tím, že by měl být někdo propuštěn. To pro odbory není dostatečná garance toho, že ta agenda bude pod ministerstvy dál pokračovat?
2: My vlastně spatřujeme ten hlavní problém v tom, že celé toto rozhodnutí nebylo s nikým konzultováno. Ze stran odborů nebyl dodržen sociální dialog, byly o tom pouze později informovány, žádná konzultace tam neproběhla. Konzultace neproběhla ani s těmi dotčenými útvary, ani vlastně nějaké snahy s tou odbornou veřejností byly, ale tam z toho vzešly nějaké apely, které byly přislíbeny, že na ně bude zareagováno, čemuž nedošlo. My to rozhodnutí kritizujeme, protože je dělané od stolu. Není to důstojné. Vysílá to signál, že si vedení neváží té expertízy a práce těch lidí a takhle se prostě tak velké zásadní změny nedělají.
20: Takže pokud vy se máte zítra sejít s vedoucí úřadu vlády a tam to prodiskutujete, tak tím pádem pak už vás to uklidní?
2: Ne, tím naším cílem vlastně té stávkové pohotovosti je zastavit ty nepřipravené změny a vést o nich tu seriózní diskuzi. My samozřejmě jsme v té tiskové zprávě i v té vyhlášené stavkové pohotovosti formulovali konkrétní požadavky, mezi ně patří, jak už jste zmiňovala, zastavení toho podpisu těch delimitačních protokolů, té systemizace od 1.7., ale nejdůležitější je pro nás zahájit ten smysluplný sociální dialog, aby vážně o těchto rozhodnutích nebylo rozhodováno od stolu, ale docházelo prostě k nějakému dialogu. Ty dopady můžou být veliké. Na ty konkrétní agendy to může dopadnout velmi rychle. Takové velké rozhodnutí prostě nejde udělat jen tak z ničeho nic. My vlastně zastupujeme odborníky a odbornice, co na úřadu vlády pracují řadu let na těchto tématech. Propojujeme tu expertízu vládních rad s konkrétními kroky státu. Jsou to lidé, kterým nám prostě záleží na té práci, vidíme v ní ten smysl a tady to rozhodnutí může vést k tomu, že celý ten systém bude oslaben a může vést prostě i k odchodu těch zkušených odborníků a odbornic, které se věnují celé té škále těch témat.
20: No pro odbornou veřejnost, a říkáte to i vy, je důležité, aby ta agenda zůstala nadrezortní. Podle premiéra to bude zajištěno tím, že rady pro ty jednotlivé oblasti zůstanou na úřadu vlády pod premiérem a přesune se jen ten výkonný aparát. Proč to pro vás není dostatečná záruka té nadrezortnosti?
2: Ten výkonný aparát vlastně připravuje veškerá ta jednání a jsou to vlastně ty věci, které jsou kolikrát v pozadí. Hezky to shrnuje vlastně to, že je to ta expertíza, která je na těch radách. Rady jsou tvořeny jak tou státní správou, zástupci a zástupkyněmi ministerstev, ale i té odborné veřejnosti a za nimi tedy stojí mimo to členství té rady, stojí ten podpůrný aparát. Ta rada vlastně projednává ty jednotlivé politiky, řeší tyto věci, ale vlastně ta formulovaná stanoviska a to samotné propojení té expertízy pak s těmi konkrétními kroky zajišťuje právě ten aparát jako takový úřednický. V momentě, kdy ten aparát ale bude třeba na ministerstvu spravedlnosti a dejme tomu, že se bude týkat témat, jako jsou osoby se zdravotním postižením, tak tato agenda by tedy, pardon, měla přijít na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tak je problém v tom, že znamená to, že najednou se na tu agendu nahlíží pouze optikou pracovního trhu. Nebudeme řešit my jako ten odborný aparát, nebudeme řešit už věci, jako je přístup do budov nebo vlastně inkluze těchto osob ve školství. Ty dopady vlastně napříč těmi agendy jsou veliké.
3: A proč byste to řešit nemohli? Vy byste na to prostě neměli mandát na tom ministerstvu?
2: Jak to myslíte?
3: No, pokud budete sedět na tom ministerstvu zdravotnictví a nebudete moci řešit potom to, o čem jste mluvil, z jakého důvodu?
2: Jo, protože ten úřednický aparát řeší to, v jakém tom rezortu je. Mm-hmm. A vlastně tím pádem bude řešit to, v jakém tom ministerstvu, na jakém tom ministerstvu sedí. V momentě vlastně, kdy nesedí na tom úřadu vlády, tak to prostě nadrezortní se těžko dělá z toho jiného ministerstva.
3: Pokud bude opravdu podepsaný s ministerstvem převod agent, jaké budou vaše další kroky?
2: My zatím nechceme předesílat, jsme otevřeni tomu zítřejšímu jednání a máme naděje, že ten dialog bude seriózní a bude vést k tomu, budeme se bavit o těch našich požadavcích. Ideálně ty požadavky budou naplněny. A v momentě, kdyby nebyly ty požadavky naplněny, tak začneme uvažovat o stávce jako takové, proto jsme i vyhlásili včera stávkovou pohotovost.
3: Ondřej Medal, spolumluvčí stávkové pohotovosti. Díky naslyšenou.
2: Díky naslyšenou.
3: Český mužský tenis má po dlouhých 16 letech zastoupení v semifinálové dvouhře grandslamového turnaje na Roland Garros v Paříži. Po Tomáši Berdychovi se to v úterý večer podařilo 20-letému Jakubu Menšíkovi, který v dramatickém utkání porazil 3-0 na sety Brazilce Fonseku, když proměnil v pořadí sedmý matchball v zápase. K otázce, jak se cítil před pátečním semifinále, kde ho čeká Němec Alexander Zverev, poznamenal.
7: Pro tyhle momenty žiju a tyhle ty momenty mě naplňují a to je to, proč to dělám. Jsem strašně moc rád, že můžu předvádět takové výkony, jaký předvádím a že můžu být zdravý a soustředěný a forma je skvělá. Neříkám, že jsem favorit, ale určitě si myslím, že šance je, že to neskončí jenom semifinále, tak je velká. Že ho vyhrát Grand Slam, to byl vždycky můj sen, ale i když to vypadá blízko, tak je to pořád strašně daleko.
3: A ve studiu teď vítám našeho sportovního redaktora, znalce tenisu Jaroslava Plašila. Dobrý den, Jaroslave.
4: Dobrý den.
3: Tak Menšíka a Fonseku od sebe dělí tuším dvě příčky. Oba jsou v první třicíce v tom žebříčku ATP. Byly to včera vyrovnaní soupeři?
4: Měli být možná, že i mírně favorizovaný byl Fonseca, ale ono to vždycky ovlivňuje to, odkud ten člověk tak je, protože Brazílie je ohromná země, ohromný trh, velký počet fanoušků, ale jinak dá se říct vyrovnané, ale Jakub Menšík to asi evidentně zvládl líp hlavou ten zápas, protože teď samozřejmě to je asi to nejtěžší pro všechny účastníky toho turnaje, jak se to otevřelo.
3: To jsem se chtěla zeptat, čím Menšík porazil Fonseku, tak jak se projevuje u hráče, že to líp zvládne hlavou?
4: No, dokáže dodržovat ty správné věci stále, protože střetli se taky dva naprosto odlišní hráči, zatímco João Fonseca i tím, odkud je, z jaké země, tak on s těmi emocemi toho davu umí pracovat. Je takový hodně emotivní hráč, čerpá z toho publika, zatímco Jakub Menšík, na něm to bylo krásně vidět, nejenom v tomto zápase, ale jak se soustředí na
3: je ve své bublině.
4: Přesně tak, je v té své bublině. On se ani prakticky neradoval. On ví, že stále nemá splněno, jede dál a dál. A to si myslím, že taky byl velký rozdíl, protože troufám si říct, že taktiku měli oba dobrou, hráli spolu už jednou zájemný zápas, byť za jiných podmínek, za jiných pravidel, protože to byl ještě souboj v juniorském věku, ale teď, přestože měli oba, troufám si říct, dobrý taktický plán, tak Jakub Menšík měl lepší hlavu v těch důležitých chvílích, hlavně dělat ty správné věci. Až někdy až nemožné to vypadalo, teda přiznám se.
3: I ty je málo zápasů vrcholových, který ty si neviděl, tak jak neobvykle je proměnit až sedmý matchball?
4: Viděl jsem i delší případy. Lucie Šafářová teď mě namátkou tak napadla, kdy si v Austrálii odvracela spoustu matchballů. Tam je hrozně důležité, aby se tomu člověku nevrylo nějak nezdravě do paměti, do hlavy to, když se mu něco nepovede, protože někdy tam stojíte a nemůžete nic udělat. Soupeř dá skvělé podání, jste rádi, že ten balonek nějak vůbec vrátíte, takže to nemáte ve svých rukou. Horší je to, co se třeba stalo Jakubu Menšíkovi, že tam přišla nadějná situace při jednom tom tom matchballu a on ji nevyužil a to pak někoho může nahlodat, ale zase vracím se k tomu, říkal to i Davidu Prouzovi, který je na místě v rozhovoru, je to jen ukázka toho, jak dobře má teď nastavenou hlavu, že se zkrátka dokázal s tím hned okamžitě vypořádat.
20: Což je u 20-letého hráče výborné. No teď ho čeká ovšem světová dvojka, Němec Alexander Zverev, tak v čem to bude podle tebe jiný zápas?
4: Jiný bude v kvalitě soupeře, to určitě, tenisové kvalitě soupeře, tam určitě Němec Alexander Zverev při vším respektu a talentu Jakuba Menšíka je favoritem, ale ohromnou příležitost nebo šanci vidím v tom, že na Alexandra Zvereva je velký tlak, protože on ten Grand Slam ještě nemá a možná si může říkat, teď je třeba ta poslední šance, budu mít ještě někdy takovou, není tady Alcaraz, vypadl brzy Sinner, takže tohle určitě může mluvit v prospěch Jakuba Menšíka.
20: Bude Jakuba Menšíka v příštích 10 letech všude plno, jak třeba řekl John McEnroe?
4: No, on má ohromný náskok v té jeho mentální vyspělosti, protože on začal s tou mentální přípravou už hodně od malička, dá se říct od školního věku, díky Draganu Vujovičovi, na kterého narazila, dá se říct náhodou, jeho maminka. Ukázalo se to jako velký krok, má všechno naplánované, na všechno má techniky, skvěle to zvládá a musí být zdravý, to je dneska základ prostě.
20: Říká sportovní redaktor Jaroslav Plašl. Díky, naslyšenou.
4: Hezký den.
20: Teď už jsou tu aktuální zprávy.
6: Radiožurnál Půl jedné. Kateřina Causidisová a zprávy.
8: Alena Schillerová z hnutí ANO dnes představila návrh na změny v penzijním spoření. Za největší změnu označila ministryně financí snížení poplatků za penzijní fondy. Změnit by se ale měla i podpora pro klienty do 30 let. Kabinet chce třeba snížit dolní hranici státního příspěvku pro dítě z 500 na 100 korun, anebo umožnit lidem do 630 let vybrat si třetinu naspořených peněz. Zákon o změně penzijního spoření by vláda měla projednat do konce června. Při iránském útoku na kuvajtské mezinárodní letiště zemřel nejméně jeden člověk. Informovalo o tom tamní ministerstvo zahraničí. Úder zasáhl terminál pro cestující a zranil několik lidí. Jak vážná poranění jsou, zatím není jasné. Letiště muselo přerušit provoz a postupně ho obnovuje z jiného terminálu. Kuvajtské ministerstvo obrany útok odsoudilo jako zločinnou iránskou agresi. Přesně před 20 lety vydal černohorský parlament deklaraci nezávislosti. Poslanci tak potvrdili výsledky referenda, ve kterém přes 55% voličů hlasovalo pro vystoupení z tehdejšího srbsko-černohorského uskupení, které zbylo po rozpadu Jugoslávie. A moravský vysílač Kojal nebude zítra ráno a odpoledne v provozu. Plánovaná odstávka kvůli údržbě antény přeruší televizní i rozhlasové vysílání od 4 do 16.

0: D1 u Popůvek a na D5 u Loděnice. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Popůvky přibrzdíte na kilometru 183 do omezení u sjezdu na Bratislavu, je to na více než 20 minut, kamiony postojí déle. Na D5 z Plzně do Prahy je stále neměná situace, za sjezdem na Loděnici stojí tam kamiony z 8. kilometru, levý pruh jede rychleji až k Pražskému okruhu. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou ze 7. kilometru po pojíždí kolona kamionů. Situace se zlepšuje, za sjezdem na Zdiby se už jede rychleji. Na východní části Pražského okruhu od dálnice D11 pojedete k Průmyslové více než 20 minut, navíc v koloně za sjezdem na Běchovice řeší nehodu. A na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů u Třebouně opravují vozovku. Jezdí se Kyvadlově, naberete zpoždění 20 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska, východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty většinou od 16 do 20 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
3: Středa je 3. června, tady je Radiožurnál 3 minuty po půl jedné. A proč zmiňuji ten den? Je to proto, že Svobodníkovi Koubovi je dnes 60. I ti z vás, kterým je o něco méně, asi už tuší, že tohle jubileum dnes slaví herec Jiří Langmajer. Víte ale, že v Českém rozhlase účinkoval taky v téměř 400 různých pořadů, od pohádek, třeba jako Princ Bajaja, přes četby na pokračování až po rozhlasové hry. Právě teď na portálu Můj rozhlas k poslechu i hra Cyrano z Bergeraku, kde Jiří Langmajer vystupuje v hlavní roli. I o tom budeme mluvit za chvíli, bude to soutěžní reportáž, tak poslouchejte pozorně.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Dnes slaví 60. narozeniny herec Jiří Langmajer. Rodák z Plzně patří několik desetiletí k nejvýraznějším tvářím českého filmu, televize, divadla, ale i rozhlasu. Jeho filmová kariéra prakticky začala snímkem Copak je to za vojáka a pokračovala přes desítky rolí svůdníků nebo kriminalistů až k hokejovému trenérovi Hrouskovi v současném nekorektním komediálním seriálu Lajna. My si ale připomeneme i jeho účinkování tady v Českém rozhlase.
1: Tak táhni, jak se sluší, nebo tě vykuchám a utrhnu ti uši.
2: Snad přece.
1: Dost?
3: No, já.
1: Tak.
4: Role hrdiny s velkým nosem, Cyrana z Bergeraku, pochází z roku 2015 a portál Můj rozhlas nabízí tuto hru od tohoto týdne k poslechu znovu. Jiří Langmajer je sice známý jako herec televizní, ovšem základem herectví je divadlo a Langmajerovi pomohl i Český rozhlas.
5: Škoda, že jsem v té době byl ještě mladý a nedokázal jsem to do sebe nasát víc, abych z toho ještě žil, ale to mi profilovalo potom na další leta, jako v té herecké, divadelní, rozhlasové i filmové práci.
4: Jiří Langmajer odešel z Plzně ve 14 letech studovat na Pražskou konzervatoř. Rychle se objevil před filmovými kamerami a postupně se stal hereckou stálicí. Ovšem jeho práci významně ovlivnil rozhlasový režisér Karel Weinlich.
5: Absolutně jednu z nejdůležitějších byl to můj vlastně první velký učitel toho, jak se mám chovat, jak mám k mikrofonu přistupovat, jak vůbec mám pracovat do rozhlase.
4: Hlas Jiřího Langmajera znají posluchači Českého rozhlasu z rozhlasových her, ze čtení knih, ale i z pohádek. Celkem to bylo za uplynulých 40 let téměř 400 děl.
5: Do dneška si vzpomínám, že jsem spoustu těch pohádek točil s panem Brodským, že jsem točil Bajaju s panem Macháčkem. To prostě byla pecka veliká, no.
6: Podívejme na to hrdopyšné princátko.
7: Já ti přikazuju, abys nezavedl domů.
6: Nejsem tvůj sluha.
7: Jestli neposlechneš, napravím ti bičem neposlušnou hlavu.
4: Za své divadelní herecké výkony získal Jiří Langmajer cenu Thálie a za filmové role byl dvakrát nominován na Českého lva. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
0: A Jiřímu Langmajerovi jsme tak věnovali dnešní odpolední soutěž. Máte-li chuť, čas a budete-li mít štěstí, dovoláte se k nám 221 552 255. Čekáme na vás, tak ať se daří.

0: Ona je ta jediná. A ta jediná dnes, která bude soutěžit, je Markéta z Jindřichova Hradce. Markéto, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Máte se dobře?
1: Ano.
0: Jste taková vyrovnaná v klidu, to se tu moc nestává. Zpravidla soutěžící bývají trochu nervózní. Ale možná je to tím, jaké téma jsme dnes zvolili a do kterého jste se trefila. Jiří Langmajer. Co vy na něj?
1: Jo, dobrý téma, teď jde o to, jestli budu vědět.
0: Jestli máte ráda Jiřího Langmajera, alespoň jako herce, tak byste vědět měla. A pokud jste poslouchala, tak vědět budete určitě. Držím vám palce, pokud se vám to třikrát podaří správně odpovědět, pak pro vás mám letní cenu zmrzlinovač Senkor Gelateria pro milovníky sladkých radostí, který vám umožní si připravit domácí zmrzlinu přesně podle vašich chuti, takže zmrzlina, sorbet nebo milkshake, cokoliv podle vašich představ, vždy čerstvé. Za dvě správné odpovědi pak dvě vstupenky na historicky první festival Vlašáků v Česku, tedy na festival Rizling Vlašský bez hranic, který pořádá Národní vinařské centrum v pátek 5. června od 16 hodin pod širým nebem na horním nádvoří zámku v Mikulově. A ke vstupenkám přidáme ještě dvě lahve Rizlingu Vlašského z vinařství Volařík. Tak to je tedy druhá cena za jednu správnou odpověď, je to pak překvapení od Radiožurnálu jako cena útěchy. Tak můžeme se do toho pustit?
1: Ano, můžeme.
0: Tak tedy, první otázka, Markéto. Víte, kde se narodil Jiří Langmajer?
1: Narodil se v Plzni.
0: Ano, ze které ovšem v uvozovkách utekl už ve 14 letech do Prahy na konzervatoř. Otázka druhá. Který rozhlasový režisér nejvíc ovlivnil práci Jiřího Langmajera?
1: Karel Weinlich.
0: Ten tu pracoval v Českém rozhlase půl století, je to Karel Weinlich. No a do třetice. Markéto, jak se jmenuje princ v proslulé pohádce, kterou Jiří Langmajer natočil pro rozhlas v roce 1985?
1: Tyrán z Beržeraku? A nebo Bajaja?
0: Tak co?
1: Bajaja.
0: A nebo vyberte si. Je to Bajaja, ano, známou pohádku Boženy Němcové dramatizuje Český rozhlas relativně často. Správná odpověď do třetice, i když to tedy bylo hodně, hodně na knop v tom čase. Markéto, do Jindřichova Hradce posíláme tedy hlavní cenu, zmrzlinovač Gelateria. Doufám, že vám zpříjemní to nadcházející léto, které je před námi, a udělá vám jenom radost. Mějte se hezky.
1: Dobře. Tak já děkuju. Naschledanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na generálku před mistrovstvím světa. V pátek ráno českého času nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Včera měli ve městě Harrystown trénink přístupný pro novináře, kteří ale měli dlouho problém se do areálu vůbec dostat.
1: Společně s dalšími českými novináři stojíme už zhruba půl hodiny před tréninkovým centrem New Yorku Red Bulls, kde za 10 minut začne trénink českých fotbalistů. Je tu velké množství policistů, kteří na nás evidentně nebyli připraveni a dlouho nás nechtěli pustit do areálu. Nakonec svolili pod podmínkou, že si sebou vezmeme jen věci nutné k práci a batohy necháme u vstupu. V opačném případě bychom totiž museli zhruba dalších 20 minut čekat na to, až nás prohledá policejní pes.
2: Hello. Myslím, že jsou úplně všichni překvapení tím, jak to tady vypadá. Vlastně nikdo nečekal, že budeme mít 24 hodin na hotelu a v počtech, který tam jsou. Jako. Samozřejmě prohledávání autobusů, vy jste sami měli jako potíž se dostat do toho areálu. Jo. Čekalo se vlastně na psy, který přijeli mimochodem asi 3 minuty po vás a batohy vám učuchal. Takže tady je velmi robustní a vlastně už jedou ten režim mistrovství světa. Oni jsou velmi profesionální, jsou velmi striktní, ale na druhou stranu to má i ty svý pozitiva. Ten areál je jako výborně zabezpečený.
1: Říká k opatřením v New Jersey bezpečnostní manažer České fotbalové asociace Jakub Schoř. Policisté provázejí národní tým téměř na každém kroku. Během zhruba čtvrthodinové cesty autobusem z hotelu do tréninkového areálu mu cestu razilo několik policejních aut.
2: Já jsem říkal, že to vypadá jako když jede prezident americký na fotbal, ale oni říkali, když jede prezident americký do Morristownu, protože on tady má letiště malý, kam lítá na golf, tak to stojí i dálnice, bezletová zóna, nelítají vrtulníky nic.
3: Asi je to trošku přehnaný, ale chtějí to mít, aby se nic jako nestalo, aby to bylo v pořádku. No. Je to hodně aut, ale třeba v tom Mexiku, co víme, tak to bude ještě víc. No. Tam budou vlastně vojenský auta, vojáci tam vyloženě nás budou eskortovat na ty tréninky a na ty zápasy.
1: Navázal na Jakuba Schoře reprezentační záložník Pavel Schulz. Bezpečnostní manažer fotbalové asociace má z celého mistrovství světa největší obavy z možného zemětřesení v Mexiku.
2: Guadalajara a Mexico City jsou v seismicky aktivní oblasti. A my jsme vlastně měli briefing s hráčema, než jsme se měli, ať už se to týká vlastně chování jako venku mimo hotel nebo na hotelu, tuhle tu část, co se týká zemětřesení možného. To jsem myslel naprosto vážně. Hráči jsou instruovaní, jak se mají chovat v případě tohohle krizového scénáře. Protože určitě je nepříjemné, aby v noci ve 3 hodiny ráno před zápasem začal hukat alarm prostě všem na mobilech. Samozřejmě nejsme na to zvyklí.
1: Dodává bezpečnostní manažer České fotbalové asociace Jakub Schoř. Z New Jersey Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Caussidisová a zprávy.
1: Vláda představila návrh na změny v penzijním spoření, zvýší se třeba podpora pro klienty do 30 let. Portugalsko dnes ochromila generální stávka. Do fotbalové zbrojovky Brno přichází útočník Daniel Vašulín. Kolona popojíždí na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně a bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20 na severovýchodě až kolem 22 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO představila reformu penzijního spoření. Za největší změnu označila návrh na snížení poplatků za penzijní fondy. Ty měly ročně klesnout z přibližně 2% na 0,5%. Změnit by se měla taky konzervativnost fondů, které budou víc dynamické. Vláda plánuje i snížení dolní hranice pro státní příspěvek pro dítě z 500 na 100 korun, říká Schillerová.
3: Zároveň pro všechny účastníky až do 30. narozenin zdvojnásobujeme výši státních příspěvků na 40%. To znamená, měsíčně uložené 100 koruně, tak děti dostanou od státu 40 korun, při vložené 1000 koruně 400 korun.
1: Mladí lidé do 36 let budou taky moci jednorázově vybrat třetinu svého spoření. Podle Schillerové ale půjde jen o lidi, kteří spoří 10 a více let. Vláda by návrh měla projednat do konce června. Portugalské odbory vyhlásily na dnešek generální stávku. Zavřené jsou školy a nemocnice poskytují jen nezbytnou péči. Nevyjela ani většina vlaků a spojů městské hromadné dopravy. Stávka pozemního personálu i posádek letadel ovlivní na 500 letů, včetně spojení s Prahou.
4: Máme prozatím zrušený jeden přílet a jeden odlet letecké společnosti TAP Portugal.
5: Říká mluvčí letiště Václava Havla Denisa Hejtmánková. Největší portugalské aerolinky TAP musely zrušit na 300 letů a stávka výrazně ovlivňuje třeba i spojení s Azorskými ostrovy a Madeirou. Portugalské odbory protestují proti rozsáhlé reformě zákoníku práce, kterou schválila vláda. Vadí jim například omezení práva na stávku a oslabení kolektivních smluv, snadnější možnosti propouštění zaměstnanců nebo řetězení pracovních smluv na dobu určitou. Ondřej Himer, Radiožurnál.
1: Česko pošle do Řecka hasiče kvůli zvýšenému riziku požáru. Během léta se tam vystřídá 44 profesionálů. Budou k dispozici řeckým kolegům, pokračuje Iva Brejzová z generálního ředitelství hasičského sboru.
6: Jsou to dvě rotace, střídají se nám tam po 14 dnech, takže 22 hasičů na vždycky 14 dní do Řecka, tedy od 15. července do 31. července a potom nastane rotace, kdy vlastně dalších 22 hasičů pojede od 1. srpna do 15. srpna.
1: V rámci evropské spolupráce se do jižních států přesune téměř 800 hasičů. Loni v Evropě schořelo rekordních více než 1 000 000 hektarů země.
7: Sport. Útočník Daniel Vašulín je první posilou, kterou po návratu do nejvyšší fotbalové soutěže představila brněnská zbrojovka. 27-letý hráč přestupuje na jih Moravy z Plzně. Ve zbrojovce podepsal víceletý kontrakt, přesnou délku klub nezveřejnil.
8: Fotbalista Daniel Vašulín začal uplynulou sezónu na hostování v Signě Olomouc, za kterou na podzim nastřílel 9 gólů a zimní pauzu trávil v čele ligové tabulky střelců. Na jarní část sezóny se vrátil do Viktorie Plzeň, kde se ale nastálo do sestavy neprosadil. Teď tedy přestupuje do brněnské zbrojovky, která se do nejvyšší soutěže vrací po 3 letech ve druhé lize. David Nekvinda, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Brna, taky na plzeňské dálnici před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy je silný provoz. Brzdí se za Kývalkou na 184. kilometru a pomaleji pojedete až k omezení na 196. hlavně v pravém pruhu kamionem. A pozor na D1 na 190.5. kilometru za sjezdem na výstaviště je navíc mezi pruhy upínací popruh. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždí kolona. Jsou to hlavně kamiony od 9. kilometru od Loděnice až na Pražský okruh k Ořechu. Osobním autem pojedete rychleji v levém pruhu. V Praze je dost ucpaná taky Kutnohorská silnice, a to na příjezdu i na průjezdu u Hříněvsí směrem na Říčany. Na silnici 50 z Brna na Slovensko se zdržíte asi 15 minut na obchvatu Uherského Hradiště. Mezi dálnicí a sjezdem na Kunovice opravují vozovku, jede se kyvadlově. Ucpaná je i silnice 20 z Karlových Varů do Plzně. Za Toužimí v Třebouni pracují silničáři, i tam se jede kyvadlově, kolony jsou na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami, teploty většinou od 16 do 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Teď už odpolední Radiožurnál a Hanka Schánilová.
10: Hezké odpoledne vám přeji. Dětem za chvíli začnou prázdniny. Některé ale do školy nechodí ani během školního roku. A případů zanedbávání povinné docházky stále přibývá, třeba na Jižní Moravě. My budeme v Radiožurnálu mluvit o chlapci, který tam zameškal stovky hodin. A jeho otec za to teď, podle rozhodnutí soudu, půjde do vězení. Za chvíli k tomu přidáme bližší informace.
2: Odpolední Radiožurnál
11: a Hanka Schánilová.

0: Otec ze Znojemska půjde kvůli stovkám zameškaných školních hodin svého syna na 10 měsíců do vězení. Trest potvrdil krajský soud v Brně. Podobných případů na Jižní Moravě podle policie v poslední době přibývá. Ministerstvo školství letos začalo počty zameškaných hodin nově evidovat. A víc už nám řekne reportérka Alena Hesová, která sledovala dnešní jednání soudu. Hezké odpoledne přeji.
1: Dobrý den.
0: Kolik hodin ten zmíněný žák zameškal a jak to zdůvodnili jeho rodiče?
1: No, bylo jich skoro 630, z toho jenom třetinu mu matka nebo otec omluvili. Podle Chlapcova opatrovníka rodiče chození do školy nepovažovali za nezbytné. Trestání kvůli tomu byly opakovaně, konkrétně otec dostal podmínku peněžitý trest i veřejně prospěšné práce. Zatímco matka se proti tomu poslednímu rozsudku okresního soudu neodvolala, otec měl nastoupit do vězení a proti tomuhle rozhodnutí se odvolal na místě, proto se případem dnes zabýval krajský soud. Na to dnešní jednání otec ani jeho obhájce nedorazili. Muž ani dřív u soudu nevypovídal, jenom řekl, že se cítí nevinný. Podle soudkyně Moniky Staničkové otec postrádá náhled a neprojevil žádnou sebereflexi ani lítost. Dnes jeho 15-letý syn žije v dětském domově.
0: Tenhle případ není na Jižní Moravě jediný. Kolik podobných policie v poslední době řešila?
1: Meziročně jich přibylo o 20%, pokračuje mluvčí krajské policie Petr Vala.
2: Zatímco v roce 2024 policisté prověřovali 75 skutků a v roce 2025 už 90, letos ke konci května registrujeme 58 případů. Z těchto případů je část odložena nebo postoupena k přestupkovému řízení. Přibližně u 2/3 se ale podaří skutky objasnit a řešit je v trestně právní rovině.
1: Rodičům hrozí 2 roky vězení, pokud dítě do školy neposílají opakovaně, tak až 5 let.
0: Jak je to v jiných krajích?
1: Třeba v březnu zveřejnila policie 2 případy. Z Českokrumlovska dívka z Větřiní zameškala skoro 260 hodin. Sourozenci z Kaplice dohromady téměř 670. Přerovští policisté zase loni vyšetřovali za 2 měsíce školy skoro 230 zameškaných hodin u jednoho žáka. U dalšího za 7 měsíců ještě o 100 víc. Od letošního ledna musí údaje o absencích posílat ministerstvu školství ředitelé ze všech škol v republice. Co s nimi bude rezort dělat, vysvětluje jeho mluvčí Ondřej Macura.
3: Jde o sběr dat ohledně absence dětí a žáků, které chceme využít k cílenější podpoře škol i jednotlivců. Tato data mají sloužit primárně ministerstvu jako podklad k systémovým opatřením, jako je například další nastavení podpory školám v konkrétních lokalitách. Kromě jiného by měly pomáhat předcházet vypadávání žáků ve vzdělávání.
1: Zatím ministerstvo nemá data vyhodnocená.
0: Kolegyně Alena Hesová tedy připomněla, jak důležité je chodit do školy. Aleno, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Čeští hasiči budou přes léto pomáhat v jižní Evropě s hašením lesních požárů. Po zkušenostech z předchozích let vyrazí znovu do Řecka. Pokud tam začne hořet, budou spolupracovat i s tamními hasiči. My vám k tomu víc řekneme za pár minut, přihlásí se naše reportérka.

0: lesních požárů přibývá nejen u nás, ale v celé Evropě. Informovali o tom hasiči a zástupkyně Evropské komisi. Proto Česko letos vyšle do Řecka svoje hasiče, aby v jednom z rizikových míst byli připraveni na případnou pomoc. Budou součástí společného evropského programu a více si o tom řekneme s Kristýnou Vašíčkovou. Hezké odpoledne.
1: Příjemné odpoledne.
0: Kolik českých hasičů bude tedy v Řecku přes léto?
1: Česko jich vyšle 44, respektive budou to dvě skupiny po 22, které se tam vystřídají po 14 dnech. Působit tam budou od půlky července do půlky srpna, kdy jsou vysoké teploty a proto vyšší riziko lesních požárů a jejich vzniku. A když se ohledneme ještě za loňským rokem, ten byl co do počtu lesních požárů v celé Evropě rekordním, jak upřesňuje Eva Hrnčířová, mluvčí Evropské komise, mimo jiné pro otázky civilní ochrany.
2: Přes 1 000 000 hektarů země v Evropské unii nějakým způsobem bylo spáleno, což se zhruba srovnává s velikostí Kypru.
1: Ještě dodám, že z celé Evropy, protože do toho systému patří i dalších 10 zemí, kromě těch členských, se letos do rizikových oblastí zatím preventivně přesouvá 777 hasičů.
0: Jak jsou tedy čeští hasiči připraveni na lesní požáry?
1: Kromě výcviků nebo pořizování techniky si například teď v květnu tým pro pozemní hašení lesních požárů s pomocí vozidel připsal jeden úspěch. Na mezinárodním cvičení v Portugalsku získal certifikát právě pro tento způsob hašení. Co to znamená, vysvětluje Iva Brejzová z generálního ředitelství hasičského záchranného sboru.
3: Že jsme od této doby zařazeni do toho ECPP, což je předurčené evropské kapacity pro poskytování pomoci a jedním z těch pro nás jako významných nástrojů je právě i to financování.
1: Což znamená nárok na víc peněz z Evropské unie při případných zásazích.
0: Pojďme si říct, jak to funguje tedy v Evropské unii.
1: Předpovědi a varování sleduje krizové centrum v Bruselu. Dejme tomu teoreticky, že vypukne nějaký velký lesní požár u nás. My tedy požádáme o pomoc a centrum začne koordinovat. Lidské síly, techniku a podle situace my potvrdíme tu nabízenou pomoc a následuje její co nejrychlejší přesun. Tenhle systém má celý proces zjednodušit, abychom nemuseli žádat jednotlivé země, zvlášť a sami, a aby na ty situace dokázala Evropská komise reagovat promptně, chystá i vlastní flotilu letadel a helikoptér na hašení těchto složitých požárů. Česká republika by tak koncem příštího roku a v roce 2028 měla mít k dispozici další dva vrtulníky.
0: O lesních požárech jsme mluvili s Kristýnou Vašíčkovou. Děkuji.
1: Naslyšenou.

0: Světový pohár ve sportovním lezení opět v Praze. S novým názvem a v nové lokaci. World Climbing Series zamíří v červnu na ostrov Štvanice. Tradiční boulder doplní lezení na obtížnost s legendárním Adamem Ondrou. Chybět nebudou ani další české naděje a zahraniční hvězdy. 5 dní nabitého programu od 3. do 7. června na Štvanici. Více na worldclimbingseries.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 13.30. Kateřina Causidisová a zprávy. Lidem v bytové nouzi by měli víc pomáhat úřady práce, schválili to poslanci. Zvýšit by se taky měl celkový počet poradenských míst ze současných 115 na 205. Část opozice návrh kritizovala, úřady práce by podle nich mohly být kvůli tomu přetížené. Předloha teď zamíří do Senátu. Celkem 23 škol a vzdělávacích zařízení po celé republice požádalo ministerstvo školství o prodloužení aktuálního školního roku. Reagují tak na zkrácení výuky o 2 pracovní dny, které oznámil ministr Robert Plaga za ANO letos na konci března. Ministerstvo všem žádostem vyhoví. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte dorazil na neohlášenou návštěvu Kyjeva. Informovala o tom jeho mluvčí. Kvůli bezpečnostním důvodům ale odmítla upřesnit konkrétní program. Rutteho doprovázejí velvyslanci členských zemí NATO. Jednání by se měla zaměřit hlavně na to, jak může aliance podpořit Ukrajinu, aniž by se stala přímým účastníkem války. V Boskovicích začíná rozsáhlá úprava parku u zámeckého skleníku. Zahrnuje jak kácení starých stromů a výsadbu nových, tak i úpravu jezírka nebo montování nových laviček. Dělníci zbourají některé menší stavby. Revitalizace bude stát téměř 80 milionů korun a skončí příští rok v říjnu. Sport. Fotbalisté Haiti porazili v přípravném utkání účastníků blížícího se mistrovství světa 4-0 Nový Zéland. Podle světového žebříčku FIFA jsou obě země největšími outsidery blížícího se šampionátu v Severní Americe, na který se chystá po 20 letech i český tým. Haiti bude na mistrovství světa po 52 letech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna a ucpaná plzeňská dálnice před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona aktuálně od 187. kilometru až na 196.

0: průjezdu u Hříněvsí, tam je kolona směr Říčany na 15 až 20 minut. Na silnici 20 z Karlových Varů do Plzně postojíte za Toužimí v koloně. U Třebouně je omezení semafor a kolony v obou směrech na 20 minut. Ještě na Sokolovsko, silnice 222 z Chodova na Dolní Nivu je neprůjezdná. U průmyslového areálu hasiči likvidují uniklou nebezpečnou látku. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu kromě Slezska a východu Moravy srážek a oblačnosti obývat. Teploty většinou do 20 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
3: A spolu se mnou další překvapivé zprávy z Roland Garros. Polská tenistka Maja Chvalínská senzačně postoupila z kvalifikace do semifinále Roland Garros. Ve čtvrtfinále porazila 7-6, 6-3 Rusku Anu Kalinskou. A její příští soupeřkou na pařížské Antuce bude vítězka duelu mezi světovou jedničkou Sabalenkovou a ruskou Dianou Schneiderovou.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Americká vláda navrhla zavést cla na 60 zemí světa. Týká se to i států Evropské unie. Podle Washingtonu tyto země těží z nucené práce a získávají tak neférovou výhodu nad americkými podniky. Tohle téma za chvíli pokračuje.

0: Tohle je odpolední radiožurnál, teď je 13 hodin a 41 minut. Americká vláda přichystala další balík cel, které mají dopadnout mimo jiné i na Evropskou unii. Trumpova administrativa se snaží nahradit plošná cla, která v únoru nejvyšší soud zakázal jako protiústavní. Informace k tomu zjišťoval kolega Ondřej Himmer. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Ondřej, jak vysoká mají být nová americká cla?
1: Pro evropský blok a pro 5 států, jako je třeba Kanada nebo Mexiko, to má být celní přirážka ve výši 10% a pro dalších 54 států 12,5%. Do téhle skupiny pak spadá třeba Čína, Indie nebo Velká Británie. Nová cla se přitom mají přidat k těm stávajícím, protože v únoru sice nejvyšší soud svým rozhodnutím ukončil velkou část Trumpových cel, ale zdaleka ne všechna americká cla byla to jen cla zavedená na základě jednoho konkrétního zákona o mimořádných pravomocech.
0: Kdy mají ta nová cla začít platit?
1: To ještě není úplně jisté. Podle informací agentury Reuters se touhletou cestou bude snažit americká administrativa nahradit balík dočasných 10% cel, která přestanou platit 24. července, takže přibližně někdy v téhle době nejspíš.
0: Jsou to v podstatě další plošná cla. Nehrozí, Ondřej, i v tomhle případě, že je nejvyšší soud zruší?
1: Určitě hrozí nějaké další soudní tahanice, ale v tomhle případě Trumpova administrativa postupuje podle jiného zákona a minimálně na papíře dodržuje potřebný a docela složitý postup, který ten zákon z roku 74 stanovuje. Teď právě třeba Trumpův představitel pro obchod Jamieson Greer představil závěry takového úvodního šetření ohledně porušování férových obchodních praktik v těch dotčených zemích a předložil konkrétní návrh, což je vlastně to, o čem se teď tady spolu bavíme. A to je přitom jenom jeden z prvních kroků, po kterém pak přijdou další. Je to třeba jednání s těmi dotčenými zeměmi, připomínkování, veřejná slyšení a tak dále. Celé to trvá na Trumpovy poměry rozhodně velmi dlouho a ten proces je i na poměry současné vlády americké dost transparentní, ale právě díky tomu má po právní stránce daleko robustnější základy než ta dřívější cla, která Trump vlastně zavedl podpisem jednoho dokumentu.
0: S jakými argumenty chtějí Spojené státy zavést tato cla?
1: Americká administrativa obvinuje evropské státy a dalších těch 59 zemí celého světa, že těží z nucené práce a tím získávají neférovou výhodu nad americkými podniky, ne tedy nutně, že by třeba v Evropské unii ta nucená práce přímo probíhala, ale že 27 dostatečně nevymáhá existující zákony a dováží různé produkty nebo suroviny, které jsou právě vyrobené pomocí téhle nucené práce.
0: Už na informace o nových clech reagovala nějaká země?
1: Čína už například odmítla jakákoliv obvinění ze zneužívání nucené práce, označila ten krok americké vlády za politickou manipulaci a třeba taky Indie už reagovala, ta pro změnu věří, že se v rámci těch aktuálních obchodních jednání, která teď probíhají, podaří ještě rozhodnutí Spojených států změnit.
0: Ondřej Himmer mluvil o nových amerických clech. Díky.
1: Naschledanou.

Tenista Jakub Menšík se po životním postupu do semifinále Roland Garros připravuje na další velkou bitvu. A jak by konkrétně mohl vypadat trénink před soubojem se světovou dvojkou Alexandrem Zverevem z Německa, my to zjistíme v odpoledním radiožurnálu.

0: Ve vysílání radiožurnálu míříme na tenisové Roland Garros. Jakub Menšík už je v semifinále, ale v Paříži se hrají další zápasy. A podrobnosti přidá teď David Prouza. Davide, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne z Paříže.
0: Jaký zápas by mohl být ozdobou toho dnešního programu? Já slyším Sabalenkovou, je to možné?
1: Slyšíš správně, to samozřejmě nejde přeslechnout a ani by na to možná nebyly třeba rozhlasové linky. Ale to je samozřejmě jeden ze zápasů, který může být zajímavý. Sabalenková teď nad ruskou Schneiderovou vede 3-1. Já se nejvíc těším na souboj italský večerní Matteo Berrettini versus Matteo Arnaldi, což je zápas čtvrtfinále Roland Garros, do kterého nastoupí hráči mimo první světovou stovku na žebříčku, což samo o sobě je velmi vzácná věc, ale zároveň oba dva jsou tady schopni hrát 5 až 6 hodinové zápasy. A s ohledem na to, že nezačnou dříve než v 8.15, spíše v 8.30 večer, tak je dost možné, že fanoušci opravdu mají zaděláno na velice pestrý a dlouhý program až do noční hodin.
0: Tak Italům snad ani nemusí vadit, že vypadl Sinner. Mimochodem, na začátku jsme zmínili Jakuba Menšíka, ten se v pátek v semifinále utká s Alexandrem Zverevem, nasazenou dvojkou. Jak bude vypadat příprava českého tenisty?
1: Sám jsem zvědavý, na dnešní trénink Jakuba Menšíka plánuju se tam jít podívat zhruba za hodinu a on totiž má zarezervovaný vlastně kurt vedle Alexandra Zvereva, takže tihle dva hráči se budou de facto připravovat na stejném dvorci, pokud nedojde k nějaké na poslední chvíli změně, ale samozřejmě pro Menšíka to bude zajímavé, protože někdy potřebujete jako na trénink typologicky někoho, kdo připomíná vašeho soupeře. A ono moc tenistů, kteří by dokázali simulovat kvality Němce Zvereva, není. Takže s trochu nadsázky by jako Menšík potřeboval sám sebe na druhé polovině, protože je taky vysoký, má velký servis, dobře se pohybuje, ale jsem sám zvědavý, no, jak bude ten trénink vypadat. Myslím si, že s tím, že se hraje až v pátek, tak to dnes bude volnější, ale rád se nechám překvapit.
0: A už jenom krátce o postup zabojuje v deblu i Kateřina Siňaková. Kdy to bude a jaké má šance?
1: Bez ohledu na to, jaké má Siňakové soupeřky, nebo Siňaková s Townsendovou, tak by měla být favoritkou. Jsou to nasazené jedničky, mají, řekl bych, aktuálně největší formu ze všech hráček a to napříč celým tenisovým světem. Mělo by to být zítra, jaká hodina, to ještě není známo. Soupeřky kanadsko-brazilská dvojice Dabrovská a Stefaniová, ale jak říkám, pakliže Kateřina Siňaková s Townsendovou předvedou, řekněme, svůj standard, mělo by to stačit na finále.
0: David Prouza, díky a snad budeš mít pravdu. Naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Nenechte si ujít v České televizi. Večer, kdy zpívá celá aréna. S výjimečnými hudebními hosty a strhující atmosférou od první písně.
1: A tady vidím kouka, který má cedulku, chci si zahrát jahodu.
0: Miraj v O2 aréně. V pátek večer na ČT Art a v TV vysílání.
2: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Kateřina Causrisová.
3: Transparency International podala podnět kvůli možnému střetu zájmu Andreje Babiše. Předseda Senátu Vystrčil na Tajvanu odhalil lavičku Václava Havla. Čeští fotbalisté se v New Jersey připravují na generálku před mistrovstvím světa. Kolony popojíždějí na silnici 20 z Karlových Varů do Plzně za Toužimí a bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20 na severovýchodě až kolem 22 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO podala protikorupční organizace Transparency International podnět Evropské unii. Vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust nepovažuje za dostatečné řešení. Fond je podle ní nastavený tak, že z proplacených dotací můžou profitovat premiérovi potomci, jakmile Babišovi vyprší mandát. To je podle organizace v rozporu s unijním právem. Šéf hnutí ANO trvá na tom, že svůj střet zájmu vyřešil.
5: To, co jsem udělal já, neudělal nikdo. Nepotřebuji se k tomu vracet. Ty udání, které tam chodí od opozice nebo tady od ty neziskovky, ano, tak samozřejmě komise na to nějak reaguje, ale já už k tomu nemám co říct.
3: Státní zemědělský intervenční fond v dubnu oznámil, že je řešení premiéra v souladu se zákonem a není tak důvod, aby společnost dotace čerpat nemohla. Předseda Českého senátu Miloš Vystrčil z ODS na Tajvanu odhalil lavičku Václava Havla. V centru Tajpeje má podle Vystrčila vyzývat kolem jdoucí k odpočinku a dialogu. Posezení podle něj má sloužit taky jako symbol demokracie, svobody a vzájemného přátelství mezi Českem a Tajvanem.
6: Za sebe chci říct, že jsem velmi hrdý na to, že disponujeme jako Česko takovým vývozním artiklem, jako je lavička Václava Havla.
7: Lavičku odhalili kromě starosty města taky dcera bývalého šéfa senátu Jaroslava Kubery. Právě on se o Vystrčilovu první cestu na Tchajvan v roce 2020 výrazně zasloužil. Pražskou knihovnu Václava Havla na ceremoniálu zastoupil spisovatel Jáchym Topol.
8: Pro ně je to především člověk, který skutečně té totalitě, která jim hrozí ze strany komunistické Číny, vzdoroval.
7: Je to první lavička Václava Havla na Tchajvanu a v pořadí už třetí v Ázii. Na celém světě jich je přes 50. Z Tchajvanu Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: V čele Vysokého vatikánského úřadu bude poprvé žena, která není jeptiškou. Vatikán oznámil, že šéfkou dikasteria pro komunikaci se stane mexicko-americká novinářka Maria Monserratová Alvaradová. Ve funkci bude dohlížet na chod vatikánských médií. Alvaradová 3 roky vedla zpravodajskou sekci katolické televize, která sídlí ve Spojených státech. Do úřadu nastoupí v listopadu.
9: Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na generálku před mistrovstvím světa. V pátek ráno středoevropského času se v New Jersey utkají s Guatemalou, do šampionátu pak vstoupí o týden později v Guadalajáře soubojem s Jižní Koreou. Národní tým bude hrát úvodní zápas v Mexiku ve výšce přes 1500 metrů nad mořem a hráči se na to speciálně připravují. Náplň takzvaných heat tréninků vysvětluje reprezentační záložník Pavel Schulz.
10: Máme jako zahřátou místnost na 35 stupňů a jezdíme 40 minut na kole, aby nám nepřesáhla tepovka 50% jako maximální. Někdo má třeba maximální 220, někdo má 200, takže se snažíme držet tepovku na 100 nebo na 110 a tohle by nám mělo pomoct jako k té adaptaci, že by se nám měly zvýšit červené krvinky a mělo by to být jako lepší.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Silný provoz na D1 u Šmejkalky, tak je u Brna. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna se chvilku zdržíte před omezením u Šmejkalky na kilometru 24. Brzdí se poprvé u sjezdu na Benešov, hlásí náš zpravodaj.
12: Teď aktuálně jsme zastavili ve všech třech jízdních pruzích na kilometru 19, tak ať si dají řidiči bacha, staví i úplně levý jízdní pruh.
11: A je to asi na 10 minut. By větší kolony na D1 čekejte na příjezdu do Brna z Prahy. Od Kývalky 182. kilometru až do omezení na 196. Hlavně kamiony osobním v levém pruhu zastavíte jen místy. Ještě jednou dálnice D1 směr z Brna do Prahy. Na kilometru 153 u sjezdu na Býtýšku zavřený pravý jízdní pruh, tam je fronta asi na 10 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždí kolona. Jsou to hlavně kamiony už od 9. kilometru a je to na hodiny. Osobním autem těch 10 kilometrů od Loděnice k okruhu pojedete asi 15 minut. Silnice 20 z Karlových Varů do Plzně je ucpaná za Toužimí. V Třebouni semafor a zdržíte se 20 minut. Výraznější kolony i na 27 z Plzně na Klatovy. Po pojíždějí za Přešticemi v Lužné je omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle stále ještě bouřkami, teploty do 20 stupňů, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední radiožurnál a Hanku Schánělovou.
13: Dobré odpoledne vám přeji. Začněme velmi aktuálně. Obvodní soud pro Prahu 1 nepravomocně uznal hnutí SPD vinným z podněcování k nenávisti dvěma předvolebními plakáty v roce 2024. Budeme se tomu věnovat v dalším vysílání radiožurnálu a za chvíli už se vydáme do Poslanecké sněmovny.
4: Odpolední radiožurnál
14: a Hanka Schánilová.

0: Bytovou nouzí se zřejmě budou zabývat i úřady práce. Sněmovna schválila přesun části pravomocí při pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí právě na ně. Část opozice se obává přetížení úřadů. Poslanci se o tom dnes bavili celé dopoledne, sledoval to náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek a věřím, že nám má co říci. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Na tu delší dopolední debatu navázalo i delší hlasování. Poslanci rozhodovali o celé řadě pozměňovacích návrhů. Novelu jako takovou pak kromě koalice podpořila většinově taky ODS. Přesun části pomoci na úřady práce kritizovali hlavně poslanci Pirátů a Hnutí STAN. Podle poslankyně Pirátské strany Gabriely Svárovské hrozí problémy.
2: Úřad práce nemůže posoudit, jestli ten člověk v bytové nouzi potřebuje a jakým způsobem to průvodcovství při přestěhování a zabydlení. To umí nejlépe sociální pracovníci a pracovnice na obcích.
1: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO poslance ujišťoval, že úřady práce se na převzetí části pravomocí připravují a že všechno jde dobře.
3: Úřad práce se na převzetí agendy již připravuje, ta metodika je ve finální fázi. Od 1. července 2026 odpadá agenda závazných stanovisek a od 1. září přebírá evidenci osob a bytů. A systém školení je naplánován na ty letní měsíce, na srpen.
1: Co je každopádně jisté, tu novelu teď dostane k posouzení Senát.
0: Co se ve sněmovně děje právě teď? Budou poslanci jednat také o znovu zavedení EET?
1: Teď bylo na programu zasedání organizačního výboru, takže aktuálně nejedná celé plénum. Do lavic se poslanci vrátí zhruba za 20 minut. No a v odpolední části jednání by se skutečně měli zabývat znovu zavedením elektronické evidence tržeb. To je, připomínám, návrh, který dnes míří do prvního čtení. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO si od EET 2.0 slibuje narovnání podnikatelského prostředí a taky přínosy do státního rozpočtu. Zároveň ujišťuje, že systém bude vypadat jinak než v roce 2016. Podnikatelé by mohli třeba využívat stávající zařízení a taky nebudou mít povinnost tisknout účtenku.
0: Co na to říká opozice? Chystá se projednávání EET blokovat?
1: Takové obstrukce, jaké sněmovna zažila v roce 2016, respektive před tím rokem 2016, se tentokrát patrně nechystají. Dlouhá debata se ale určitě povede. Třeba poslanci ODS avizovali, že mají celou řadu otázek k tomu návrhu, navíc zpochybňují pozitivní rozpočtové dopady toho opatření. Debata nicméně začne až potom, co se poslanci vypořádají s návrhy na změny pořadu schůze. Zatím není úplně možné odhadnout, v kolik hodin by to tedy mohlo být.
0: Vojtěch Tomášek sleduje nabitý program poslanecké sněmovny. Děkujeme ti a hezký den.
1: Hezké odpoledne, naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

otřesné, zdrcující záběry. Právě tak okomentoval britský premiér Keir Starmer video, které vyvolává bouřlivé reakce po celé Británii. Jde o záznam zásahu policistů, kteří zatýkají pobodaného a krvácejícího 18-letého studenta. Jak teď úřady dál vyšetřují případ a jak ho komentují britští politici, zeptáme se na to všechno.

0: V noci na dnešek se vyostřily protesty v britském Southamptonu. Do ulic tam lidé vyšli protestovat proti policii a jejímu přístupu při vyšetřování případu pobodání 18-letého studenta. Jeho vražda teď vyvolává bouřlivé reakce napříč celou Británií. Útoky na policisty ale odsoudila britská ministryně vnitra Shabana Mahmoodová, podle které demonstranti tragédii zneužili k vyvolávání další nenávisti a už tak vyostřených emocí. Informace má teď Jiří Kordík z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne. Co přesně ty nepokoje v Southamptonu vyvolalo?
1: On to byl jeden videozáznam, který zaznamenal právě zásah policistů po pobodání toho 18-letého studenta Henryho Novaka a taky jeho poslední minuty života. Tu situaci zachytila kamera, kterou měli policisté na těle, takzvaná bodycam. Na ní na těch záběrech je vidět, jak policie přijíždí na místo po potyčce. Novák leží na zemi a jeho vrah, to byl 23-letý Vikram Digwa, stojí vedle policistů a tvrdí jim, že Henry Novak mu strhnul turban, že na něj zautočil, zatímco právě Henry Novak je na zemi a sípe, že je pobodaný a že nemůže dýchat. Právě na to, že nemůže dýchat, mu jeden z policistů odvětí, že si to nemyslí a místo toho mu na zemi nasazuje pouta. Novakovi pak přivolaní záchranáři už nedokázali pomoct. Digwa pobodal Nováka na začátku loňského prosince.
0: Proč tohle vyvolává takové emoce až teď, když už se ten celý incident stal na konci loňského roku?
1: On právě totiž až teď u soudu padnul rozsudek o vině, který dokazuje, že Digwa skutečně Novaka po předchozí potyčce pobodal a policistům taky lhalo o tom, že by jednal v sebeobraně. Díky tomu se právě na veřejnost taky dostaly už ty zmíněné záběry a ty další reakce se točí hlavně kolem toho, proč policisté podle těch záběrů detailně neskoumali, zda Henry Novak je pobodaný a jen právě tak lehce zvedli tričko, vůbec to nějak neskoumali a už se k tomu vyjádřil i britský premiér Keir Starmer.
2: It's harrowing. And I have to say, as a father of a 17-year-old.
1: On televizi Sky News řekl, že ty záběry jsou otřesné a znovu vyzval k řádnému vyšetření selhání policistů. Nejostřeji se k tomu Novakově případu i v souvislosti s těmi protesty v Southamptonu vyjadřuje předseda antiimigrační populistické strany Reform UK Nigel Farage. On napsal, že při zásahu převládl strach z toho, aby někdo policisty nenazval rasisty. Dost ostře se vyjadřovali i členové jeho strany. Proti tomu se ale ohradil Starmer. Podle něj by nikdo neměl smrt Henryho Novaka zneužívat k politickým účelům. Ostatně řekl, že si to nepřála ani jeho rodina, anebo k nějakým politickým kampaním a že by nikdo neměl vyvolávat v lidech další nenávist proti sobě.
0: Tak tohle byl Jiří Kordík z naší zahraniční redakce. Díky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1125 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 30. června, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál je 14:30. Zprávy a Kateřina Causidisová. Volební plakáty SPD z roku 2024 podněcovaly k nenávisti. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí SPD uložil peněžitý trest 3 miliony korun. Rozsudek není pravomocný. Kauza se týká dvou kontroverzních plakátů z kampaně SPD ke krajským a senátním volbám. Obžalobě čelí taky předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Jeho stíhání je kvůli poslanecké imunitě pozastavené. Železniční doprava na koridoru z Prahy na Moravu stojí. Mezi Velimí a Kolínem poškodilo nákladní auto trakční vedení. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky by vlaky mohly místem znovu projíždět až ve 4 hodiny odpoledne. Přes Kolín jezdí vlaky do Brna, Ostravy a nebo i do zahraničí. České dráhy vypravily mezi Kolínem a Velimí náhradní autobusovou dopravu. Dálkové vlaky jezdí odklonem přes Nymburk. Spoje mezi Kolínem a Prahou jsou odkloněné přes Lysou nad Labem. Policie pátrá po pohřešované 58-leté Jitce Blaškové z Brna. Včera odešla z domova ve čtvrti Královo pole. Od té doby o sobě nedala vědět. Informoval o tom mluvčí policie Petr Vala. Žena má podle něj psychické potíže. Pátrají po ní desítky policistů a vrtulník s termovizí. Pohřešovaná vypadá na 60 let, měří asi 165 cm a je štíhlá. Má krátké černé vlasy a nosí výrazné brýle s červenými obroučkami. Pokud máte o ženě jakékoliv informace, volejte na linku 158. Sport. Čeští basketbalisté vstoupili do mistrovství světa ve hře 3-3 vítězně. Ve Varšavě nejdříve vyhráli 17-14 nad Mongolskem a večer pak zdolali i favorizované Američany 21-20. Češi startují na šampionátu poprvé od roku 2014. V základní skupině B jsou jako jediní bez porážky a zítra se v ní utkají ještě s Lotyši a Poláky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Rousínova, taky na Mladoboleslavské dálnici před Prahou. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna dejte pozor za sjezdem na Vyškov. Na kilometru 217 narazilo auto do pravých svodidel. Na místě jsou hasiči a začíná se tvořit kolona. Pozor, dojíždí se v dešti a na mokré vozovce. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Od 179. kilometru až na 196. platí, že kamiony jdou pomaleji anebo stojí, osobním pojedete rychleji v levém pruhu. Osobním autem se zdržíte u Brna asi 20 minut. Na D1

0: Jiný.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, ve východní polovině zpočátku velká oblačnost a na východě s doznívajícím deštěm. K ránu se ojediněle také vytvoří mlhy a nejnižší teploty v noci 11 až 7 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední radiožurnál a Hanka Schánělová.
3: Hezké odpoledne vám přeji. Maximální cena benzínu ve čtvrtek dál klesne o 27 haléřů na 41,98 haléřů za litr. Nafta naopak mírně vzrostem o 7 haléřů na 39,51. Tak to byly informace z Ministerstva financí.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Poslouchali jste v odpoledním vysílání radiožurnálu Davida Stypku a píseň o lítání. Od počátku druhého volebního období amerického prezidenta Trumpa plní média případy různých kontroverzních zákroků a razií proti imigrantům i jiným cizincům ve Spojených státech. Včetně třeba i evropských turistů, které americké úřady třeba i týdny držely v detenci. Problémy s imigračními úřady se teď nevyhýbají ani fotbalovým týmům, které míří do Ameriky na nadcházející mistrovství světa. A je to velmi důležité téma, za chvíli ho otevřeme.

0: Zpřísnění imigrační politiky, také přísnější kontroly cizinců přicházejících do Spojených států. Tak tohle americký prezident Donald Trump sliboval a také splnil. Potíže se vstupem do země se tak nevyhýbají studentům, turistům, ale ani účastníkům blížícího se fotbalového mistrovství světa. Detaily má teď Dominik Tesar z naší zahraniční redakce. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Se svým týmem do Spojených států neodcestoval švýcarský reprezentant Brem Embolo. Proč?
1: Nastal prý problém s jeho žádostí ESTA, tu musí elektronicky vyplnit návštěvníci Spojených států, když nemají vízovou povinnost. Tuhle cestu třeba používají často čeští turisté nebo podobně. Švýcarská reprezentace odlétala včera kolem poledne z Curychu do Los Angeles, protože Švýcaři budou mít základnu právě v Kalifornii, v San Diego. Podle švýcarské fotbalové federace byla Embolova žádost nejdříve schválena, ale krátce před odletem je americké úřady začaly znovu přezkoumávat. Útočník tak teď zkrátka do Spojených států nesmí.
0: A víme přesně proč?
1: Nevíme. Americké úřady ani švýcarská fotbalová federace k tomu neuvedla žádné detaily. Jen to, že Embolo zatím zůstává ve Švýcarsku a snad se ke zbytku týmu připojí později. Některá švýcarská média dokonce psala, že netrpělivě čeká v hotelu nedaleko letiště a zatím tam rozdává autogramy fanouškům. Můžeme tedy spekulovat, že celá věc by mohla souviset s Embolovými potížemi se zákonem v minulosti. Současného hráče francouzského Rennes soud shledal vinným z vyhrožování před 8 lety. A Embola se týkal i kriminální případ nákupu padělaných certifikátů o bezinfekčnosti na COVID-19. To bylo tehdy v roce 2021. Nicméně fotbalový útočník od té doby ve Spojených státech se švýcarskou reprezentací už byl a hrál tam přípravné zápasy. Mimochodem Švýcaři tehdy porazili je dvě ze dvou pořadatelských zemí toho mistrovství, porazili 4-2 Mexiko a Spojené státy dokonce 4-0.
0: S problémy se potýkal také budoucí soupeř Čechů ve skupině A, Jihoafrická republika. Víme, co tam bylo za komplikace?
1: Jihoafričané potřebují do Spojených států na rozdíl od Švýcarů víza, těm ESTA nestačí a ty víza to bývá složitější proces, no a zkrátka někde se zadrhnul, Jihoafričané neupřesnili, kde. Jejich národní tým měl odletět do Mexika v neděli, ale musel to odložit. Všichni hráči nakonec víza dostali a v pondělí, tedy o jeden den později na šampionát odletěli, ale zároveň víza zatím pořád chybí třeba asistentovi trenéra, týmovému lékaři a dalším analytikům nebo podobným členům realizačního týmu.
0: Jaká je teď situace íránské reprezentace, protože ta má hrát ve Spojených státech, které proti její zemi vedou válku?
1: Íránci na americká víza pořád čekají, takže ta jejich situace je pořád tak trochu nejistá. Podle agentury Anadolu by měli víza do Mexika dostat dnes a přiletět tam v neděli, konkrétně do Tichuany. Ačkoliv má tedy Irán naplánované všechny zápasy ve skupině ve Spojených státech na západním pobřeží, tak tu svoji základnu právě vzhledem k okolnostem nakonec přesunul právě do Mexika a z Mexika chce postupně tedy na ty jednotlivé zápasy do Spojených států dojíždět.
0: Kde se tedy mohou zadrhnout někteří fotbalisti na světový šampionát? O tom mluvil Dominik Tesar. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Filmovou kariéru odstartovali už jako děti a u řemesla zůstávají dodnes. Takové osobnosti každoročně získávají svou hvězdu na chodníku slávy Zlínského filmového festivalu. Letos k ním přibyli herci Martin Písařík a Kristýna Badinková-Nováková. Na Zlínském chodníku slávy tak už je dohromady 46 hvězd.
1: S kým si myslíš, že paseš krávy?
2: Takže co říká o nocích odborná literatura?
3: Mě před ním všichni strašili a na mě byl zrovna teda hrozně hodný. Já se si mě oblíbil.
4: Přestože ve filmu byl vztah otce a dcery komplikovaný, Kristýna Badinková-Nováková si s hercem Jiřím Kodetem při natáčení hned porozuměla. Jindřiška z Pelíšků před kamerou stála ale ještě dřív. Poprvé ve 14 letech ve filmu Výchova dívek v Čechách.
3: Já jsem hrála už na Damu, to jsme povinni v rámci jako semestru hrát po školkách a tak. A já ty děti zbožňuju jako, a není nic lepšího. A oni vám hlavně nelže, tam jako je to no, jasný. Buď to vás nebudou poslouchat, anebo vás budou poslouchat, nic mezi není.
4: Podobnou zkušenost s hraním po školách, školkách nebo dětských domovech má i Martin Písařík. Ten se ve filmu poprvé objevil taky jako 14-letý. Ve snímku Městem chodí Mikuláš.
5: Maminka mě do žádný polevšovny nedá. Maminka si pro mě ráno přijde.
6: Jak přistupovat jako jinak k dětskému diváku, je to nepřistupovat k němu jinak. Je to jenom dětský divák, ale chce vidět příběh, chce vidět nějakou upřímnost. A když na něj začneme jako ňuňat a ťuťat a tohle, tak on jako si řekne, co ze mě děláte. Jako, já nejsem žádný dítě, jo. A je jedno, jestli jsou mu 3 nebo prostě 12 nebo 15.
4: S dětmi na filmovém festivalu debatoval v úterý i prezident Petr Pavel. V rámci své návštěvy Zlínského kraje navštívil na festivalu i stánek Českého rozhlasu. Nejmladší diváci se ho ptali například i na to, jestli by si nechtěl zahrát ve filmu.
7: Další otázka z publika.
8: Jestli byste dostal možnost hrát ve filmu, tak jestli byste tam hrál, a jestli ano, tak jaká postava?
9: Já se přiznám, že bych nechtěl hrát ve filmu, protože každý by měl dělat to, co umí.
4: Odpověděl prezident a připomněl, že on sám v dětství vyrůstal na filmech o Vinnetouovi. Dnes festival skončí slavnostním galavečerem, na kterém Zlatý střevíček cenu prezidenta festivalu za celoživotní přínos kinematografii převezme herec Petr Kostka. Ze Zlína Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Postupuje šéfka úřadu vlády Tinde Barta při reorganizaci vládních rad pro lidská práva nebo boj se závislostmi podle zákona? K jakým výsledkům může vést přesun úředníků pod ministerstva? Jak se stávající vláda chová ke státním úředníkům jako celku? Tomáš Pancíř se zeptá místopředsedkyně úřednických odborů Šárky Homfrey.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break.

0: Světový pohár ve vodním slalomu opět v České republice. Přijďte povzbudit kompletní světovou špičku v čele s českými slalomáři. Těšte se v pátek a v sobotu na vodní slalom a v neděli na kajak cross. Od 5. do 7. června v kanoistickém areálu v Praze Tróji. Více na webu slalomtroja.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
2: Ministerstvo financí navrhuje reformu penzijního spoření, chce ho zvýhodnit pro mladé. Šéf NATO Mark Rutte přijel do Kyjeva. Dva dny před volbou není oficiální kandidát na funkci šéfa svazu lyžařů. Nehoda brzdí provoz na D1 u Rousínova směrem z Ostravy do Brna. A zítra ráno bude polojasno až jasno, postupně přibývání oblačnosti a přidají se přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty až 27 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Penzijní spoření pro mladší lidi by mělo být výhodnější. Například u klientů do 29 let má být státní podpora vložené částky 40%. Minimální vklad se navíc sníží na 100 korun měsíčně. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, podle které se taky u většiny typů penzijního spoření sníží poplatky za správu. Opoziční poslanec a člen rozpočtového výboru Jiří Havránek z ODS většinu opatření vítá. Zrušení poplatků by ale podle něj mohlo dopadnout na některé penzijní společnosti.
4: Protože samozřejmě ty největší hráči na tom trhu to zvládnou úplně bez problémů. Otázka je samozřejmě, jak to dopadne do těch menších hráčů na trhu, ale zatím jsem žádný vyjádření nikoho nezaznamenal. A druhá otázka ještě je, jak se na to samozřejmě podívá Česká národní banka jakožto regulátor celého trhu.
2: Vláda by měla změny projednat do konce června a pak je předloží sněmovně. Podle Havránka je ODS připravená podat některé pozměňovací návrhy. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte dorazil na neohlášenou návštěvu Kyjeva. Informovala o tom jeho mluvčí. Kvůli bezpečnostním důvodům ale odmítla upřesnit konkrétní program. Rutteho doprovází velvyslanci členských zemí NATO. Jednání by se měla zaměřit hlavně způsoby, kterými může aliance podpořit Ukrajinu, aniž by se stala přímým účastníkem války. Kriminalisté obvinili v případě černé skládky v Jiříkově na Bruntálsku 4 muže. Podle policie dovezli v roce 2024 na různá místa na Moravě zhruba 600 tun nelegálního odpadu z Německa. Ten skončil na černých skládkách třeba v Jiříkově na Bruntálsku anebo v Heršpicích u Brna. Podle policejní mluvčí Soni Štětinské jsou muži obvinění z neoprávněného nakládání s odpady a hrozí jim od 1 do 5 let vězení.
5: Obvinění měli jednat jako členové organizované skupiny po předchozí dohodě a s jasně vymezenými rolemi. Jeden měl například objednávat přepravu a další zajišťovat místa k uložení. Kriminalisté ve vyšetřování i nadále pokračují.
6: Sport. Dosavadní prezident svazu lyžařů David Trávníček by v pátek měl oficiálně odstoupit. Tento záměr oznámil na začátku dubna. Ke konci ve funkci má osobní důvody. Dva dny před konferencí svazu lyžařů ale není nikdo, kdo o pozici prezidenta potvrdil zájem, říká mluvčí svazu Tomáš Heisel.
7: V tuto chvíli v prostředí neevidujeme žádného kandidáta, který by svou kandidaturu formálně a veřejně oznámil v některém z předních orgánů svazu typu Rada SLČR, Výkonný výbor nebo Valné hromady jednotlivých sportovních úseků.
6: Kandidáta mohou jednotliví delegáti navrhnout ještě v průběhu páteční konference. Basketbalisté Nymburk a Pardubic se utkají ve druhém zápase finále NBL. Nymburk se po včerejším vítězství 81-73 ujal vedení v sérii o titul. Druhý duel začne na palubovce Středočechů v 18 hodin. Radiožurnál Sport nabídne přímý přenos. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Rousínova, zavřená silnice v Psárech u Prahy. Na D1 ve směru z Vyškova do Brna po pojíždí kolona před Rousínovem. Na kilometru 217 zasahují hasiči. U nehody auto narazilo do svodidel. Průjezdný je pouze levý pruh a zdržíte se 15 minut v koloně. Na D1 postojíte i na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od 178. kilometru až na 196. kolona. A platí, že kamiony jedou pomaleji anebo stojí, osobním zastavíte jen místy. Osobním se u Brna zdržíte asi 20 minut. Na D1 silný provoz taky za Prahou směrem do Brna. Úsek od sjezdu na Velké Popovice k omezení na 24. kilometru pojedete 15 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně hlásíte dlouhé kolony od 10. kilometru od Loděnice až na Pražský okruh k Ořechu. Kamiony stojí v pravém pruhu, osobní jedou o něco rychleji. A pozor, pokud vyjíždíte z Prahy směr Jílové u Prahy po silnici 105 v Psárech je po nehodě neprůjezdná silnice. Nákladní auto se srazilo s motorkou. Objíždějte přes Dolní Břežany a nebo Zlatníky. A ještě silnice 27 z Klatov do Plzně, v Lužanech semafor kolony v obou směrech 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude ráno polojasno až jasno, postupně přibývání oblačnosti, odpoledne a večer se v Čechách od západu místy přidají přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na západě Čech kolem 21, na horách většinou naměříme kolem 15. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
1: Dobré odpoledne vám přeji. Soud uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest 3 miliony korun za kontroverzní předvolební plakáty. Podle dnešního nepravomocného rozsudku SPD spáchala trestný čin podněcování k nenávisti. A jednání soudu sledovala naše reportérka, slovo dostane už za pár minut.
3: Odpolední Radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: Vládní hnutí SPD před volebními plakáty v roce 2024 podněcovalo k nenávisti. Dnes o tom rozhodl obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí má zaplatit 3 miliony korun. Rozsudek není pravomocný. Advokát SPD i zmocněnkyně hnutí vinu odmítají. Šlo podle nich o vyjádření politického názoru. Před soudem se obhajovali svobodou slova. Soudní jednání sledovala reportérka Františka Rohlíčková. Františko, hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Právní zástupce hnutí SPD Adam Batuna s rozsudkem nesouhlasí a řekl, že podá odvolání. Batuna argumentoval tím, že obžaloba nepřihlédla ke kontextu. Není podle něj na místě kriminalizovat politické kampaně a názory, navíc pokud obsahují vysvětlení občanům, a to podle Batuny plakáty SPD dávaly. Nedošlo podle něj k naplnění jakéhokoliv trestného činu. Podle státního zástupce Davida Jachnického ale svoboda slova není absolutní. Nemáme podle něj čekat, až se nenávist projeví konkrétním činem. Prezentaci SPD státní zástupce Jachnický přirovnával třeba taky ke komunikaci v Německu ve 30. letech minulého století a odvolával se taky na některá předchozí rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. I díky nim soudkyně Ivana Tichá uznala SPD vinou.
0: Pojďme ještě připomenout, o jaké plakáty podle obžaloby jde.
1: Jedná se o dva plakáty, které SPD umístilo na billboardy na Václavském náměstí v Praze v roce 2024, tedy v kampani před tehdejšími krajskými a senátními volbami. První z plakátů zobrazoval muže tmavé pleti se zakrvaveným nožem a košilí, kterého doprovázel text o chirurzích z dovozu. Na druhém billboardu SPD zobrazila dva romské chlapce, jak kouří cigarety. Je doprovázel nápis: říkají, ať chodíme do školy, ale naši to mají na háku. Hnutí SPD plakáty prezentovalo taky třeba na sociálních sítích nebo v televizních rozhovorech.
0: Obžalobě čelí také předseda vládního hnutí SPD Tomio Okamura. Jeho stíhat ale kvůli poslanecké imunitě nelze.
1: Přesně tak, o jeho vydání poslanci hlasovali letos v únoru, ale zamítnuli ho. Proto soud v březnu věci od sebe oddělil a jeho stíhání je pozastavené. Okamura po celou dobu obvinění, jak svoje, tak i hnutí SPD odmítá a hájí se svobodou projevu. Hnutí SPD podle něj pouze vyjadřovalo svoje politické názory.
0: Františka Rohlíčková dnes tedy mluvila o rozhodnutí obvodního soudu pro Prahu 1. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

Michala Prokopa jste poslouchali v odpoledním radiožurnálu ve 15:45 odpoledne. Ministerstvo financí navrhuje reformu penzijního spoření, chce snížit poplatky a zavést výhodnější podmínky pro mladé lidi. Podrobnosti k tomu pro vás chystáme v odpoledním radiožurnálu. Teď ještě švédská dvojice Roxette.

0: Dobrovolné spoření na důchod má být výhodnější. Ministerstvo financí připravilo návrh, který sníží poplatky vybírané penzijními společnostmi a především má do systému přilákat víc mladých lidí. Doplňkové penzijní spoření, takzvaný třetí pilíř našeho důchodového systému, by tak mohl být atraktivnější pro víc lidí. Podrobnosti přidá teď ekonomický redaktor Tomáš Jeník. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak se změní penzijní spoření?
1: Jak už zaznělo, stát se především pokusí dostat do systému víc mladých lidí do 30 let, kteří si zatím na důchod spoří jenom minimálně. Chce toho dosáhnout několika kroky. Za prvé sníží pro děti minimální částku, od které se bude vyplácet státní podpora ze třech stovek na 100 korun. A také se ta podpora pro děti a mladé lidi zvýší z 20% vložené částky na 40%, říká ministryně financí Alena Schillerová.
2: Měsíčně uložené 100 koruně, tak děti dostanou od státu 40 korun, při vložené 1000 koruně ne 200, ale 400 korun. Při maximálním měsíčním vkladu 1700 korun stát nepřispěje 340, ale 680 korun.
1: Nově by také měla být možnost do 36 let si jednorázově vybrat bez jakékoliv sankce až 1/3 vložených peněz. Ty pak můžou lidé použít například na cestování, studium nebo pořízení vlastního bydlení.
0: Co samotné varianty spoření, ty zůstanou stejné?
1: Všechny současné varianty, tedy konzervativní, smíšené a dynamické fondy, zůstanou. Změní se to, že všichni noví účastníci budou zařazeni do takzvané strategie životního cyklu. V té se podle věku účastníka peníze rozloží mezi jednotlivé fondy. Zjednodušeně řečeno, čím mladší účastník, tím větší podíl akcí a před důchodem se naopak budou naspořené prostředky automaticky překlápět víc a víc do dluhopisů. Ekonom Lukáš Nádvorník z CERGEI, který se na přípravě vládního návrhu podílel, řekl.
3: Což se jedná o moderní způsob a ověřený způsob spoření na stáří, kde bych hodně ocenil zrušení investičního dotazníku, který představoval významnou bariéru.
1: Dotazník musí teď před vstupem do penzijního spoření vyplňovat všichni. A často se stává, že jsou i mladí lidé velmi opatrní a nechtějí riskovat. A proto zůstanou v konzervativních fondech s minimálním výnosem.
0: Co říkají penzijní společnosti na snížení poplatků?
1: Vůbec se jim to nelíbí. Ministerstvo financí hodlá nechat jediný poplatek, a to 0,5% za správu fondů. Úplně by měly odpadnout poplatky za zhodnocení prostředků. Pro penzijní společnosti je to problém. Žádají minimálně 0,8%. Mluvčí asociace penzijních společností Jan Sedláček nám dnes řekl.
4: Pevně věříme, že vzhledem k tomu, že teď je to na začátku, konečně jsou karty na stole, začíná připomínkové řízení, následně bude návrh té novely mířit do poslanecké sněmovny, tak věříme, že bude možné vést nějakou racionální diskuzi, která bude založena na tvrdých datech.
1: O něco vyšší poplatek navrhovali například i ekonomové z CERGEI. Ministryně financí Schillerová nicméně penzijním společnostem vzkázala, že mají začít šetřit.
0: Tomáš Jeník, díky.
1: Naslyšenou. But I can write a song and record it.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Radiožurnál je 15:30. Kateřina Causidisová a zprávy. Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice můžou litr prodávat nejvýše za 1,40 korun a 98 haléřů. To je o 27 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak maximální cena nafty oproti dnešku mírně stoupne. Za litr můžou řidiči zaplatit až 39 korun a 51 haléřů, tedy o 7 haléřů víc. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat do konce června. Alena Schillerová z hnutí ANO dnes představila návrh na změny v penzijním spoření. Za největší změnu označila ministryně financí snížení poplatku za penzijní fondy. Změnit by se ale měla i podpora pro klienty do 30 let. Kabinet chce třeba snížit dolní hranici státního příspěvku pro dítě z 500 na 100 korun, anebo umožnit lidem do 36 let vybrat si třetinu na spořených peněz. Zákon o změně penzijního spoření by vláda měla projednat do konce června. Při íránském útoku na kuvajtské mezinárodní letiště zemřel nejméně jeden člověk, informovalo o tom tamní ministerstvo zahraničí. Úder zasáhl terminál pro cestující a zranil přes 60 lidí. Jak vážná poranění jsou, zatím není jasné. Letiště muselo přerušit provoz a postupně ho obnovuje z jiného terminálu. Kuvajtské ministerstvo obrany útok odsoudilo jako zločinnou íránskou agresi. A policisté odvolali pátrání po 58-leté ženě z Brna. Z Brna našli v pořádku v brněnských Medlánkách. Informoval o tom policejní mluvčí Petr Vala. Podle policistů má žena psychické potíže. Od úterního večera po ní pátrali 20 policistů a vrtulník s termovizí. Sport. Nový realizační tým české hokejové reprezentace doplní jako asistent trenéra Richard Král. Přidá se k hlavnímu trenérovi Zdeňku Motákovi a Pavlu Grosovi. Roli generálního manažera po Jiřím Šlégrovi převezme Patrik Eliáš. Jejich jmenování schválil výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje. A české volejbalistky na úvod sezóny Ligy národů porazily v Nankingu domácí Čínu. Se světovými šestkami si Češky poradili 3-0 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná jednička u Brna, kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 popojíždí kolona za Vyškovem směrem do Brna. Na kilometru 217 je tam nehoda, sice už to řeší na krajnici, ale kolona od 225. kilometru se ještě nerozjela. Opatrně dojíždějte. Hodně ucpaná je D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Brzdí se na 178. kilometru v obou pruzích a je to až na 196. kilometr k omezení. Pro osobní auta na půl hodiny, pro kamiony na delší dobu. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 čekejte kolony před sjezdem na Ořech. Je to asi na 20 minut od Zličína a ucpává se kvůli tomu i plzeňská dálnice před Prahou od 8. kilometru, hlavně kamiony. Nehoda i z Prahy do Tuchoměřic. Nedá se sjet z dálnice D7 na Tuchoměřice. Za sjezdem z D7 na 3. kilometru stojí policisté, nepouštějí auta do Tuchoměřic. Sjíždějte už sjezdem k letišti. Taky silnice 105 z Prahy do Jílového je v Psárech po nehodě.

0: Karos a také Němec Alexander Zverev. Ten po cestě vyřadil i jiného českého tenistu Tomáše Macháče, který má zdravotní problém. Tomáš Macháč si několik týdnů nezahraje, má trhlinu v levé noze a doufá, že stihne alespoň část travnaté sezóny s vrcholem na Wimbledonu. Tak přejme hodně štěstí a hodně zdraví.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Jedna z největších sportovních organizací v Česku, tedy Svaz lyžařů, by mohla být bez svého předsedy. Za dva dny oficiálně odstoupí David Trávníček a má se volit jeho nástupce. Jenže zatím se žádný kandidát oficiálně nepřihlásil, a tak vám o tom víc chceme říci v odpoledním Radiožurnálu. Zůstaňte s námi.

0: Svazu lyžařů České republiky hrozí, že nebude mít svého prezidenta. Současný David Právníček na začátku dubna oznámil, že především z osobních důvodů skončí. Formálně to udělá na páteční konferenci Svazu lyžařů, na které se má volit ale jeho nástupce a možná nebude koho volit. Situaci sleduje Martin Charvát. Martine, hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Jde o to, že zatím nikdo neprojevil o funkci oficiální zájem, potvrzuje mluvčí Svazu lyžařů Tomáš Heisl.
2: V tuto chvíli v prostředí neevidujeme žádného kandidáta, který by svou kandidaturu formálně a veřejně oznámil v některém z předních orgánů svazu typu Rada SLČR, Výkonný výbor nebo Valné hromady jednotlivých sportovních úseků.
1: Zároveň ale dodejme, že oznámit kandidaturu s velkým předstihem není povinností. Kandidáti si mohou vyjednávat dostatečnou podporu potají a po opozici prezidenta svazu lyžařů se mohou přihlásit třeba těsně před samotnou volbou. V minulosti také nebyly zrovna zástupy kandidátů, ale minimálně o jednom nebo dvou jménech se vážně mluvilo. Také připomeňme, že co do příjmu státních dotací a veřejných peněz obecně patří lyžaři a snowboardisti mezi jeden z největších svazů v Česku za fotbalem, hokejem nebo třeba basketbalem. Má pod sebou ten svaz velkou část olympijských sportů. V lyžování a snowboardingu se rozděluje vlastně polovina všech olympijských medailí na zimní olympiádě a v Česku se lyžování nebo snowboardingu věnují více než 2 miliony lidí.
0: Konference je volební kvůli ohlášenému odstoupení Trávníčka, jinak se mělo volit až za rok. Proč o funkci není oficiálně zájem?
1: Těch důvodů samozřejmě může být několik. Jedním z těch možných jsou kauzy z poslední doby, které na svaz nevrhly dobré světlo a týkají se českého pořádání závodu světového poháru. Závody alpských lyžařek ve Špindlerově Mlýně z tohoto ledna skončily ztrátou přibližně 24 milionů korun. V minulé sezóně se měl v Novém Městě na Moravě konat světový pohár běžců na lyžích, kvůli financím byl odřeknutý. Stejně tak měl být loni v lednu světový pohár ve snowboard crossu na Dolní Moravě, také ten svaz zrušil oficiálně kvůli nedostatečným ubytovacím kapacitám. A letos, sice po návratu z olympijských her, jela olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu Zuzana Maďerová domácí závod ve Špindlerově Mlýně, ale byl jen jeden. Také tahle akce byla zkrácena, protože závody měly být oficiálně dva. To všechno pochopitelně nevrhá na svaz dobré světlo.
0: A co kdyby se konference dostala k bodu, který je nazvaný volba prezidenta Svazu lyžařů České republiky a nebyl žádný kandidát?
1: No to by samozřejmě bylo nepříjemné, ale stále řešitelné, připomíná mluvčí Heisl.
2: Pokud by se skutečně nepodařilo navrhnout žádného kandidáta na funkci prezidenta Svazu lyžařů České republiky, nemohla by pochopitelně konference o obsazení této funkce rozhodnout a v horizontu 2 měsíců by byla svolána mimořádná volební konference Svazu lyžařů České republiky.
1: Nicméně podle našich informací by k takové situaci dojít nemělo, i kvůli výše zmíněným potížím jsou některé úseky tak trochu naštvané, snaží se prosadit své zájmy a ve vzájemné spolupráci se nejspíš pokusí právě podle zmíněných stanov navrhnout na poslední chvíli vlastního kandidáta. Konference Svazu lyžařů začíná v pátek v 10 hodin v Praze, budeme ji pochopitelně sledovat.
0: Hledá se prezident Svazu lyžařů České republiky. O tom jsme teď mluvili společně s Martinem Charvátem. Díky.
1: Hezké odpoledne.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Na jihu Slovenska řeší případ, který vyvolal debatu o hranicích školního dohledu. Ve třídách jedné střední školy se objevily kamery, aniž by o tom studenti nebo učitelé dopředu věděli. Co na tohle říká zákon a čím se hájí škola, na všechno se zeptáme.

0: Střední škola v Dunajské Středě na jihu Slovenska nainstalovala kamery přímo do tříd, aniž by o tom vedení předem kohokoliv informovalo. Na případ upozornil anonymní student, který se obrátil na zpravodajský web NAPUNK. Úřad na ochranu osobních údajů přitom jasně říká, že sledování výuky je nepřípustné a představuje závažný zásah do soukromí. Škola ani kraj dosud přesvědčivě nevysvětlili, proč se ty kamery ve třídách vůbec objevily. Více už probereme se zpravodajkou v Bratislavě Bárou Vránovou. Báro, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co to je za školu a jak vedení celou tu situaci vysvětluje?
1: Je to největší škola v Dunajské Středě, chodí tam skoro 500 žáků, ale nejde o žádnou speciální nebo problémovou instituci, která by vyžadovala kamerový dozor ve třídách. Vedení školy se k celé věci odmítlo vyjádřit, ředitelka na otázky webu NAPUNK vůbec neodpověděla a Trnavský kraj, který tu školu zřizuje, tvrdí, že kamery jsou zatím vypnuté a ve třídách jsou jen dočasně. Zapínat je prý budou mimo výuku, aby otestovali jejich provoz, než je přesunou do míst, která se teď rekonstruují. Na otázku, jestli kraj řešil předem dopady a posuzoval vliv na ochranu osobních údajů, už NAPUNK odpověď nedostal.
0: Jaké jsou vůbec na Slovensku ohledně kamer ve školách zákony?
1: Kamery ve školách zákon úplně nezakazuje, ale přesně vymezuje, kde by měly nebo kde smějí být. Povolené jsou ve společných prostorách, tedy na chodbách, u vchodu, v jídelně nebo na sportovištích. Ve třídách jsou přípustné jenom tam, kde se nachází drahé přístroje, nejčastěji tedy v počítačových učebnách třeba. Sledování běžné výuky ale Slovenský úřad na ochranu osobních údajů jednoznačně označuje za nepřípustné. Navíc zaměstnanci musí být o kamerách předem písemně informovaní a záležitost se taky musí projednat s odbory nebo zástupci zaměstnanců. Nic z toho se v Dunajské Středě podle dostupných informací nestalo.
0: A jaké jsou reakce na tenhle případ?
1: Žáci se obávají zneužití svého soukromí, kamery prý umožňují i záznam zvuku, takže se také bojí, že ty nahrávky může někdo zneužít. Úřad na ochranu osobních údajů připomíná, že děti jsou podle evropského nařízení GDPR považované za zranitelné osoby, kterým náleží taková zvláštní ochrana. A zároveň varuje, že souhlas žáků nebo rodičů nemůže být právním základem pro takovéto monitorování. Ve vztahu škola versus žák totiž existuje jakási přirozená rovnováha moci a souhlas za takových podmínek není svobodný.
0: Naše zpravodajka Bára Vránová mluvila tedy dnes o střední škole na jihu Slovenska. Báro, děkujeme ti, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: host radiožurnálu.
1: Praha hostí světový pohár v lezení. Jedním z hlavních taháků bude i nejlepší český lezec Adam Ondra. Jak se připravuje na domácí závod, kde ho budou sledovat tisíce fanoušků? Je pro něj vystoupení před českým publikem větší motivací nebo spíš tlakem? A jak se vůbec změnilo sportovní lezení od chvíle, kdy se dostalo na olympiádu?
0: Host radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Počítačová poezie, to byla jeho vášeň.
2: Básníci.
3: Bitva prokázala cizí zavinění.
2: Bývají tragický konec.
3: Básničky.
4: Pod jednou jsou podepsaný dva autoři, tak by mě zajímalo, který z nich je ten pravý.
5: Zavolejte večer.
4: To je fakt básník, žádnej stroj. Znám ho.
5: Teď vyšetřuju vraždu.
2: Případ dvou básníků.
6: A motiv?
2: V neděli večer na ČT1.
7: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
8: SPD nesouhlasí s peněžitým trestem za podněcování k nenávisti. Proti soudnímu rozhodnutí se odvolá. Portugalsko dnes ochromila generální stávka. Odbory protestují proti reformě zákoníku práce. České volejbalistky porazily v Lize národu Čínu 3-0 na sety. Kolona popojíždí na silnici 35 u Litomyšle. A zítra bude polojasno až jasno, postupně přibývání oblačnosti a přidají se přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty až 27 stupňů.
9: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Vládní SPD před krajskými volbami v roce 2024 podněcovala k nenávisti a má zaplatit 3milionovou pokutu. Nepravomocně o tom rozhodl soud. Případ se týká dvou předvolebních plakátů. Na jednom z nich byl muž tmavé pleti s nožem v ruce a nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Šéf SPD Tomio Okamura s peněžitým trestem nesouhlasí a proti rozhodnutí soudu se hnutí se odvolá.
10: Nesouhlasíme s rozsudkem, jelikož cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
8: Lidem v bytové nouzi by měly nově pomáhat i úřady práce. Umožnit by to mohla vládní novela zákona o podpoře bydlení pro lidi ohrožené bytovou nouzí, kterou dnes schválili poslanci. Zákon počítá se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
11: Myslíme si, že je to tak správně, protože tento zákon je vlastně doplňkem k řešení problematice bydlení, kterou řeší standardně sociální odbory právě obecních úřadů s rozšířenou působností, takže to vnímáme jako logické vyústění. A ano, i poradenství bude pokračovat pro všechny osoby.
8: Převedení části agendy na úřady práce kritizovala část opozice. Třeba podle Pirátů jsou už teď úřady práce přetížené. Novelu zákona dostanou k posouzení senátoři. Odboráři v Portugalsku stávkují, protestují proti reformám zákoníku práce. Vláda v nich mimo jiné omezila právo na stávku anebo oslabila kolektivní smlouvy. Zavřené jsou třeba školy, nemocnice poskytují jen základní péči, stojí taky vlaky. Do stávky se zapojili i zaměstnanci leteckých společností. Pražské letiště Václava Havla eviduje jeden zrušený přílet a jeden odlet. Pražská zdravotnická záchranná služba otevřela nové výjezdové místo. Je v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy. Stavba nové základny stála zhruba 19 milionů korun. Sloužit v ní budou vždy dvě posádky, říká ředitel Pražské zdravotnické záchranné služby Petr Kolouch.
12: Otvíráme základnu, která je prostornější než to původní, čili z jedné posádky jsme mohli navýšit na dvě. Je tady přímý výjezd na páteřní komunikaci a je tu ochrana areálu, protože tahle ta vrata jsou zavírací.
13: Sport. České volejbalistky na úvod nové sezóny Ligy národů porazily v Nankingu domácí Čínu 3-0. Aktuálně šestý tým světového žebříčku porazili Češky poprvé. V přípravném zápase minulý týden stejným soupeřkám podlehli v pěti setech 1-4. Smečařka Michála Mlenková po zápase řekla, že týmu vyšel plán zatlačit Čínu podáním.
14: My jsme si říkali, že musíme zůstat koncentrovaný, zůstat agresivní na servisu a jak jsme proti ním hráli přátelák, tak vlastně oni to měli hodně dobře přihraný, takže jsme museli slačit servisem a tím si myslím, že jsme si hodně pomohli, nemohli používat blokařky, takže tím jsme si pomohli hodně. Můžeme být šťastný dvě hodiny, jak říká náš trenér, a musíme pokračovat dál.
13: Další utkání elitní skupiny Ligy národů čeká český tým zítra proti Polsku.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Ucpaná D1 u Brna a kolony u Litomyšle.
6: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte dlouhé kolony od 178. kilometru až k omezení v Brně a po pojíždění nejen kamiony. Osobním autem se zdržíte u Brna asi půl hodiny. Na provoz vás nej na D1 za Prahou směrem do Brna od 15. kilometru až k omezení u Šmejkalky. Na 24. kilometru pojedete pomaleji asi 15 minut. Na Pražském okruhu se tvoří kolony před sjezdem na Ořech, delší ve směru z letiště na D1 od Zličína a je to asi na 25 minut. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská dálnice před Prahou a to zhruba od 8. kilometru. Tam jsou to hlavně kamiony. V Praze odpolední špička, to znamená kolony na těch tradičních místech, taky dost výrazně regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. A pozor, stále zavřená je silnice 105 v Psárech u Prahy po těžké nehodě nákladního auta s motorkou. Jeďte přes Libeř. Ještě silnice 35 z Hradce Králové do Mohelnice. Čekejte kolony mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Po pojištění od Cerekvice až do Litomyšle a je to na 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra bude ráno polojasno až jasno, postupně přibývání oblačnosti, odpoledne a večer se v Čechách od západu místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
7: A my vám přejeme dobré odpoledne, radiožurnál pokračuje chvilku po 16. hodině. Může Česko přijít o část evropských peněz kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše? Právě před tím varuje organizace Transparency International, která poslala podnět Evropské unii. Svěřenský fond, do kterého Babiš vložil akcie Agrofertu, je podle ní v rozporu s unijním právem. Jak na to reaguje premiér České republiky, tak to vám řekneme už za chvilku v odpoledním radiožurnálu. Teď v 16 hodin 6 minut Republic. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
9: Odpolední radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše podala protikorupční organizace Transparency International podnět Evropské unii. Nastavení svěřenského fondu, do kterého šéf hnutí ANO vložil akcie Agrofertu, je podle ní v rozporu s unijním právem. Téma teď na Radiožurnálu rozebereme s Josefem Čížem z domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co právní analýza organizace ukázala?
1: Ten fond RSVP Trust je podle organizace nastavený tak, že po vypršení premiérského mandátu přejde Agrofert do rukou dětí Andreje Babiše. Organizace ale upozorňuje, že by teď z vyplacených dotací mohli premiérovi potomci profitovat, což je přímo v rozporu s unijním právem. Unie by pak nemusela dotace zpětně proplatit, vysvětluje právník organizace Krištof Doležal.
2: Státní zemědělský intervenční fond poskytne dotaci společnosti z holdingu Agrofert, která není v tom fondu, tak ta společnost zhodnotí svůj majetek. A za nejpozději 4 roky, až Andrej Babiš vlastně poprvé přestane být předsedou vlády České republiky, z té dotace začnou benefitovat přinejmenším potomci Andreje Babiše.
1: Zároveň upozorňuje, že z nastavení fondu není jasné, jestli by potomci nemohli Babiše znovu do správy Agrofertu přizvat, nebo dokonce nastavení fondu změnit.
2: V momentě, kdy nastane režim rodinné správy, mohou rozhodovat o tom, kdo bude volit svěřenského správce, tedy mohou mít přímý vliv na to, která osoba se jim stane, mohou tak zprostředkovaně zajistit, aby se jim stal třeba i právě jejich otec Andrej Babiš.
1: Připomenu, že Státní zemědělský intervenční fond v dubnu oznámil, že je řešení premiéra v souladu se zákonem a tak nevidí důvod, aby Agrofert dotace čerpat nemohl. Seznam zprávy koncem května uvedli, že od doby, co je Babiš premiérem, vyplatil fond koncernu na dotacích zhruba 200 milionů korun.
0: A co na to říká premiér Andrej Babiš?
1: Dnes jen krátce zopakoval, že svůj střet zájmů vložením akcí do fondu vyřešil a dodal taky, že už se k tématu nebude dál vyjadřovat.
3: To, co jsem udělal já, neudělal nikdo, nepotřebuji se k tomu vracet. Ty udání, které tam chodí od opozice nebo tady od ty neziskovky, ano, tak samozřejmě komise na to nějak reaguje, ale já už k tomu nemám co říct.
1: Evropská komise v květnu poslala dopis českým úřadům, ve kterém žádala informace o prevenci střetu zájmu premiéra, požadovala v něm právní posouzení právě fondu RSVP Trust, ale taky dalších firm, které zůstaly mimo fond.
0: Josef Číš z domácí redakce ve studiu odpoledního Radiožurnálu. Díky.
1: Díky a naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Písnička pro tebe od Mňágy až Djorp pro vás v odpoledním radiožurnálu. Máme za chvilku za půl minutky 4:15 a pokračujeme dalším důležitým tématem. Do Petrohradu se sjíždějí účastníci Mezinárodního ekonomického fóra. Někteří ale přiletěli se zpožděním. Letiště Pulkovo totiž bylo většinu noci uzavřeno kvůli útoku ukrajinských dronů. Vrátíme se k tomu.

0: Ukrajinské drony v noci zasáhly ropný terminál v Petrohradu a korvetu válečného námořnictva v nedalekém městě Kronštadt. To vše v okamžiku, kdy v Petrohradu začíná Mezinárodní ekonomické fórum, jehož účastníky vítal obrovský sloup dýmu z hořícího terminálu. Ekonomické fórum, kterému organizátoři dali přezdívku Ruský Davos, přitom bylo výkladní skříní nového dynamického Ruska. Dění v Petrohradě sleduje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup, který je teď ve studiu Radiožurnálu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co víme o nočním útoku ukrajinských dronů?
1: Tak, viděli jsme ze záběru, které byly pořízeny zjevně mobilními telefony, jak minimálně dva drony zasáhly ten ropný terminál následky, tedy myslím, že vidí absolutně každý obyvatel Petrohradu, protože ten sloup dýmu skutečně je viditelný z vzdálenosti několika desítek kilometrů. Ukrajinci sami zveřejnili záběry dnes při nejmenším dvou dronů, které zaútočily na tu zmíněnou válečnou loď, kterou zjevně poškodili. A ruské ministerstvo obrany prohlásilo, že sestřelilo dalších více než 50 dronů.
0: A jaká byla reakce ruských úřadů?
1: Vlastně velmi zdrženlivá. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov prohlásil, že podobné teroristické útoky budou pomštěny a budou potrestány tak, jak to ostatně již probíhá, že Vladimir Putin byl informován, ale nic se nemění na jeho plánech zítra vystoupit na té konferenci. Takže asi nejvtipnější reakcí, kterou jsem viděl, byl vtip, který sdíleli mimochodem i někteří takoví ti prováleční publicisté, že tedy jako první na mezinárodní konferenci dorazila ukrajinská delegace.
0: Jak moc je pro Kreml důležité to Mezinárodní ekonomické fórum?
1: Tak jak už to zaznělo v tom úvodu, byl to takový ten symbol toho nového dynamického Ruska, které bude ukazovat ty možnosti, ten multilaterální svět a tak dále. No a v okamžiku, kdy tam všichni ti návštěvníci, když přiletí, tak první, co uvidí, je prostě sloup dýmu, tak je to z nějakého PR hlediska naprostá katastrofa.
0: Ve studiu Radiožurnálu komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
3: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
3: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se čtyřmi širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1125 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 30. června, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Hodin a 30 minut. Jana Utendorovská a zprávy.
2: Obvodní soud pro Prahu 1 uznal vinným vládní hnutí SPD z podněcování k nenávisti. Trestného činu se dopustilo v roce 2024 dvěma kontroverzními předvolebními plakáty. SPD má podle nepravomocného rozsudku zaplatit 3 miliony korun. Šéf hnutí Tomio Okamura s peněžitým trestem nesouhlasí a proti rozhodnutí soudu se SPD odvolá. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s převodem agent na některá ministerstva. Od 1. července se mají pod jednotlivé rezorty přesunout útvary v oblasti závislosti, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů. Zároveň se mají rušit některé pozice. Pokud úřad vlády podepíše převod těchto agent, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Vedoucí úřadu vlády Tunde Barta Radiožurnálu řekla, že plánované změny pozice lidskoprávních organizací naopak posílí. Zítra se chce se zástupci odborů setkat dalšímu jednání. Maďarský premiér chce rozšířit spolupráci Vyšegrádské čtyřky s Francií a Německem. Péter Maďar to řekl v Elizejském paláci před jednáním s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Maďarský premiér přijel do Paříže z návštěvy Berlína, ještě předtím byl v Polsku a Bruselu. A moravský vysílač Koyál nebude zítra ráno a odpoledne v provozu. Plánovaná odstávka kvůli údržbě antény přeruší televizní i rozhlasové vysílání od 4 do 16 hodin. Lidé na FM přijímačích nenaladí Český rozhlas Brno, Dvojku ani Radiožurnál. Dostupné nebudou ani další veřejnoprávní stanice, vysílané prostřednictvím technologie DAB+. Sport. Světová jednička Arina Sabalenková z Běloruska vypadla na Roland Garros už ve čtvrtfinále dvouhry. Čtyřnásobnou grandslamovou šampionku vyřadila Ruska Diana Schneiderová po obratu 2-1 na sety. 22-letá Schneiderová se o účast ve finále utká s dalším překvapením turnaje, polskou tenistkou Majou Chvalinskou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpala D1 u Brna a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Brzdí se na 175. kilometru v obou pruzích a táhne se to až do Brna k omezení. Osobním se zdržíte u Brna až půl hodiny kamionem delší dobu. Provoz vázne na D1 i za Prahou směrem do Brna. Na od 15. kilometru až k omezení u Šmejkalky na 24. kilometru pojedete asi 15 minut. Na Pražském okruhu velké kolony před sjezdem na Ořech, delší ve směru z letiště na D1. Od Zličína je to asi na půl hodiny. Ucpaná je kvůli tomu i plzeňská dálnice před Prahou, a to zhruba od 8. kilometru, tam postávají hlavně kamiony. Na okruhu dejte pozor i ve směru z D1 na letiště na 15. kilometru za sjezdem na Lochkov, nehoda v prostředním pruhu a brzdí se prudce. Silnice 35 z Hradce Králové do Mohelnice, hlásíte kolony mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Popojíždějí od Cerekvice až do Litomyšle a je to na 25 minut. Ještě do Horažďovic, silnice 169 z Horažďovic do Rabí je zavřená. Vyprošťují tam nákladní auto po nehodě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 11 až 7 stupňů, zítra čekejte polojasno až jasno, postupně přibývání oblačnosti, odpoledná večera se v Čechách od západu místy přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na západě Čech.

town. Jednu z hlavních priorit ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO mají dnes na programu poslanci. V prvním čtení mají schvalovat znovu zavedení EET od příštího roku. Podle koalice má přinést do rozpočtu až 14 miliard korun ročně. Opozice to rozporuje. Více informací přímo z poslanecké sněmovny už má kolegyně Daniela Brichtová. Dobrý den. Tak my se do sněmovny vydáme už za chvilku ve vysílání Radiožurnálu je 16:38.

0: Hlavním tématem odpoledního programu schůze poslanců je EET. Jednat by opět měli, jak už jsme říkali, do nočních hodin. Podle koalice má přinést do rozpočtu až 14 miliard korun ročně, to nové znovu zavedení. Tak teď už jsme ve spojení s kolegyní Danielou Brichtovou. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Už poslanci začali projednávat EET.
1: Zatím ještě ne, právě teď by měli hlasovat o programu, předtím vystupovali poslanci s přednostními právy a také s návrhy nových bodů do programu. Poslanci se po krátké pauze znovu sešli o 14:30 odpoledne, od té doby se právě u pultíku až doteď střídali hlavně opoziční zástupci. Například předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka žádal, aby sněmovna předřadila mimo jiné debatu o financování veřejnoprávních médií. Zdůvodnil to víkendovým vyjádřením ministra kultury o ty klempíře za motoristy, podle kterého má sice jít financování z rozpočtu jeho úřadu, aniž to bude mít dopady na ostatní výdaje nebo aby se zvyšovaly daně. Každopádně podle předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury z SPD je ohledně dnešního projednávání EET dohoda.
2: My jako zástupci koalice jsme seděli zástupci vedení opozice, no a myslím si, že po té diskuzi, že by první čtení EET dneska mohlo být ukončeno.
1: Se znovu zavedením EET ale opoziční poslanci nesouhlasí. Mimo jiné rozporují tu sumu, která by měla díky systému přitéct do státního rozpočtu. Podle nich je nadhodnocená.
0: A přibližme ještě další dnešní program poslanců, co už schválili a plánují otevřít ještě nějaký další bod.
1: Už dopoledne sněmovna finálně schválila zákon o podpoře bydlení, který mimo jiné přesunuje část pravomocí spojených s pomocí lidem ohrožených bytovou nouzí z obcí na úřady práce. Původně novela předpokládala pouze zacílení pomoci na lidi ohrožené bytovou nouzí, kteří mají k danému regionu vazbu. Schválen ale byl pozměňovací návrh Elišky Olšákové z hnutí STAN, podle kterého bude mít k poradenství přístup kdokoliv, jak to zákon předpokládá teď. Zákon teď zamíří k posouzení do Senátu. Původním plánem koalice bylo se po prvním čtení EET vrátit ještě k druhému čtení stavebního zákona. Pravděpodobně se na tento návrh už dnes ale nakonec nedostane.
0: Daniela Brichtová z domácí redakce, díky a naslyšenou.
1: Hezké odpoledne.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Paradise, kapela Coldplay ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Evropská unie se dlouhodobě spoléhá na zahraniční dodavatele zásadních technologií od polovodičů až po umělou inteligenci. Evropská komise představila plán, jak to změnit. Na takzvaný balík technologické suverenity se zaměříme za chvilku.

0: Evropská unie se podle Bruselu nemůže nadále spoléhat na klíčové technologie ze Spojených států a Číny. V budoucnu by měla vyvíjet vlastní čipy, vlastní umělou inteligenci a datová centra. Na pomoc tomu má legislativní balík pro zajištění technologické suverenity, který dnes představila Evropská komise. Podrobnosti probereme se zpravodajkou Radiožurnálu při unijních institucích Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Proč Evropská komise s tímto plánem přichází právě teď?
1: Protože v řadě zásadních oblastí je Evropská unie stále závislá na zahraničních technologiích, od e-mailové komunikace přes ukládání a zpracování dat až po digitální nástroje, které využívají i státní instituce. Evropská komise zdůrazňuje, že smyslem té nové legislativy není bojovat proti zahraničním firmám, ale spíše pomoci těm vlastním. Nicméně například podle zahraničních médií, jako je Financial Times nebo Politico, byly hlavním impulzem pro přípravu této legislativy obavy, že by americký prezident Donald Trump v rámci toho současného transatlantického napětí mohl pozastavit anebo omezit přístup ke klíčovým americkým technologickým službám. Pokračuje místopředsedkyně Evropské komise Hena Virkunenová.
2: Dnes se u více než 80% našich digitálních produktů, služeb a infrastruktury spoléháme na poskytovatele ze zemí mimo Evropskou unii. A to je obrovský problém pro bezpečnost dodávek. A do této situace jsme se nedostali přes noc. Je to výsledek několika desetiletí, kdy jsme se rozhodli technologie spíše půjčovat a přebírat, místo toho, abychom je vytvářeli a rozvíjeli. A to se musí změnit.
1: Ten balíček technologické suverenity obsahuje dva hlavní legislativní návrhy. Jeden se týká umělé inteligence a cloudu a druhý výroby čipů.
0: Tak začněme tou umělou inteligencí a cloudovými službami. Jak plánuje v této oblasti Evropská komise zakročit proti závislosti na zahraničních firmách?
1: Snahou je urychlit výstavbu evropských datových center a vznik vlastní cloudové kapacity, protože dnes většina evropských firm i úřadů používá cloudy od amerických firm Amazon, Microsoft nebo Google. A to se tedy musí změnit. I když samotné servery jsou fyzicky většinou v Evropě, tak tyto firmy podléhají americké legislativě. Evropská komise uvedla, že cílem je v příštích 5 až 7 letech strojnásobit kapacitu datových center v Evropské unii. Ta legislativa má mimo jiné podpořit výzkum a inovace v oblasti špičkových technologií.
0: Zmínili jsme taky, že by Evropská unie měla podporovat výrobu vlastních čipů, jak konkrétně?
1: Ano, to je druhá velká část toho dnešního návrhu, protože čipy jsou zásadní ve všech moderních elektronických zařízeních, od mobilů, počítačů, aut, až po datová centra a právě ty systémy umělé inteligence. Evropská komise navrhla druhou verzi svého zákona o čipech z roku 2023 s cílem právě posílit tu domácí výrobu polovodičů, urychlit polovolovací procesy, podpořit poptávku po domácích čipech. Všechny ty návrhy, respektive oba dva ty legislativní návrhy, teď musí ještě projednat Evropský parlament a Rada Evropské unie.
0: Zdeňka Trachtová, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Postupuje šéfka úřadu vlády Tinde Barta při reorganizaci vládních rad pro lidská práva nebo boj se závislostmi podle zákona? K jakým výsledkům může vést přesun úředníků pod ministerstva? Jak se stávající vláda chová ke státním úředníkům jako celku? Tomáš Pancíř se zeptá místopředsedkyně úřednických odborů Šárky Homfrey.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
2: SPD má zaplatit pokutu za předvolební plakáty, proti rozsudku se odvolá. Šéf NATO Mark Rutte přijel nečekaně do Kyjeva. Asistentem trenéra hokejové reprezentace bude Richard Král, novým generálním manažerem pak Patrik Eliáš. Kolona popojíždí na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A zítra bude zpočátku slunečno, postupně přibývání oblačnosti a místy přehánky. Teploty až 27 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: 3 miliony korun má zaplatit vládní hnutí SPD za předvolební plakáty. Podle zatím nepravomocného rozsudku spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti. Hnutí vinu odmítá s tím, že v roce 2024 pouze komunikovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání dávek. Podle státního zástupce Davida Jachnického ale není svoboda slova absolutní.
4: Já jsem předkládal v rámci závěrečné řeči titulní výtisky týdeníku Der Stürmer, který vlastně zobrazoval alegorie, které byly v té době taky považovány nebo označovány za pravdivé, které směřovaly vůči Židům, a myslím si, že nemusím v České republice říkat, kam to směřovalo.
2: Právní zástupce hnutí SPD Adam Batuna s rozsudkem nesouhlasí a odvolá se proti němu. Obžalobě čelí taky předseda hnutí Tomio Okamura. Jeho stíhání je kvůli poslanecké imunitě pozastavené. Česká federace potravinových bank plánuje rozšířit síť výdejen potravinové pomoci. Lidí v nouzi podle jejich dat přibývá. Federace teď má 261 mobilních výdejen ve 230 městech.
5: Dobrý den, jedný čerstvý, druhý trvanlivý.
6: Já? Počty lidí, kteří potřebují potravinovou pomoc, podle koordinátorky výdejen Jiřiny Mouchové, každým rokem rostou.
7: Celorepublikově máme vlastně za celou dobu realizace, která je od 1.7.23 podpořeno kolem 47 tisíc osob. Už jsme vydali přes 1 milion balíčků.
6: Federace chce výdejny rozšířit ještě minimálně do dalších 20 míst, kdo nejčastěji pro pomoc chodí, přibližuje ředitelka potravinové banky pro Středočeský kraj Dana Růžičková.
8: Nejčastěji jsou to nízkopříjmové rodiny, matky, samoživitelky a seniori.
6: Potravinové banky plní sbírky, obchodní řetězce a taky zemědělci. Z Benešová, Věra Hájíková, Radiožurnál.
2: Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte dorazil na neohlášenou návštěvu Kyjeva, informovala o tom jeho mluvčí. Kvůli bezpečnostním důvodům ale odmítla upřesnit konkrétní program. Rutteho doprovázejí velvyslanci členských zemí NATO. Jednání by se měla zaměřit hlavně na způsoby, kterými může aliance podpořit Ukrajinu, aniž by se stala přímým účastníkem války. Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice budou moct litr prodávat nejvýše za 1,40 korun a 98 haléřů. To je o 27 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak maximální cena nafty oproti dnešku mírně vzroste. Za litr můžou řidiči zaplatit až 39 korun a 1,50 haléřů. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat do konce června.
1: Sport.
9: Realizační tým české hokejové reprezentace doplní asistent trenéra Richard Král a jako generální manažer Patrik Eliáš. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje to schválil na svém zasedání.
10: Nastupující hlavní trenér Zdeněk Moták s asistentem Pavlem Grosem si Richarda Krále vybrali sami. Výkonný výbor jejich volbu schválil. Král v minulosti koučoval extraligové Pardubice a Mladou Boleslav. Generálního manažera Jiřího Šlégra nahradí další reprezentační legenda Patrik Eliáš, který v posledních 3 letech působil jako sportovní poradce v prvoligové Slávii Praha. Celý realizační tým má u národního týmu 2leté smlouvy. Jan Suchan, Radiožurnál.
9: České volejbalistky zahájily senzačním vítězstvím 3-0 nad domácí Čínou novou sezónu elitní ligy národů. Aktuálně 6. tým světového žebříčku porazili Češky poprvé v historii.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 u Brna a ucpaný Pražský okruh. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony brzdí na 175. kilometru, osobní auta o kus dál a je to až do Brna k omezení. Osobním autem se zdržíte asi 20 minut. Na Pražském okruhu popojíždějí kolony před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Delší kolona, větší zdržení je ve směru z letiště na D1, aktuálně asi na 20 minut. Plus je tam ucpaná ještě plzeňská dálnice D5 na příjezdu k okruhu. Kolona a hlavně kamionů se senuje už od 8. kilometru. Provoz vázne i na výjezdu z Prahy směr letiště. Opravují tam kruhové objezdy u letiště a kolona z Prahy je na 10 minut. Ucpaný je pak i sjezd k letišti. Jinak v Praze silný odpolední provoz musí regulovat vjezdy do tunelového komplexu Blanka. Třeba Povltavská směr Blanka je plná už z Libně. Velké kolony jsou taky v Patočkově ulici, v oblasti Davids i v Radlické do centra. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 11 až 7 stupňů, zítra pak bude ráno polojasno až jasno, postupně přibývání oblačnosti, odpoledne večer se v Čechách od západu místy přidají přehánky. Teploty 23 až 27, na západě Čech jen kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
12: Odboráři na úřadu vlády vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli převodu agent na některá ministerstva. Porušila šéfka úřadu vlády zákon, když změnu dopředu nekonzultovala s odbory? Jak dopadne na státní správu chystané propouštění úředníků k 1. červenci? A jak současná vláda celkově přistupuje ke státním úředníkům? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá i Český rozhlas Plus, je místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Homfrey. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
13: Dobrý den.
12: Odborová organizace při úřadu vlády Straka vyhlásila stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agent v oblasti ochrany lidských práv, duševního zdraví a také závislostí na některá ministerstva. Ta reorganizace plánovaná od začátku července podle odborářů ohrozí funkční systém, oslabí odbornou kontinuitu a povede k odchodu zkušených pracovníků ze státní správy. Konzultovali odboráři z úřadu vlády ten krok s vámi, tedy s vedením Odborového svazu státních orgánů a organizací?
13: My jsme průběžně v kontaktu. Odborová organizace Straka při úřadu vlády je jednou z našich klíčových odborových organizací. Bavili jsme se vlastně o tom, jaké možné důsledky a dopady samotná ta reorganizace měla nebo by mohla mít už od okamžiku, kdy byla na stole, a konzultovali jsme pochopitelně i to vyhlášení stávkové pohotovosti.
12: Odboráři ze Strakovy akademie si stěžují, že to s nimi šéfka úřadu vlády Tinde Barta předem neprojednala. Vy jste minulý týden v rozhovoru pro Novinky.cz a pro Deník Právo řekla, že to je protiprávní postup. Co konkrétně podle vás vedoucí úřadu vlády porušila?
13: Zákon o státní službě hovoří celkem jednoznačně, že služební úřad, což je v tomto případě úřad vlády, musí s odborovou organizací projednat návrhy všech věcí týkajících se systemizace nebo její změny. A to dle našeho názoru ne až ve fázi, kdy už je zkrátka na vládě nebo někde jinde rozhodnuto o tom, že se někdo někam převádí, ale právě už ve fázi přípravy takových procesů, které by k té změně systemizace mohly dojít. Takže dle našeho názoru, tím, že to neprojednali s odborovou organizací, ačkoliv se to tam zaměstnanců bezprostředně týká, už v té fázi předtím, než to o tom vláda rozhodla, tak tím mělo dojít k porušení tady tohoto ustanovení.
12: A tu povinnost má vedoucí úřadu vlády?
13: Tuto povinnost má služební orgán, což je v tomto případě státní tajemník v úřadu vlády, ale tam, kde se to týká zaměstnanců v pracovním poměru, tak ji má vedoucí úřadu vlády, takže v zásadě ji nesou oba dva společně.
12: Je podle vás možné na základě toho, co teď říkáte, celou tu reorganizaci právně napadnout?
13: To je velká otázka spíš na to, jak by vypadalo případné soudní řízení, protože přestože zákon o státní službě tady máme 10 let, tak tuto věc nemáme jednoznačně projudikovanou. Pokud by se v důsledku nějakých individuálních dopadů té změny, toho, že by například něčí místo bylo zrušeno nebo nebyl převeden za podmínek, za jakých by měl být převeden, pokud by se domáhal přezkumu soudního, tak součástí toho soudního přezkumu by bylo i to, zda vláda při přípravě této změny ty zákonné postupy dodržela.
12: Je ve hře takovýto právní postup? Je třeba někdo ze zaměstnanců, kdo se na vás obrátil, se kterým debatujete o tom, že byste tuhle cestu zvolili?
13: V obecné rovině jsme to samozřejmě již konzultovali. Ono hodně záleží na tom, jak budou dopadnout, nebo respektive jak dopadnou ty konkrétní převody a přechody, pokud k ním skutečně dojde. Vzhledem k tomu, že ten prostor na soudní přezkum je až ve chvíli, kdy by bylo definitivně pravomocně rozhodnuto o osudech všech zaměstnanců, kterých se to týká, tak v tuhle chvíli je to ještě předčasné odhadovat, jestli k tomu někdo skutečně přistoupí, ale vyloučit to určitě nemůžeme.
12: Tahle situace, kdy reorganizace nebyla projednána dopředu, je v české státní správě výjimečná, nebo se to děje častěji?
13: No, upřímně řečeno, výjimečná není. Setkáváme se s tím častěji, než bychom rádi. A to i bohužel za dobu účinnosti zákona o státní službě. Zároveň je ale potřeba říct, že v rozsahu, ve kterém by se to týkalo takového velkého počtu lidí a takto velkých útvarů, pro které by to znamenalo jakoby skutečně zásadní dopad, se s tím úplně nesetkáváme. Většinou jsou to spíš takové situace, kdy se v nějaké složitější změně systemizace schová zrušení jednoho či dvou míst, které z nějakého důvodu ten služební úřad nechce držet a nechce to prozradit dopředu.
12: Když se na to podíváme z praktické roviny, asi se dalo předpokládat, že i kdyby to paní vedoucí úřadu vlády s odbory projednala, tak odboráři s tím nebudou souhlasit. Ostatně sama paní vedoucí to řekla pro deník N, že počítala s tím, že to vyvolá odpor. Má v takovém případě smysl trvat na tom předjednání? Nebyl by fakticky ten výsledek stejný?
13: Teoreticky by ten výsledek stejný mohl být, nicméně třeba tady tuto debatu o tom, jaké to bude mít dopady, jestli to má nebo nemá vliv na zajištění té agendy, si mohli představitelé úřadu vlády absolvovat ještě předtím, než to na tu vládu šlo. Mohli se s těmi argumenty nějakým způsobem třeba dopředu vypořádat a je otázkou, jestli třeba ten nesouhlas by pak byl tak intenzivní, kdyby už nějaká debata proběhla, nebo jestli by k tomu skutečně došlo. Já nepochybuji o tom, že cesta rychlého projednání nebo schválení nějakého materiálu bez širší debaty může být v té první fázi komfortnější, ale většinou, a vidíme to i teď a vidíme to i u některých jiných případů, se té debatě zkrátka stejně nevyhneme, to za prvé. A za druhé, zákon tady tyto ustanovení tam zakotuje celkem jednoznačně právě z tohoto důvodu, protože kdyby zaměstnavatelé a úřady nebyly povinni tady své vnitřní organizační změny projednávat, tak by to dobrovolně z největší pravděpodobností nedělali téměř nikdy.
12: Na druhé straně není a nemá být právem vlády, aby si sama rozhodla, jak a pod kterými úřady mají fungovat její poradní orgány?
13: To nepochybně ano. Je to právem každého zaměstnavatele a vláda je v tomto ohledu také zaměstnavatel, aby si svoji vnitřní organizaci a uspořádání jak si udělal tak, jak je to pro něj nevýhodnější. Nicméně zákon předepisuje nějaké požadavky třeba na změnu systemizace, předepisuje nějaké požadavky na to, jak má být zabezpečeno plnění jednotlivých agend. A pokud by to rozhodnutí, řekněme, manažerské nebo personalistické, ale nenaplňovalo třeba ty zákonné požadavky, tak potom je minimálně přezkoumatelné soudem, ale zároveň by mělo být věcí nějaké diskuze a zpětné vazby.
12: Místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Humphrey je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve víkendovém videu řekl, že z celkem 255 lidí v radách vlády se přesune 48 úředníků. Když se vrátím k těm věcným výhradám, k těm obavám, že to může znamenat konec nebo zhroucení té agendy, může opravdu, pokud jde o tato čísla, to mít tak zásadní dopad?
13: No, musíme si rozdělit vlastně ty lidi na to, kdo je úředník a kdo je, řekněme, odborník, který sedí v radě vlády. Rady vlády jako poradní orgány jsou složeny většinou z externích odborníků, z nějakých kapacit v dané problematice, kteří nemají to působení v radě vlády jako svou pracovní činnost. Ať tam skutečně chodí projednávat strategické materiály nebo nějakým způsobem jinak, jak si uplatňovat tu svoji expertízu. Ale na to, aby rada vlády fungovala, protože většinou mají nějaké statuty, někdy rozhodují třeba o některých dotačních titulech a tak dále, tak na to potřebuje nějaký odborný a zároveň administrativní aparát. A ten se vlastně většinou právě skládá z těch úředníků. Zase si nepředstavujeme, že oni zajišťují jenom, já nevím, cirkulaci programů a pozvánek a zápisy. Většinou jsou to lidé, nebo v zásadě vždycky jsou to lidé i jako se svojí vlastní odbornou expertízou a vykonávají třeba i tajemnické funkce pro tady tyto jednotlivé experty. Ale není pravda, že by vlastně ta rada vlády jako, nebo ty rady vlády byly všechny složeny z úředníků, nebo že by ten aparát, kterým poskytuje vlastně ten support a zajišťuje tu jejich roli a tu jejich úlohu, že by nebyl ani odborný, ani důležitý. Takže pokud opravdu o to zázemí ty rady vlády přijdou, tak to jejich fungování to nepochybně minimálně zkomplikuje, možná i dost zásadně naruší.
12: Musí opravdu o tu podporu přijít, když se ti úředníci přesunou pouze do jiného úřadu?
13: To je zase otázka taková hypotetická. Není to tak, že by bylo nemyslitelné, že by třeba ty rady nebo nějaké jiné orgány nebyly součástí jiného úřadu, než je úřad vlády. Na druhou stranu, pokud mají mít ty problematiky skutečně nadrezortní charakter, tak vyžadují minimálně komunikaci a vlastně spolupráci i třeba několika ministerstev, případně jim podřízených úřadů, právě třeba tady s odborníky z té rady vlády, a proto je vždycky taktičtější, efektivnější a už se to takhle osvědčilo dlouhodobě, pokud ti lidé, kteří to administrativně i odborně zabezpečují, nesedí na některém z těch ministerstev, ale sedí právě na úřadu vlády.
12: Na druhé straně, pokud zůstanou ty rady na úrovni vlády, pokud ve vedení těch rad zůstane premiér Andrej Babiš, tak jak opakuje, že tam zůstane, není to dostatečná garance, že on si zajistí to, aby to mezirezortně a nadrezortně fungovalo?
13: Uvidíme. Každopádně nepochybuji, že s ohledem na to, kolik povinností a úkolů mám pan premiér, tak rozhodně nebude zajišťovat to, aby lidé o několik stupňů hierarchii níže spolu mluvili. O to skutečně jako jeho úloha není a obávám se, že tady může být právě velmi problematické to, když ti lidé, kteří by toto na starosti naopak mít měli, budou zkrátka zaměstnanci jednoho konkrétního rezortu.
12: Pokud je o působení těch samotných úředníků, vedoucí úřadu vlády Tinde Barta veřejně řekla, že se mají převést všichni zaměstnanci, dodala, že jim garantuje zachování platových podmínek. Je to z vašeho pohledu dostatečná záruka?
13: Já jsem na to velmi zvědavá, protože není žádným tajemstvím, že ačkoliv platové tarify, což je ta základní složka platu, jsou zkrátka shodné napříč celým systémem státní služby nebo platové sféry.
12: To jsou ty tabulky.
13: Tak některé ty netarifní složky platu nebo jiné, zkrátka ať už finanční nebo nefinanční aspekty toho pracovního a služebního života, se rezort od rezortu liší. A já si úplně v souladu s právní úpravou nedokážu představit, jak by jedna skupina prostě zaměstnanců některého například ministerstva nebo jiného úřadu měla mít v tomto ohledu odlišné podmínky od ostatních zaměstnanců téhož úřadu z titulu toho, že takové podmínky měla dříve na úřadu vlády. Tady si myslím, že ta garance nehledí úplně dopředu na to, jak to začlenění i do toho třeba odměňovacího systému bude na těch nových úřadech vypadat.
12: To znamená, že ten rozdíl může být v pohyblivé částce mzdy, v odměnách nebo v nějakých benefitech?
13: Může být, ano. Tady opravdu ty jednotlivé úřady nemají totožné podmínky.
12: A v tomto směru úřad vlády nebo zaměstnanci úřadu vlády jsou na tom lépe než zaměstnanci ministerstev?
13: Těžko je to říct takhle paušálně, ale nepochybně tam nějaké rozdíly jsou.
12: Když se vrátím k té vyhlášené stávkové pohotovosti, zítra ráno se mají odboráři z úřadu vlády sejít s Tinde Bartou, tedy z vedoucí úřadu vlády. Za jakých okolností by podle vás bylo na místě, aby přistoupili skutečně ke stávce?
13: Oni ty své požadavky formulovali celkem jednoduše a pokud nebudou splněny, tak jsou připraveni k té stávce přistoupit. To je potřeba říct, že to je čistě na uvážení opravdu těch lidí, kteří stávku, nebo respektive stav tuto chvíli stávkou pohotovost organizují a připravují. připravují. Já jim nebudu říkat, jako na co mají kývnout a co nemají kývnout.
12: A oni se vás nebudou ptát?
13: Možná budou, ale rozhodnutí je jakoby ve finále na nich. Jo. Takže, jak říkám, oni své požadavky formulovali jednoznačně a v tuto chvíli se není možné domnívat, že pokud k ní jejich splnění nedojde, že by byli nějakým způsobem spokojení.
12: Mezi těmi požadavky je to, že by se neměli podepsat ty delimitační protokoly, kde byl termín do pátku tohoto týdne, do 5. června. Chápu z toho tedy dobře, že pokud do 5. bude něco z toho podepsáno, tak ta stávka bude?
13: Uvidíme. Uvidíme.
12: Ale vy byste to doporučila, kdyby se vás ptali?
13: Vy se mě tady snažíte tlačit do odpovědi, která v sobě zahrnuje celou řadu proměnných. Já si myslím, že v tuto chvíli je primárně důležité počkat, jak proběhne to zítřejší jednání, o kterém víme, že již bude. A pokud by kolegové naznali, že ty protokoly skutečně nemají být podepsány, tak já v tuto chvíli můžu říct, že jejich rozhodnutí jako odborový svaz státních orgánů a organizací budeme jednoznačně podporovat, ať už bude takové, či onaké.
12: Pokud by k té stávce došlo, uvažujete o tom, že by se připojili nějakým způsobem i další odborové organizace v rámci vašeho svazu, tedy nejenom odborová organizace Straka?
13: V tuto chvíli přesně na toto téma probíhají jednání. Záleží to opět na představitelích těch jednotlivých organizací. Já bych řekla, že je důležité mít na paměti, že jednotlivé organizace jsou samostatné subjekty, že my jako odborový svaz, který je zastřešuje, tak samozřejmě máme nějakou třeba koordinační úlohu, metodickou, můžeme jim pomoci, právně zabezpečit a tak dál, ale není to tak, že bychom jim například mohli říct tak a teď hromadně stávkujeme všichni. Takže ty jednání probíhají, vím, že budou probíhat poměrně intenzivně i zítra, takže uvidíme, jakým způsobem se to vyvine, ale můžu říct, že tady poměrně silný pocit sounáležitosti a solidarity napříč vlastně i dalšími úřady.
12: Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta už před 2 týdny řekla Radiožurnálu a serveru i rozhlas.cz, že ta změna je definitivní. Vy věříte, že definitivní být nemusí?
13: Pevně doufám, že se vláda reálně zamyslí nad dopady, které toto opatření může mít. Že bude naslouchat jak odborné veřejnosti, tak hlasu zaměstnanců a zaměstnankyň. A že si ještě minimálně důkladně zváží, jestli toto je skutečně ten nejlepší možný krok.
12: Místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Humphrey zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Zatím mluvíme o přesunu agend z úřadu vlády na některá ministerstva, ale k 1. červenci se na ministerstvech a dalších institucích chystají další organizační změny. Výsledkem má být snížení počtu zaměstnanců. O tom jedná vedení úřadu s odborovými organizacemi. Máte o tom detailnější informace?
13: Máme o tom informace z řady našich základních odborových organizací. My samozřejmě nemáme odborové organizace úplně na všech úřadech v celé státní službě, ale na drtivé většině z nich ano. Řekněme. Takže ty informace celkem máme. Na rozdíl například od předvánočních změn systemizací, které probíhaly hlavně na ministerstvech a kde naše odborové organizace ty informace příliš nedostávaly, tak v současné chvíli ty organizační změny, ty chystané od toho 1.7. jsou s nimi projednávány. Oni mají vesměs k dispozici vlastně detailní podklady k tomu, jakých míst, jakých agent a zda i konkrétních lidí, a kterých by se měly ty změny a zejména ty škrty týkat. Na druhou stranu, pokud naše organizace se dotazují na nutnost těch změn, na zabezpečení těch agent, které tam třeba po těch škrtnutých místech zůstanou, na ty další dopady i na ekonomické dopady těch změn, tak už potom v odpovědi na tyto dotazy příliš mnoho informací nedostávají. My jsme v dopise, který jsme na toto téma adresovali premiérovi, zmínili, že se není možné jaksi zbavit pocitu, že se škrtá jenom proto, že se škrtat musí, aniž by třeba zejména na těch podřízených úřadech na všech bylo vedení tak jako úplně přesvědčeno o třeba nezbytnosti nebo důvodnosti tady těchto změn.
12: Z těch informací, které mají vaše jednotlivé organizace, kolika lidí by se to propouštění od července mělo týkat?
13: Je to rozdílné úřad od úřadu. Existuje takový pokyn ze strany vlády, že by se mělo ideálně najít nějakých 6% úspor. Jo, a teď je samozřejmě otázkou, jakým způsobem se to bude hledat. A určitě určitě víme, že 6% na všech úřadech to nebude. Ale i pokud by to bylo v průměru těch 6%, tak se bavíme v zásadě o stovkách až jako tisících míst a to už není málo.
12: Z toho, co víte, máte pocit, že to někde na nějakých úřadech může ohrozit fungování těch úřadů?
13: Nepochybně to na některých úřadech může výrazně zkomplikovat, už teď ne, třeba úplně jednoduché vykrytí nějakých agent.
12: Na kterých úřadech je to nejhorší?
13: Co se týče toho, kterých konkrétních úřadů se to týká, my jsme opět tady v tom dopise, který byl k dispozici i médiím, zmiňovali například, že velmi rizikové vidíme změny na Státním pozemkovém úřadu nebo na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vedením tady těchto úřadů jsme byli ujištěni, že oni mají tady tyto rizika na paměti, že budou usilovat o to, aby ty škrty a úpravy byly provedeny tak, aby k ohrožení zajištění těch agent nedošlo, ale řekněme, že naše pochybnosti v tomto ohledu i nadále přetrvávají a uvidíme samozřejmě, jaký ten výsledek bude.
12: Vrátím se ještě k těm nedobrovolným odchodům. Mm-hmm. Vy jste v rozhovoru pro Právo řekla, že někde zřejmě dochází k adresnému rušení míst lidí, kteří nemusí politicky souznit s aktuálním vedením ministerstva. Dodala jste, že o tom není pochyb. Kterých rezortů se to týká?
13: Tak to jsme zaznamenali například už v souvislosti s těmi škrty před Vánoci, tady prostě kolovaly politická prohlášení typu toho, že poteče zelená krev.
12: To znamená ministerstvo životního prostředí?
13: Například bych řekla, že v tomto rezortu k něčemu takovému nepochybně docházelo a i když nemusíme říkat, že šlo jakoby adresně útok na konkrétní osoby, tak bylo zjevné, že řekněme nové vedení se třeba nestotožňuje s tím, že by některé agendy byly s ohledem na politické přesvědčení strany, kterou reprezentují, tak důležité, že by si třeba zasloužili adekvátní obsazení.
12: Vy jste právnička, zároveň místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací. Jste v kontaktu s některými těmi zaměstnanci, kterých se tohleto týká? Podnikáte třeba právní kroky proti tomu? Protože pokud by z takových důvodů byl ten úředník propuštěn, předpokládám, že by to bylo protizákonné.
13: Pokud by z takových důvodů byl propuštěn, tak by to bylo protizákonné. My jsme už v minulosti, ať už u našich členů, kde je přímo většinou i zastupujeme, protože to je zkrátka jedna z těch našich základních činností, tak jsme vedli takovéto kauzy, případně jsem alespoň konzultovala kauzy s některými jinými vysokými představiteli v uvozovkách odejítými z některých ministerstev. V tuhle tu chvíli po těch škrtech, kterým došlo ke konci loňského roku, tak zatím vesměs tam to došlo nějakými, řekněme, smírnými řešeními, i když je možné, že někteří se u soudu už třeba brání. A jak to dopadne po systemizaci, no po změně systemizace po těch škrtech v letošním létě, to zase uvidíme až v návaznosti na to, jaká budou přijata rozhodnutí, jak budou vypadat, co s těmi konkrétními lidmi se stane a jestli to budou mít zájem řešit či nikoli. Já bych možná v téhle z té souvislosti asi dodala, že on se nikdo moc soudit nechce, protože to není zaprvé nic příjemného, je to poměrně stresující záležitost a to i když jste v právu, za druhé je to časově náročné a zdlouhavé a dost často s nejistým výsledkem, který navíc i v případě pozitivním přijde až po několika letech. Takže řekněme, že lidé, kteří se nemusí soudit, tak se spíš soudit nebudou, ale nevylučuju to a jak říkám, už jsme v minulosti takové kauzy vedli.
12: Mluvíme o propouštění, o reorganizacích, k tomu sněmovna projednává zásadní změnu služebního zákona směřující k tomu, aby bylo snadnější propustit státní úředníky. Do toho třeba čestný prezident motoristů sobě mluvil o úřednících jako o parazitech. Co tohle všechno vypovídá podle vás o přístupu současné vládní koalice ke státním zaměstnancům a úředníkům?
13: No, ono to vypovídá o tom, že ten její přístup se v zásadě neliší od zbývající části politické reprezentace. My už nevím kolik let, jako odborový svaz, jako dlouho určitě, prostě napříč dvěma, třemi volebními obdobími, možná ještě déle, upozorňujeme na to, že je velká část politické reprezentace, no v zásadě téměř všichni, státní službu nebo obecně úřednictvo dehonestují. Snižují jejich důležitost, vykreslují je často právě jako zbytečnou nákladovou položku státního rozpočtu, redukují je nějaká populisticky zajímavá procenta k seškrtání, aniž by nedocenili ten význam vlastně pro zajištění chodu státu a vlastně konec konců i plnění politických priorit, protože jsou to právě úředníci, kteří zkrátka dělají to, co politici lidem slíbí. My to považujeme za velmi negativní, dlouhou dobu k tomu výrazně přispívala i část jakoby mediálního zobrazování, třeba úřednické práce nebo problematiky k tomu. To se třeba nějak postupně také mírně mění. Bohužel ten politický diskurz v tomto ohledu setrvalý a to tedy skutečně celkem napříč politickým spektrem, byť někteří reprezentanti a reprezentantky se vyjadřují třeba méně hanlivě a s trošku větší mírou respektu než jiní, ale v zásadě k úsilí o třeba snižování celkového počtu nebo tlaku na nezvyšování, nejlépe ještě i snižování platů, ve finále ty poslední vlády přistupovaly téměř všechny. Jo, takže tady bych řekla, že vlastně zas nic tak odlišného od předchozích období se neděje. Co je pro nás ještě jakoby velmi problematické v této souvislosti, není jenom to, že vládní politici rozhodují o tom, jaké budou počty a platy těch státních zaměstnanců a jejich pracovní podmínky. Ale to, jak se o nich mluví a jak se o nich vyjadřují, tak pochopitelně rezonuje i ve společnosti. A my tady víme, že se v posledních letech potýkáme s narůstající agresivitou ze strany klientů a klientek, nebo prostě veřejnosti, mimo jiné právě vůči úředníkům a úřednicím. A troufnu si říct, že tady některé výroky těch politických reprezentantů rozhodně tady tuto míru agresivity žádným způsobem nesnižují.
12: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Homfrey. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
13: Děkuji, nashledanou.
12: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Mancíř.
1: 17 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Utendorfská.
2: Platby za státní pojištěnce, tedy třeba za děti nebo důchodce, by se příští rok mohly navýšit o 24 miliard korun. Navrhne to ministerstvo zdravotnictví. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Stát teď posílá do systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce 2188 korun měsíčně. Za letošní rok to stát vyjde na skoro 158 miliard korun. Poslanci dnes schválili přesun části pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí na úřady práce. Ty by tak nově měly poskytovat konzultace nebo třeba vyřizovat žádosti o podpůrná opatření. Zvýšit by se taky měl celkový počet poradenských míst ze současných 115 na 205. Část opozice návrh kritizovala. Úřady práce by podle nich mohly být kvůli tomu přetížené. Předloha teď zamíří do Senátu. Tři členové britského královského námořnictva zemřeli při havárii vrtulníku. Nehoda se stala na jihozápadě Anglie v hrabství Devon během výcvikového letu. Informovalo o tom britské ministerstvo obrany. Příčina nehody zatím není známá. A celkem 23 škol a vzdělávacích zařízení po celé republice požádalo ministerstvo školství o prodloužení aktuálního školního roku. Reagují tak na zkrácení výuky o 2 pracovní dny, které oznámil ministr Robert Plaga za hnutí ANO letos na konci března. Ministerstvo všem žádostem vyhoví. Sport. Basketbalisté Nymburka a Pardubice rozehrají za necelou půl hodinu druhý zápas finále NBL. Favorizovaný Nymburk se včerejším vítězstvím 81-73 ujal vedení v sérii. Druhý duel odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 u Brna, zavřená silnice u Horažďovic. Na D1 stále kolona na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony od 174. kilometru. Osobním zastavíte na chvilku pouze u Kývalky v okolí 181. kilometru. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 budete až půl hodiny popojíždět v koloně před sjezdem na Ořech. Kolona je kvůli tomu i na plzeňské dálnici na příjezdu do Prahy, hlavně kamiony v pravém a prostředním pruhu od 8,5. kilometru. V Praze výrazně regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. V Radlické ulici kolona z Jinonic na půl hodiny. Kolona je kvůli tomu i v Patočkově ulici a tam ještě pomalejší. A velmi ucpaná je oblast Prašného mostu. Pozor, pokud z Prahy vyjíždíte směr Jílové u Prahy. V Psárech je po tragické nehodě auta s motorkou zavřená silnice 105. Jeďte přes Libeř. A ještě do Horažďovic je neprůjezdná silnice 169 mezi Horažďovicemi a Rabí. Vybrošťují tam nákladní auto po nehodě a jede se přes Budětice. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci čekejte už jen málo oblačnosti, na východě bude doznívat déšť, ochladí se na 11 až 7, ve Slezsku bude kolem 12 stupňů. Zítra pak bude ráno polojasno až jasno, od západu se postupně zatáhne a místy se přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude jen kolem 21. Takové byly zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál, je s vámi Štěpán Pokorný.
1: 17 hodin 34 minuty odpolední Radiožurnál pokračuje. Hlavní zprávy uslyšíte v 18 hodin. Do té doby taky spousta muziky, třeba Rembrandt, Anna K., anebo teď už posloucháte jeden z hitů kapely Činasky 1970.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Tvrdě a bez rukavic se prý dnes bojuje v New Yorku. Rakouský vyslanec Georg Kessler tak označil výběr nových členů Rady bezpečnosti OSN. O uvolněné místo v Radě bezpečnosti stojí Rakousko, ale stejně taky Německo, které je po ústupu Spojených států čím dál důležitější i jako donor této mezinárodní organizace. Více si řekneme se zpravodajem radiožurnálu v Berlíně Tomášem Havlínem. Dobrý den.
1: Dobrý den, z části už je rozhodnuto, výsledky hlasování přečetla předsedkyně Valného shromáždění OSN v New Yorku a bývalá německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková, a my tedy víme, že Německo se v příštích dvou letech nestane nestálým členem Rady bezpečnosti OSN. K tomu, aby se tak stalo, tak potřebovalo dvou třetin delegátů Valného shromáždění OSN v New Yorku, 127 hlasů, ale získalo jich pouze 104, na rozdíl od svých konkurentů v regionálních skupině západu evropských zemí Portugalska a Rakouska. Ty obě dvě uspěly, Portugalsko získalo 134 hlasů, Rakousko 131, a obě dvě tyto země se tedy stanou nestálými členy Rady bezpečnosti OSN, nejvyššího orgánu OSN, v příštích dvou letech 2027 a 8.
0: A co pro Němce znamená, že v Radě bezpečnosti OSN nebudou?
1: Bylo to v Německu docela sledované téma a pro Německo je to rozhodně porážka. Takový server Politico, ten se ještě dnes ptal, jestli se bude opakovat takzvaná potupa z Kordoby, čímž vlastně připomněl událost z roku 1978, kdy Němci podlehli 3-2 na fotbalovém mistrovství světa v Argentině Rakousku, a tam ten takzvaně mladší bratr porazil toho staršího. To se dnes zopakovalo. Je to chápané jako taková porážka Friedricha Merce, který na domácí půdě to má těžké. On před volbami sliboval, že nastartuje hospodářský růst, provede reformy, nestalo se. Sliboval, že Německo se znovu stane zahraničním lídrem, respektovaným na mezinárodní scéně, a teď přichází v tomto smyslu další porážka. Německo o to stát se tím nestálým členem Rady bezpečnosti hodně stálo. Je to velká země, jak bylo řečeno, i velký donor, dost do toho investovalo. Minister zahraničí Johan Wadeful byl od začátku týdne v New Yorku, aby tam ještě ty země nerozhodnuté přesvědčoval, aby se dali na stranu Německa, ale teď tedy víme, že se to nepodařilo a Německo v Radě bezpečnosti

0: prostě nebude.
1: Jaké můžou být důvody, že delegáti Valného shromáždění dali přednost Portugalsku a Rakousku?
0: O tom Portugalsku, že to bude úspěšné a obsadí jedno z těch míst v Radě bezpečnosti, o tom se mluvilo dopředu, že to je jistota. Portugalsko relativně malá země, ale zároveň napojená na celý svět se španělským mluvícím a portugalským mluvícím světem, takže se širokými kontakty tam se to mělo zajisté a vlastně rozhodovalo se mezi Rakouskem a Německem, přičemž na straně Rakouska to spíš, řekněme, používalo jako marketingově používalo, že je zemí neutrální, že se hodně věnuje diplomacii, je to ostatně jedno ze sídelních měst OSN. U Německa dá se říct, možná poškodilo vlastně Německo v tomto hlasování, i poškodila pozice, kterou spolková vláda má, ať už k válce v Gaze, anebo k válce Íránu. To jsou všechno konflikty, ke kterým se německá vláda nechtěla úplně přímo kriticky vyjádřit a označit je za porušování mezinárodního práva, například třeba na rozdíl od Portugalska, které dnes velvyslanec Izraele v Portugalsku varoval, že bude vnímané jako extremistický stát, pokud nadále bude chtít, aby Evropská unie vypověděla asociační dohodu s Izraelem. To Německo nikdy neudělalo a je možné, že právě tento postoj ho teď stál místo v Radě bezpečnosti.
1: Zpravodaj Radiožurnálu v Berlíně Tomáš Havlín v odpoledním vysílání. Naslyšenou.
0: Díky, hezký den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Kdykoliv od roku 2014 hostila Pražská Troja světový pohár ve vodním slalomu, byla u toho kajakářka Galušková. Na Karolínu Galuškovou a její sestru Antonii letos poprvé naváže juniorská mistryně světa Bára. Jak jinak než taky Galušková. 19-letou Naději uslyšíte za pár minut i ve vysílání odpoledního radiožurnálu po OMD.

0: Blíží se světový pohár ve vodním slalomu v Praze. O medaile budou nejlepší závodníci planety bojovat v areálu v Troji od pátku do neděle. Mimořádná událost to bude pro jednu šumavskou rodinu.
1: Tenhle příběh by klidně mohl začít jako nějaké pohádky. Byl jednou jeden otec a ten měl tři dcery. Jmenuje se Vladislav Galuška, v Tedražicích u Sušice vyrábí slalomové lodě, k vodě přivedl nejdřív Karolínu, pak Antony, nakonec i Báru a všechny to dotáhli až do národního týmu. Teprve 19-letá Bára letos poprvé.
2: Znamená to pro mě hrozně moc, že ta moje práce se zúročila a že na mě vlastně rodiče můžou být pyšní.
1: Čirá radost to ale u rodičů Galuškových být nemohla, protože zatímco Bára si v nominačních závodech účast na letošních velkých mezinárodních akcích zajistila, 25-letá Antonie z reprezentace po 7 letech vypadla.
2: Myslím si, že tuto atmosféru nějak jako extra nepoškodilo, že jsme spolu v pohodě, ale určitě jí to jako hrozně mrzí. Mě to taky mrzí, že tady nemůžeme být spolu.
3: Přijde se sestra podívat a zafandit?
2: Jo, doufám, že jo. Říkala, že by tady měla být.
1: Antonie Galušková tedy může Báře tak trochu vrátit podporu z předchozích let, třeba z olympiády v Paříži.
4: Rozhodčí viděli, že tam nebyla celá hlava, jak by měla být 50-sekundová penalizace.
1: Kde vypadla v semifinále, ale brzy mohli konejšit starší Karolína i mladší Bára, které se pak sešly v našem studiu.
5: Tady je taťka, mamka, teta, strejda, ještě dva kamarádi z Tedražic, tak jsme udělali takový kolečko, objeli jsme ji, oposinkovali jsme ji.
2: A hrozně jsme toto ní se přáli a hrozně nás mrzí, že to neklaplo, ale to je takový náš malý bobánek.
1: A právě ještě menší Bára teď poprvé zažije světový pohár v Troji jako závodnice. V posledních letech mohla fandit Antonii a už předtím dnes už bývalé kajakářce Karolíně.
2: Já si pamatuju tady na Svěťáku v Praze, když jsem byla fakt maličká, že mohlo být třeba jako 7, 6, jak jsem tady prostě běhala furt okolo ní, nahoru a dolů, když jela a jak jsem vždycky byla hrozně pyšná, když se jí to povedlo a jsem ráda, že teda držíme takovouhle tradici Galušku tady na Svěťáku v Praze. No, doufám, že se nám to ještě povede s Toničkou, že bychom tam byli obě dvě někdy.
1: Přeje si Bára Galušková, díky ní se protahuje úspěšná rodinná série. Ve startovní listině světového poháru vodních slalomářů v Praze nechybí příjmení Galušková už od roku 2014. Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Za 5,5 minuty bude 18 hodin, uslyšíte hlavní zpravodajskou relaci, na kterou samozřejmě naváže večerní publicistika s Věrou Štechrovou. Co máš připraveného? Dobrý den.
1: Dobrý den, my se ještě vrátíme k dnes oznámeným změnám, které se týkají penzijních fondů. Penzijní fondy totiž nesouhlasí se snížením poplatků za penzijní pojištění, které navrhuje ministerstvo financí. Oni by měli přijít o poplatek ze zisku a poplatek za správu by se měl snížit zhruba na polovinu. A to je dost peněz, které by pak zůstaly spořícím. Já se budu ptát na to, jak vycházejí ty poplatky v Česku, pokud je srovnáme s jinými zeměmi v Evropě a taky, jaké budou podle fondů důsledky snížení toho poplatku. Pokutu 3 miliony korun dostalo dnes hnutí SPD od soudu za předvolební plakáty, kterými podle soudkyně podněcovalo k nenávisti. Hnutí se odvolá. Já se budu ptát, o jaké argumenty se soud opíral a jestli může konečný rozsudek vymezit jakési mantinely pro svobodné vyjádření politického postoje. No a poslanci dnes taky změnili zákon o podpoře bydlení, část pravomoci převedli na úřadu práce, tak se zeptám, jak jsou s touto změnou spokojené obce, které zřizují kontaktní místa právě pro podporu bydlení.
0: V 18 hodin a 10 minut začne večerní publicistika s Věrou Štechrovou. Zatím díky.
1: Naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Sledujte český národní tým na fotbalovém šampionátu.
2: Dobrý balón. Ten kluk, to je zázrak.
1: Nejlepší fotbalisté planety na jednom místě. Mistrovství světa startuje už 11. června v České televizi.
3: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
4: Poslanci jednají o vládním návrhu na znovu zavedení elektronické evidence tržeb.
5: Podle nejnovějšího průzkumu si přejí celé 3/4 veřejnosti zachování EET.
4: SPD nesouhlasí s trestem za podněcování k nenávisti kvůli předvolebním plakátům.
6: Nesouhlasíme s rozsudkem, jelikož cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist.
4: Patrik Eliáš se stal novým generálním manažerem hokejové reprezentace. Nehoda brzdí provoz v Praze na Štěrboholské spojce a zítra bude zpočátku slunečno, postupně přibývání oblačnosti a místy přehánky. Teploty až 27 stupňů. Dobrý podvečer, je středa 3. června. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
7: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Podnikatelé v Česku by mohli znovu povinně elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který začali projednávat poslanci. Ve sněmovně vše sleduje reportérka Adéla Burešová.
8: Úvodní slovo si vzala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní by znovu zavedení EET mělo přinést státnímu rozpočtu každoročně 14 miliard korun. Obnovit by se taky měly i některé daňové slevy.
9: Jde o slevu na studenta, školkovné nebo odstropování volnočasových a části zdravotních benefitů pro zaměstnance.
8: Návrh nepodpoří opoziční ODS ani TOP 09. Ta ho označila za zbytečný, pokračuje předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
10: Bude mít negativní efekt na podnikatelské prostředí a nulový efekt na zdraví veřejných financí.
8: Povinnost zavést EET nebudou mít podle návrhu živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Zvednout by se jim měla ale základní sazba paušální daně, a to ze 100 koruny na 1500. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: Vládní hnutí SPD kontroverzními předvolebními plakáty v roce 2024 spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti. Nepravomocně tak rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí uložil peněžitý trest ve výši 3 miliony korun. SPD s tím nesouhlasí.
6: SPD se proti rozsudku odvolá a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
11: Řekl předseda hnutí Tomio Okamura. Cílem podle něj nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy. Svoboda slova podle státního zástupce Davida Jachnického ale není absolutní.
12: Vy nemůžete zasahovat do práv druhých. To vychází z té naší historické zkušenosti, kdy vlastně před 80 lety máme nebylo historickou zkušenost s tím, kam až to může vést.
11: Obžalobě čelí taky předseda SPD Tomio Okamura. Stíhání je ale kvůli jeho poslanecké imunitě pozastavené. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
4: Případ se týká například plakátu, na kterém zakrvácený muž tmavé pleti drží v ruce nůž a je u toho napsáno, že nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Na jiném plakátu zase uměle vytvořenou fotografii romských chlapců s cigaretou doprovází text o tom, že je rodiče nenutí chodit do školy. Řešení možného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše není podle Transparency International dostatečné. Kvůli nastavení fondu RSVP Trust podala nezisková organizace podnět Evropské unii. Šéf hnutí ANO dnes zopakoval, že svůj střet zájmu vyřešil.
13: To, co jsem udělal já, neudělal nikdo. Samozřejmě komise na to nějak reaguje, ale já už k tomu nemám co říct.
14: Řekl premiér Andrej Babiš. Fond je podle Transparency nastavený tak, že má po uplynutí premiérova mandátu přejít na Babišovy děti. Ty ale můžou z dotací pro firmy v koncernu profitovat, což je v rozporu s unijní legislativou, jak upozorňuje právník organizace Krištof Doležal.
15: Ten fond přejde do režimu rodinné správy, kde už není vyžadována v podstatě žádná nezávislost.
14: Unie by tak nemusela zpětně dotace proplatit. Státní zemědělský intervenční fond v dubnu oznámil, že je řešení premiéra legální, a tak není důvod, aby koncern dotace nemohl čerpat. Josef Číš, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
4: Ministerstvo financí představilo reformu doplňkového penzijního spoření. Chce zvýšit státní podporu pro mladé lidi, zvýšit výnosy a snížit poplatky, které si penzijní společnosti účtují.
16: Podle návrhu reformy by stát nově přispíval dětem už od vložené 100 koruny měsíčně. A pro mladé lidi do 29 let se také zvýší státní podpora, řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
17: K měsíčně uložené 100 koruně, tak děti dostanou od státu 40 korun, při vložené 1000 koruně ne 200, ale 400 korun.
16: Navrhovaný zákon by měl zastropovat maximální poplatky penzijních společností na 0,5%. Podle mluvčího asociace penzijních společností Jana Sedláčka je to ale málo.
18: Věříme, že bude možné vést nějakou racionální diskuzi, která bude založena na tvrdých datech.
16: Opozice nemá se základními parametry plánovaných změn problém. Člen rozpočtového výboru z ODS Jiří Havránek říká.
19: Neumím si představit, že bychom byli v nějaké razantní kritice a schazovali to, ale určitě budeme přicházet jako s vlastními nápady a vylepšeními.
16: Návrh by měla do konce června schválit vláda. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
4: Americká administrativa představila nová cla pro Evropskou unii a desítky dalších zemí. Důvodem má být nucená práce, ze které tyto země údajně přímo nebo nepřímo těží a získávají tak výhodu nad americkými podniky. Vláda Donalda Trumpa s novým ospravedlněním tarifu přichází poté, co v únoru označil nejvyšší soud předcházející cla za protiústavní. Na státy Evropské unie by podle této změny dopadla cla ve výši 10%. Rusko pohrozilo systémovou odpovědí na ukrajinský útok na ropný terminál v Petrohradu. Právě ve druhém největším ruském městě dnes začíná takzvaný ruský Davos, mezinárodní ekonomické fórum, na které má pozítří vystoupit i ruský prezident Vladimir Putin. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov řekl, že Rusko bude pokračovat ve válce proti Ukrajině právě proto, aby nedocházelo k útokům, jako byl útok na Petrohrad.
20: Ruské sociální sítě zahltily desítky amatérských videí, které zachycují letící ukrajinské nepilotované letouny, následné exploze a hořící ropný terminál. Podle těchto záběrů byla zasažena i námořní základna na nedalekém ostrově Kronštadt. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích ocenil dobrou práci všech složek, které se na tzv. Dalekonosných sankcích podílely. Podle petrohradských úřadů ruská protivzdušná obrana sestřelila 59 ukrajinských dronů a několik lidí bylo zraněno. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Česká armáda má ode dneška první testovací polygon pro auta bez řidiče. Areál na cvičišti u Lipníka nad Bečvou na Přerovsku simuluje terén ve válečných oblastech. Podle armády nic podobného není ani v Česku, ani v zemích Severoatlantické aliance.
21: Ten trend je jednoznačný, že vlastně bezosádkové, ať už vzdušné, ale dneska i ty pozemní prostředky jsou na vzestupu a už je jasné, že budou nedílnou součástí vojenských jednotek, tak je potřeba je právě testovat a zkoušet.
22: Štěpán Konecký, jeden z autorů trati celého polygonu. Je dlouhý necelých 500 metrů a má celkem 13 překážek.
21: Máme tady překážky typu, kde jsou různé podloží, různé frakce, ať je to písek, kamenivo. V případě třeba bombardování města, tak jsou to sutiny, ruiny.
22: Polygon si vojáci vybudovali své pomocí. Náklady tak byly minimální. V budoucnu se počítá s jeho osvětlením, zabezpečením a vybudováním příjezdových cest. Ze cvičiště Bečva, Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
23: Sport. Novým generálním manažerem české hokejové reprezentace bude Patrik Eliáš. Na pozici vystřídá Jiřího Šlégra, který končí společně s realizačním týmem trenéra Radima Rulíka. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje na dnešním zasedání taky schválil Richarda Krále do pozice asistenta nastupujícího kouče Zdeňka Motáka. České volejbalistky poprvé v historii porazily Čínu. Na úvodním turnaji Ligy národů v Nankingu zvítězili nad šestým týmem světového žebříčku 3-0 na sety. Další utkání hrají zítra s Polskem. Basketbalisté Nymburka za stavu 1-0 na zápasy hostí podruhé v ligovém finále tým Pardubic. Utkání sleduje reportér Jakub Kanta.
24: Hostující pardubičtí basketbalisté do utkání o něco líp stoupili, skorovali jako první a protože se drží stále před svým soupeřem, tak ve čtvrté minutě v její polovině vedou na nymburské palubovce 5-4. Z Nymburka Kupkanta, Radiožurnál.
25: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: kolony na D1 u Brna, taky na plzeňské dálnici před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Kamiony brzdí v pravém pruhu poprvé za sjezdem na Domašov na 169. kilometru. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji, zastavíte jen místy, nevyplatí se to objíždět. Taky na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně silný provoz a tvoří se kolony. Opět hlavně kamiony popojíždějí a postávají od 7. kilometru. Ucpaný je pak i Pražský okruh směrem na D1 před sjezdem na Ořech. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude ráno polojasno až jasno, od západu se postupně zatáhne a místy se přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na západě Čech jen kolem 21. Tolik hlavní zprávy. Teď už má slovo Věra Štechrová a podvečerní publicistika.
2: Radek plánovaným vládním úpravám třetího důchodového pilíře. Může rozsudek v kauze kontroverzních plakátů z volební kampaně SPD vyjasnit hranice mezi svobodou projevu a podněcováním k nenávisti? A jak hodnotí zástupci obcí změny v zákoně o podpoře bydlení, které prosadila koalice? O tom všem budeme mluvit. Spoření na penzi se má zásadně změnit. Úpravy dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Motivovat mladé ke spoření má zvýšení státního příspěvku na 40% vložené částky pro lidi do 30 let. Všem spořícím by také měly klesnout poplatky. Zruší se poplatek za výkon penzijního spoření a poplatek za správu klesne na 0,5%. Změny by chtělo ministerstvo financí prosadit zákonem od příštího roku. Penzijní fondy se zrušením a snížením poplatků nesouhlasí. Podle nich povede k ekonomické udržitelnosti spoření v současné podobě. My o tom budeme podrobně mluvit s ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou. Dobrý den, Jano.
3: Dobrý den.
2: Proč se vláda rozhodla penzijním fondům poplatky snížit a navíc tak zásadně?
3: To protože vychází hlavně z analýz, které dělal ekonomický institut IDEA, který je, dá se říci, spoluautorem té ministerské reformy, že poplatky penzijních společností v Česku patří v průměru k nejvyšším v evropském srovnání a také, že ziskové marže těchto firm jsou vyšší, než je třeba ve srovnatelných jiných fondech. Totiž podle IDEA dosáhly ty ziskové marže loni asi 60%. No a v kombinaci s jistou zkostnatělostí pravidelnosti pro to dobrovolné penzijní spoření je pak výsledek, že lidé si po desítkách let našetří jen řádově 100 000 korun, zatímco v jiných zemích při stejných úložkách je to třeba milion nebo několik milionů. A IDEA tedy navrhovala snížit ten průměrný poplatek, který, jak si vysvětlovala, byl složený a dosahoval 1,3% na polovinu. A ministerstvo financí s podporou tedy premiér Andreje Babiše, který dneska také tu reformu prezentoval spolu s Alenou Schillerovou, tak navrhli jít ještě níž a to právě na těch 0,5%. A Andrej Babiš to tam vysvětlil mimochodem tak, že ty poplatky prostě byly absurdně vysoké, což se dá si souhlasit, že skutečně vysoké byly, ale skritizoval u toho i banky vůbec a Českou národní banku, že prostě všechno mají moc vysoké, zisky, poplatky, úroky z úvěrů a na to tedy doplácí lidi. Takže zřejmě si myslím, že v tom ještě nižším poplatku, než navrhovala sama IDEA, bude i určitý třeba nějaký politický marketing a uvidíme, jak to dopadne potom.
2: To jsme mluvili o poplatku za správu, ale pak je tam ještě ten poplatek vlastně ze zisku. A ten se má zrušit úplně, což penzijní fondy odmítají. Čím argumentují?
3: Tak oni vůbec rozporují závěry a podklady institutu IDEA v tom mezinárodním srovnání. Sami si od poradenské firmy EY nechali zpracovat jinou studii a ta říká, že poplatky sice jsou u některých typů fondů vyšší, ale jinak, že v porovnání se zahraničí jsou vlastně OK nebo i nižší. A studie také došla k závěru, že hranice nákladovosti penzijních společností odpovídá poplatku nejméně 0,82% celkem z těch vkladů. Takže oni tvrdí, že snížení na těch 0,5% je donutí investovat peníze lidí pasivně a že na to ve výsledku klienti doplatí a hlavně podle nich to může ohrozit tedy existenci hlavně menších nezávislých penzijních firem.
2: No a jsou samotné fondy po té kritice a tedy těch datek, která ukazují, že ty jejich poplatky patří k nejvyšším v Evropě, ochotné k nějakým upravám?
3: Myslím si, že o to bude největší bitva potom při projednávání v parlamentu, aby se zachovalo právě to složení poplatku, na které se upozorňovala ze dvou částí, tedy jako je to teď, že si strhávají třeba 1% z objemu vkladu a k tomu ještě je to teď, že až 15% mohou z toho ročního zhodnocení vlastně z výnosu těch vkladů. A penzijní společnosti sami původně nabízely jakýsi kompromis, že by se jim tedy mohla ta procenta z těch výnosů toho vkladu o něco snížit, ale zároveň prostě požadovali, aby se zachovali s odůvodněním, že je to podle nich motivační více ty vklady zhodnocovat a také, že ten poplatek odpovídá tomu, že oni mají vlastně větší náklady na správu a lidi a tak dále.
2: No a co dalšího, kromě těch poplatků, se má ještě změnit a jak by se to dotklo těch penzijních fondů?
3: Je tam, je potřeba říct, ještě opravdu několik zásadních změn, které penzijní společnosti naopak podporují, tedy na rozdíl od těch poplatků, je to větší motivace mladých lidí, ty si o tom mluvila na začátku, aby začali spořit na důchod co nejdřív. To znamená, že pro lidi do 30. narozenin se zdvojnásobí ten státní příspěvek k úložce a třeba bude možné spořit už dětem od 100 koruny měsíčně, tedy do 18 let věku a stát jim k tomu připlatí opět dvojnásobek, to znamená 40 korun místo současných, třeba by to bylo 20. A co je také klíčové, to je ještě jedna věc a to je, že se zruší povinné dosavadní investiční dotazníky, což zní sice podivně, ale bylo to opravdu zásadní, protože každý, kdo chtěl založit penzijní spoření, tak musel vyplnit tento dotazník a pokud řekl, že se obává velkého rizika nebo že investování nerozumí, což je logické, tak ho to nasměrovalo hned do konzervativních fondů s velmi nízkými výnosy. Nyní budou tedy noví klienti do 50 let, pokud aktivně neřeknou ne, spořit z 80% v dynamických akciových fondech a zbytek teprve v těch konzervativnějších a od 50 let se jim to potom začne překlápit na ten opačný poměr, tedy 80% konzervativních fondů a zbytek ostatní. A ještě krátce jenom poslední věc, že ti lidé a jejich opravdu hodně 1,7 milionu lidí má dneska uvízlé peníze v takzvaných transformovaných fondech, které většinou prodělávají, protože jsou tam velmi přísné podmínky, tak ty vláda navrhuje do 10 let zrušit a automaticky lidi převést do výnosnějších fondů.
2: No a když shrnu všechny tyhle opatření, tak podle ministryně financí by si měl průměrný žadatel před odchodem do penze odnést potom až o 1 000 000 víc, než je to teď. Tak ale kdo je ten průměrný střadatel?
3: Tak je to člověk, který si spoří 1000 měsíčně od 30 let do 65 let, dostává k tomu příspěvek zaměstnavatele 300, má vyšší státní příspěvek a ty nižší poplatky z těch vkladů a tak ten bude mít na konci v případě přijetí té reformy tedy celkem 1,6 milionů korun, zatímco teď by měl 600 tisíc, ale při délce spoření 25 let, protože to je teď standard a také kvůli právě těm zmíněným vyšším poplatkům a té konzervativnější strategie investic.
2: A my budeme dál sledovat, jak bude vypadat jednání ministryně financí Aleny Schillerové s představiteli penzijních fondů, samozřejmě i s Janou Klímovou, hlavní ekonomickou analytičkou. Díky, naslyšenou.
3: Díky také, naschledanou.
2: Obvodní soud pro Prahu 1 dnes nepravomocně rozhodl, že SPD má zaplatit finanční trest 3 miliony korun. Podle soudkyně se hnutí dopustilo trestného činu podněcování k nenávisti, když v kampani k předloňským volbám nasadilo dva kontroverzní plakáty. Jeden zobrazoval muže tmavé pleti se skrvaveným nožem s textem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu a stop migračnímu paktu EU. Na druhém plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu a v textu stálo Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to mají na háku. A podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku. Hnutí se proti rozsudku odvolá. Podle předsedy Tomia Okamury SPD pouze svobodně vyjadřovalo názor na nelegální migraci a zneužívání sociálních dávek. Šéf SPD čelí této obžalobě také stíhání, ale přerušené kvůli poslanecké imunitě. Já teď požádám o komentář Jana Vučku, bývalého státního zástupce a advokáta, který se věnuje i trestně právním případům. Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Na čem podle vás založila soudkyně ten svůj rozsudek? Co zvažovala?
5: Očividně zvažovala hlediska politické korektnosti. Já na těch plakátech nevidím absolutně nic špatného. Podle toho, co bylo v novinových komentářích, říkala, že ty plakáty prý rozdělují společnost na oni a my, a to se nesmí, ale vždycky to bude oni a my. Jsou občané České republiky a jsou migranti a azylanti, tak oni a my prostě objektivně existuje.
2: Ona soudkyně Ivana Tichá ve zdůvodnění uvedla, mít názor a způsob, jakým ten názor projevím, jsou dvě odlišné věci. Je tohle problém podle vás?
5: No, ale nevidím žádný problém na těch plakátech. Když vezmu ty chirurgii z dovozu. Dobře, část migrantů pochází z kultur, kde je větší výskyt násilí než v Evropě. Ty incidenty jsou dobře zdokumentované a psal se o nich v novinách a tak dále. Statistiky znásilnění, kolik mají Japonci, kolik mají Syřané a podobné, to taky dobře známe. Takže ten problém, na který SPD v plakátech poukazovala, objektivně existuje. A co jiného by mělo být na politickém plakátu, který upozorňuje na problém, než ten problém? Je to plakát, který kritizuje azylovou politiku, tak co má být na tom plakátu? Koťátka a štěňátka? Nebo co? To rozhodnutí soudu prakticky zakazuje diskuzi otevřenou. To je chyba.
2: Já vás jen poprosím, ten zvuk není příliš dobrý. Jestli máte hlasitý odposlech, jestli byste si mohl dát ten obyčejný telefon k uchu, ono se to možná výrazně zlepší. Chci se zeptat, jestli podle vás jde v tomto případě o nějaký hraniční případ, kde se soudce musí rozhodnout, kterému principu dá přednost, jestli buď politickému vyjádření a svobodě slova, anebo právě tomu paragrafu o podněcování k nenávisti.
5: Soudce by v první řadě měl dát přednost tomu, co říká zákon. A zákon říká, že nemáte podněcovat k nenávisti, ale není tam nikde zakázáno, že se nesmí upozorňovat na konkrétní problémy, které objektivně existují.
2: A může být tento soud nakonec precedenční a vymizet jakési mantinely pro svobodné vyjádření politického postoje? Nemyslím přímo tento, ale ten konečný rozsudek.
5: Samozřejmě, že ano, to určitě mezipolitické debaty, která je dovolená, ale to ještě neznamená, že to bude vytesáno z kmene. Pokud jde o podobné případy, tak můžu zmínit případ z roku 2002, kdy nějaký člověk prodával nacistické militárie na normální sběratelské burze pro zájemce o militárie, v žádném politickém kontextu to nebylo. A podle všech soudů až po nejvyšší soud to údajně bylo propagace nacismu, což je samozřejmě nesmysl. Když prodáváte třeba militárie, tak tím nepropagujete návrat otrokářství. Když prodáváte napoleonské militárie, tak tím nepropagujete návrat císařství. Ale soudci vyhověli politické poptávce a toho člověka normálně odsoudili. Všichni soudci až po nejvyšší soud.
2: Znamená to, že podle vás jsou
5: někdo
2: tu soudy...
5: Někdo přiznal, že to byl nesmysl.
2: Znamená to, že podle vás jsou tady soudy politicky zaujaté?
5: No, zjevně ano. No upřímně, je možné, že část lidí to dělá v dobré víře a nedošlo jim, že to je prostě nelogické. Vy jste například s otrokářstvím a císařstvím. Ale tolik lidí, někdo z nich musel dobře vidět, co dělá a že jenom vyhovuje společenské poptávce. Že musí být přísní na takzvané pravicové extremisty.
2: V tomto případě jde ale o vládní stranu, tak by člověk řekl, že ta politická poptávka bude spíš opačná.
5: No, politická poptávka boje proti takzvaným pravicovým extremistům je tu pořád, ať už je SPD ve vládě nebo ne.
2: A je to nutně politická poptávka? Není to legitimní bojovat proti pravicovému extremismu a rasismu? Nevychází to nakonec ze zákona?
5: Nemůžeme proti tomu bojovat tím, že si budeme trestné činy vymýšlet a zakazovat legitimní debatu nebo legitimní projekt militárií, to už je úplně absurdní. A za B je to jistá setrvačnost. Ano, byla to druhá světová válka.
2: Tak já se velmi omlouvám, to byl advokát Jan Vůčka, to spojení opravdu nebylo ideální, naslyšenou, pokud se ještě slyšíme a jdeme k dalšímu tématu. Pomoc lidem, kteří jsou ohroženi bytovou nouzí, by kromě poraden měli řešit i úřady práce. Sněmovna dnes schválila přesun části pravomocí právě na ně. V obcích tak budou fungovat poradní kontaktní místa. Úřady práce mají rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření a v nezbytných případech prověřit bytovou situaci žadatele. Část opozice se ale obává jejich přetížení. Na pomoc bude mít nárok člověku, kterého příjem domácnosti nepřevyšuje dvojnásobek životního minima. Předloha teď zamíří k posouzení do Senátu. A ve vysílání je Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv, starosta Kamíku nad Vltavou, středočeský zastupitel za STAN. Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Vy jste měli výhrady už k tomu původnímu zákonu. Obávali jste se neuměrné finanční a administrativní zátěže spojené se zřizováním poraden. Teď se tedy část agendy přesouvá na stát pod úřad práce. Vyhovuje vám to takto lépe?
6: No, paní redaktorko, vyhovuje, nevyhovuje. Ono jde totiž o to, že když byly zřízeny tyto pracoviště, tak byly zřízeny bez finanční dotace státu. To znamená, že to ty municipality platily ze svého. Teď se sice ta agenda přesune na úřad práce, ale já si myslím, a protože mám několik přátel, kteří pracují na úřadu práce a jsou opravdu velmi vytíženi, že ta jejich agenda jako se rozšíří, ale nebudou to stíhat. Takže se obávám, že to nebude fungovat dobře.
2: Vy tedy máte z úřadu práce odezvu, že úřad práce nestíhá nebo nebude stíhat?
6: Já nemám z úřadu práce, já mám od zaměstnanců, kteří jsou moji přátelé a pracují na úřadech práce, tak mě právě říkají, že jsou opravdu velmi vytíženi a že v současné době je té práce opravdu mnoho, v souvislosti třeba i s přechodem na superdávku.
2: Nemusela by ale s úřadem práce ta kontaktní místa stejně spolupracovat, když by například klient žádal o podporu na bydlení a podobně?
6: No rozhodně ano, rozhodně musí spolupracovat, protože samozřejmě musí jeden o druhém vědět a musí samozřejmě spolupracovat na tom, jestli ten klient opravdu ten byt potřebuje, jestli se v něm bude chovat dobře, jestli bude platit nájem, jestli třeba nepominulo ta potřebnost toho bytu.
2: Znamená to, že teď občan, který bude chtít využít téhle pomoci, tak bude v podstatě muset jít na dvě místa, tedy na kontaktní místo a potom ještě na úřad práce?
6: Tak to se omlouvám, to opravdu nevím, jestli na obě dvě místa bude muset dorazit, anebo jestli to nebude propojeno, ale já si myslím, že v dnešní době digitalizace to opravdu není problém to propojit, jo? Aby se ten občan přihlásil na jednom místě a to kontaktní místo předalo ty informace úřadu práce. A myslím si, že takhle to určitě fungovat bude, věřím tomu.
2: Ještě k těm kontaktním místům, která teda zůstávají na obcích a zvyšuje se dokonce jejich počet, aby bylo kontaktní místo v každé obci s rozšířenou působností. Nebudou tak trochu bez zuba, když podstatnou část jejich pravomocí přebere ten úřad práce?
6: To samozřejmě budou, ale nicméně oni mají shromažďovat právě ty žádosti, ale na druhou stranu musím říct, že jednak mě docela mrzí, že o těch kontaktních místech není vůbec v obcích slyšet. Já třeba jako starosta jsem o něm vůbec nevím, že na tom ORP bylo zřízeno a že tam funguje. To je jedna věc. A druhá věc je, co mám informace, tak ta naplněnost těmi byty je prakticky nulová. Jo? Takže já se obávám, že sice budeme mít nějaký systém, ale velmi bych si přál, aby fungoval, protože ty lidé to opravdu potřebují. Ale obávám se, že ta naplněnost těmi byty bude velmi problematická.
2: Je v tuhle chvíli taky vyřešené to financování kontaktních míst pro bydlení a dalších asistenčních služeb na obcích, protože i to bylo jednou z obav obcí, jestli budou mít dostatek financí právě na zařízení těch kontaktních míst a jejich provoz.
6: No ono samozřejmě stát dost často přenáší nějaké povinnosti na obce, ale finanční prostředky na to, aby mohly ty služby občanům fungovat, nedává. Už teď v současné době doplácí obce na přenesenou působnost výkonu státní správy. A teď samozřejmě i na toto finanční prostředky dány v plné míře nebyly. Takže rozhodně to budou ty ORPčka platit ze svého částečně nebo úplně.
2: Vy jste zmiňoval, že ty byty, které by měly být v tom systému, zatím nejsou. Obce, které chtěly stavět obecní dostupné sociální byty, měly možnost zažádat o dotaci Státní fond pod Ministerstvem pro místní rozvoj. Jak ten program dostupného nájemního bydlení funguje teď? Jsou v něm peníze? Dá se dál žádat o dotace? A dostávají obce, které zažádaly ty dotace?
6: Já moc děkuju za tu otázku. Tam právě jako velmi malý budget peněz. To znamená, že mnoho obcí má připravené projekty, ale ty finanční prostředky na to nedostane. Nebo nedostalo, jo, protože ty finanční prostředky v tom dotačním titulu nejsou. Takže pokud by bylo MMR schopno tam dodat finanční prostředky, aby byly ty obce saturovány, protože oni nejsou schopni postavit byty ze svého. Já to vím z vlastní zkušenosti, že opravdu ta obec ty finanční prostředky na to nemá. A pokud to budou stavět developeři, tak to budou stavět v místech, kde je to samozřejmě pro ně lukrativní, kde dosáhnou co největších zisků.
2: A nebudou to ty
6: tam,
2: sociální byty.
6: A tam, kde je ta potřebnost.
2: Omlouvám se, přesně Petr tak, Halada, předseda Sdružení místních samospráv. Děkuji za váš čas, naslyšenou. Teď už zprávy.
6: Já také děkuju.
8: 18 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Utendorfská.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na přesunu agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na některá ministerstva. Tvrdí, že změnami zefektivní státní správu. Odboráři úřadu vlády s tím nesouhlasí a vyhlásili stávkovou pohotovost. Podle nich plánovaná reorganizace ohrozí funkční systém a povede k odchodu zkušených lidí ze státní správy. Vedení úřadu vlády se má s odboráři sejít zítra ráno. Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovkám českých škol. Zároveň ho stíhá i kvůli stejným výhrůžkám třem pražským obchodním centrům loni v červnu. Serveru i rozhlas.cz to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Policie mladíka stíhá jako uprchlého. Přestože byl loni zadržený na Ukrajině, podařilo se mu utéct do Běloruska. Za vyhrožování terorismem mu hrozí až 15 let vězení. Podobně měl vyhrožovat i na Slovensku nebo v Lotyšsku. Podle BIS se v aktivitě útočníka angažovalo Rusko. Výstavba datových center a budování cloudové kapacity v Evropské unii by v budoucnu měly být snadnější a rychlejší. Počítá s tím legislativní balík pro dosažení technologické suverenity, který dnes představila Evropská komise. Cílem je zbavit Evropu závislosti na technologiích ze Spojených států a Číny. V příštích 5 až 7 letech se má kapacita datových center v Evropě ztrojnásobit. Novela zákona o čipech pak má podpořit poptávku po polovodičích vyrobených v Evropě. A na trati mezi Kolínem a Velimí ve středních Čechách už jezdí vlaky bez omezení. Provoz tam železničáři obnovili kolem 16:30 odpoledne. Informovalo to mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Vlaky v úseku nejezdily několik hodin kvůli poškozenému trakčnímu vedení.
7: Sport.
4: Basketbalisté Nymburka a Pardubic hrají druhý zápas finále Národní ligy. V hale Středočechů je u toho reportér Jakub Kanta.
24: Pardubice už nemají k dispozici svůj nadějný náskok a prohrávají ve druhé čtvrtině v hale Nymburka. Teď už 15:20. Jakub Kanta, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony na D1 u Brna, neprůjezdná silnice u Horažďovic. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Připomínáme silný provoz a kolony. Kamiony v pravém pruhu popojíždějí od 171. kilometru a nesouvislá kolona se sune až k omezení do Brna. Osobním v levém pruhu zastavíte jen místy, tam se jede rychleji. Na D1 ve směru z Ostravy na Přerov zbystřete před sjezdem na Odry. Na kilometru 322,5 stojí auto na krajnici, podle našeho zpravodaje bez označení.
9: Jenom na blikačkách, kterou ani za sebou nemá. Nikdo tam naštěstí nepomíhá, ale tak ať si dají lidi pozor.
1: Dálnice D5, příjezd do Prahy z Plzně. Kolona opět hlavně kamionů v pravém pruhu popojíždí od 7. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Opět osobním autem pojedete o něco rychleji. A silnice 169 z Horažďovic do Sušice je před Rabí neprůjezdná. Vyprošťují nám nákladní auto po nehodě a jede se přes Budětice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
10: počasí.
4: Zítra bude zpočátku polojasno až jasno, od západu se ale postupně zatáhne a místy se přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty zítra vystoupí na 23 až 27 stupňů. Na západě Čech bude jen kolem 21. Tolik zprávy. Teď už je s vámi večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.
11: Dobrý večer, vaše děti už o tom asi ví. Pokračování úspěšného filmu Minecraft odhaluje detaily. Druhý nejvýdělečnější film podle videoherní předlohy představil oficiální název i část hereckého obsazení. No a i rodiče jsou možná rádi, že se vrací Jack Black, Jason Momoa a nově se připojuje Kirsten Dunst. Autoři ukázali taky několik prvních záběrů z natáčení na Novém Zélandu, no a my vám ty záběry zkusíme přenést do rozhlasového vysílání a uděláme to už za chvilku. Zůstaňte s námi, přejeme vám pěkný večer a hezký poslech.
10: Radiožurnál. Každý

0: Filmový Minecraft nalákal loni do kin desítky milionů lidí po celém světě. Podařilo se mu to i přes rozporuplné ohlasy kritiků. Divákům se teď představuje druhý díl adaptace slavné videohry. Vrací se známá jména v čele s Jackem Blackem. K obsazení se připojuje Kirsten Dunst.
1: Já jsem Steve. Už jako kluk jsem toužil dolovat. Ale vždycky mi v tom někdo brání.
2: Pokračování se bude oficiálně jmenovat Minecraft Movie Squared. Autoři v názvu využívají slovní hříčku, kdy slovem Squared odkazují na čtverec i matematickou operaci na druhou. Film v nové upoutávce láká na známé tváře. Vrátí se Jack Black nebo Jason Momoa. Nově uvidíme Matta Berryho a Kirsten Dunstovou. Herečka stvární postavu Alex, která vytvoří dvojici s hlavním hrdinou filmu i videohry Stevem. Tvůrci ukázali také první záběry z natáčení na Novém Zélandu.
1: Cokoliv, o čem sníš, se tu dá vyrobit.
2: Loňský první díl v kinech uspěl a stal se po Super Mariovi druhým nejvýdělečnějším filmem podle videohry. Filmu se dařilo navzdory rozporuplným reakcím ze strany odborníků i části publika. Kritici Minecraftu vyčítali povrchnost a prvoplánový humor.
3: K vysoké návštěvnosti přispěla i pověst happeningu, která se vázala na některé projekce, kde diváci živě reagovali na film a přinášeli do kina různé objekty. Recenze většinou zdůrazňovaly hodně absurdní povahu dění v Minecraftu film.
2: Říká o snímku filmový kritik Radiožurnálu Pavel Sladký. Česká premiéra bude 22. července 2027. Filip Svoboda, Radiožurnál.

0: Každým rokem v Česku podle Federace potravinových bank přibývá lidí, kteří potřebují materiální pomoc. Síť Výdejen proto plánuje rozšířit. Jedním z projektů, jak potravinovou pomoc dostat na co nejvíc míst, jsou mobilní výdejny. Tašky s jídlem a drogerií vozí za potřebnými dodávky. V Benešově si pro ně pravidelně chodí kolem 50 lidí.
1: Dobrý den, jedný čerstvý, druhý trvanlivý.
2: Já, Adriana a to je Davídek.
3: Matka Adriana a Davídek odnáší si plnou tašku. Davídku, co tam všechno je, když tam kouknem do té tašky?
4: Já nevím, vidím tam vepřové maso nějaké a nějaký fazole.
3: Fazole, ovesná kaše. U kaše bude tam něco i dobrého pro tebe?
4: Piškutky. Piškoty.
2: Tam mám živě vlastně už několik let, co to je těžký nájem na ubytovně, že? Takže to a mě tady to hodně pomůže.
3: Dvě tašky si teď přebrala taky jedna seniorka, začíná je hned konej třídit.
5: Tady jsem se seznámila s jednou maminkou, která teda schání bydlení, manžel jí opustil, má tři kluky, sama je nemocná. Jo.
3: Takže tady rozdělujete teď to, co jste dostala, abyste pomohla ještě někomu dalšímu.
5: Přesně tak. No.
3: Za potravinovou banku Central pro Středočeský kraj tady paní ředitelka Dana Růžičková. Kdo nejčastěji tvoří ty vaše klienty?
6: Nejčastěji jsou to nízkopříjmové rodiny, matky, samoživitelky a seniori.
3: Přibývá těch lidí, kteří mají problémy vyjít a potřebují tu materiální pomoc.
6: Určitě, čísla stále stoupají, zájem je ohromný.
3: Jiřina Mouchová, která za potravinové banky řídí, vlastně koordinuje ten projekt těch výdejen.
7: Celorepublikově máme vlastně za celou dobu realizace, která je od 1.7.23 261 výdejních míst a máme podpořeno kolem 47 tisíc osob. Už jsme vydali přes 1 milion balíčků potravinové pomoci.
3: Federace potravinových bank chce počet míst, kam výdejny z balíčky jezdí, ještě rozšířit, a to minimálně o dalších 20. Z Benešova, Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: tak všechno mám.
1: Basketbalisté Nymburka a Pardubic hrají druhé finále Národní ligy. Domácí vedou v sérii hrany na 4 vítězství 1-0 a to druhé utkání vidí reportér Radiožurnálu Jakub Kanta.
2: Na Radiožurnálu. Jo, právě teď se už po několikáté v zápase zase zbláznila časomíra. Je to ty technické problémy, tenhle zápas provází opravdu už po čtvrté, po páté, nicméně zpamatovala se zase rychle. A tak se můžu podívat třeba i kolik zbývá. Do konce druhé čtvrtiny je to přesně 2 minuty a 17 sekund. A přestože pardubičtí basketbalisté prohrávali v hale obhájců titulu už o 8 bodů, tak momentálně je to z jejich pohledu 26-30. Jan Šotnár, hostující trenér, teď dostal technickou za to, že si, řekněme, pustil ústa na špacír, ještě teď diskutuje s jedním z trojice rozhodčích, ale moc platné mu to nebude. Zatím hodně málo bodů padá. Nymburk vládne na doskoku, ta úspěšnost střelby není moc dobrá, o čem svědčí to nevysoké skóre. 30-26 ve prospěch Nymburka, 2 minuty a 12 sekund před odchodem do kabin. Neproměňuje domácí křídelník JT Shumate. Ten jeden nařízený trestný hod po technické chybě, kterou rozhodčí udělili Janu Šotnarovi, tak Nymburk neodskočil na rozdíl 5 bodů a jsou to zase Pardubice, kdo v posledních 2 minutách se můžou ve skóre přiblížit svým favorizovaným konkurentům. Teď ale rozhodčí opět foukají do píšťalky, vidí další nedovolený zákrok. A tak těch 122 sekund před odchodem do kabin za stavu 30-26 ve prospěch Nymburka nad Pardubicemi se asi můžu na Radiožurnálu rozloučit.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: host Radiožurnálu.
1: Praha hostí světový pohár v lezení. Jedním z hlavních taháků bude i nejlepší český lezec Adam Ondra. Jak se připravuje na domácí závod, kde ho budou sledovat tisíce fanoušků? Je pro něj vystoupení před českým publikem větší motivací nebo spíš tlakem? A jak se vůbec změnilo sportovní lezení od chvíle, kdy se dostalo na olympiádu?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Mozaika lásek a osudu zaměstnanců jedné chemičky podle románu Vladimíra Párala Milenci a vrazi. ČT2. Sama vychovala a vycvičila svého asistenčního psa. O handicapu ne jako překážce, ale jiné cestě v premiérovém dokumentu Šestý smysl. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního předávání cen 66. ročníku největšího mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Gala večer Zlín Film Festivalu 2026. Středeční večer s Českou televizí.
5: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
6: Radiožurnál je 19 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
7: Ministerstvo zdravotnictví navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Kuvajt vyhostil dva iránské diplomaty, jde o reakci na dronový útok na mezinárodní letiště. Basketbalisté Nymburka hostí ve druhém ligovém finále tým Pardubic. Na Pražském okruhu brzdí provoz nehoda za nájezdem z plzeňské dálnice směrem na D1. A zítra bude zpočátku slunečno, postupně přibývání oblačnosti a místy přehánky. Teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Platby za státní pojištěnce, tedy třeba za děti nebo důchodce, by se příští rok mohly navýšit o 24 miliard korun. Navrhne to ministerstvo zdravotnictví, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Stát teď posílá do systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce 2188 korun měsíčně. Za letošní rok to stát vyjde na skoro 158 miliard korun. Po útoku na mezinárodní letiště Kuvajt vyhostí dva íránské diplomaty. Íránský dronový úder měl jednu oběť a nejméně 63 zraněných. Letiště v Kuvajtu na některých terminálech obnovilo provoz už hodiny od úderu.
8: Na záběrech ze sociálních sítí je vidět díra ve střeše příletové haly T1 a to, jak prostor zaplňuje prach a dým z požáru na několika místech. Kuvajtské ministerstvo obrany útok označilo za zločinnou agresi. Írán tvrdí, že vypálení dalších salv raket a dronů je odvetou za americké útoky v Hormuzském průlivu. Podle Bílého domu ale navzdory vzájemným úderům úspěšně pokračují rozhovory o cestě k trvalému míru mezi Spojenými státy a Íránem. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Teherán už souhlasil, že nebude usilovat o výrobu jaderné zbraně. Jiří Kordík, Radiožurnál.
7: Maďarský premiér chce rozšířit spolupráci Vyšegrádské čtyřky s Francií a Německem. Peter Maďar to řekl v Elizejském paláci před jednáním s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.
9: Maďarský premiér Peter Maďar v Paříži řekl, že chce posílit spolupráci s Českem, Slovenskem a Polskem. Vyšegrádské čtyřce chce prý taky vdechnout nový život.
8: Kdybychom občas mohli přičlenit Francii a Německo, abychom mohli spolupracovat, uspořádat společná vládní jednání, vytyčit si cíle, na kterých bychom mohli společně pracovat.
9: Maďarsko a Francie chtějí v následujících měsících uzavřít novou bilaterální dohodu, která bude zahrnovat například jadernou energetiku nebo zemědělství. Podepsat by podle Maďara mohly obě země na podzim. Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že se s Maďarem otevírá nová éra v Maďarsku a zároveň nová kapitola Maďarska v Evropské unii. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
7: Čtyři muže obvinili kriminalisté v případě černých skládek s odpadem z Německa. Podle policie ho v roce 2024 dovezli zhruba 600 tun. Skončil na různých místech na Moravě, třeba v Jiříkově na Bruntálsku nebo v Hršpicích u Brna. Čtveřice si vyslechla obvinění z neoprávněného nakládání s odpady. Podle policejní mluvčí Soni Štětinské jim hrozí až 5 let vězení.
10: Obvinění měli jednat jako členové organizované skupiny po předchozí dohodě a s jasně vymezenými rolemi. Jeden měl například objednávat přepravu a další zajišťovat místa k uložení. Kriminalisté ve vyšetřování i nadále pokračují.
11: Sport. Basketbalisté mistrovského Nymburka hostí ve druhém finále Národní ligy Pardubice. Středočeši vedou 1-0 na zápasy a jejich druhý domácí zápas sleduje reportér Jakub Kanta.
12: Nymburští basketbalisté už v úvodní čtvrtině odskočili na 7-bodový rozdíl, jenomže Pardubice vůbec nic nevzdali a otočili ještě ve druhé čtvrtině nepříznivý vývoj a v poločase vedou 32-31 nad Nymburkem. Ze sportovního centra Jakub Kanta, Radiožurnál.
11: Hokejový obránce Stanislav Svozil bude po 5 letech strávených v zámoří hrát znovu extraligu za Kometu Brno. O návratu 23-letého hráče, který nastoupil i ke 2 zápasům v NHL, informoval klub.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D1 za Měřínem a taky na Pražském okruhu Stodůlek. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy zpomalte mezi sjezdy na Měřín a Velký Beranov. Na kilometru 125 nehoda. Srazila se 4 auta, blokují odstavný a pravý jízdní pruh. Průjezdný je teď pouze levý pruh. Na místo dorazila sanitka a policisté a zdržíte se asi 10 minut v koloně. Na dálnici D1 kolony taky na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Je silný provoz, jde hodně kamionů směrem na východ. Brzdí se za sjezdem na Ostrovačice v obou pruzích. Osobní auta se pak v levém pruhu rozjíždějí, kamiony se ale sunou až k omezení v Brně. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 čekejte kolony u plzeňské dálnice. Na 20. kilometru u nájezdu ze Stodůlek na okruh hlásíte nehodu v pravém pruhu.
14: Dopravní nehoda kamionu s osobním autem. Oni blokují jeden celý pruh, takže se tam zahusťuje poměrně dost díky, je tam na místo dorazila dopravní policie, takže se bude vyšetřovat.
13: Průjezdný pouze levý pruh, kolona od plzeňské dálnice zpomalila a ucpává se kvůli tomu taky D5 na příjezdu do Prahy z Plzně od 7. kilometru, hlavně kamiony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra bude zpočátku polojasno až jasno, od západu se postupně zatáhne a místy se přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude jen kolem 25. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, je s vámi Štěpán Pokorný.
6: My vám přejeme krásný a klidný večer. S Radiožurnálem jste v 19 hodin 6,5 minuty. Stavební suť, štěrk, kmeny stromu, ale i různé svahy a schody nebo i vodní příkop. Tak to je výběr překážek, které na cvičišti u Lipníka nad Bečvou vybudovali vojáci v prvním a jediném poligonu, kde chtějí testovat autonomní robotické pozemní systémy. No a v reportáži tam s námi zamíříte i vy. Za malou chvíli přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
2: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Česká armáda má ode dneška první testovací poligon pro bezosádková pozemní vozidla. Areál simuluje terén ve válečných oblastech. Poligon si postavili sami vojáci a vznikl na cvičišti u Lipníka nad Bečvou na Přerovsku. Podle armády jde o jediný podobný poligon nejen v Česku, ale i v rámci zemí Severoatlantické aliance.
1: Máme tady překážky typu, kde jsou různé podloží, různé frakce, ať je to písek, kamenivo. V případě třeba bombardování města, tak jsou to sutiny, ruiny.
2: Štěpán Konecký je jeden z autorů trati celého poligonu. Je dlouhý necelých 500 metrů a má celkem 13 překážek. Po betonových schodech právě vyjíždí letošní novinka Taros V5. Je to čtyřkolové vozidlo, které je možné používat k zásobování i boji. Na kapotě má přimontovaný kulomet. Joystickem ho řídí konstruktér Michal Rusek.
3: Tady tohle vozidlo je vlastně dělané na to, aby tuhle překážku hravě překonalo. Takže můžeme vidět, že krásně vyjíždí nahoru a za chvíli budeme sjíždět dolů.
2: Není problém. Další z překážek?
3: Klady zasypané štěrkem, kdy vlastně tady to vozidlo má zvýšený světlou výšku podvozku, aby tady tyhle překážku hravě taky zvládal.
2: Poligon ale nebude testovat jen techniku, ale školit se tu budou i její instruktoři. Čeští i z armád NATO, připomíná brigádní generál Petr Šnajdárek, ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany.
4: Národní testovací poligon pro autonomní robotické systémy je součástí naší celkové snahy o digitalizaci a transformaci v podstatě systému velení řízení a implementaci nových technologií a poznatků z válečných konfliktů, které probíhají jak na Ukrajině, na Středním východě.
2: Poligon se vojáci vybudovali své pomocí. Náklady tak byly minimální. V budoucnu se počítá s jeho osvětlením, zabezpečením a vybudováním příjezdových cest. Ze cvičiště Bečva, Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Lídrům ve sdílení elektřiny na úrovni obcí patří v Česku město Liberec. Podle vlastních údajů díky tomu už teď ušetří na elektřině přes 3 miliony korun ročně. No a povíme vám o tom za chvilku podrobnosti ve večerním radiožurnálu.

0: Taky zpěvačku Taylor Swift jsme vám opustili ve večerním radiožurnálu. 19 hodin, 19 minut. Velmi aktivní ve sdílení elektřiny jsou v Česku města a obce a k lídrům mezi nimi patří Liberec. Ten je i součástí mezinárodní sítě klimaticky odpovědných měst, která se snaží co nejrychleji snižovat emise skleníkových plynů. Výroba a sdílení vlastní energie ze slunce zároveň městu podle jeho propočtu už teď v počátcích projektu ušetří přes 3 miliony korun ročně.
1: Před libereckou radnicí se pracuje a opravuje. K natáčení jsem si také vybral den, kdy je zatažená obloha a prší, ale z dlouhodobého pohledu Liberec sází na výrobu energie ze slunce a taky na její aktivní sdílení. V tom chce toto město patřit k lídrům v rámci celé republiky.
2: Primární byla energetická krize. V podstatě to začalo být obrovský téma. Energie vystřelili do prostě nebeských výšin. To byl ten hlavní důvod, že se Liberec, tak ostatní města tady v republice začaly o energetiku a energie zajímat.
1: Popisuje Miloslav Matocha, vedoucí odboru energetického managementu města Liberec. To založilo energetické společenství, do kterého se brzy chystá vpustit i další právnické nebo fyzické osoby. Už teď vyrábí a sdílí elektřinu v rámci městských budov. Typicky asi 40% vyrobené energie se spotřebuje přímo v daném objektu, zbytek se posílá do dalších budov ve vlastnictví města a jen jednotky procent tvoří přetoky prodávané do sítě.
2: Vybrali jsme ty nejšikovnější objekty, které měly v pořádku střechy, byly správně osluněny, byly ve správném stavu a tam jsme vystavili prvních 10 fotovoltaických elektráren a budeme dál budovat střešní fotovoltaiky.
1: Tereza Krpková je místopředsedkyní energetického společenství Liberec.
3: Máme 75 odběrných míst a 10 výrobních míst.
1: A my se procházíme teď po chodbě liberecké radnice, která je také zapojená. Vidíme tady svítit světlo, krásný křišťálový lustr na chodbě, tak ten jede na fotovoltaiku komunitní libereckou.
3: Tak podíváme se na naši největší fotovoltaickou elektrárnu, kterou máme na základní škole Broumovská.
1: Tereza Krpková to ladí na svém telefonu a ukazuje mi v aplikaci.
3: Krásně vyrábíme 20 kW a něco nám jde do přetoku, do toho sdílení, takže by se dalo říct, že tato chodba je z části napájená tím sdílením z té obnovitelné energie.
2: Budeme určitě budovat komunitní baterku, která by nám pomohla to sluníčko z poledne přenést na noc. Vždycky budeme závislí na dodávkách z přenosové soustavy, ale chceme mít výrazný podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů.
1: Říká o energetické vizi severočeské metropole Miloslav Matocha. Z Liberce Jan Kalibar, Radiožurnál.

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam měli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Židovské muzeum v Praze slaví 120 let. Přijďte objevit příběhy, které formovaly naše dějiny. Prožijte tisíc let historie v jedinečné atmosféře pražského Josefova. Židovské muzeum v Praze. Už 120 let. Místo, kde minulost promlouvá k současnosti. Více na www.zmp.cz. Hlavním mediálním partnerem muzea je Český rozhlas.
3: Zprávy a Jana Utendorfská.
4: Hnutí SPD nesouhlasí s 3milionovým peněžitým trestem za podněcování k nenávisti. Proti dnešnímu verdiktu se odvolá a je připravené pokračovat až k ústavnímu soudu, řekl to šéf hnutí a předseda sněmovny Tomio Okamura. Případ se týká dvou plakátů SPD před krajskými volbami v roce 2024. Okamura rasismus odmítá, šlo podle něj o svobodné vyjádření názoru. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo plánovanou reformu penzijního spoření. Za největší změnu označila ministryně Alena Schillerová z hnutí ANO snížení poplatků za penzijní fondy. Změnit by se ale měla i podpora pro klienty do 30 let. Kabinet chce třeba snížit dolní hranici státního příspěvku pro dítě z 500 na 100 korun nebo umožnit lidem do 36 let vybrat si třetinu na spořených peněz. Zákon by vláda měla projednat do konce června. Česko pošle do Řecka hasiče kvůli zvýšenému riziku lesních požárů. Během léta se tam vystřídá 44 profesionálů. Česko vysílá na pomoc stejný počet hasičů jako loni. To v Evropě shořel rekordní více než 1 000 000 hektarů porostu. A v čele Vysokého vatikánského úřadu bude poprvé žena, která není jeptiškou. Vatikán oznámil, že šéfkou dikasteria pro komunikaci se stane mexicko-americká novinářka Maria Monserratová Alvarádová. Ve funkci bude dohlížet na chod vatikánských médií. Do úřadu nastoupí v listopadu. Hlavním úkolem dikastéria je zajistit šíření poselství papeže a katolické církve do světa. Úřad doteď vedli dva prefekti původem z Itálie.
0: Sport.
4: Basketbalisté Nymburka a Pardubic hrají za stavu 1-0 pro Středočechy druhé finále play-off Národní ligy. Utkání sleduje reportér Jakub Kanta.
5: 3 minuty a 16 sekund před koncem třetí čtvrtiny se prosazuje opět nejlepší střelec dosavadního průběhu. Nymburský reprezentační rozehrávač Ondřej Sehnal je na 16 bodech a proto Nymburk vede nad Pardubicemi ve 27. minutě 53:45. Ze sportovního centra Jakub Kanta, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 za Měřínem a komplikace na pražském okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona za sjezdem na Měřín. Na kilometru 125 hromadná nehoda 4 aut. Na místě hasiči taky sanitka, projíždí se pouze levým pruhem. Kolona zabere 10 až 15 minut. Dá se sjet na Měřín, obět to po silnici 602. Naopak zkracuje se kolona na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně od 190. kilometru a zdržíte se do 10 minut osobním autem. Ještě pražský okruh ve směru z letiště na D1 se na 20. kilometru u nájezdu ze Stodůlek srazilo osobní auto s kamionem. Jsou v pravém pruhu, na místě už jsou policisté, nehodu šetří. Průjezdný, pouze levý pruh a kolona od plzeňské dálnice jede pomalu. Zdržíte se přes 20 minut. Ucpává se kvůli tomu i dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Plzně, a ta zhruba od 5. kilometru. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci se ochladí na 11 až 7, ve Slezsku bude kolem 12 stupňů. Zítra pak čekejte ráno polojasno až jasno, od západu se postupně zatáhne a místy se přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude jen kolem 21. Tolik zprávy. Dále s vámi večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.
3: 19 hodin 34 minuty, zpěvák Harry Styles je aktuálně teď na turné, no a my ho teď pro vás máme i ve večerním Radiožurnálu, tak si ho užijte.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

sugar. Za několik týdnů oslaví 88. narozeniny, stále hraje v divadle i ve filmu a dnes zavítal do Zlína. Petr Kostka večer převezme zlatý střevíček za celoživotní přínos dětské kinematografii. Jaký byl 660. ročník zlínského filmového festivalu, který v těchto okamžicích pomalu končí, tak za chvilku nám to přímo z místa řekne reportér Radiožurnálu. Teď Radio a Course.

0: Po 7 dnech filmových projekcí a setkání s tvůrci ve Zlíně končí 66. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. Dorazilo na něj bezmála 100 000 návštěvníků a promítl 300 snímků z rekordních 57 zemí. Celý festival sledoval i na závěrečný gala večer se chystá reportér Radiožurnálu Tomáš Maleček. Dobrý den.
1: Krásný večer ze Zlína.
0: Tak známe už nějaké vítězné snímky, nebo je ještě brzo?
1: Ještě je trochu brzo, hlavní festivalové ceny pro nejlepší celovečerní film pro děti, pro dospívající a pro mládež, to jsou ty tři hlavní kategorie, se dozvíme až v následujících bezmála 2 hodinách. Přesto už můžeme zmínit některé ceny, které byly rozdány během dopoledne, odpoledne, například ocenění pro film Rašíd, chlapec ze Sejžáru, který získal cenu za nejlepší pro mladé publikum. Mezinárodní ekumenická porota ta pak ocenila polský snímek

0: ministranti. A přidám ještě nějaká čísla. Na jednotlivé filmy si do kinosálu koupilo lístek 24 tisíc diváků, na dopolední projekce přišlo bezmála 11 tisíc žáků, a to ze Zlína nebo ze širého okolí.
1: Cenu za mimořádný přínos dětské kinematografii na gala večeru převezme, říkali jsme už, herec Petr Kostka. Tak proč právě on?
0: On sám mi řekl, že se velmi diví, že tu cenu dostane, jelikož dnešní děti ho z pohádek pamatovat, protože v nich hrál v minulém tisíciletí a připomněl svou vůbec první pohádkovou roli.
2: Úplně první pohádku, kterou jsem dělal, byla Princezna Pampeliška. A to byl černobílý film. To byla doba, kdy prales se točil tak, že do ateliéru přivezli tři smrčky a my jsme všelijak obcházeli, aby to vypadalo, že je to les.
0: To se psal rok 1967. Herec zavzpomínal i na televizní pohádku o Popelákovi, kde hrál krále, a jeho žena Carmen Majerová, která ho doprovodila i na festival Královnu. Já ještě zmíním, že ta kariéra Petra Kostky je skutečně velkolepě dlouhá, trvá nepřetržitě už od konce 50. let.
1: Zlínský filmový festival nenabídl jen filmové projekce, ale bohatý doprovodný program. Tak co tebe za celý ten týden ve Zlíně nejvíc zaujalo?
0: Asi to, jak krajské město na týden ožilo. Sad svobody nebo prostranství před zámkem, ty byly vždycky plné lidí, povětšinou mladých, chodili na workshopy i desítky, možná stovky besed, které festival připravil. Velkou pozornost tady vzbudily dvě návštěvy. Jednak irského herce Aidana Gillena, hvězda seriálu Hra o trůny, tu pobyla ty dny. Gillen nikdy nebyl v Cannes a že miluje právě takové rodinné festivaly, jako je ten zlínský. Druhá vzácná návštěva zavítala do Zlína včera. To přijel prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Navštívili i stánek Českého rozhlasu a prostor pro dotazy na prezidentský pár dostali i děti. Zaujalo mě, když se prezidenta ptali například, proč nikdy nehrál ve filmu. No a on odpověděl, že každý by měl dělat to, co umí.
1: Končí 66. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně a závěrečný večer si užije taky Tomáš Maleček. Tomáši, díky a naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.

Basketbalisté Pardubic se snaží srovnat finálovou sérii Národní ligy na palubovce Nymburka. Dnešní zápas je hodně vyrovnaný, jak vás přesvědčíme už za chvilku, protože se tam vydáme.

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

0: Čas se rozběhnul hlavou proti zdi.
1: Posloucháte Radiožurnál, před 20. hodinou stihneme ještě sport. Basketbalisté Nymburka hrají proti Pardubicím o druhé vítězství ve finále Národní ligy. Druhý zápas sleduje reportér Radiožurnálu Jakub Kanta.
2: Běží 35. minuta a vypadá to na velmi dramatickou koncovku, protože Nymburk, chtěl jsem říct, sice vede o 3 body, ale už to neplatí. Je to jenom o bod, protože Jamunda Bryant velice dobře využil náběhu Evanse z levého rohu směrem do vymezeného území, poslal mu balón o zem. No a Evans o desku dokázal zakončit přesně. Pardubice prohrávají o jeden jediný bod, pardubiční basketbalisté ale už jsou rozestaveni na útočné polovině. Šumejc zkouší štěstí za 3 body z pravého křídla, trochu moc síly, od zadní obroučky se balón odráží do rukou hostujícího rozehrávače Bryanta, ten přeběhl a celkem svižně na útočnou polovinu, tam přihrává do rohu Lukešovi. Ten si balón ve svých rukách dlouho nenechal a levačkou ho zase posílá zpátky na vrchol tříbodového území na Bryanta, ale poté se v podkošovém souboji srazili Kovář s Martinem Křížem, oba skončili na zemi, Kříž jde střídat a to za stavu 67-66 pro Nymburk, zatímco jeden z pardubických basketbalistů, ten, který se poroučel k zemi, Luboš Kovář, už je připraven k tomu, aby si naběhl pro balón na vyhazujícího Bryanta. Ten si ale vybírá nakonec Evanse. Ten zakončovat nebude, tak 4 minuty a 40 sekund. Před koncem čtvrté čtvrtiny Pardubice prohrávají v Nymburce 66-67. Ze sportovního centra Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 20 hodin. A teď zprávy Jany Utendorfské.
1: Sněmovnou prošel návrh na přesun části pomoci lidem v bytové nouzi na úřady práce. Evropská komise chce Evropu zbavit závislosti na technologiích ze Spojených států a Číny. Nymburk a Pardubice proti sobě hrají ve druhém zápase finále Národní basketbalové ligy. A zítra bude zpočátku slunečno, postupně přibývání oblačnosti a místy přehánky. Teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Lidem v bytové nouzi by měly nově pomáhat i úřady práce. Umožnit to má vládní novela zákona o podpoře bydlení pro lidi ohrožené bytovou nouzí, kterou dnes schválili poslanci. Zákon počítá se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
3: Myslíme si, že je to tak správně, protože tento zákon je vlastně doplňkem k řešení problematice bydlení, kterou řeší standardně sociální odbory právě obecních úřadů s rozšířenou působností, takže to vnímáme jako logické vyústění. A ano, i poradenství bude pokračovat pro všechny osoby.
1: Při vedení části agendy na úřady práce kritizovala část opozice. Třeba podle Pirátů jsou už teď úřady práce přetížené. Novelu zákona teď dostanou k posouzení senátoři. Výstavba datových center a budování cloudové kapacity v Evropské unii by v budoucnu měly být snadnější a rychlejší. Počítá s tím legislativní balík pro dosažení technologické suverenity, který dnes představila Evropská komise. Cílem je zbavit Evropu závislosti na technologiích ze Spojených států a Číny.
4: Většina evropských firem a úřadů v současnosti ukládá svá data do cloudu od amerických firem Amazon, Microsoft nebo Google. Podle místopředsedkyně Evropské komise Henny Virkkunenové je nutné, aby citlivá data byla bezpečně uložena v Evropě. Evropská komise chce proto podpořit výzkum v oblasti umělé inteligence a usnadnit budování datových center. Cílem je v příštích 5 až 7 letech strojnásobit kapacitu datových center v Evropě. Unijní exekutiva také navrhla novelu zákona o čipech s cílem podpořit poptávku po polovodičích vyrobených v Evropě. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Americká administrativa představila nová cla pro Evropskou unii a desítky dalších zemí. Důvodem má být nucená práce, ze které tyto země údajně přímo nebo nepřímo těží a získávají tak výhodu nad americkými podniky. Vláda Donalda Trumpa s novým ospravedlněním tarifů přichází poté, co v únoru označil nejvyšší soud předcházející cla za protiústavní. Na státy Evropské unie, Kanadu nebo Tajvan by dopadla cla ve výši 10%. Hodonín otevřel nový park u Červených domků na místě, které před 5 lety poničilo tornádo. Práce vyšly na 83 milionů korun, popisuje starosta Libor Střecha z hnutí pro Hodonín.
5: Co se tady odehrálo, tak je to neuvěřitelná proměna. Jako ten prostor je vlastně kompletně celý změněný, protože dřív tady byl les, byly tady zrostlé stoleté duby, které popadaly jak třísky a nezbylo tady vůbec nic. Spousta budov a areálů po okolí byla poničena, takže za toto jsem moc rád, za tu proměnu.
1: Prostranství má sloužit pro setkávání, sport nebo odpočinek. Plochu doplnila okružní stezka pro běh, workoutová zóna s lezeckou stěnou a rozběhovou dráhou.
6: Sport. Basketbalisté Nymburka hrají s Pardubicemi ve druhém zápase finálové série Národní ligy. Závěr utkání sleduje reportér Jakub Kanta.
7: Nymburští basketbalisté prohospodařili až 10-bodový náskok a ta koncovka bude ještě hodně zajímavá. Ještě zbývá odehrát něco málo, kolem 45 sekund. Nymburk vede 76-74 nad Pardubicemi a zbytek zápasu můžete poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Z Nymburka Jakub Kanta, Radiožurnál.
6: České volejbalistky porazily na úvod sezóny elitní skupiny Ligy národů Čínu 3-0 na sety. Favorizovaného soupeře, aktuálně 6. ve světovém žebříčku, zdolali poprvé v historii. Ve druhém utkání v čínském Nankingu se utkají zítra ráno středoevropského času s Polskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D5 se u Plzně a nehoda u Slaného. Na dálnici D5 u Plzně směr Hrozvadov Německo se pohybují lidé pozorně. Projíždějte u nájezdu z Černic mezi kilometry 75 až 76. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín následky nehody odkliděly na krajnici kilometr 126, kolona se rychle rozjela. Na Pražském okruhu směr Ruzyně 20. kilometru stejná situace, nehoda odklizená, kolona z Ruzyně se rozjela, stále se ale ucpává D5 na příjezdu do Prahy zhruba od 7. kilometru, jsou to hlavně nákladní auta. Na D1 v Brně směr Ostrava zůstává hustý provoz, místy nesouvislá kolona mezi exity 194 Mikulov a 196 Bratislava. Na silnici 16 u Slaného havarovala dvě osobní auta. Nehoda je na křížení se silnicí 7 do Chomutova. Vypadá to na kyvadlový provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude ráno polojasno až jasno, od západu se ale postupně zatáhne a místy se přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude jen kolem 21. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál, teď už s Vojtěchem Bydrmanem.
0: Středa 3. června vám všem přejeme krásný večer a snad tomu aspoň trochu pomůžeme taky hudbou, která je před námi. Na radiožurnálu nabízíme Alvara Solera, který nedávno koncertoval v Praze, pak taky německou kapelu Orange Blue, anebo hned teď anglickou Morčíbu a její velký hit z roku 2000. Tak ať se vám i dál příjemně poslouchá.
2: Večerní radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: Česká televize natáčí v Moravskoslezském kraji nový seriál V zájmu dítěte. Hlavními postavami jsou pracovníci OSPODu, orgánu sociálně právní ochrany dětí, kteří řeší případy těch nejzranitelnějších obětí ve fiktivním malém městě.
1: Tady, kamera,
2: Nukela,
1: 234/1 poprvé.
3: Dobré ráno.
4: Kristýna Boková hraje jednu z pracovnic OSPODu. Zrovna se natáčí díl o babičce, která má v péči dvě děti a s jedním řeší problémy. V této scéně vstupuje do bytu společně se svou spolupracovnicí Olinou, kterou hraje Jitka Smutná.
5: Pro Olinu je specifické to, že mám velkou zkušenost. Je velmi pozorná. Je to takový trošku zaťatý bulldog, který pro to dítě udělá všechno na světě.
4: Nový seriál je detektivka. Pětičlenný tým pracovníků OSPODu postupně vyšetřuje několik samostatných případů. Sociální pracovníci totiž často hledají důkazy podobnými metodami jako policisté, ale nemají takové pravomoci. Všechny příběhy se odehrávají ve fiktivním městě s typickou cihlovou architekturou, říká režisér Pavel Soukup.
6: Ta cihla je prostě přenádherná, vypadá nadčasově, hodí se jak pro luxus, tak i pro nejnižší sociální vrstvy, což je celý průřez našeho seriálu.
4: Nejde o autentické příběhy, seriál ale vychází z reálných případů.
6: Ukazuje práci i policie, takzvaných dětskařů, kteří se právě zabývají konkrétně dětskými případy. Jejich práce doposud byla poměrně dost utajená z mnoha vážných důvodů. A my velice citlivě některé zákoutí té práce rozkrýváme.
4: Osmidílný seriál vzniká v produkci ostravského tvůrčího studia. Televizní premiéru bude mít příští rok na jaře. Z Ostravy Natálie Janišková, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

Čerstvá zpráva večerního radiožurnálu z Národní basketbalové ligy mužů. Nymburk vyhrál ve druhém finále nad Pardubicemi znovu jen těsně 80-74 a v sérii o titul tak vede 2-0 na zápasy. Hraje se na 4 vítězství a další 2 duely jsou na pořadu v Pardubicích v neděli a v pondělí. Na radiožurnálu zase budeme u toho.

0: Čeští fotbalisté už se ve Spojených státech chystají na začátek mistrovství světa a náš reportážní seriál je v tomto týdnu věnovaný právě národnímu týmu, který za sebou před březnovou baráží neměl úplně povedené období. Došlo i k hádce mezi některými hráči a fanoušky. O kapitánskou pásku kvůli tomu přišel Tomáš Souček. Do rozhodujících bojů o šampionát navíc reprezentace nastoupila s novým trenérem Miroslavem Koupkem a svoji misi nakonec fotbalisté zvládli.
1: A teďka, když to tak vezmu zpětně, tak to byl neuvěřitelných 10 dní, které jsme zvládli skvěle.
2: Určitě jsme nebyli favoriti, to si musíme říct, a od to víc to chutná, takže řadím to hodně vysoko.
3: Navazoval útočník Patrik Šik na golmana Matěje Kováře po baráži, která asi nemohla být dramatičtější. Dvě výhry až po penaltách. Semifinále s Irskem se přitom nevyvíjelo v Praze vůbec dobře.
4: Já jsem říkal, že to bude válka, a válka to byla pro nás s dobrým koncem, protože mužstvo ukázalo vysokou mentální připravenost na to utkání, vysokou bojovou morálku.
5: Irsko ve velkém náběhu na malé vápno. Míč přetažený, tohle jasný signál, vrácení před branku. Byl to vlastní gól nebo nebyl? Je to gól nebo není? A je to gól. No tak to je neštěstí. 23. minuta, Irsko vede Praze nad Českem 2-0.
4: Určitě musím před mužstvem smeknout, prokázal odhodlání. 2-0 prohrávat na mezinárodní scéně je takřka věc neřešitelná a my jsme to vyřešili. V žádném momentě se mužstvo nevzdalo.
3: Vyprávěl trenér Miroslav Koubek, který přišel k národnímu týmu na baráž a který přemluvil k návratu do reprezentace po letech Vladimíra Daridu. A do zápasu s Irskem ho Koubek možná překvapivě nasadil do základní sestavy místo Tomáše Součka. V poločase je pak vyměnil. Sledoval to zaplněný stadion v Edenu, který nakonec dotlačil české fotbalisty k vyrovnání.
4: Chci zdůraznit diváky. Jo. Myslím si, že jsme se dokázali spojit a že nám pomohli po těch nešťastných událostech z posledního zápasu. A my jsme jim to chtěli jakoby vrátit.
3: Na 2-2 dával v samotném závěru nový kapitán Ladislav Krejčí, který také týmu věřil i přes nevýrazný výkon.
6: To je normální v novém systému, naučení nových věcí. To se může stávat, to jsme si řekli i na začátku zápasu, že takovýhle pasáže můžou nastat, ale co nastat nemůže, je náš přístup k tomu, naše oddanost, naše bojovnost za každé situace, co jsme předvedli až do poslední chvíle, za to jsme byli odměněni.
3: A Krejčí mluvil i o penaltách, ve kterých sice Češi nedali jako první, nakonec se ale radovali z postupu přes Irsko do finále baráže.
7: Penalty samozřejmě jsou loterie, byli jsme kousek od vyřazení, ale zachovali jsme chladnou hlavu. Kovář předved dva vynikající zákroky a jsme tam, uvidíme. Těšíme se na Dány.
3: Glosoval v přímém přenosu fotbalový expert radiožurnálu Sport a radiožurnálu Pavel Horvát. Finále s Dánskem se hrálo o 5 dní později, 31. března. A soupeř tentokrát na pražské Letné byl herně lepší. Jenže do vedení šli dvakrát Češi. Po prodloužení bylo skóre znovu 2-2. A opět následovaly penalty. V nich měla reprezentace pevnější nervy.
8: Na mistrovství světa.
4: Já si pamatuju stříbro na světě, někdo tady v 62 bylo Chile, mě bylo 11 let, jo. A tomu z toho bylo absolutně podceňovaný, bylo zesměšňovaný, co tam budete dělat a tak dále. No a stali jsme se vicemistry světa. Tím neříkám, že to je v našich silách, ale určitě se nám tam bude lépe hrát z psychického hlediska než tato baráž.
3: Vyprávěl pak v dobré náladě trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek. Mirko Vasič, Radiožurnál.
9: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Praha hostí světový pohár v lezení. Jedním z hlavních taháků bude i nejlepší český lezec Adam Ondra. Jak se připravuje na domácí závod, kde ho budou sledovat tisíce fanoušků? Je pro něj vystoupení před českým publikem větší motivací nebo spíš tlakem? A jak se vůbec změnilo sportovní lezení od chvíle, kdy se dostalo na olympiádu?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 20 hodin a 30 minut. Jana Utendorfská doplní zprávy.
1: Kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO podala protikorupční organizace Transparency International podnět Evropské unii. Vložení akcí Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust nepovažuje za dostatečné řešení. Fond je podle ní nastavený tak, že z proplacených dotací můžou profitovat premiérovi potomci, jakmile Babišovi vyprší mandát. Šéf hnutí ANO trvá na tom, že svůj střet zájmu vyřešil. Německo bude pokračovat s kontrolami na hranicích se svými sousedy. A to i přes doporučení Evropské komise je zrušit. Uvedla to mluvčí německého ministerstva vnitra s tím, že kontroly na vnější hranici schengenského prostoru nefungují dostatečně. Německo zavedlo kontrolu hranic kvůli nelegální migraci, nejprve s Rakouskem v roce 2015. Česko, Polsko a Švýcarsko následovali před 3 lety. Podle komise ale migrantů ubylo a k dispozici jsou přijatelnější nástroje. Americký prezident Donald Trump se zúčastní summitu Severoatlantické aliance, který se bude konat na začátku července v Ankaře. Potvrdil to ministr zahraničí USA Marco Rubio. Mohlo by se podle něj jednat o nejdůležitější schůzku v historii NATO, jelikož je prý třeba některé věci objasnit a napravit. O Trumpově plánu přicestovat na summit dnes už psala turecká média s odkazem na své zdroje. A česká armáda má ode dneška první testovací poligon pro bezosádková pozemní vozidla. Areál na cvičišti u Lipníka nad Bečvou na Přerovsku simuluje terén ve válečných oblastech. Podle armády je to jediné takové zařízení nejen v Česku, ale i v rámci zemí Severoatlantické aliance. Sport. Basketbalisté Nymburka porazili po dramatické koncovce Pardubice 80-74 a ve finálové sérii Národní basketbalové ligy vedou už 2-0 na zápasy. Nejlepším střelcem utkání byl domácí Ondřej Sehnal, který dal 26 bodů. Série o titul se k dalším 2 utkáním přestěhuje do Pardubic.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 na Vysočině překážka a u Brna hustý provoz. Na dálnici D1 u Velkého Meziříčí směr Praha je nebezpečná překážka. Kilometr 146 je to velký kus plastu, podběh nebo něco podobného. Blokuje část pravého pruhu a odbočovacího k čerpací stanici Shell. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín odklízí následky nehody, kilometr 126, vše je na krajnici, označené místo volně průjezdné. Na D1 z Brna do Vyškova od Rohlenky se v levém pruhu pohybuje údržba. Kilometry 207 až 218, před údržbou čekejte hustý provoz, místy je to nesouvislá kolona. Na silnici 16 u Slaného havarovala 2 osobní auta, nehoda je na trase Hřebnič Velvary na křížení se silnicí 7 do Chomutova. Objíždí se kivadlově v obou směrech. Opatrně čekejte hustý provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekejte ráno polojasno až jasno, od západu se ale postupně zatáhne a místy se přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude jen kolem 21. Tolik zprávy. Večerní radiožurnál teď nabízí aktuální díl Vinohradské 12.
4: Už jste slyšeli Katy.
5: To je skvělá otázka.
4: Příběhy diktátorů a politolog Jaroslav Bílek.
5: Skvělý rétor.
4: Přesně tak. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Ferrari otevírá novou kapitolu své historie.
7: Představila svůj první čistě elektrický model s názvem Ferrari Luce.
8: Prima Ferrari Elettrica.
9: Lamborghini zavedení plně elektrických modelů odkládá a třeba Bugatti je dál zcela odmítá.
10: Ne, někteří tvrdí, že Ferrari právě svoji značku zabilo.
7: Výrobce očekává, že elektromobily budou do konce desetiletí tvořit přibližně pětinu jeho nabídky.
4: Velké jméno, velký risk. Ferrari udělalo svůj první elektromobil a za jeho vzhled sklízí dost kritiky. Co lidem vadí? A proč se ve spojení s Ferrari teď mluví i o firmě Apple a Číňanech? Na to všechno se ptám Františka Dvořáka, automobilového novináře z webu iDnes.cz. Dnes je středa 3. června. Ahoj Františku, díky, že jsi dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
5: Ahoj, děkuji za pozvání.
4: Elektrické Ferrari, které teda úplně nevypadá jako Ferrari, jmenuje se Luce, světlo, ale řekl bych, že úplně nezazářilo. V těch posledních dnech pastelově modrá barva, krátký čumák, minimum těch klasických sportovních rysů, na které jsme u Ferrari zvyklí, taky 5 sedaček, to je premiéra u Ferrari.
5: Určitě.
4: Kolik vtipů jsi viděl na tohle auto v posledních dnech? Protože na sociálních sítích se to jim jenom hemží.
5: No, bezpočet a stále přibývají, ale já bych neřekl, že to auto nevyvolalo emoce nebo nebylo úspěšné. Ono je super úspěšné v tom, jak se o něm všude mluví. Já myslím, že za posledních 10-15 let nespomeneme auto, které by vyvolalo tolik reakcí, tolik emocí a ví o něm celý svět, to se naposledy podařilo Elonu Muskovi se Cybertruckem. Opět je to dost nekonvenční auto, které prostě vyvolává emoce a každý na ní má názor.
4: Jo, no určitě, ne. Já si myslím, že naopak vyvolalo spoustu emocí. Ferrari říká, že kritika ta je součástí procesu. To je taková hezká marketingová floskule, bych tak skoro řekl, ale do Ferrari se hele pustili. Bývalý šéf automobilky. Má to za zradu značky. Italský vicepremiér Matteo Salvini, tomu se auto nepozdává. Ptá se, co by na to asi řekl Enzo, totiž teda zakladatel Enzo Ferrari.
11: Vypadá to jako všechno možné, jenom ne jako auto s logem vzpínajícího se koně.
4: Jak velké je to v Itálii téma?
5: No tak já bych řekl, že každý Ital samozřejmě se cítí být odborníkem na

0: že když jdete s tím proudem, tak nikdy neuděláte nic revolučního. Abych to parafrázoval, to jeho vyjádření. Já myslím, že to jednoznačně vyjadřuje to, co chtěli Sluče udělat. Oni opravdu chtěli šokovat. A to se jim dokonale podařilo. Ono jim je v podstatě jedno, kolik těch aut prodají.
1: Jak to?
0: Protože jich obecně Ferrari vyrábí tak málo aut, že když prostě jednoho modelu nevyrobí tolik, tak to vykryjí nějakým jiným modelem a outsourcují toho velice málo. Dali tomu obrovskou cenovku, je to nejdražší sériové Ferrari vlastně všech dob.
1: 13 milionů korun v přepočtu.
0: Přesně tak, ale to je základní cena, takže z příplatky myslím, že na 18 se dostane úplně každý bez problému. Takže oni hrají na to, že se o tom autu bude mluvit a možná může být jakýsi reputační problém, že to nebude vyprodané, protože řekněme, že Ferrari vždycky jsou všechna vyprodaná. Jak říkal Enzo Ferrari, vždycky musíte vyrobit o jedno auto méně, než kolik jich potřebuje trh. Takže v tomto případě je to trošku otazník, ale řekl bych, že jim na druhou stranu může být opravdu jedno, kolik jich prodají.
1: Koho napadlo, že něco takového je dobrý nápad? Ty už jsi zmínil šéfa automobilky Vignu, tak to je jeho nápad, Luče?
0: To je velká otázka. Vzhledem k tomu, že to auto prezentoval při té premiéře sám John Elkann, což je prezident Ferrari, je to předseda toho investičního fondu Exor, který je většinovým vlastníkem Ferrari, tak bych trošku tipoval, že to bude i na jeho podnět, nebo že to bude jeho dítě v tomto ohledu.
1: A taky na tom představení byl už tebou zmíněný Benedetto Vigna, CEO, dával rozhovor CNBC. A říkal, že startuje nová éra. A taky zmiňoval, že nové technologie si hold vyžádají nový design.
0: Mě by zajímalo, jestli někdy sám Flavio Manzoni, šéf designér Ferrari, řekne pravdu nebo řekne naplno, jak moc se ho dotklo to, že to auto nedesignoval on a že to prostě svěřili nějaké externí kanceláři designérské. Pro kontext je to design studio LaFrom Johnnyho Iva, což je bývalý šéf designer a viceprezident pro design firmy Apple a on stojí vlastně za celým tím designerským konceptem Apple, takže já si tak trošku myslím, že oni se chtěli svést na tom, že Johnny Ive je ochoten nadizajnovat auto, podepsat se pod to před publikem, před celým světem a vytvořit jakýsi Apple Car. Nebo
1: Který nakonec nebyl, že on byl v plánu a nebyl.
0: Přesně tak, ale když se podíváme na některé spekulace, jak by to auto tehdy mohlo vypadat, co tak prosakovali ven, tak některá z těch malůvek je velmi podobná tady tomu autu.
1: Takže Ferrari Apple Car.
0: Takže Ferrari Apple Car, myslím si, že trošičku hrají na to, což zase v dnešní době se to nenosí. Že tady těch motivů, jak moc jiné je to nejenom po designové stránce, ale vůbec celým tím kontextem, tak to nemá v dnešním autoprůmyslu obdoby. Takže čí je to dítě? No já bych řekl, že Johna Elkana a Benedetta Vigny asi pravděpodobně, a na druhou stranu musela to být obrovská odvaha, museli opravdu dát hlavu na špalek o ohledu, že se to podaří dotáhnout do konce ten projekt. No a ohlas publika, ten byl vlastně Ferrari vždycky jedno trošku.
1: Jo, tak je to bouřlivý ohlas a hlavně Ferrari, dobře, tak jedno jim může být, kolik prodají aut, jedno jim je možná ta šoková reakce, ale jedno jim asi úplně není, že během pár hodin se jim propadly akcie o 8% po tom odhalení, zatím se teda jim nedaří úplně vyšplhat zpět, byť jdou nahoru. Za poslední rok spadly o skoro o třetinu.
0: Tak ale tady vidíme, zásah. No samozřejmě ono možná, když se podívám na ten dlouhodobý horizont, tak je to ještě víc, ale tak v tom případě to teda není vina toho Luče. Ten jednorázový propad, ten první den po té premiéře, tak ten by se dal připsat šokům těch akciových trhů a řekněme těch akcionářů, kteří si ty Ferrari kupují, ale ten propad ceny je dlouhodobý trend, tak to bych asi neřekl, že by se to mělo všecko dávno jenom jako.
1: A ten propad teda nejde na vrub elektromobilitě a tomu, že i tyhle ty super luxusní automobilky vyrábějící super rychlá, super moderní auta přemýšlí nad tím, že by měli dělat elektrifikovaná a elektrická auta. Třeba Lamborghini plány na elektrické auto schodilo ze stolu.
2: Při sledování trhu jsme zjistili, že trend v zájmu o elektromobily u naší cílové skupiny zákazníků nestoupá a proto jsme se rozhodli upustit od čistě elektrického vozu a přejít na plug-in hybrid.
1: Ferrari to dotáhlo do konce.
0: Matej Rimac řekl, vlastně ten nebyl schopný rozprodat těch svých 1000 aut toho svého supersportu Rimac.
1: Ano, ano.
0: A sám řekl, že v

0: této kategorii to publikum úplně není zvědavé na elektromobily, když to řeknu trošku neomaleně. Jenomže Ferrari se na tu cestu dalo asi před 5 lety a vy už tam musíte dojít. Když už to auto jednou vyvíjíte a nechcete odepsat obrovské peníze, tak prostě potřebovali dojít do konce. Lamborghini to samozřejmě odpískalo, třeba ten projekt elektrického Lanzadoru, nebo jak se měl jmenovat.
1: A tam je zajímavé ještě to, že vlastně Lamborghini, tak v tom jsou součástky z Audi, což je součást koncernu Volkswagen. Volkswagen tlačí elektromobilitu a teďka Lamborghini po rocích letech vývoje řekne, ne, my to nakonec neuděláme.
0: Myslím si, že management Lamborghini trošku využil toho, že to zase s tou elektromobilizací koncernu Volkswagen a vůbec všeho není taková sláva. A vzhledem k tomu, že Lamborghini je formálně vlastněné značkou Audi, která je jednou z, řekněme, nejnemocnějších značek celého koncernu Volkswagen, tak myslím si, že využili situace a když jim to přestalo vycházet, tak se podařilo dosáhnout toho, že jim bylo schváleno to, že ten projekt odpískají, že se prostě ty peníze radši odepíšou. Ferrari je v trošku jiné pozici, ono je tak jako vydělené, on vlastně nepatří už dneska ke koncernu Stellantis, nepatří k Fiatu, k ničemu, má stejného vlastníka, ale hraje samo za sebe a zase je to o tom, že je to Ferrari, to si může dovolit v podstatě cokoliv, přece jenom stojí někde jinde, než to Lamborghini je. O kousíček výš ve vnímání publika i cenami a je vedle vlastně autoprůmyslu. To bylo hrozně zajímavé vlastně, kdy Benedetto Vigna při představení toho auta sám řekl, že my nejsme technologickou firmou, my jsme luxusní firmou, my jsme značkou, která se pohybuje ve světě luxusu. No už se úplně přestalo mluvit o tom, že to je automobilka. Což jenom pro kontext, na to samé, když jsme se ptali zástupce Rolls-Royce, člena představenstva značky Rolls-Royce, který byl v Praze, tak on řekl to samé. Ano, my jsme za posledních 5-7 let jsme se posunuli do světa luxusních značek.
1: Rolls-Royce má taky svůj vlastní elektromobil, teda už pár
0: přesně
1: let.
0: Přesně tak, Rolls-Royce má svůj vlastní model, je to velké kupé Spectre a u něj ten vývoj prodejů byl velmi podobný jako u všech ostatních elektromobilů. První vzednutí zájmu, potom ještě nějaký doběh a teď to vypadá na pokles. Jo. To samé se stalo u Porsche Taycan, to je úplně nejilustrativnější příklad všeho.
1: A to je taky důvod možná, proč Ferrari, když vidí tyhle ty výsledky u konkurence, tak proč trošku couvá z těch vlastních plánů na elektrifikaci vlastního portfolia, protože Ferrari chce, aby do roku 2030 byla pětina jeho produkce elektrická, ale původně to mělo být až 40%.
2: S ohledem na potřeby zákazníků, aktuální tržní podmínky a očekávaný vývoj trhu, Ferrari předpokládá, že v roce 2030 budou sportovní vozy značky zhruba ze 40% poháněny spalovacími motory, ze 40% hybridně a z 20% čistě elektricky.
1: Tak co u vás, ne?
0: Přesně tak, přesně tak. Ten vývoj je v posledních ne letech, ale spíš tak kvartálech jednoznačný a v tom luxusním segmentu těch superdrahých aut opravdu je vidět, že ten odklon od elektrifikace je jednoznačný. Na druhou stranu, já si u toho čísla, které jsi zmiňoval, nejsem úplně jistý, jestli to jsou čistě elektrické auta nebo elektrifikovaná, protože vlastně dnes většina produkce, část produkce Ferrari je hybridizovaná, má nějakou formu částečné elektrifikace v tom pohonu a za to se dá schovat ledacos.
1: Tak, já si myslím, že to jsou čistě elektrická, ale zároveň máš pravdu, protože třeba Lamborghini, když ustoupilo od toho čistě elektrického auta, tak se ale rozhodlo dál podporovat hybridy, že? Hybridizaci.
0: Plug-in hybrid, ne?
1: To je ale zajímavé vlastně říct, že tenhle ten typ automobilek ustupuje od těch svých plánů, když naopak ty podmínky, jsou to pořád evropské automobilky, o kterých se tady bavíme, tak přeci jenom v Evropské unii budou platit čím dál větší a silnější pravidla týkající se emisí nejenom oxidu uhličitého, tak přeci jenom nějakým způsobem k tomu asi dojít budou muset, ne? Aby neplatili ty horentní pokuty, které teď jsou kolik. Na 1 gram navíc platíš 95 €.
0: Na auto, ano, teda, na ale auto. Opět je třeba si to zadat do toho kontextu, kde se ty značky pohybují. Ferrari má jako hlavní trh Ameriku. Spousta aut se prodá na Blízkém východě. Evropa je pro ně samozřejmě důležitá stále. Oni budou stále říkat, že to je pro ně důležitý trh, protože je domácí. Ale vzhledem k objemu té produkce je tak trošku opět jedno, jestli ty pokuty budou platit nebo ne, protože na ně vždycky budou mít. My jsme viděli, že marže Ferrari za uplynulý rok je 29%. Hmm. Takže tam se ty peníze na to najdou. Samozřejmě nikdo nechce platit tu pokutu. Takže se ve světě těch normálních značek, který je opravdu hodně daleko od toho, kde se pohybuje Ferrari a ten zmíněný Rolls-Royce třeba, tak ty normální značky opravdu bojují o každý gram a každé euro. U těch superluxusních a superdrahých značek je to trošku jiná liga. A já si myslím, že kdyby to nebylo tak trošku zakázané, tak by rádi do ceníku napsali nebo do té částky psali, jaká část té ceny
1: jde na tu pokutu.
0: Jde na tu pokutu.
1: No, protože do roku 2035 nebo potom mají vlastně produkovat automobilky flotily aut, které nebudou mít žádné emise oxidu uhličitého. Do roku 2030 to má být 50 gramů. Tam to snižování prostě je nějak naprogramované do těch příštích let a asi se tomu budou muset přizpůsobovat. Taky elektrických aut se prodává v Evropě čím dál víc. Už jsme na nějaké pětině.
0: 15-19% za uplynulý rok a kvartál, no. Když to řeknu v tomto pořadí. Já bych zase možná byl trochu optimističtější nebo pesimističtější, to záleží na tom, z jaké strany se na to koukáme, jestli ty limity pro ten rok 2030 a 2035 opravdu zůstanou v platnosti, protože se stále ještě mluví o přehodnocení, to rozpočítávání těch emisí na jeden rok se posunulo teďka teda na 3 roky, autoprůmysl teď už přišel po prvním roce teda toho 3letého moratoria, že by to se to mělo posunout na 5 let. A v uplynulém týdnu jsme slyšeli vtipnou zprávu o tom, že eurokomisaři nebo europarlament je zděšen tím, že jejich elektromobily služební nedojedou ze Štrasburku do Bruselu, nebo že ta cesta trvá 7 hodin, že to je odyssea na hrozně dlouho s nabíjením, takže možná si uvědomili, co si vlastně vymysleli v Bruselu, takže se možná změní ta pravidla. A ano, autoprůmysl stále mluví o tom, že potřebuje pracovat s jakousi stabilitou, s dlouhodobým plánováním. Na druhou stranu už i ty evropské tradiční automobilky se dost přizpůsobili tomu tempu rychlé doby dnešní, takže dokáží auto vyvinout rychle a dokáží rychle měnit plány a vidíme i v posledních týdnech po představách plánů do budoucna automobilek, že si tam nechávají otevřená vrátka a že hodně mění vlastně tu strategii. Odklání se od elektrifikace, typicky Honda třeba. Ta úplně odpískala celou vlastně svoji elektromobilní větev, dá se říct jednu. Na poslední chvíli zrušila několik modelů, Stellantis přiznal, kolik miliard odepsal za elektrifikaci. Takže já si myslím, že když bude potřeba, tak velmi rádi změní ty plány.
1: Klimatická politika je teď neúprosná. Euro 7 přijde na konci letošního roku a příští rok bude taky nabíhat do toho ETS 2, emisní povolenky, o tom jsme ve Vinohradské 12 už taky několikrát mluvili. A do toho ještě jedna výzva, o které jsme se tu ještě nezmínili, ale je důležitá. A to jsou automobily, elektrické automobily z Číny. Čína je, pokud se nemýlím, nadále jedničkou na trhu s elektrickými auty.
0: Určitě stále jest, je to největší výrobce, prodejce,
1: distributor, exportér.
0: A tak podobně.
1: A dováží ta elektrická auta do Evropy? Zaplavuje jimi Evropu? Částečně ne?
0: Spíš než těch elektrických aut, že sem putuje víc těch spalovacích, nebo těch klasických. Obecně, já bych to spíš zvětšil tu optiku na obecně čínský autoprůmysl. Čínské auta obecně, než jenom čínské elektromobily. To je obrovské téma pro celou Evropu, pro všechny evropské automobilky a je to věc, se kterou se budou muset poprat co nejdříve a vlastně nikdo si s tím moc neví rady. Čínský autoprůmysl obecně trpí dnes nadprodukcí v podstatě. Poté, co čínská vláda zrušila všechny možné podpory na výrobu elektroaut, tak ty automobilky potřebují ty auta někde udat. Mají nastavené plány, mají nastavené plány dodávek, prodejů, výroby a tak podobně. Tam jsou velmi rychlí a velmi flexibilní, dokážou auto vyvinout v podstatě za rok. Na druhou stranu musí taky někde prodat. A otázka je vlastně, jak se s tím ten evropský trh porovná. Stanovali jsme si tady nějaká dovozní clana na v Číně vyrobené elektromobily, protože se to netýká jenom čínských automobilek, ale i ostatních značek, které vyrábí v Číně. Takže sem jezdí mimo těch čínských značek třeba také Tesly z Číny, MINI elektrické Volvo. Se vyrábí z Číny, Volvo a tak podobně. Na druhou stranu jsou některé značky, které jsou úspěšné, jsou některé značky, které jsou velmi ambiciozní, ale zatím toho úspěchu nedosáhly. A vidíme naopak ještě jednu věc, že se sem ty automobilky tlačí s tím, že tady chtějí vyrábět. Obrovským tématem posledních týdnů je to, že ty nevyužité kapacity evropských automobilek Stellantisu a Volkswagenu, že oni mají zájem BYD, nejambicioznější asi čínská automobilka specializovaná na elektromobily, už dnes největší výrobce elektroaut na světě, za loňský rok porazili Teslu, ale těch značek je mnohem víc a naopak všichni kapitáni autoprůmyslu evropští říkají, že v Evropě se víc než těch 16 milionů aut ročně neprodá, že ten trh prostě nebude narůstat už a bude se teď bojovat o to, jak se přerozdělí ty kvóty mezi sebou, nebo jak si ty automobilky rozkouskují ten koláč. Růstový potenciál vidí někde v Africe a v Indii, ale o tom se mluví už asi 20 let a stále tam ten třesk jaksi nenastal. Ale opět, Evropa má nastavené ten objem výroby v těch svých fabrikách na nějaký objem. Číňani za posledních pár let postavili obrovské továrny na auta, no a teď se to musí někde udat. Takže možná se schvíluje k obrovské mele v Evropě, ale otázka je, jak na to budou reagovat zákazníci.
1: A to je otázka, na kterou se chci zeptat, protože třeba Ferrari v tomhletom taky musí vidět ohrožení, ne? BYD, tebou zmíněná automobilka, vyrábí třeba model Yangwang, to je taky supersport, tak neohrožuje to Ferrari právě i v očích zákazníků, kteří by si mohli říct, tak proč bych si kupoval tak drahé Ferrari, když velmi pěkný Yangwang, který tady Číňané taky udělají mi elektricky a bude, tak, bude jezdit
0: zrovna
1: hezky, proč bych si ho nepořídil?
0: Zrovna v případě toho Ferrari je to o tom, že vy chcete Ferrari. Vy opravdu chcete to auto z Maranela s tím koníkem ve znaku.
1: Dobře, ale dostanete Luce, což nevypadá úplně jako Ferrari, tak proč bych si nekoupil Yangwang?
0: Ale stále se to jmenuje Ferrari a stále na tom ty znaky jsou.
1: Jmenuje se, no.
0: Čínská elektroauta ohromují svými parametry, ale stále jim asi chybí ta historie, ten punc té výjimečnosti. Yangwanga si půjde koupit ten mladý, progresivní čínský influencer, když budu trošku uštěpačný, který je hrdý na to, že si kupuje domácí výrobek. Pro Číňana je ten Yangwang to Ferrari jeho, to je to čínské Ferrari. A ještě další parametr do toho vstupuje, že ten čínský zákazník je úplně jiný než ten evropský. Evropský řidič je nejrychlejší, nejlepší a nejnáročnější. Kdekoliv v Ázii jsou řidiči úplně jiní, tam jde o to, aby se to auto pohybovalo. Oni si kupují mobilitu, oni si nekupují auto, oni si kupují mobilitu, takže ta mentalita je úplně jiná. A opět, Číňani se obhánějí obrovskými čísly. Najdeme spoustu aut, které jsou výkonnější než Ferrari Luce, to má jenom 1050 koní nebo kolik. Tam jde o to další ladění, o ty další schopnosti, další kvality.
1: A ta o tu tradici,
0: a životnost, řekněme, a tu tradici. Tady se opravdu u Ferrari, stejně jako u všech ostatních luxusních značek, jak říkají, že jsou ze světa luxusu, tak si kupujete tu značku, nekupujete si jenom ten výrobek, kupujete si ten příběh zatím.
1: Příběh, který pak sdílíte třeba se závodníky Formule 1 Leclerkem a Hamiltonem, kteří se v Luce už projeli. A je 100% už jasné, že teda Luce se bude vyrábět tak, jak jsme ho teď viděli?
0: Určitě.
1: Někdy na podzim mají dorazit první kusy, nebo kdy to je?
0: Někdy na podzim, ty auta už jezdí.
1: A chápu správně tedy, že necítíš ani ohrožení z Číny, že to je tak trochu šok možná pro ty tradiční zákazníky, ale že to je vlastně celkem úspěch pro Ferrari, i když se teda ty akcie částečně propadly, protože si to koupí lidé, kteří chtějí Ferrari, protože prostě tam je ten znak.
0: Přesně tak, a to je obrovské téma. Jestli ta automobilka obecně je výrobcem automobilů, řekněme storyrenská firma, a nebo jestli je to firma na finančním trhu, řekněme.
1: Musí přece vydělávat.
0: Musí přece vydělávat, ale já v tomto vnímám teda velký posun za ty poslední dekády, kdy ty automobilky opravdu byly firmy, které chtěly poskytnout mobilitu. Oni chtěli vyrábět ty auta a ten zisk se s tím nesl tak nějak samo sebou. Ale dnes je to vlastně jediné hledisko, které se zmiňuje.
1: Ferrari odložilo plány na druhý elektrický model minimálně na rok 2028.
0: Ono od toho odstoupilo už asi před rokem a půl. Ono už před delší dobou odpískalo ten projekt toho menšího elektromobilu.
1: Se jenom tak závěrem zeptám, jestli skutečně si myslíš, že Luce může být úspěchem, když už teďka Ferrari couvne od dalších plánů.
0: Já si myslím, že to dopadne tak, že vlastně Luce bude takým symbolem odvahy toho kupce, že s něčím takovým se bude chtít ukázat na veřejnosti. A teďka to nemyslím zle. prostě auto, o kterém se všude mluví a o kterém si část publika myslí, že je opravdu nepovedené co do vzhledu, tak to bude chtít velkou odvahu.
1: Už v něm seděl i papež mimochodem, fotili se s ním hvězdy F1, tak uvidíme, jaký bude mít úspěch. Františku, díky, že jsi dorazil.
0: Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Zpravodajský podcast Českého rozhlasu dneska navštívil František Dvořák, který vede rubriku Auto na webu idnes.cz. A má otázka, ta byla v zásadě jednoduchá, tedy proč Ferrari dělá elektrické auto? Můj rozhlas, to je naše rozhlasová aplikace, ve které nás můžete poslouchat každý všední den, pokud máte v uších sluchátka a v ruce mobil. Jinak samozřejmě nás naladíte ve vysílání, na Radiožurnálu, ale i na Českém rozhlase Plus. Naslyšenou zítra.

0: Největší rodinné setkání Přemyslovců, královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál, teď je 21 hodin. A zprávy nachystala Jana Utendorfská.
2: SPD nesouhlasí s peněžitým trestem za podněcování k nenávisti. Proti verdiktu se odvolá. Školní rok se do 30. června prodlouží 23 škol z celé republiky. České volejbalistky zahájily sezónu elitní ligy národů senzačním vítězstvím nad Čínou. A zítra bude zpočátku slunečno, postupně přibývání oblačnosti a místy přehánky. Teploty až 27 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: SPD nesouhlasí s 3milionovým peněžitým trestem za údajně nenávistné předvolební plakáty. Proti dnešnímu nepravomocnému rozhodnutí soudu se odvolá, řekl to šéf hnutí Tomio Okamura. Případ se týká dvou plakátů SPD před krajskými volbami v roce 2024. Podle prezidenta Petra Pavla je potřeba takové nenávistné chování odsoudit.
4: Já si myslím, že podněcování nenávisti nemá v politice, ale vůbec ve slušné společnosti svoje místo. A měli bychom se proti němu jednoznačně vyslovit, ať už pochází od kohokoliv. A pokud soud rozhodl, myslím si, že je potřeba to respektovat, my bychom si z toho měli vzít všichni poučení, že tudy cesta rozhodně nevede.
2: Černohorská policie nevpustila do země 90 Srbů podezřelých ze snahy vyvíjet v zemi hybridní operace. Skupinu i letadlo společnosti Air Serbia zadržela na několik hodin na letišti v Tivatu. Právě tam se v pátek odehraje summit Evropské unie a západního Balkánu, na kterém bude Česko zastupovat premiér Andrej Babiš.
5: Letoun aerolinek Air Serbia i všichni jeho pasažéři se museli po několikahodinové kontrole na tivatském letišti vrátit zpět do Bělehradu. Podle černohorské policie srbští cestující představují riziko pro národní bezpečnost a úřady jim vystaví zákaz vstupu do země. Někteří z nich byli podle Podgorice evidováni v souvislosti s pácháním násilných trestných činů. Úřady v Bělehradě zatím incident nekomentovaly. Černá Hora ve dnech před summitem Evropské unie a západního Balkánu zpřísnila bezpečnostní opatření. Setkání se letos zúčastní i srbský prezident Aleksandar Vučić, který loňský summit bojkotoval. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Radiožurnál.
2: Celkem 23 škol a vzdělávacích zařízení po celé republice požádalo ministerstvo školství o prodloužení aktuálního školního roku. Reagují tak na zkrácení výuky o 2 pracovní dny, které oznámil ministr Robert Plaga za hnutí ANO letos na konci března. Ministerstvo všem žádostem vyhoví, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
6: V návaznosti na rozhodnutí ministra školství ukončit školní rok dříve požadují některé školy prodloužení aktuálního školního roku z důvodu plánovaných akcí nebo klasifikovaných vystoupení žáků. Celkem požádalo o změnu 8 středních škol, 15 základních škol a 2 konzervatoře.
2: Letos bylo v takzvaném oddlužení na konci prvního čtvrtletí 90 tisíc lidí. To je jen 15% ze všech, kteří mají v Česku exekuci. Podle organizace Člověk v tísni by se měly podmínky oddlužení zmírnit, aby na něj dosáhlo více lidí. Ministerstvo spravedlnosti ale zatím žádné změny nechystá. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky současné podmínky chrání práva věřitelů i dlužníků.
7: Sport. České volejbalistky na úvod nového ročníku Ligy národů senzačně porazily v Nankingu domácí Čínu 3-0 na sety. Zahájili tak druhou sezónu v elitní lize, ve které minulý rok bojovali o postup do čtvrtfinále. Stejně jako loni je ale hlavním cílem českého týmu udržení v soutěži. Výhra nad Čínou na tom nic nemění, jak řekla Radiožurnálu Sport Univerzálka Monika Brancuská.
8: Já si nemyslím, že by se naše cíle měnily. Pořád jsme poměrně malá země. Samozřejmě je dobrý mít velký ambice, ale ta konkurence je veliká. Tohle byla senzační výhra, myslím si, že jsme za ní všichni rádi i za zkušenosti, které nám dala, ale pořád je hlavním úkolem to venole udržet.
7: Ve druhém zápase úvodního hracího týdne se Češky utkají zítra s dalším favoritem Polskem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Hustý provoz na D1, úrohlenky a nehoda u Slaného. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova zpomaluje provoz údržba. Popojíždí mezi kilometry 207 až 218. V levém jízdním pruhu od Rohlenky čekejte nesouvislou kolonu, hustý provoz. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín pokračuje odklízení následků nehody. Na 126. kilometru je zavřená krajnice na místě. Je odtahovka. Na silnici 46 na výjezdu z Olomouce do Vyškova a Brna zasahují u nehody osobního auta záchranáři. Nehoda je za OMV u dálnice do Mohelnice a kolona se teď v místě netvoří. Na silnici 16 u Slaného čekejte omezení po nehodě po střetu dvou osobních aut. Havarovala na trase Hřebničov Velvary na křížení se silnicí 7 do Chomutova. Objíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude ráno polojasno až jasno, od západu se postupně zatáhne a místy se přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty zítra vystoupí na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude jen kolem 21. Takové byly zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál, je s vámi Vojtěch Bydrman.
1: Dnes je 3. června a seznam těch, kteří slaví narozeniny, je poměrně dlouhý. Ze známých jmen jsou to třeba fotbalový funkcionář Ivan Horník, divadelní režisér Petr Kracík, světová rekordmanka ve skoku o tyči Jelena Isinbájevová nebo americká zpěvačka Suzy Quatro. No a pak jsou tu ještě dva slavní muži, kteří dnes mají kulatiny. Tenisové legendě Rafaelu Nadalovi je 40 a herci Jiřímu Langmajerovi 60. O tom ale teprve ve večerním radiožurnálu budeme mluvit. Tak dobrý poslech.
3: Večerní radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: Už jsme vám to na Radiožurnálu prozradili. 60. narozeniny dnes slaví herec Jiří Langmajer. Rodák z Plzně patří několik desetiletí k nejvýraznějším tvářím českého filmu, televize, divadla, ale i rozhlasu. Jeho kariéra začala filmem Copak je to za vojáka a pokračovala přes desítky rolí svůdníků a kriminalistů až k hokejovému trenérovi Hrouzkovi v komediálním seriálu Lajna. My si ale teď připomeneme i Langmajerovo účinkování v Českém rozhlase.
1: Tak táhni, jak se sluší, nebo tě vykuchám a utrhnu ti uši.
2: Snad přece.
1: Dost?
3: Tak. Role hrdiny s velkým nosem, Syriána z Beržeraku, pochází z roku 2015 a portál Můj rozhlas nabízí tuto hru od tohoto týdne k poslechu znovu. Jiří Langmajer je sice známý jako herec televizní, ovšem základem herectví je divadlo a Langmajerovi pomohl i Český rozhlas.
4: Škoda, že jsem v té době byl ještě mladý a nedokázal jsem to do sebe nasát víc, abych z toho ještě žil, ale to mi profilovalo potom na další leta, jako v té herecké, divadelní, rozhlasové i filmové práci.
3: Jiří Langmajer odešel z Plzně ve 14 letech studovat na Pražskou konzervatoř. Rychle se objevil před filmovými kamerami a postupně se stal hereckou stálicí. Ovšem jeho práci významně ovlivnil rozhlasový režisér Karel Weinlich.
4: Absolutně jednu z nejdůležitějších byl to můj vlastně první velký učitel toho, jak se mám chovat, jak mám k mikrofonu přistupovat, jak vůbec mám pracovat do rozhlase.
3: Hlas Jiřího Langmajera znají posluchači Českého rozhlasu z rozhlasových her, ze čtení knih, ale i z pohádek. Celkem to bylo za uplynulých 40 let téměř 400 děl.
4: Do dneška si vzpomínám, že jsem spoustu těch pohádek točil s panem Brodským, že jsem točil Bajaju s panem Macháčkem. To prostě byla pecka veliká, no.
5: Podívejme na to hrdopyšné princátko.
6: Já ti přikazuji, abys nezavedl domů.
5: Nejsem tvůj sluha.
6: Jestli neposlechneš, napravím ti bičem neposlušnou hlavu.
3: Za své divadelní herecké výkony získal Jiří Langmajer cenu Thálie a za filmové role byl dvakrát nominován na Českého lva. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Na tenisovém Roland Garrosu zbývá jen poslední volné místo v semifinále mužské dvouhry a bojují o něj v tuhle chvíli dva Italové, navíc se stejným křestním jménem, Matteo Arnaldi. V tuto chvíli v prvním setu vede nad Matteem Berrettinim 4-3, servíruje Berrettini. Vítěz si o finále zahraje s dalším Italem Cobolim a druhou semifinálovou dvojici utvoří Alexander Zverev a Jakub Menšík. Už teď se na jejich páteční zápas můžeme těšit. A těšte se taky na přehled dalších sportovních aktualit Radiožurnálu už za moment.

0: Nový realizační tým hokejové reprezentace v čele se Zdeňkem Motákem rozšíří v roli asistenta trenéra Richard Král. Generálním manažerem po Jiřím Šlégrovi bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování schválil výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje. No a další sportovní novinky přidá ve svém přehledu Krištof Kousal, kterému přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer. Sport. České volejbalistky na úvod nové sezóny Ligy národů porazily v Nankingu domácí Čínu 3-0. Aktuálně šestý tým světového žebříčku porazili Češky poprvé. V přípravném zápase minulý týden přitom stejným soupeřkám podlehli v pěti setech 1-4. Smečařka Michaela Mlejnková po zápase řekla, že týmu vyšel plán zatlačit Čínu podáním.
2: My jsme si říkali, že musíme zůstat koncentrovaný, zůstat agresivní na servisu a jak jsme proti ním hráli přátelák, tak vlastně oni to měli hodně dobře přihraný, takže jsme museli slačit servisem a tím si myslím, že jsme si hodně pomohli, nemohli používat blokařky, takže tím jsme si pomohli hodně. Můžeme být šťastný 2 hodiny, jak říká náš trenér, a musíme pokračovat dál.
1: Další utkání elitní skupiny Ligy národů čeká český tým zítra proti Polsku. Basketbalisté Nymburka vedou ve finálové sérii Národní ligy 2-0 na zápasy. Pardubice ve druhém domácím utkání porazili po dramatické koncovce 80-74. Třetí a čtvrtý zápas se bude hrát v neděli a v pondělí v Pardubicích. Čeští fotbalisté si už za několik minut v New Jersey zatrénují před generálkou na mistrovství světa. V pátek ráno našeho času nastoupí v místní Red Bull aréně pro 25 000 fanoušků proti Guatemale. Po zápase se pak přesunou do Dallasu, kde budou mít během šampionátu základnu. Jednou z opor národního týmu na turnaji by měl být záložník Pavel Schulz.
3: Cítím se dobře, no. Jsem rád, že jsem se jako vrátil po tom zranění nějakým způsobem. Když jsem měl těch 10 dní předtím, než začal ten sraz, tak si ještě jsem využil na tréninky a na fyzio vlastně v Plzni. Kluci mi pomohli fyzioterapeuti to doladit, abych byl připravený na 100%. Výhoda fuhozovka, že vlastně mám za sebou dobrou sezonu v Lyonu a teď to ještě můžu potvrdit na šampionátu. Beru to nějakým způsobem jako ještě další šanci, jak se ukázat.
1: Z tenisového Roland Garros vypadla z dvou hry poslední grandslamová šampionka. Arina Sabalenková ve třech setech prohrála s Ruskou Schneiderovou. Ta se v semifinále utká s Polkou Chvalinskou, která vyřadila ve dvou sadách Rusku Kalinskou a v součtu s kvalifikací už v Paříži vyhrála 8 zápasů.
0: Uzavírá ve sportovním přehledu radiožurnálu Krištof Kousal. Tak díky.
1: Naslyšenou.

0: Ještě než čeští fotbalisté poprvé kopnou do míče na mistrovství světa,
1: udělejte s námi pár kroků zpátky ve fotbalovém seriálu Radiožurnálu.
0: 20 let čekání.
1: Trnitá cesta kvalifikační skupinou.
0: Trenerská výměna.
1: Penaltová euforie.
0: I skládání týmu pro největší sportovní akci roku.
1: Cesta na mundial.
0: Všechno, co potřebujete vědět před začátkem mistrovství,
1: ve sportovní sérii Radiožurnálu každý den po 8:45.
0: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál, 9:30. Jana Utendorfská a zprávy.
1: Sněmovna dnes v prvním čtení podpořila vládní návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Má začít fungovat od příštího roku. Vláda se od ní slibuje dodatečný roční výnos přes 14 miliard korun a také narovnání podnikatelského prostředí. Po útoku na mezinárodní letiště vyhostí Kuvajt dva iránské diplomaty. Iránský dronový úder měl jednu oběť a nejméně 63 zraněných. Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovkám českých škol. Zároveň ho stíhá i kvůli stejným výhrůžkám třem pražským obchodním centrum v loni v červnu. Serveru i rozhlas.cz to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze. Policie mladíka stíhá jako uprchlého. A maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice budou moct litr prodávat nejvýše za 1,40 korun a 98 haléřů. To je o 27 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak maximální cena nafty oproti dnešku mírně vzroste. Za litr můžou řidiči zaplatit až 39 korun a 1,50 haléřů. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat do konce června. Sport. České basketbalistky na mistrovství světa ve formátu 3-3 porazily Madagaskar 15-10. Po odpolední porážce s Azerbajdžánem tak srovnali bilanci v základní skupině na 2-2. V tabulce obsadili třetí místo a na šampionátu ve Varšavě postoupili do osmifinále.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Hustý provoz na D1 mezi Brnem a Vyškovem a nehoda v Praze. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova za sjezdem na Slavkov blokuje levý pruh údržba. Jsou u sjezdu na Rousínov zhruba kilometr 216, brzdí se na kilometru 213, čekejte nesouvislou kolonu, hustý provoz. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín stále pokračuje odklízení následků nehody. Na 126. kilometru je zavřená krajnice na místě, jsou odtahovky. Na D11 z Hradce Králové do Prahy pomalejí na sjezdu na Nové Město. Na exitu 68 na sjezdu stojí porouchané osobní auto a je tam silničářská šipka. V Praze policie hlásí nehodu ve Kbelské ulici. U sjezdu na Novopatskou směr Hloubětín se srazila dvě osobní auta. Dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci čekejte už jen málo oblačnosti, na východě ale bude ještě doznívat déšť. Ochladí se na 11 až 7, ve Slezsku bude kolem 12 stupňů. Zítra pak čekejte ráno polojasno až jasno, od západu se postupně zatáhne a místy se přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude jen kolem 25. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál a Vojtěcha Bydrmana.
0: No a dnes dopoledne byla naším hostem psychoterapeutka Eliška Remešová, která se specializuje na mezilidské vztahy. Co dnes vlastně znamená být mužem? O tlacích, očekáváních i nejistotách, kterým dnešní muži čelí, ale i o tom, jak se proměňuje mužská identita, uslyšíte v repríze rozhovoru Jana Pokorného. Tady na Radiožurnálu už za půl hodiny.

Vlastní spoření na penzi se má lidem do budoucna mnohem víc vyplatit než doposud. Zajistit to má reforma takzvaného třetího pilíře penzí s názvem Lepší penzijko. Dnes ho představila ministryně financí Alena Schillerová s premiérem a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. Tak si přečtěte podrobnosti na titulce našeho zpravodajského serveru iRozhlas.cz.

0: Tvůrci z Polska, Dánska a Egypta si odnášejí ocenění ze Zlínského filmového festivalu. Zlatý střevíček za nejlepší filmy pro děti a mládež. Převzali ho před malou chvílí na slavnostním gala večeru, kterým 66. ročník přehlídky skončil. Za mimořádný přínos dětské kinematografii dostal Zlatý střevíček herec Petr Kostka.
1: Mám tu buchty. Moje máma napekla mi plný uzlých buchet.
2: Jistě oba buchet najíme se.
3: Úplně první pohádku, kterou jsem dělal, byla Princezna Pampeliška. A to byl černobílý film. To byla doba, kdy prales se točil tak, že do ateliéru přivezli tři smrčky a my jsme všelijak obcházeli, aby to vypadalo, že je to les.
4: Vrátil se Petr Kostka do roku 1967, kde účinkoval v pohádce vůbec poprvé. Pak jich natočil hned několik. Diváci se ho pamatují jako vicekrále v Nesmrtelné tetě i jako rybáře v pohádce Koloběžka první.
5: Kam zdal moje krásné okouny? Raubíři! Řeka patří od jak živa všem!
3: Dnešní dětský divák mě už vůbec nemůže pamatovat, protože já jsem hrál do pohádek v minulém tisíciletí. Ty děti už dávno odrostly. Nevím, jako proč si na mě po 50 letech vzpomněli.
4: Chtěl byste si teď ještě zahrát třeba krále?
3: Víte, ono záleží na tom, co by to bylo za pohádku a jak by byla napsaná. Já jsem poměrně dost vybíravý.
4: Říká herec, který za týden oslaví 88. narozeniny a který hraje jednu z hlavních rolí v novém snímku Jana Svěráka Pět švestek.
6: Vy jste teda parta. Jsem rád, že jste mě vzali sebou.
4: Ocenění za nejlepší celovečerní film pro děti získal egyptský snímek Všechno nejlepší.
7: My jsme za to strašně rádi, protože egyptských filmů pro děti opravdu není mnoho. A chtěla bych říct, že je to film, který není jenom o realitě jedné země a o nějaké nespravedlnosti, protože tam jde o velké sociální rozdíly mezi těmi dětmi, ale je to také o nějaké naději, o tom, jak vlastně ty děti žijí v té zemi a myslím si, že je to velmi přínosné právě pro naše publikum.
4: Oceňuje umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Nejlepším filmem pro dospívající jsou Polští ministranti a jako vítězný film pro mládež porota zvolila dánský snímek Bez tíže. 66. ročník festivalu přilákal do kinosálů bezmála 24 000 diváků a nabídl 300 snímků. Příští ročník začne 27. května 2027. Ze Zlína Tomáš Maleček, Radiožurnál.

darling. Na svahy u hory Praděd v Hrubém Jeseníku se opět vrátily ovce. Pomáhají chránit tamní alpinské trávníky. No a my se pod nejvyšší jesenický vrchol vypravíme v další reportáži večerního radiožurnálu.

0: Sto ovcí se vrátilo do okolí hory Praděd a Petrových kamenů. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky i letos proměnila svahy nad chatou ovčárna na pastviny a valaškám se tam celkem daří.
1: Na Pradědu mě přivítalo naprosto klasické počasí, takže je viditelnost zhruba na 20 metrů a prší. Vzala mě tady Vladimíra Křenková, právě její ovce spásají svahy nad ovčárnou a nedaleko Pradědu.
2: Tím, že valašky mají hrubou vlnu, tak právě se hodí do hor, protože ta voda se jim nedostane na kůži, ale steče vlastně po té vlně, která je skládaná jako šindelová střecha.
1: Vladimíra Křenková dále vysvětluje, že v takovém počasí pastva není úplně jednoduchá.
2: Tam pouze doufáte, že všechny ovce ve stádě ví, že jsou stádové zvíře a že se drží u sebe. Mnohdy v té mlze spolíháme na ty velmi zkušené psy, kteří dokáží odhadnout, že mimo stádo se vzdálila podle zvuk nějaká ovce a zareagují na to.
1: Nejzkušenější pastovec, který jezdí dobrovolně pomáhat, je David Červenka.
3: Střídáme se tady lidi, co mají právě ovčácké psy, nemusí to být jenom borderky, jsou to jiné plemena, kocký pes nebo kalpie. Těch plemen, co pase, je opravdu hodně.
1: Stále více musí pastevci dávat pozor na vlky, i proto jsou ovce na noc zavřené v ohradě. Podle Jindřicha Chlapka z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky byla pastva v oblasti naprosto normální, a to po stovky let.
4: Už proto vlastně máme název ovčárna a v tuhle chvíli my jsme se rozhodli v posledních letech tu pastvu obnovit. Pastva má hlavně podpořit druhovou rozmanitost těch horských alpinských trávníků.
1: Ovce rozšlapou travní dren a spasou, co jim chutná, tím pak uvolňují cestu jiným vzácným druhům. Jde třeba o jestřábník alpský, violku sudeckou nebo zvonek vousatý. Poslední zmíněný je dokonce symbolem chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Z Pradědu Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Dvá 20 hodin, posloucháte Radiožurnál. A Jana Utendorfská pro vás má zprávy.
2: Poslanci v prvním čtení podpořili znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Německo bude pokračovat s kontrolami na hranicích. Basketbalisté Nymburka porazili Pardubice v ligovém finále i po druhé na domácí palubovce. A zítra bude zpočátku slunečno, postupně přibývání oblačnosti a místy přehánky. Teploty až 27 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Od nového roku má znovu fungovat elektronická evidence tržeb. Počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválili poslanci. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim tzv. EET off budou moct využít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Státnímu rozpočtu by měl návrh podle koalice přinést každoročně 14 miliard korun. Součástí novely jsou ale i různé daňové změny, jako slevy na studenta nebo školkovné. Podle opozičních starostů si tak v součtu státní rozpočet o moc nepolepší, říká jejich poslankyně Věra Kovářová.
4: Tato vláda říká, že bude dělat opatření, která povedou k hospodářskému růstu, což toto asi takové opatření není. Pokud by se vybralo 14 miliard a obratem ruky by se 10 dalo na benefity, tak to nedává smysl.
2: Německo bude pokračovat s kontrolami na hranicích se svými sousedy, a to i přes doporučení Evropské komise je zrušit. Uvedla to mluvčí německého ministerstva vnitra s tím, že kontroly na vnější hranici schengenského prostoru nefungují dostatečně. Německo zavedlo kontrolu hranic kvůli nelegální migraci nejprve s Rakouskem v roce 2015. Česko, Polsko a Švýcarsko následovali před 3 lety. Podle komise ale migrantů ubylo a k dispozici jsou přijatelnější nástroje. Předseda Českého senátu Miloš Vystrčil z ODS na Tajvanu odhalil lavičku Václava Havla. V centru Tajpeje má vyzývat kolem jdoucí k odpočinku a dialogu. Podle Vystrčila jde současně o symbol demokracie, svobody a vzájemného přátelství mezi Českem a Tajvanem.
5: Za sebe chci říct, že jsem velmi hrdý na to, že disponujeme jako Česko takovým vývozním artiklem, jako je lavička Václava Havla.
6: Lavičku odhalili kromě starosty města taky dcera bývalého šéfa senátu Jaroslava Kubery. Právě on se o Vystrčilovu první cestu nad Tchaj-wan v roce 2020 výrazně zasloužil. Pražskou knihovnu Václava Havla na ceremoniálu zastoupil spisovatel Jáchym Topol.
7: Pro ně je to především člověk, který skutečně té totalitě, která jim hrozí ze strany komunistické Číny, vzdoroval.
6: Je to první lavička Václava Havla nad Tchaj-wanem a v pořadí už třetí v Asii. Na celém světě jich je přes 50. Z Tchaj-wanu Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na přesunu agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na některá ministerstva. Tvrdí, že změnami zefektivní státní správu. Odboráři úřadu vlády s tím nesouhlasí a vyhlásili stávkovou pohotovost. Podle nich plánovaná reorganizace ohrozí funkční systém a povede k odchodu zkušených lidí ze státní správy. Vedení úřadu vlády se má s odboráři sejít zítra ráno.
3: Sport.
2: Nymburští basketbalisté jsou 2 výhry od 21. ligového titulu. Finálová série se po vítězství 80-74 nad Pardubicemi stěhuje na východ Čech za stavu 2-0 na zápasy pro obhájce trofeje. Středočeši ale 2. výhru vybojovali až v samotné koncovce a velkou zásluhu na ní měl autor 26 bodů Ondřej Sehnal. Po utkání reprezentační rozehrávač přiznal, že Pardubice už po několikáté v sezóně dělali Nymburku problémy.
8: Tak jasně, mají skvělý individualita. Letos ten tým opravdu postavil výborně. Trenér Šotner dokázal v Pardubicích vytvořit ještě něco lepšího než už tím 2 roky zpátky, ale nakonec se nám to povedlo urvat. Myslím si, že teďka nejdůležitější zápas sezóny, 3. zápas v Pardubicích, jestli to zvládneme, tak už je zlomíme, věřím v to.
3: Zelená vlna známe lepší cestu.
9: Překážka na D8 u Kralup a nehoda na výjezdu z Olomouce do Vyškova. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy je u sjezdu na Kralupy překážka. Mezi kilometry 10 až 9 v jízdním pruhu upínací pás z nákladního auta. Čekejte, vybočující, případně brzdící auta. Nehody na dálnicích hlášeny nejsou. Na D1 z Brna do Prahy za nájezdem z Koberovic hlásil náš zpravodaj odstavené osobní auto. 74. kilometr zasahuje do pravého pruhu.
10: On je až na travnatém pásu, nepatrně zasahuje do stoupacího pruhu.
9: Na silnici 46 na výjezdu z Olomouce do Vyškova a Brna odklízí následky nehody osobního auta. Havarovalo za OMV u dálnice D35 do Mohelnice. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude ráno polojasno až jasno, od západu se ale postupně zatáhne a místy se přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude jen kolem 21. Tolik zprávy. Teď už nabízíme reprízu dopoledního rozhovoru Jana Pokorného s jeho hostem.
11: Naším hostem je psychoterapeutka, lektorka, zakladatelka Institutu mezi lidmi Eliška Remešová. Dobrý den.
12: Dobrý den, dobré ráno.
11: Když proti mě sedí občas ortoped, tak mám obavy, že podle chůze pozná, že mi bolí koleno. Když tady sedí gastroenterolog, tak mám pocit, že mi vidí až do žaludku. Co jste poznala zatím vy? Že špatně spím?
12: Zatím jsem nepoznala vůbec nic, jenom že to tady je moc fajn.
11: Ano. Ale nebudu tady vyprávět o mé nespavosti, protože jak dobře víme, muži nefňukají a nestěžují si, protože jsou od narození silní a jsou to chlapy. A i o tom si budeme povídat s Eliškou Remešovou.
12: Přesně tak.
13: Host Radiožurnálu.

0: Přemýšlím, jak rozhovor s naším hostem, psycholožkou Eliškou Remešovou, začít, pokud se chceme bavit o mužích, mužství, o chlapech. Možná začněme od pradávna, že muž byl vždycky ten, který lovil, chránil, bojoval, vládl, rozhodoval. Stalo se něco s ním? A nebo těm ženám už vadilo stát v koutě, jít do práce, nastoupit takzvanou třetí směnu, bojovali za svá oprávněná práva a muži jakoby zůstali stát stranou. Mm-hmm. V tom zájmu i vás expertů vlastně.
1: Jo, tak já potřebuji říct, že to, jak to bylo úplně pradávno, to se pořád snažíme zkoumat a ono je, že zajímavý, že teďka jsou docela jako zajímavý studie, které ukazuje, že lovili i ženy.
0: Fakt?
1: Mm-hmm, že lovili prostě kdokoliv, kdo byl silný, kdo byl rychlý, kdo byl odolný, kdo to zvládnul. Akorát v rámci jako toho novověku se ty informace neukazovaly, neříkaly, protože se to nehodilo do krámu jako tehdejší politiky. Jo. To znamená, že my taky si můžeme říct, že tady vycházíme z toho, že takhle to je, že přece muži lovili, ženy sbírali a starali se o děti. Ale taky netušíme, že když se ty studie a ty nálezy našly, tak také byly součástí nějaké ideologie tehdejší vlády. To znamená, že se to hodilo oznamovat, že ženy byly také jako bojovnice, nebo že byly také lovkyně a tak, jo. Takže už se tím vlastně dostáváme do celého toho komplexního tématu a tím možná jako odpovídám na tu otázku, že jako rozhodně to, co bylo dřív, bylo jako společensky definovaná role muže. A ta byla definovaná jako živitel, jako ochránce a jako autorita. To byly nějaký tři typický identity, o který se ten muž mohl jako opřít a říct si tak jo, tak jestli vydělávám, nebo dokážu zajistit obživu pro tu svou rodinu, jestli tu rodinu dokážu ochránit před nějakým vnějším nepřítelem a pokud si mě dostatečně všichni váží a respektujou, tak jsem muž.
0: Fajn, ale jak je to dnes?
1: No a dnes to takhle není, protože...
0: Takže nám spadly hračky do kanálu.
1: Přesně, nám, dá se to říct.
0: Jsme si mysleli, že máme bojovat, ochraňovat, lovit a tak.
1: Jo, a já myslím, že jako není, že jste se ptal, jako jestli je to o těch ženách, které se snažily jako se prosadit víc. Já myslím, že to nedokážeme asi říct, že tam těch faktorů je víc, ale proměnila se ta společnost celkově. To znamená, celá společnost se víc emancipovala, že jo, i muži nemusí nastoupit ke svému tátovi do práce a můžou si dělat jakoukoliv jinou práci. To znamená, spolu s tím došlo jako k emancipaci jednotlivců. Každý člověk si může dělat, co chce, má větší svobodu, má větší volbu, ale spolu s tím se také vyprázdnily ty normy. A to, co teď ti muži prožívají, je takový jako hodnotový vákuum. Vlastně teda jako Co mám teďka udělat, co mám naplnit?
0: Že žijeme v době, kdy vlastně ty někdejší staré vzorce neplatí.
1: Přesně tak.
0: Nové ještě nejsou nastaveny. Co máme my muži dělat? Já se vám tady rozpláču.
1: No to by bylo ve výsledku možná dobře, kdyby tolik posluchačů slyšelo, že muži mohou taky plakat a je to OK. Že jo, to by
0: no ale nám vtloukali do hlavy, že chlapi nebrečej.
1: Přesně, já si říkám, že naštěstí se tohle už proměňuje, že už ty jako... Poznatky v dětském vývoji ukazují, že malí chlapečci potřebují stejnou péči jako malé holčičky a že když prostě dítě pláče, tak potřebuje náruč rodiče a potřebuje laskavý přístup. A že to, že jsme ty kluky zocelovali příliš brzo, taky způsobilo, že jsme je od těch emocí odpojovali a že teď v dospělosti s tím mají problém, což zase ukazují potom jako data týkající se jako duševního zdraví, počtu sebevražd, který připadá na muže čtyřnásobně víc než na ženy. A to, na čem se jako odborníci nějak zhodujeme, ono to není většinou snadný najít nějaký konsenzus, ale že velmi pravděpodobně to souvisí s tím, jak muži přistupují k emocím, respektive nepřistupují spíš.
0: A vidíte to, určitě to vidíte i při své profesi psychoterapeutky, že tam přicházejí muži, kteří nakonec vám řeknou, že projevit slabost znamená selhat, že mají ten pocit, že jim to vtloukali od malička do hlavy.
1: No, v tomhle je zajímavý, že muži zase do té terapie tolik nepřijdou. A právě proto,
0: navíc tam,
1: že...
0: Navíc,
1: to znamená, jako už jenom to, že jdu na terapii, znamená, že projevuju slabost, ukazuju, že si neporadím sám, že to nezvládnu, že potřebuju jako něčí pomoc. Ke mně se často ti muži dostávají, protože tam jdou v páru, já funguji jako párová terapeutka, takže přicházejí oba. A tam jako často to téma mužů je... jako přijít si na to, jaká je moje hodnota, objevit si, kdo vlastně v tom vztahu jsem. A myslím si, že to, co se teďka jako děje, je, že se volá po partnerech, po nějakých rovnocenných partnerech, kteří sdílí, kteří spolupracují, kteří přizvou toho druhého do dialogu a nějakým způsobem pracují spolu. Že už ta žena jako netlačí na toho muže, aby byl tím živitelem, aby byl tím ochráncem, ale že spíš potřebuje jako toho parťáka a zároveň, jestli je to jako v těžkém rozporu s tím, co byli dospělí muži jako vedení. že jakože tam bylo, musíš se rozhodovat sám, buď pevnej, buď odolnej, zvládni to. Takže samozřejmě ti muži v tuto chvíli jako se nachází v takovém jako střetu, tak něco po mně, přesně jak jste to řekl, no, prostě starý normy už nejsou a nový ještě chvilku nebudou, ale je to o těch mužích si taky vydefinovávat, co by možná i víc potřebovali, jak by chtěli.
0: Eliška Remešová je hostem Radiožurnálu.

0: Naším dnešním hostem je Eliška Remešová, psychoterapeutka. Před chvílí jsme mluvili o tom, že muži moc na terapie sami nechodí, že tedy když už tak přijdou v páru. Vy jste na nedávné konferenci Ligy otevřených mužů byla v panelu nazvaném Buď chlap a řekni si o pomoc. Tam stálo v anotaci, že muži čelí rostoucímu tlaku na výkon, sebekontrolu a odolnost, často bez prostoru mluvit o nejistotě a strachu. Ten panel měl otevřít otázku, proč vlastně muži vyhledávají tu odbornou pomoc pozdě. K čemu jste došli?
1: No, hodně se to potom stočilo k mužským vzorům. Bylo to moc pěkný, když jsme se vlastně povídali hodně o tom, jestli muži současný vzory mají, nemají, jak to funguje a když možná propojím tyhle dva vstupy dohromady, tak jsme došli k tomu, že se vlastně mužům hodně říká, co by neměli, nebuď agresivní, nebuď tenhle, neplaky, nedělej tamto, ale moc se jim neříká, co by dělat mohli, co by bylo vlastně prima a že to je role těch mužských vzorů. Takže myslím, že jsme se tak jako na konci toho panelu jako namotivovali se o ty mladý muže víc starat, více ptát, více zajímat, víc zjišťovat, jak to mají a víc jim jít nějakým dobrým příkladem. Tak to si myslím, že hodně rezonovalo sále tehda.
0: Kde brát ty vzory v tomhle případě?
1: No, já myslím, že jedna věc je fajn, když samozřejmě funguje ten otec tam nějakým způsobem. To znamená ideálně nejenom, že je přítomný, ale taky, že je nějak angažovaný, že se zajímá. Ono to funguje většinou po nějakou dobu toho dětství, pak samozřejmě ten táta ztrácí vliv na nějakou dobu a důležitá je vrstevnická skupina. A tak si myslím, že v tomhle směru je pořád dobře, když jako ty děti, chlapci v tom především, dochází k nějakým kroužkům do sportu, to znamená, objevují se tam trenéři, objevují se tam starší hráči, to může být taky jako dobrým vzorem. A potom,
0: ale i ten sport je vlastně postavený na výkonu. Že?
1: Je postavený na výkonu, ale myslím, že se dá najít jako že tam přesně se nacházejí ty rozdíly, že jsou tam ty družstva, která jsou postavená na šikaně, na výkonu, na síle a pak jsou družstva, která jsou postavená na odolnosti, na vytrvalosti, na týmovosti a myslím, že tohle by měl být úkol rodičů, zvolit jako dobrý prostředí, které bude toho syna dobře formovat. Protože potom v jednu chvíli jako kolem té puberty ten vliv ztrácí rodiče, ten vliv přechází na vrstevníky a když tu chvíli ten syn nemá žádnou sociální síť bezpečnou kolem sebe, tak se samozřejmě uchýlí do onlineu, do onlineového prostoru a tam je pak velmi jednoduchý ho lapit do těch radikalizačních tendencí.
0: Když mluvíte o tom, že by mohl tu roli vzoru plnit otec, tak co když je to tak, že ten otec je takový ten opravdový mačo, ten, který doma bouchne do stolu a říká, a teď to bude podle mě tak a tak a tak. Jsou situace, kdy ten syn jde jako proti tomu?
1: No, já samozřejmě nemám žádný reprezentativní vzorek, ale když pozoru své klienty v rámci terapii nebo v rámci kurzu, tak často vidím, že tam, kde ten muž byl, ten otec byl nějak despotický, dominantní, autokratický, tak že se ti synové velmi často vůči tomu vymezovali. To znamená, že jednak s tím nějak nesouzněli, uvědomovali si, jak moc jim to dělá špatně a za druhé jsou pak ještě nechci říct, že všichni, ale že vlastně ještě víc musí procházet nalézáním té identity, protože mají jeden vzor, kterým být nechtějí a tudíž se jako pouští do velkého pléna, tak co já budu jiný, jo. To znamená, že
0: já zůstanu někde ve vzduchu prázdnu.
1: A je to jako
0: je možná horší.
1: A někomu to pomůže, jakože někdo dokáže v té těch možností, jako kde plave v tom moři možností, jako se vytáhnout něco, co je pro něj užitečný a některý to ještě víc semele, jo. Takže ta moje ale hlavní zkušenost tady s tím je, že většina těch dospělých mužů potom popisuje, že ten jejich vztah s tátou je poškozený. Že tím, že ten táta byl despotický a dominantní, takže OK, možná jako často říkají, hele, tak něco mi dali, něco jsem se naučil, ale ten náš vztah žádný není.
0: My třeba pár mužů, kteří teď jsou v nějakém tom vzduchoprázdnu anebo mají takový pocit, že už by si mohli říct nebo měli říct spíš o nějakou pomoc experta, tak třeba některým otevřeme tu mysl, ale jak obecně vytvářet to prostředí, kde by bylo jasné, že je v pořádku se ozvat dřív, než ty věci přerostou přes hlavu?
1: No já si myslím, že v tomhle směru je strašně důležitý to vidět u těch jako velkých osobností, já teďka jako velkých uvozovkách, ve smyslu, když, jakože, já to řeknu jinak, do toho lesa, no. Jo. Já jsem chtěla tvořit nějaký rozvojový kurz a zjistila jsem, že ten rozvojový kurz, jako si myslím, že nikdy neprodá žena pro tyhle muže a nikdy to neprodá muž, který nebude pro ty muže dostatečně aspirativní. To znamená, že já mám pocit, že potřebujeme jít cestou destigmatizace, ale ta musí jít jako od zhora. To znamená, ve chvíli, kdy muži, kterých si mladí kluci váží, říkají, chodím na terapii, a prostě jsem jako úspěšný, jsem jako silný, tady jsem něco dokázal a umím si říct o pomoc, tak to je jako ta sociální norma, kterou potřebujeme šířit, ale ono je to hrozně složitý, když těch generační, jako těch generací nad tím je pořád zajetý ten normativ říct si o pomoc je vlastně blbě.
0: Protože když už se s tím nějaká osobnost svěří, tak zpravidla je to z uměleckého světa, troufnu si říct.
1: Jo. Jo,
0: ale
1: jo.
0: Že by třeba úspěšný, nevím, biznismen nebo někdo takový řekl, tak já chodím taky na terapii a není to nic špatného, pomáhá mi to. To slyšíte méně.
1: Jo, a tak
0: možná
1: ono se to,
0: jich na to nikdo neptá.
1: Ono se to kolikrát neříká ani mezi kamarády, že jo? To je zajímavé, že se kamarádi potkají na paluše nebo se potkají někde v hospodě a že by si řekli, hele, teďka prostě prožívám náročný období s dětma, nebo teďka přesně mám starnoucí rodiče, je to s nima těžký, tak jsem si prostě na to vzal jednu, dvě konzultace. To se neříká.
0: A pomohlo to? A pomohlo.
1: Pomáhá to pořád. No.
0: Hostem Radiožurnálu je Eliška Remešová. Znám tě.

0: Půl jedenácté, posloucháte Radiožurnál. A teď zprávy Pavla Prouzy.
1: Poslanci dnes schválili přesun části pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí na úřady práce. Ty by tak nově měly poskytovat konzultace nebo třeba vyřizovat žádosti o podpůrná opatření. Zvýšit by se taky měl celkový počet poradenských míst ze současných 115 na 205. Část opozice návrh kritizovala, úřady práce by podle nich mohly být kvůli tomu přetížené. Předloha teď zamíří do Senátu. Výstavba datových center a budování cloudové kapacity v Evropské unii by v budoucnu měly být snadnější a rychlejší. Počítá s tím legislativní balík pro dosažení technologické suverenity, který dnes představila Evropská komise. Cílem je zbavit Evropu závislosti na technologiích ze Spojených států a Číny. V příštích 5 až 7 letech se má kapacita datových center v Evropě strojnásobit. Novela zákona o čipech pak má podpořit poptávku po polovodičích vyrobených v Evropě. Česká armáda má ode dneška první testovací poligon pro bezosádková pozemní vozidla. Areál na cvičišti u Lipníka nad Bečvou na Přerovsku simuluje terén ve válečných oblastech. Podle armády je to jediné takové zařízení nejen v Česku, ale i v rámci zemí Severoatlantické aliance. 4 muže obvinili kriminalisté v případě černých skládek s odpadem z Německa. Podle policie ho v roce 2024 dovezli zhruba 600 tun. Skončil na různých místech na Moravě, třeba v Jiříkově na Bruntálsku nebo v Heršpicích u Brna. Čtveřice si vyslechla obvinění z neoprávněného nakládání s odpady. Podle policejní mluvčí Soni Štětinské jim hrozí až 5 let vězení. Sport. Italský tenista Flavio Cobolli postoupil na Roland Garros poprvé do grandslamového semifinále. Kanaďana Felixe Ožera Aliasima porazil 3-1 na sety. V boji o finále se utká s vítězem duelu jeho krajanů Berrettiniho a Arnaldiho.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D5 u sjezdu na Tachov a nehody v Praze. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně a Prahy stojí dodávka s defektem. Za sjezdem na Tachov 131. kilometru blokuje pravý jízdní pruh.
4: Je silničářská šipka a předměl dodávka s defektem, ale je to pol metra v pravom pruhu, takže nákladná určitě musí do hlavého a osobně asi těž.
3: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Brandýs nad Labem další odstavené vozidlo. Kilometr 12,5 dopravu nezdržuje. V Praze u mostu Legií se srazila 2 osobní auta. Nehoda je na Janáčkově nábřeží. Čekejte omezený průjezd, zavřený pruh nebo jeho část. A znovu Praha v centru v Široké ulici blokuje pruh srážka 2 osobních aut. Havarovala poblíž křižovatky s Pařížskou ulicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci čekejte už jen málo oblačnosti, na východě bude doznívat déšť, ochladí se na 11 až 7, ve Slezsku bude kolem 12 stupňů. Zítra bude ráno polojasno až jasno, od západu se postupně zatáhne a místy se přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na západě Čech kolem 21. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza dopoledního rozhovoru Jana Pokorného s jeho hostem.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Naším dnešním hostem je psychoterapeutka Eliška Remešová, která také založila Institut mezilidských vztahů mezi lidmi. Jehož cílem je pomoci lidem rozvíjet opravdovější a laskavější vztahy. Na čem takovou pomoc stavíte?
1: Máme tam prevenční a intervenční pilíř. Tak prevenční jsou různý sebezkušenostní workshopy a zážitky. Takovou vlékovou lodí toho je partnerský minimum, což je 3-víkendový program pro páry. A původně to bylo dimenzovaný jako předmanželská příprava, která v

0: partnerskými vztahy?
1: Vesměs jsou to jako, jo, vesměs jsou to primárně partnerský vztahy, protože tam ta rodina začíná, že jo, tím, že vůbec jako jsme nějak, že dokážeme vytvořit nějaký blízký vztah k tomu druhému a začneme tvořit rodinu, ale řešíme tam jakýkoliv blízký vztahy. Někdy chodí, někdy lidé chodí, já vůbec se nedá říct párovka, ani se to nedá říct asi rodinná terapie, protože každý má potom trochu jinou představu, ale třeba chodí jako dospělá dcera a potřebuje vzít svoji mámu. Nebo jo, takže občas se objeví takhle, že klienti přicházejí s nějakým jako jiným dospělým příbuzným a říkají, abych potřeboval tyhle věci si nějak spolu dobře nastavit, ošetřit.
0: Je nějak popsatelné, jak mezilidské vztahy, ať už tedy partnerské, rodinné, možná i společenské, formuje fenomén sociálních sítí? Jak je mění?
1: No já myslím, že to je teďka naše jako, že to je jako velká otázka, kterou zkoumáme všichni z různýho pohledu, sociologové, psychologové, ale jako samozřejmě nás formuje, že já si sentimentálně vzpomínám na Skype, když se jako instaloval poprvé a bylo to velký, protože jsme najednou mohli mluvit s těma příbuznýma v zahraničí. Já si pamatuju období, kdy moje sestra ještě jezdila jako oper, že jo, takže to bylo nacinknutou telefonní kartu do budky jednou za měsíc na telefonát. A pak najednou se objeví, že jo, mobily, Skypey a jsme si těm lidem, co jsou daleko blízko, až se to přeneslo tak, že jsme těm lidem, se kterýma sedíme u stolu daleko. Díky tomu, jo? Protože samozřejmě ty sociální sítě umožňují kurátorovaný obsah, to znamená, my se nepotkáváme s nepohodlím, my se nepotkáváme s tím, že druhý člověk nám nejde na ruku nebo nereaguje tak, jak my chceme, protože na těch sítích je to tak, jak jako to je ten můj svět, vlastně, že formovaný tím, co mě se líbí, tím, na co jsem někde klikla, takže je to svět, který je nějak předvídatelný, já se do něj můžu schovat, neobjevují se tam žádný náročný situace, které mě jako dráždějí, pnou. A vztahy jsou messy, vztahy jsou špinavý, vztahy jsou náročný, vztahy jsou intenzivní, nepředvídatelný. To znamená, že do těch sítí jako se utíkáme schovat velmi často.
0: Říká Eliška Remešová, host Radiožurnálu.

0: Eliška Remešová, psychoterapeutka, je hostem Radiožurnálu. Vy říkáte, že partnerství se stává citlivým barometrem spokojenosti muže? Řekla jste to?
1: To nevím, jestli jsem to takhle přesně řekla. Jsem řekla tolik věcí už.
0: A může to tak být?
1: No, já myslím, že to bylo v kontextu té konference, že
0: ano,
1: protože no, když ten muž jako je spokojený, je mu dobře v tom partnerském vztahu, že jakože je spokojený, žije tam a daří se mu v práci, tak vlastně má nějakou kapacitu na to, aby mu dobře fungovalo i v tom vztahu. A často právě proto, že ten muž si o tu pomoc neřekne, právě proto, že když se mu přestává dařit v práci, tak nejde někam to řešit, tak ono se ten stres začne přelívat. Ono se tomu říká jako diadický stres a vlastně je to takový jako, jsou to spojený nádoby, že jo? Takže ve chvíli, kdy ten partner má stres v práci nebo stres doma, tak se to všechno proleje a často je to totiž ta žena, která si toho všíma. Která začne říkat, hele, ty jsi víc uzavřený, ty se víc stahuješ, ty zůstáváš déle v práci a ta žena začne upozorňovat na to, že s tím mužem něco není v pořádku, protože my máme taky jako představu, že muži, že u mužů se projevuje třeba deprese podobně jako u žen. Představujeme si depresivního člověka jako takového toho staženého, prostě nešťastného, možná i plačtivého a tak. Ale u mužů je to právě často schovaný za nějakou podrážděnost. Že jsou uzavřený, nechtějí sdílet.
0: Nechtějí se povídat.
1: Nechtějí si vůbec povídat. Jsou takový jako znětlivější na každý podnět. Spíš se straní a odcházejí, zavírají se do kůlen, že, do garáží, zůstávají díl v práci. A ty ženy si to všímají. A tudíž jako v tomhle směru si myslím, že ten vztah může být lakmusový papírek, jak na tom ten muž je, protože ta žena často rozezná dřív, že ten muž se dostal do obtíží.
0: A zeptá se ho, co ti je?
1: Co ti je? On řekne nic.
0: Nic, přesně, co by mi bylo?
1: Přesně, jsem v pohodě, že jo, nic nepotřebuju, nic nechci.
0: Jde do té garáže?
1: No, přesně.
0: A v lepším případě tedy.
1: Přesně, no. A myslím, že kolikrát jim, že nám taky, že nemají ty informace, takže vlastně jim nedochází, hele, něco se možná děje s ním, ale často je to něco, co se děje s náma. Náš vztah přestává fungovat. Takže ještě do toho často přilejou, že jo, ještě další stres, kdy pak ten muž si říká, aha, takže já nemám, jsem tady ve stresu, třeba řeším nějakou finanční situaci nebo řeším nemoc někoho jiného a tak dále. A do toho se mi tam ještě přidá ten partnerský stres, protože najednou ta žena ještě nejvíc není spokojená, furt do mě píchá, furt mě dráždí, furt něco chce vědět a já nevím. Protože já potřebuju se schovat, vyřešit to a vrátit se, že to mám vyřešený a na to není prostor.
0: Taky se půjdu na chvíli schovat.

0: Posloucháte Radiožurnál, náš dnešní host, psychoterapeutka Eliška Remešová, také říká, že láska je dovednost. Když je něco dovednost, tak se to dá naučit.
1: Přesně tak.
0: Lásce se dá naučit.
1: Samozřejmě.
0: Ne.
1: Jo, to mě je skvělý. No kdyby nešlo.
0: Při zkoušce z psychologie na vysoké škole jsem dostal otázku, jestli láska je cit stenický nebo astenický. No. A protože jsem ta slova slyšel poprvé v životě, řekl jsem, že může být stenický i astenický a zpětně vidím, že jsem měl pravdu. A jak to, že se dá lásce naučit?
1: No protože, já začnu tak, kdyby nedalo, tak všichni kopírujeme do nuly stejné fungování našich rodičů. Což neděláme, my se posouváme, my se proměňujeme, my se vymezujeme vůči tomu, jak to dělali oni, chceme to dělat jinak. To znamená, že tam je nějaký prostor. Abychom o něčem mohli říct, že je dovednost, tak se přesně můžeme se v tom zlepšit, což když na to zaměřujeme pozornost, což můžu, ve chvíli, kdy zaměřuju pozornost na toho druhého, kdy objevuju, jak to mám já, jak co je pro mě důležité, když se věnuju emocím, tak se můžu to věci zlepšovat. A pak ještě taky další, že podmínkou pro to, aby to byla dovednost, je, že to je přenositelný do jiných oblastí. Což ve chvíli, kdy já se zlepším, a teď já nechci, aby to vyznělo zlepšit, jakože máme teďka všichni začít dělat nějaký kurz na lásku, jo? Ale to, že se v nějakém vztahu proměňuju, že se v něm cítím líp a líp, nebo s každým dalším vztahem se třeba cítím líp a líp, tak ono mě to ale taky poznamenává do dalších vztahů. Že jo, jako ve chvíli, kdy někde zažiju lásku a konec konců terapeutický vztah, je taky jako vlastně vztah, je to o nějaký lásce, ne té partnerské, ne té romantické, ale je to o tom, že někdo nás poslouchá, záleží mu na nás a skrz tenhle vztah se hojíme, léčíme a taky zlepšujeme v těch dalších vztazích.
0: A mají tendence k téhle dovednosti, nebo spíš jako, mají to jinak muži a ženy?
1: No, já myslím, že se teďka fakt zase, jako, zase nepotěším. Pořád si myslím, že se to hodně proměňuje, že dřív se hodně řešilo, že tak muži to mají nějak, ženy to mají nějak. Já myslím, že to je významně daný tím jako celospolečenským diktátem, protože důležitou součástí vztahovosti jsou právě ty emoce. To, že já je umím, že je umím projevovat, že je umím cítit, že se jich nevzdávám. A myslím, že muži tím pádem jsou jako chromí, jo? Že přišli, neříkám, že všichni muži, ale průměrně právě tou výchovou, která vede spíš k neemocím, emoce neřeš, emoce potlačuj, emoce odpojuj, emoce ignoruj, tak přicházejí o jako důležitý dataset, o celou jednu oblast, která by byla pro ně hodně užitečná v těch stazích. Takže dá se samozřejmě říct, že na základě tady toho jako celospolečenského diktátu jsou ženy a možná jako citlivější, říká se, že jsou provztahovější, že jo? Ale zase je to spíš o tom, jak jsou hodnoceny, protože když má žena, my to, co spíš děláme, je, že hodnotíme muže a ženy podle nějakých měřítek a my chceme ženy hodnotit jakoby na provztahové dovednosti, jak moc jsou milé, jak moc jsou vstřícné, jak moc jsou jako nápomocné. A u mužů zase nehodnotíme ty komunitní dovednosti, ale zase naopak spíš ty aspirativní, že jo? Jak moc je vytrvalý, jak moc je ambiciozní. Ale to neznamená, že ženy nemůžou být ambiciozní, anebo že muži nemůžou být provztahoví. Jo? Ale spíš my tu pozornost té společnosti zaměřujeme jenom na to, na co si myslíme, že ty mužský nebo ženský role
0: podle těch stereotypů, které v sobě máme. Vy jste tady vyprávěla ten výzkum nebo tu situaci, že bylo miminko oblečené v růžovém, k kterému se lidé chovali nějak, pak se převléklo do modrého, bylo to totéž miminko.
1: Přesně.
0: A už to byl ten kluk.
1: Jo.
0: A už se na něj nešišlalo.
1: A to prostě je miminko, které má 2 měsíce, že jo? A teďka si řekneme, kolik 10 000, 100 000 interakcí my zažijeme, jenom než dosáhneme plnoletosti, které nám říkají, takhle je to správně a takhle je to špatně. A náš mozek je jako fantastický orgán, který chce fungovat dobře, chce být přijatý v té společnosti, protože moc dobře ví, jako skrz evoluci, že se nevyplatí být sám, takže dělá to, co se po něm chce.
0: Velmi a to je dobře nebo špatně, nebo je to jedno?
1: No já myslím, že do nějaký míry je to samozřejmě ochraňující, ale do nějaký míry taky potřebujeme vystoupit tady z toho slepýho jako následování a potřebujeme objevovat, jak to máme my. To znamená, je v pořádku se nechat nějakou dobu vést, ale myslím, že dospělost je o tom, že objevujeme, kam chceme jít my.
0: Alespoň krátkou cestu do hlubin zejména mužské duše jsme ušli ve vysílání Radiožurnálu s psychoterapeutkou Eliškou Remešovou. Děkujeme za váš čas, mějte se hezky.
1: Děkuji za pozvání, vy také. Šat!

0: 10 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
4: Je 20 hodin, tady je Radiožurnál. A teď i zprávy Pavla Prouzy.
5: Podnikatelé by od nového roku měli elektronicky evidovat tržby. V prvním čtení to schválili poslanci. Slovensko odmítlo kritiku Evropské prokuratury ke změnám v zemědělských dotacích. Čeští fotbalisté se chystají na generálku před světovým šampionátem s Guatemalou. Zítra bude polojasno až jasno, od západu oblačno s deštěm, teploty do 28, na západě kolem 21 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Sněmovna v prvním čtení schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Fungovat by měla od příštího roku a státnímu rozpočtu každoročně přinést 14 miliard korun. Evidovat by se měly podle návrhu i bezhotovostní platby. Ty jsou podle opozice ale dohledatelné a z předlohy by se tak měly vypustit. To odmítá ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
6: Co pak finanční správa bude u desítek, stovek tisíc podnikatelů něco dohledávat? Dneska finanční správa stojí na naprosto robustní, obrovské analytice. Představa, že když se platí kartou, že je to dohledatelné a že to nemůže jít do šedé zóny, je mylná, může to jít na jakýkoliv účet a není to při těch milionech transakcí dohledatelné.
5: Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim, takzvané EET off, budou moct využít mají malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Slovenský ministr zemědělství Richard Takáč odmítl kritiku Evropské prokuratury kvůli změnám v pravidlech pro zemědělské dotace. Podle unijních orgánů teď Slovensko bude mít větší problém zastavit vyplácení dotací lidem obviněným z trestných činů. Takáč trvá na tom, že změny žádné riziko nepředstavují.
7: Kontrola přidělování dotací je podle ministra Takáče dostatečná a zahrnuje víc bezpečnostních mechanismů.
8: Pre každého z nás je velmi podstatná prezumpcia neviny. Keď někdo nie je odsudený, asi by nemal znášať nějaké následky.
7: Evropská prokuratura ale varuje, že právě v tom je problém. Pokud stát nebude moci včas zastavit vyplácení dotací podezřelým příjemcům, hrozí podle ní větší riziko zneužití. Na situaci už upozornila Evropskou komisi. Slovensko čelilo sporům kolem zemědělských dotací i v minulosti. Evropské instituce například řešili podezření, že peníze na rozvoj venkova pomáhaly financovat luxusní soukromé vily. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
5: Pražská zdravotnická záchranná služba otevřela nové výjezdové místo. Je v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy. Záchranáři ho potřebovali, protože staré středisko v jiné části nemocnice nestačilo dnešním nárokům. Stavba nové modulové základny vyšla zhruba na 19 milionů korun. Sloužit v ní budou vždy dvě posádky, říká ředitel Pražské zdravotnické záchranné služby Petr Kolouch.
9: Otvíráme základnu, která je prostornější než to původní, čili z jedné posádky jsme mohli navýšit na dvě. Je tady přímý výjezd na páteřní komunikaci a je tu ochrana areálu, protože tahle ta vrata jsou zavírací.
0: Sport.
5: Čeští fotbalisté se ve Spojených státech připravují na start mistrovství světa. V pátek ráno ve 2 hodiny našeho času se v generálce na šampionát utkají v New Jersey s Guatemalou. Reprezentační kouč Miroslav Koubek plánuje nasadit i tradiční opory, které v nedělním duelu proti Kosovu odpočívaly. Jednou z nich je záložník Tomáš Souček. Ten s West Hamem sestoupil do druhé anglické ligy a bude tak řešit svoji budoucnost.
10: To, co se stalo v uplynulé sezóně, jsem dal stranou a věnuju se 100% reprezentaci. Teď mám měsíc na to mít čistou hlavu, mít jen jenom tu reprezentaci a splnit si tady pro to, co přijel celý tým. A co bude potom, je to fotbalový život a zase se budu soustředit na to, ale moje hlavní je teď reprezentace.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Možné nebezpečí na D5 u Plzně a kratší kolona na dálnici D1 u sjezdu na Benešov. Na dálnici D5 u Plzně směr Rozvadov se pohybují lidé za sjezdem na Bory, kilometru 81,5. Může to souviset, podle kamery poblíž stojí na krajnici několik nákladních aut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov se pohybuje údržba. Kilometry 22 až 23 je to v omezení u Šmejkalky, blokuje jeden pruh a v místě je teď hustý provoz. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně hlásil náš zpravodaj odstavenou dodávku. Pozorně projíždějte za sjezdem na Tachov. 131. kilometru blokuje pravý pruh a místo je označené šipkou. Na silnici 35 na výjezdu z Moravské Třebové do Mohelnice stojí nákladní souprava. Čekejte ji u průmyslové zóny kousek za odbočkou na Linhartice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přeháňky, ojediněle bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů, na horách kolem 15, na Šumavě kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje večerní Radiožurnál s Vojtěchem Vidrmanem.
4: Taky vám tak vadí lidi, kteří si v divadle klidně rozbalí svačinu, povídají si, dívají se do mobilu a na konci představení pak hercům ani nezatleskají. V Kroměříži přišli s nápadem, jak to změnit. A taky my ve večerním Radiožurnálu vám o tom ještě řekneme víc. Začneme ale už za chvíli dalším dílem našeho seriálu k blahořečení kněžích Jana Buly a Václava Drboty, kteří byli oběťmi politických procesů. Poslední hodina vysílání datem 3. června právě začíná, tak klidný poslech.
11: Večerní Radiožurnál a Vojtěch Vidrman.

0: Mnozí si ještě vybaví dobu komunistického režimu a někteří i ty, jejichž životy tehdy zničily politické procesy. Ve třetím díle seriálu K blahořečení kněžích Jana Buly a Václava Drboly se vydáváme do Staroviček u Hustopečí na jižní Moravě. Právě tam žijí lidé, kteří rodáka Václava Drbolu osobně znali a dodnes na něj vzpomínají.
1: Když si přivřu oči, aby ho viděl, poznávám ho, že byl takový trochu inačí, jak lidi, s kterými jsem se jako děcko setkával. Byl takový zamýšlený, jak kdyby stále o něčem přemýšlel.
2: Vzpomíná 85-letý Josef Holacký ze Staroviček na svého strýce Václava Drbolu.
1: Ale na druhé straně se dokázal uvolnit, zasmát se. Taky si pamatuju, že když tady byl, takže se převlíkl z toho kněžského a neštítil se jako kněz jít na pole pomoct, nebo taky ve Vinohradě, toho zvlášť bavilo.
2: Naposledy ho viděl jako 11-letý chlapec. Ministroval tehdy při mši, když strýc už jako kněz přijel do rodných Staroviček.
1: Pamatuji si, že když tady byl v tým 50. roku, že to byla jeho poslední návštěva u rodičů.
2: Pak už se osobně nikdy nesetkali. Josef Holacký si ale dodnes vybavuje den, kdy kvůli strýcově zatčení přišla i k ním domů Státní bezpečnost.
1: A v těch necelých 11 letech poznám, že je někdo voják a že tady co si drží v ruce a má to namířený na moji maminku.
2: Komunistický režim strýce odsoudil ve vykonstruovaném politickém procesu k smrti. Jeho ostatky se později vrátily do rodinného hrobu.
1: Na začátku roku 68 maminka v té době dostala anonymní dopis od jednoho pána, který asi věděl, kde tu urnu uložil.
2: Památku blahoslaveného teď v obci připomíná nejen rodinný hrob a rodný dům. Další místa vyjmenovává nezávislý starosta obce Vladimír Drbola, vzdálený příbuzný Václava Drboly.
3: Křížová cesta, která byla vybudovaná loňského roku, nese jeho jméno, křížová cesta pátera Václava Drboly. Potom u kostela je to bronzová bista, která připomíná jeho vlastně život.
2: Po sobotním blahořečení na brněnském výstavišti se budou oslavy přesouvat také do Staroviček. Na nedělní slavnostní bohoslužbu se chystá i místní rodačka Jindřiška.
4: Jsou ze Staroviček a prostě jako to pro nás znamená hodně tady toto. Chodíme do kostela, modlíme se za něho a jsme rádi, že to takhle všechno je tady.
2: Spolu s Václavem Drbolou bude v sobotu blahořečený taky kněz Jan Bula. Oba se stali oběťmi komunistického režimu. Ze Staroviček Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: YouTube, Ed Sheeran a ukrajinský zpěvák Taras Topolia ve vysílání večerního radiožurnálu. Jsme rádi, že nás posloucháte i minutu po čtvrt na 12. A teď do Olomouce studenti medicíny na tamní univerzitě každý týden ve svém volnu a zdarma vyrážejí za lidmi v nouzi nebo bez domova. Poskytují jim základní ošetření přímo v terénu. Často řeší třeba chronické rány, záněty, popáleniny nebo infekce.
1: Teďka se podíváme v podstatě do našeho batohu. Co se týče vybavení mediků na ulici, tak disponujeme jenom volně prodejnými prostředky, jelikož nejsme lékaři. Například zde můžete vidět balíček s obvazovým materiálem, tady jsou nějaká analgetika a zejména jsou to potom masti k hojení ran.
2: Přímo na ulici před charitní noclehárnou mi ukazuje obsah zdravotního kufříku medik Jan Grabčak. Vy už si zase kufřík zabalíte, jené, co vás dneska čeká?
1: Máme tam například teďka aktuálně paní, která má nějaký nespecifický zánět, pravděpodobně zubního lůžka a je k tomu všemu ještě z Ukrajiny. K tomu tam máme pána, kterému začíná na předkolení bercový vřed a můžeme to jako zachytit v tom časném stádiu, takže se posnažíme zaléčit to, co nejlíp.
3: No, mě pomohli hodně, hlavně s tou nohou, že doopravdy mám druhý stupeň artrózy.
1: Ještě se zeptám k té bolesti, ono, je to i klidová bolest, nebo to bolí jenom...
3: No, mě to třeba, já když jsem v klidu a třeba s ním, to je taková bolest, já jsem už až prčela.
1: Jo, hodně silná.
2: Jsou ti klienti pokaždé jiní, anebo se tam objevují ti sami?
1: Máme klienty, které ošetřujeme jednorázově, máme pak klienty, které vydáváme v podstatě na každý službě. Už se známe doslova jménem a ty klienti se na nás i těší.
2: Spolek Medici na ulici funguje při lékařských fakultách taky v Praze, Brně, Plzni a Hradci Králové. S rozšířením se počítá i do Ostravy. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: Tleskat je normální. Takhle se jmenuje kampaň, kterou proškoláky a předškoláky vymysleli pořadatelé divadelních představení v Domě kultury v Kroměříži. Vadilo jim, že děti neuměly herce odměnit potleskem. Při představení se houpali na sedačkách nebo se dívali do mobilu. Někteří dokonce i svačili. A tak celý rok žáky učili, jak se v divadle správně chovat. Vy o tom teď uslyšíte v reportáži večerního radiožurnálu, kterou natočila Blanka Kovandová.
1: Dobrý den.
2: Ředitel Domu kultury Pavel Sedláček vstupuje do tělocvičny školy Zámoraví, kde na něj čeká čtvrtá A.
1: Vy jste vyhráli.
2: Děti zvítězily ve výtvarné soutěži, která završila roční projekt Tleskat je normální. Jejich obrázky navíc ukrývaly QR kódy odkazující na vtipná videa o správném chování.
3: Tak byl to nápad můj, protože ve čtvrté třídě v informatice začínáme učivo o QR kódech.
2: Vysvětlil třídní učitel Václav Procházka.
4: Mě bavilo dělat ty ornamenty.
5: Mě taky.
6: Já si myslím, že bylo na tom úžasné, že tam každý zanechal svoje ruce. Protože my jsme si každý autenticky obkreslili svoje dvě ruce.
2: Co jste si vlastně z té akce Tleskat je normální jakoby odnesli pro sebe?
4: Že máme zatleskat třeba po vystoupení. Telefon se nemá používat, nebo se aspoň vypnout zvonění.
7: Nemělo by se v divadle jíst ani pít.
8: Tak, zkusíme nějaký QR kód, třeba tady vpravo.
2: A to už ve foaje Kroměřížského domu kultury s ředitelem Pavlem Sedláčkem zkoušíme, jak funguje vítězné dílo.
8: Já to zesílím. A tady vlastně vidíme, že kde netleskáme. Tleskat není normální výdelně.
2: Ten projekt běžel rok. Změnilo se za tu dobu chování dětí při dětských představeních tady?
8: Změnilo. A hlavně se změnilo v tom tleskání. Vadil nám docela mobil, protože jsme si všímali zhora, že prostě svítí ty mobily, to ruší strašně lidi. To si neuvědomali několikrát i paní učitelky, že někdy, ale i paní učitelky se polepšily.
2: Výstava bude k vidění v Domě kultury do konce června. Návyky správného chování stovek dětí díky projektu Tleskat je normální určitě vydrží déle. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Každý všední den jedno aktuální téma podrobně a v souvislostech.
0: Vinohradská 12.
1: Od 6 hodin ráno na webu můjrozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, 11:30. Poslechněte si zprávy Pavla Prouzy.
1: Ministerstvo financí zveřejnilo návrh reformy doplňkového penzijního spoření. Má v plánu třeba zdvojnásobení podpory pro mladé lidi do 29 let na 40% z vložené částky. Ministryně financí z ANO Alena Schillerová za největší změnu považuje snížení poplatků za penzijní fondy. Vláda má návrh projednat do konce června. Odbory úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Vadí jim plánovaný přesun agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na některá ministerstva. Podle odborů by změna mohla ohrozit funkčnost systému. Odboráři se zítra ráno sejdou s vedoucí úřadu. Americká vláda navrhla zavést cla na 60 zemí světa. Týká se to i států Evropské unie. Podle Washingtonu tyto země těží z nucené práce a získávají tak neférovou výhodu nad americkými podniky. Vláda Donalda Trumpa s novým ospravedlněním tarifů přichází poté, co v únoru označil nejvyšší soud předcházející cla za protiústavní. Česko pošle do Řecka hasiče kvůli zvýšenému riziku požáru. Během léta se tam vystřídá 44 profesionálů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Česko vysílá na pomoc stejný počet hasičů jako loni. V rámci evropské spolupráce se do jižních států přesune téměř 800 hasičů. Sport. Lukáš Mokroluský jako jediný z českých reprezentantů postoupil na světovém poháru sportovních lezců v Praze z kvalifikace boulderingu. Z 11. místa prošel mezi 24 semifinalistů a v pátek se na štvanici pokusí dostat i do bojů o medaile. Ve čtvrtek je na programu kvalifikace v lezení na obtížnost, ve které se představí i Adam Ondra.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 u sjezdu na Benešov a nehoda v Jablonci nad ní jsou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se od sjezdu na Benešov 21. kilometru vytvořila kolona. Vepředu mezi kilometry 22 až 23 v omezení u Šmejkalky blokuje jeden ze dvou pruhů údržba. Ten na konci kolony stojí hlavně nákladní auta v pravém jízdním pruhu. Levý podle kamery jede. Na D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na Porubu. Nepřehlédněte odstavené osobní auto s defektem. Kilometr 351, kolem vozidla se pohybují lidé. V Jablonci nad Nisou v ulici Slovenského národního povstání se srazila dvě osobní auta. Na místě jsou záchranáři, čekejte zavřený jízdní pruh. A v Praze na městském okruhu je noční uzavírka kvůli mytí tunelu, je neprůjezdný tunel Mrázovka směr Troja. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra má být polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přehánky, ojediněle bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnost přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů, na horách kolem 15, na Šumavě kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje večerní Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
4: Plním ještě jednu informaci. Severoirský soud poslal na nejméně 31 let do vězení 36-letého Stevena McCallega, který zavraždil svou těhotnou přítelkyni. Případ zaujal mimořádně promyšleným pokusem zakrýt zločin. McCalleg si totiž vytvořil falešné alibi pomocí údajného živého vysílání na YouTube, které mělo dokazovat, že v době vraždy seděl doma u počítače. Nakonec ho však usvědčila kombinace kamerových záznamů a digitální forenzní analýzy. Přečtěte si o celém případu víc na serveru iRozhlas.cz.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Čeští fotbalisté si po 20 letech zahrají na mistrovství světa. Celý tento týden tomu na Radiožurnálu věnujeme reportážní seriál. Všechny odvysílané epizody jsou taky na našem webu radiožurnál.cz. Přípravu fotbalistů na mistrovství světa provází v New Jersey striktní bezpečnostní opatření, ať už jde o důkladné prohlídky nebo všude přítomné policisty. Za chvíli o tom ještě na Radiožurnálu uslyšíte.

0: Česká fotbalová reprezentace se ve Spojených státech chystá na generálku před mistrovstvím světa. V pátek ráno českého času je odehraje v New Jersey proti Guatemale. Včera měli ve městě Harrystown Češi trénink přístupný pro novináře, kteří se ale dlouho nemohli do areálu vůbec dostat.
1: Společně s dalšími českými novináři stojíme už zhruba půl hodiny před tréninkovým centrem New Yorku Red Bulls, kde za 10 minut začne trénink českých fotbalistů. Je tu velké množství policistů, kteří na nás evidentně nebyli připraveni a dlouho nás nechtěli pustit do areálu. Nakonec svolili pod podmínkou, že si sebou vezmeme jen věci nutné k práci a batohy necháme u vstupu. V opačném případě bychom totiž museli zhruba dalších 20 minut čekat na to, až nás prohledá policejní pes.
2: Myslím, že jsou úplně všichni překvapení tím, jak to tady vypadá. Vlastně nikdo nečekal, že budeme mít 24 hodin na hotelu a v počtech, který tam jsou. Jako. Samozřejmě prohledávání autobusů, vy jste sami měli jako potíž se dostat do toho areálu. Jo. Čekalo se vlastně na psy, který přijeli mimochodem asi 3 minuty po vás a batohy vám učuchal. Takže tady je velmi robustní a vlastně už jedou ten režim mistrovství světa. Oni jsou velmi profesionální, jsou velmi striktní, ale na druhou stranu to má i ty svý pozitiva. Ten areál je výborně zabezpečený.
1: Říká k opatřením v New Jersey bezpečnostní manažer České fotbalové asociace Jakub Schoř. Policisté provázejí národní tým téměř na každém kroku. Během zhruba čtvrthodinové cesty autobusem z hotelu do tréninkového areálu mu cestu razilo několik policejních aut.
2: Já jsem říkal, že to vypadá jako když jede prezident americký na fotbal, ale oni říkali, když jede prezident americký do Morristownu, protože on tady má letiště malý, kam lítá na golf, tak to stojí i dálnice, bezletová zóna, nelítají vrtulníky nic.
3: Asi je to trošku přehnaný, ale chtějí to mít, aby se nic jako nestalo, aby to bylo v pořádku. No. Je to hodně aut, ale třeba v tom Mexiku, co víme, tak to bude ještě víc. No. Tam budou vlastně i vojenský auta, vojáci tam vyloženě nás budou eskortovat na ty tréninky a na ty zápasy.
1: Navázal na Jakuba Schoře reprezentační záložník Pavel Schulz. Bezpečnostní manažer fotbalové asociace má z celého mistrovství světa největší obavy z možného zemětřesení v Mexiku.
2: Guadalajara a Mexico City jsou seismicky aktivní oblasti.

0: jsme vlastně měli briefing s hráčema, než jsme sem jeli, ať už se to týká vlastně chování jako venku mimo hotel nebo na hotelu, tuhle tu část, co se týká zemětřesení možného. To jsem myslel naprosto vážně. Hráči jsou instruovaní, jak se mají chovat v případě tohohle krizového scénáře. Protože už je nepříjemné, aby v noci ve 3 hodiny ráno před zápasem začal hukat alarm prostě všem na mobilech. Samozřejmě nejsme na to zvyklí.
1: Dodává bezpečnostní manažer České fotbalové asociace Jakub Schoř. Z New Jersey Lukáš Michalík, Radiožurnál.

Možná si na to vzpomenete, před 11:30 jste na Radiožurnálu slyšeli kapelu Twisted Sister, krátce před půlnocí vás ještě čeká skupina Shakespeare Sister, no a hned teď už se pro změnu rozeznívají Pointer Sisters. Jaká škoda, že v playlistu Radiožurnálu nemáme taky tři sestry, aby to dnes večer bylo komplet. 23:48, tak dobrý poslech.

0: Zelí na polích na jihu Čech přežilo zimu i sucho, které v posledních dnech trochu zmírnili deště. Teď ale hlávky decimují škůdci. Bojují s nimi například pěstitelé v Roudném na Českobudějovicku a boj to vůbec není jednoduchý.
1: Ona to jakoby tady nakouše a přeruší přísun živin do rostlinky a to zelí potom uschne.
2: Na zelném poli s vedoucí krouhárny zemědělského podniku Malše Roudné Ivetou Hlaváčovou. Nacházíme rostliny, které jsou úplně suché.
1: To má na svědomí květilka. Řepčíci se až tak nevyskytují, ale letos se nám objevil v zelí krytonosec řepkový, který užere srdíčko zelí.
2: Krytonosec řepkový zřejmě na zelné pole přeletěl z pole řepkového.
1: Letos řepka není v takové kondici, proto hledá potravu jinde.
2: Ochrana proti škůdcům je rok od roku složitější, vysvětluje Iveta Hlaváčová.
1: Problémem je účinnost přípravky, které kdysi fungovaly týden 14 dní, účinkují jenom den, dva.
2: Někde jsou i větší mezery mezi rostlinami.
1: Občas tady je mezerka, ale vidíme, že díky těm dešťům a teplému počasí rostlinky schází.
2: Mrazy tentokrát zelí na jihočeských polích nepoškodily.
1: Díky tomu, že jsme kvůli velmi teplému jaru zelí vysely dřív, ty rostlinky byly větší a odolaly mrazu.
2: Startovací podmínky po zasetí zelí nebyly ale všude stejné, říká tajemnice Zelinářské unie Zuzana Přibylová.
3: U našich pěstitelů evidujeme lokální škody na malých plochách, ale poměrně významné, a to především na severní a ve střední Moravě. Právě v nejcitlivějších fázích vývoje letos zasáhly jak jarní mrazy, následně sucho.
2: Růst a celkovou úrodu zelí může dosklizně ovlivnit ještě mnoho faktorů. Jihočeští zemědělci doufají, že se nebudou opakovat už žádné extrémy z předcházejících let, například povodně, při kterých voda zatopila velkou část polí. Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. Čas na hlavní zprávy.
1: Sněmovna v prvním čtení schválila znovu zavedení EET. V Kyjevě zasedala Rada NATO-Ukrajina. České volejbalistky porazily v Lize národů Čínu 3-0 na sety. Dnes bude polojasno až jasno, od západu oblačno s deštěm, teploty do 28, na západě kolem 21 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Podnikatelé v Česku by měli znovu povinně elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválila sněmovna. Do systému by všechny platby měly od nového roku nahrávat obchody, restaurace a nově také řemeslníci.
3: Zvláštní režim by podle návrhu měli mít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Budou moci říct, že nechtějí EET, že chtějí v režimu EET off, ale pak zaplatí místo takové té symbolické 100 korun na daní z příjmu 1500.
3: Znovu zavedení EET by mělo podle ní přinést státnímu rozpočtu každoročně 14 miliard korun. Obnovit by se taky měly i některé daňové slevy. Podle opoziční poslankyně Věry Kovářové ze Starostů si kvůli nim ale v součtu státní rozpočet nepolepší.
5: Ten přínos pravděpodobný do státní kasy tak samozřejmě bude okamžitě odečten.
3: Návrh teď projednají výbory. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: V Kyjevě zasedala Rada NATO Ukrajina. Jednání se zúčastnil generální tajemník NATO Mark Rutte a velvyslanci členských zemí. Výsledkem bude další politická a vojensko-technická pomoc Ukrajině při obraně před ruskou agresí.
6: Šéf NATO Mark Rutte v Kyjevě prohlásil, že Ukrajina je teď tak úspěšná, že ruský prezident Vladimír Putin směl organizovat přehlídku 9. května pouze se souhlasem ukrajinského prezidenta Zelenského. Rutte tak ironicky komentoval fakt, že ukrajinské drony jsou schopné zasáhnout prakticky jakékoliv cíle v Rusku. Volodymyr Zelenský prohlásil, že je jen otázkou času, kdy Ukrajina přistoupí k rozsáhlejším odvetným úderům. Podle Zelenského by Ukrajina měla ještě v červnu získat další zahraniční vojenskou techniku z programu nákupu zbraní Pearl. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
1: Řešení možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše není podle Transparency International dostatečné. Kvůli nastavení fondu RSVP Trust podala nezisková organizace podnět Evropské unii. Šéf hnutí ANO znovu zopakoval, že svůj střet zájmu vyřešil.
7: To, co jsem udělal já, neudělal nikdo. Samozřejmě komise na to nějak reaguje, ale já už k tomu nemám co říct.
8: Řekl premiér Andrej Babiš. Fond je podle Transparency nastavený tak, že má po uplynutí premiérova mandátu přejít na Babišovy děti. Ty ale můžou z dotací pro firmy v koncernu profitovat, což je v rozporu s unijní legislativou. Jak upozorňuje právník organizace Krištof Doležal.
9: Ten fond přejde do režimu rodinné správy, kde už není vyžadována v podstatě žádná nezávislost.
8: Unie by tak nemusela zpětně dotace proplatit. Státní zemědělský intervenční fond v dubnu oznámil, že je řešení premiéra legální a tak není důvod, aby koncern dotace nemohl čerpat. Josef Číš, Radiožurnál.
1: Vládní hnutí SPD kontroverzními předvolebními plakáty v roce 2024 spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti. Nepravomocně tak rozhodl obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí uložil peněžitý trest ve výši 3 miliony korun. SPD s tím nesouhlasí.
10: SPD se proti rozsudku odvolá a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
11: Řekl předseda hnutí Tomio Okamura. Cílem podle něj nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy. Svoboda slova podle státního zástupce Davida Jachnického ale není absolutní.
12: Vy nemůžete zasahovat do práv druhých. To vychází i z té naší historické zkušenosti, kdy vlastně před 80 lety máme nebylo historickou zkušenost s tím, kam až to může vést.
11: Obžalobě čelí taky předseda SPD Tomio Okamura. Stíhání je ale kvůli jeho poslanecké imunitě pozastavené. Františka Rohlí. Klíčková, Radiožurnál.
1: Případ se týká například plakátu, na kterém zakrvácený muž tmavé pleti drží v ruce nůž a je u toho napsáno, že nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Na jiném billboardu zase uměle vytvořenou fotografii romských chlapců s cigaretou doprovází text o tom, že rodiče nenutí chodit do školy. Ministerstvo financí představilo reformu doplňkového penzijního spoření. Chce zvýšit státní podporu pro mladé lidi, zvednout výnosy a snížit poplatky, které si penzijní společnosti účtují.
13: Podle návrhu reformy by stát nově přispíval dětem už od vložené 100 koruny měsíčně. A pro mladé lidi do 29 let se také zvýší státní podpora. řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Měsíčně uložené 100 koruně, tak děti dostanou od státu 40 korun, při vložené 1000 koruně ne 200, ale 400 korun.
13: Navrhovaný zákon by měl zastropovat maximální poplatky penzijních společností na 0,5%. Podle mluvčího asociace penzijních společností Jana Sedláčka je to ale málo.
14: Věříme, že bude možné vést nějakou racionální diskuzi, která bude založena na tvrdých datech.
13: Opozice nemá se základními parametry plánovaných změn problém. Člen rozpočtového výboru z ODS Jiří Havránek říká.
15: Neumím si představit, že bychom byli v nějaké razantní kritice a schazovali to, ale určitě budeme přicházet jako s vlastními nápady a vylepšeními.
13: Návrh by měla do konce června schválit vláda. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
1: Česká armáda má první testovací polygon pro auta bez řidiče. Areál na cvičišti u Lipníka nad Bečvou na Přerovsku simuluje terén ve válečných oblastech. Podle armády nic podobného není ani v Česku, ani v zemích Severoatlantické aliance.
16: Ten trend je jednoznačný, že vlastně bezosádkové, ať už vzdušné, ale dneska i ty pozemní prostředky jsou na vzestupu a už je jasné, že budou nedílnou součástí vojenských jednotek, tak je potřeba je právě testovat a zkoušet.
17: Štěpán Konecký, jeden z autorů trati celého polygonu. Je dlouhý necelých 500 metrů a má celkem 13 překážek.
16: Máme tady překážky typu, kde jsou různé podloží, různé frakce, ať je to písek, kamenivo. V případě třeba bombardování města, tak jsou to sutiny, ruiny.
17: Polygon se vojáci vybudovali své pomocí, náklady tak byly minimální. V budoucnu se počítá s jeho osvětlením, zabezpečením a vybudováním příjezdových cest. Ze cvičiště Bečva, Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
1: Letošní 66. ročník Zlínského filmového festivalu přilákal do kin 24 tisíc diváků, podobně jako loni. Cenu za mimořádný přínos dětské kinematografii si ze slavnostního gala večera odnesl herec Petr Kostka.
18: Mám tu buchty. Dnešní dětský divák mě už vůbec nemůže pamatovat, protože já jsem hrál do pohádek v minulém tisíciletí. Nevím, jako proč si na mě po 50 letech vzpomněli.
19: Směje se herec, který si v první pohádce princezně Pampelišce zahrál v roce 1967. Pak následovala například role rybáře v Koloběžce první.
20: Řeka patří odjakživa všem!
19: Ocenění za nejlepší celovečerní film pro děti získal na festivalu egyptský snímek Všechno nejlepší.
21: My jsme za to strašně rádi, protože egyptských filmů pro děti opravdu není mnoho.
19: Oceňuje umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Příští ročník přehlídky začne 27. května 2027. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
2: Sport.
1: České volejbalistky na úvod nové sezóny Ligy národů porazily v Nankingu domácí Čínu 3-0. Aktuálně šestý tým světového žebříčku zdolali Češky poprvé. V přípravném zápase minulý týden přitom stejným soupeřkám podlehli v pěti setech 1-4. Smečařka Michála Mlejnková po zápase řekla, že týmu vyšel plán zatlačit Čínu podáním.
22: My jsme si říkali, že musíme zůstat koncentrovaný, zůstat agresivní na servisu a jak jsme proti ním hráli přátelák, tak vlastně oni to měli hodně dobře přihraný, takže jsme museli slačit servisem a tím si myslím, že jsme si hodně pomohli, nemohli používat blokařky, takže tím jsme si pomohli hodně. Můžeme být šťastný dvě hodiny, jak říká náš trenér, a musíme pokračovat dál.
1: Basketbalisté Nymburka zvítězili ve druhém ligovém finále nad Pardubicemi 80-74. V sérii na čtyři vítězné zápasy se tak ujali vedení 2-0. Nový realizační tým hokejové reprezentace v čele s trenérem Zdeňkem Motákem rozšíří v roli asistenta Richard Král. Generálním manažerem bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování schválil na návrh prezidenta českého hokeje Aloise Hadamčika výkonný výbor hokejového svazu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Neprůjezdná D6 u Sokolova a překážka na silnici 35 na Svitavsku. Dálnice D6 z Chebů do Karlových Varů je u Sokolova neprůjezdná. Na 129. kilometru se srazilo osobní auto s dodávkou. Objet se to dá z exitu 132 buď přes Sokolov a Královské Poříčí, nebo osobním autem přes Staré Sedlo a Loket. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov už plynulé kolona v omezení u Šmejkalky se rozjela. A na silnici 35 před Moravskou Třebovou z Mohelnice stojí cisterna. U průmyslové zóny s policií blokují jeden pruh.
24: Jak začíná ta průmyslová zóna? Je to tam taková mírná zatáčka, ale ty majáky jsou vidět daleko, ale nikdo neví, když jde ze zhora, co tam stojí a nestojí. Jo?
23: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, na východě oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, od západu ustávání srážek a vyjasňování, kránu ojedinělé mlhy. Teploty 11 až 7, na východě 13 až 10 stupňů, na horách kolem 7. Přes den má být polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přeháňky, ojedinělé bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů, na horách kolem 15, na Šumavě kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. A na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
0: Odboráři na úřadu vlády vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli převodu agent na některá ministerstva. Porušila šéfka úřadu vlády zákon, když změnu dopředu nekonzultovala s odbory? Jak dopadne na státní správu chystané propouštění úředníků k 1. červenci? A jak současná vláda celkově přistupuje ke státním úředníkům? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá i Český rozhlas Plus, je místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Homfrey. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
3: Dobrý den.
0: Odborová organizace při úřadu vlády Straka vyhlásila stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agent v oblasti ochrany lidských práv, duševního zdraví a také závislostí na některá ministerstva. Ta reorganizace plánovaná od začátku července podle odborářů ohrozí funkční systém, oslabí odbornou kontinuitu a povede k odchodu zkušených pracovníků ze státní správy. Konzultovali odboráři z úřadu vlády ten krok s vámi, tedy s vedením Odborového svazu státních orgánů a organizací?
3: My jsme průběžně v kontaktu. Odborová organizace Straka při úřadu vlády je jednou z našich klíčových odborových organizací. Bavili jsme se vlastně o tom, jaké možné důsledky a dopady samotná ta reorganizace měla nebo by mohla mít už od okamžiku, kdy byla na stole, a konzultovali jsme pochopitelně i to vyhlášení stávkové pohotovosti.
0: Odboráři ze Strakovy akademie si stěžují, že to s nimi šéfka úřadu vlády Tinde Barta předem neprojednala. Vy jste minulý týden v rozhovoru pro Novinky.cz a pro Deník Právo řekla, že to je protiprávní postup. Co konkrétně podle vás vedoucí úřadu vlády porušila?
3: Zákon o státní službě hovoří celkem jednoznačně, že služební úřad, což je v tomto případě úřad vlády, musí s odborovou organizací projednat návrhy všech věcí týkající se systemizace nebo její změny. A to dle našeho názoru ne až ve fázi, kdy už je zkrátka na vládě nebo někde jinde rozhodnuto o tom, že se někdo někam převádí, ale právě už ve fázi přípravy takových procesů, které by k té změně systemizace mohly dojít. Takže dle našeho názoru, tím, že to neprojednali s odborovou organizací, ačkoliv se to tam zaměstnanců bezprostředně týká, už v té fázi předtím, než to o tom vláda rozhodla, tak tím mělo dojít k porušení tady tohoto ustanovení.
0: A tu povinnost má vedoucí úřadu vlády?
3: Tuto povinnost má služební orgán, což je v tomto případě státní tajemník v úřadu vlády, ale tam, kde se to týká zaměstnanců v pracovním poměru, tak ji má vedoucí úřadu vlády, takže v zásadě ji nesou oba dva společně.
0: Je podle vás možné na základě toho, co teď říkáte, celou tu reorganizaci právně napadnout?
3: To je velká otázka spíš na to, jak by vypadalo případné soudní řízení, protože přestože zákon o státní službě tady máme 10 let, tak tuto věc nemáme jednoznačně projudikovanou. Pokud by se v důsledku nějakých individuálních dopadů té změny, toho, že by například něčí místo bylo zrušeno nebo nebyl převeden za podmínek, za jakých by měl být převeden, pokud by se domáhal přezkumu soudního, tak součástí toho soudního přezkumu by bylo i to, zda vláda při přípravě této změny ty zákonné postupy dodržela.
0: Je ve hře takovýto právní postup? Je třeba někdo ze zaměstnanců, kdo se na vás obrátil, se kterým debatujete o tom, že byste tuhle cestu zvolili?
3: V obecné rovině jsme to samozřejmě již konzultovali. Ono hodně záleží na tom, jak budou dopadnout, nebo respektive jak dopadnou ty konkrétní převody a přechody, pokud k ním skutečně dojde. Vzhledem k tomu, že ten prostor na soudní přezkum je až ve chvíli, kdy by bylo definitivně pravomocně rozhodnuto o osudech všech zaměstnanců, kterých se to týká, tak v tuhle chvíli je to ještě předčasné odhadovat, jestli k tomu někdo skutečně přistoupí, ale vyloučit to určitě nemůžeme.
0: Tahle situace, kdy reorganizace nebyla projednána dopředu, je v české státní správě výjimečná, nebo se to děje častěji?
3: No, upřímně řečeno, výjimečná není. Setkáváme se s tím častěji, než bychom rádi. A to i bohužel za dobu účinnosti zákona o státní službě. Zároveň je ale potřeba říct, že v rozsahu, ve kterém by se to týkalo takového velkého počtu lidí a takto velkých útvarů, pro které by to znamenalo jakoby skutečně zásadní dopad, se s tím úplně nesetkáváme. Většinou jsou to spíš takové situace, kdy se v nějaké složitější změně systemizace schová zrušení jednoho či dvou míst, které z nějakého důvodu ten služební úřad nechce držet a nechce to prozradit dopředu.
0: Když se na to podíváme z praktické roviny, asi se dalo předpokládat, že i kdyby to paní vedoucí úřadu vlády s odbory projednala, tak odboráři s tím nebudou souhlasit. Hmm. Ostatně sama paní vedoucí to řekla pro deník N, že počítala s tím, že to vyvolá odpor. Má v takovém případě smysl trvat na tom předjednání? Nebyl by fakticky ten výsledek stejný?
3: Teoreticky by ten výsledek stejný mohl být, nicméně třeba tady tuto debatu o tom, jaké to bude mít dopady, jestli to má nebo nemá vliv na zajištění té agendy, si mohli představitelé úřadu vlády absolvovat ještě předtím, než to na tu vládu šlo, mohli se s těmi argumenty nějakým způsobem třeba dopředu vypořádat a je otázkou, jestli třeba ten nesouhlas by pak byl tak intenzivní, kdyby už nějaká debata proběhla, nebo jestli by k tomu skutečně došlo. Já nepochybuju o tom, že cesta rychlého projednání nebo schválení nějakého materiálu bez širší debaty může být v té první fázi komfortnější, ale většinou a vidíme to i teď a vidíme to i u některých jiných případů, se té debatě zkrátka stejně nevyhneme, to za prvé a za druhé zákon tady tyto ustanovení tam zakotuje celkem jednoznačně právě z tohoto důvodu, protože kdyby zaměstnavatelé a úřady nebyly povinni tady své vnitřní organizační změny projednávat, tak by to dobrovolně z největší pravděpodobností nedělali téměř nikdy.
0: Na druhé straně není a nemá být právem vlády, aby si sama rozhodla, jak a pod kterými úřady mají fungovat její poradní orgány?
3: To nepochybně ano. Je to právem každého zaměstnavatele a vláda je v tomto ohledu také zaměstnavatel, aby si svoji vnitřní organizaci a uspořádání jak si udělal tak, jak je to pro něj nevýhodnější. Nicméně zákon předepisuje nějaké požadavky třeba na změnu systemizace, předepisuje nějaké požadavky na to, jak má být zabezpečeno plnění jednotlivých agend a pokud by to rozhodnutí, řekněme manažerské nebo personalistické, ale nenaplňovalo třeba ty zákonné požadavky, tak potom je minimálně přezkoumatelné soudem, ale zároveň by mělo být věcí nějaké diskuze a zpětné vazby.
0: Místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Humphrey je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve víkendovém videu řekl, že s celkem 255 lidí v radách vlády se přesune 48 úředníků. Když se vrátím k těm věcným výhradám, k těm obavám, že to může znamenat konec nebo zhroucení té agendy, může opravdu, pokud jde o tato čísla, to mít tak zásadní dopad?
3: No, musíme si rozdělit vlastně ty lidi na to, kdo je úředník a kdo je, řekněme, odborník, který sedí v radě vlády. Rady vlády jako poradní orgány jsou složeny většinou z externích odborníků, z nějakých kapacit v dané problematice, kteří nemají to působení v radě vlády jako svou pracovní činnost. Ať tam skutečně chodí projednávat strategické materiály nebo nějakým způsobem jinak, jak si uplatňovat tu svoji expertízu. Ale na to, aby rada vlády fungovala, protože většinou mají nějaké statuty, někdy rozhodují třeba o některých dotačních titulech a tak dále, tak na to potřebuje nějaký odborný a zároveň administrativní aparát. A ten se vlastně většinou právě skládá z těch úředníků. Zase si nepředstavujeme, že oni zajišťují jenom, já nevím, cirkulaci programu a pozvánek a zápisy. Většinou jsou to lidé, nebo v zásadě vždycky jsou to lidé i jako se svojí vlastní odbornou expertízou a vykonávají třeba i tajemnické funkce pro tady tyto jednotlivé experty. Ale není pravda, že by vlastně ta rada vlády jako, nebo ty rady vlády byly všechny složeny z úředníků, nebo že by ten aparát, kterým poskytuje vlastně ten support a zajišťuje tu jejich roli a tu jejich úlohu, že by nebyl ani odborný, ani důležitý. Takže pokud opravdu o to zázemí ty rady vlády přijdou, tak to jejich fungování to nepochybně minimálně zkomplikuje, možná i dost zásadně naruší.
0: Musí opravdu o tu podporu přijít, když se ti úředníci přesunou pouze do jiného úřadu?
3: To je zase otázka taková hypotetická. Není to tak, že by bylo nemyslitelné, že by třeba ty rady nebo nějaké jiné orgány nebyly součástí jiného úřadu, než je úřad vlády. Na druhou stranu, pokud mají mít ty problematiky skutečně nadrezortní charakter, tak vyžadují minimálně komunikaci a vlastně spolupráci i třeba několika ministerstev, případně jim podřízených úřadů, právě třeba tady s odborníky z té rady vlády, a proto je vždycky taktičtější, efektivnější, a už se to takhle osvědčilo dlouhodobě, pokud ti lidé, kteří to administrativně i odborně zabezpečují, nesedí na některém z těch ministerstev, ale sedí právě na úřadu vlády.
0: Na druhé straně, pokud zůstanou ty rady na úrovni vlády, pokud ve vedení těch rad zůstane premiér Andrej Babiš, tak jak opakuje, že tam zůstane, není to dostatečná garance, že on si zajistí to, aby to mezirezortně a nadrezortně fungovalo?
3: Uvidíme. Každopádně nepochybuji, že s ohledem na to, kolik povinností a úkolů mám pan premiér, tak rozhodně nebude zajišťovat to, aby lidé o několik stupňů hierarchii níže spolu mluvili. O to skutečně jako jeho úloha není, a obávám se, že tady může být právě velmi problematické to, když ti lidé, kteří by toto na starosti naopak mít měli, budou zkrátka zaměstnanci jednoho konkrétního rezortu.
0: Pokud je o působení těch samotných úředníků, vedoucí úřadu vlády Tinde Barta veřejně řekla, že se mají převést všichni zaměstnanci, dodala, že jim garantuje zachování platových podmínek. Je to z vašeho pohledu dostatečná záruka?
3: Já jsem na to velmi zvědavá, protože není žádným tajemstvím, že ačkoliv platové tarify, což je ta základní složka platu, jsou zkrátka shodné napříč celým systémem státní služby nebo platové sféry.
0: To jsou ty tabulky.
3: Tak některé ty netarifní složky platu nebo jiné, zkrátka ať už finanční nebo nefinanční aspekty toho pracovního a služebního života, se rezort od rezortu liší. A já si úplně v souladu s právní úpravou nedokážu představit, jak by jedna skupina prostě zaměstnanců některého například ministerstva nebo jiného úřadu měla mít v tomto ohledu odlišné podmínky od ostatních zaměstnanců téhož úřadu z titulu toho, že takové podmínky měla dříve na úřadu vlády. Tady si myslím, že ta garance nehledí úplně dopředu na to, jak to začlenění i do toho třeba odměňovacího systému bude na těch nových úřadech vypadat.
0: To znamená, že ten rozdíl může být v pohyblivé částce mzdy, v odměnách nebo v nějakých benefitech?
3: Může být, ano. Tady opravdu ty jednotlivé úřady nemají totožné podmínky.
0: A v tomto směru úřad vlády nebo zaměstnanci úřadu vlády jsou na tom lépe než zaměstnanci ministerstev?
3: Těžko je to říct takhle paušálně, ale nepochybně tam nějaké rozdíly jsou.
0: Když se vrátím k té vyhlášené stávkové pohotovosti, zítra ráno se mají odboráři z úřadu vlády sejít s Tinde Bartou, tedy z vedoucí úřadu vlády. Za jakých okolností by podle vás bylo na místě, aby přistoupili skutečně ke stávce?
3: Oni ty své požadavky formulovali celkem jednoduše a pokud nebudou splněny, tak jsou připraveni k té stávce přistoupit. To je potřeba říct, že to je čistě na uvážení opravdu těch lidí, kteří stávku nebo respektive stav tuto chvíli stávkovou pohotovost organizují a připravují. Já jim nebudu říkat, jako na co mají kývnout a co nemají kývnout.
0: A oni se vás nebudou ptát?
3: Možná budou, ale rozhodnutí je jakoby ve finále na nich. Jo. Takže, jak říkám, oni své požadavky formulovali jednoznačně a v tuto chvíli se není možné domnívat, že pokud k ní jejich splnění nedojde, že by byli nějakým způsobem spokojeni.
0: Mezi těmi požadavky je to, že by se neměli podepsat ty delimitační protokoly, kde byl termín do pátku tohoto týdne, do 5. června. Chápu z toho tedy dobře, že pokud do 5. bude něco z toho podepsáno, tak ta stávka bude?
3: Uvidíme.
0: Vy byste to doporučila, kdyby se vás ptali?
3: Vy se mě tady snažíte tlačit do odpovědi, která v sobě zahrnuje celou řadu proměnných. Já si myslím, že v tuto chvíli je primárně důležité počkat, jak proběhne to zítřejší jednání, o kterém víme, že již bude. A pokud by kolegové naznali, že ty protokoly skutečně nemají být podepsány, tak já v tuto chvíli můžu říct, že jejich rozhodnutí jako odborový svaz státních orgánů a organizací budeme jednoznačně podporovat. dělat, ať už bude takové či onaké.
0: Pokud by k té stávce došlo, uvažujete o tom, že by se připojili nějakým způsobem i další odborové organizace v rámci vašeho svazu, tedy nejenom odborová organizace Straka?
3: V tuto chvíli přesně na toto téma probíhají jednání. Záleží to opět na představitelích těch jednotlivých organizací. Já bych řekla, že je důležité mít na paměti, že jednotlivé organizace jsou samostatné subjekty, že my jako odborový svaz, který je zastřešuje, tak samozřejmě máme nějakou třeba koordinační úlohu, metodickou, můžeme jim pomoci, právně zabezpečit a tak dál, ale není to tak, že bychom jim například mohli říct tak a teď hromadně stávkujeme všichni. Takže ty jednání probíhají, vím, že budou probíhat poměrně intenzivně i zítra, takže uvidíme, jakým způsobem se to vyvine, ale můžu říct, že tady poměrně silný pocit sounáležitosti a solidarity napříč vlastně i dalšími úřady.
0: Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta už před 2 týdny řekla Radiožurnálu a serveru iRozhlas.cz, že ta změna je definitivní. Vy věříte, že definitivní být nemusí?
3: Pevně doufám, že se vláda reálně zamyslí nad dopady, které toto opatření může mít. Že bude naslouchat jak odborné veřejnosti, tak hlasu zaměstnanců a zaměstnankyň. A že si ještě minimálně důkladně zváží, jestli toto je skutečně ten nejlepší možný krok.
0: Místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Humphrey zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Zatím mluvíme o přesunu agend z úřadu vlády na některá ministerstva, ale k 1. červenci se na ministerstvech a dalších institucích chystají další organizační změny. Výsledkem má být snížení počtu zaměstnanců. O tom jedná vedení úřadu s odborovými organizacemi. Máte o tom detailnější informace?
3: Máme o tom informace z řady našich základních odborových organizací. My samozřejmě nemáme odborové organizace úplně na všech úřadech v celé státní službě, ale na drtivé většině z nich ano. Řekněme. Takže ty informace celkem máme. Na rozdíl například od předvánočních změn systemizací, které probíhaly hlavně na ministerstvech a kde naše odborové organizace ty informace příliš nedostávaly, tak v současné chvíli ty organizační změny, ty chystané od toho 1.7. jsou s nimi projednávány. Oni mají vesměs k dispozici vlastně detailní podklady k tomu, jakých míst, jakých agent a zda i konkrétních lidí, a kterých by se měly ty změny a zejména ty škrty týkat. Na druhou stranu, pokud naše organizace se dotazují na nutnost těch změn, na zabezpečení těch agent, které tam třeba po těch škrtnutých místech zůstanou, na ty další dopady i na ekonomické dopady těch změn, tak už potom v odpovědi na tyto dotazy příliš mnoho informací nedostávají. My jsme v dopise, který jsme na toto téma adresovali premiérovi, zmínili, že se není možné jaksi zbavit pocitu, že se škrtá jenom proto, že se škrtat musí, aniž by třeba zejména na těch podřízených úřadech na všech bylo vedení tak jako úplně přesvědčeno o třeba nezbytnosti nebo důvodnosti tady těchto změn.
0: Z těch informací, které mají vaše jednotlivé organizace, kolika lidí by se to propouštění od července mělo týkat?
3: Je to rozdílné úřad od úřadu. Existuje takový pokyn ze strany vlády, že by se mělo ideálně najít nějakých 6% úspor. Jo, a teď je samozřejmě otázkou, jakým způsobem se to bude hledat. A určitě víme, že 6% na všech úřadech to nebude. Ale i pokud by to bylo v průměru těch 6%, tak se bavíme v zásadě o stovkách až jako tisících míst a to už není málo.
0: Z toho, co víte, máte pocit, že to někde na nějakých úřadech může ohrozit fungování těch úřadů?
3: Nepochybně to na některých úřadech může výrazně zkomplikovat, už teď ne třeba úplně jednoduché vykrytí nějakých agent.
0: Na kterých úřadech je to nejhorší?
3: Co se týče toho, kterých konkrétních úřadů se to týká, my jsme opět tady v tom dopise, který byl k dispozici i médiím, zmiňovali například, že velmi rizikové vidíme změny na Státním pozemkovém úřadu nebo na úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vedením tady těchto úřadů jsme byli ujištěni, že oni mají tady tyto rizika na paměti, že budou usilovat o to, aby ty škrty a úpravy byly provedeny provedeny tak, aby k ohrožení zajištění těch agent nedošlo, ale řekněme, že naše pochybnosti v tomto ohledu i nadále přetrvávají a uvidíme samozřejmě, jaký ten výsledek bude.
0: Vrátím se ještě k těm nedobrovolným odchodům. Mm-hmm. Vy jste v rozhovoru pro Právo řekla, že někde zřejmě dochází k adresnému rušení míst lidí, kteří nemusí politicky souznit s aktuálním vedením ministerstva. Dodala jste, že o tom není pochyb. Kterých rezortů se to týká?
3: Tak to jsme zaznamenali například už v souvislosti s těmi škrty před Vánoci. Tady prostě kolovaly politická prohlášení typu toho, že poteče zelená krev.
0: To znamená ministerstvo životního prostředí?
3: Například bych řekla, že v tomto rezortu k něčemu takovému nepochybně docházelo a i když nemusíme říkat, že šlo jakoby adresně útok na konkrétní osoby, tak bylo zjevné, že řekněme nové vedení se třeba nestotožňuje s tím, že by některé agendy byly s ohledem na politické přesvědčení strany, kterou reprezentují, tak důležité, že by si třeba zasloužili adekvátní obsazení.
0: Vy jste právnička, zároveň místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací. Jste v kontaktu s některými těmi zaměstnanci, kterých se tohleto týká, podnikáte třeba právní kroky proti tomu, protože pokud by z takových důvodů byl ten úředník propuštěn, předpokládám, že by to bylo protizákonné.
3: Pokud by z takových důvodů byl propuštěn, tak by to bylo protizákonné. My jsme už v minulosti, ať už u našich členů, kde je přímo většinou i zastupujeme, protože to je zkrátka jedna z těch našich základních činností, tak jsme vedli takovéto kauzy, případně jsem alespoň konzultovala kauzy s některými jinými vysokými představiteli v úvozovkách odejítými z některých ministerstev. V tuhle tu chvíli po těch škrtech, kterým došlo ke konci loňského roku, tak zatím vesměs tam to došlo nějakými, řekněme, smírnými řešeními, i když je možné, že někteří se u soudu už třeba brání. A jak to dopadne po systemizaci, no po změně systemizace po těch škrtech v letošním létě, to zase uvidíme až v návaznosti na to, jaká budou přijata rozhodnutí, jak budou vypadat, co s těmi konkrétními lidmi se stane a jestli to budou mít zájem řešit či nikoli. Já bych možná v téhle z té souvislosti asi dodala, že on se nikdo moc soudit nechce, protože to není zaprvé nic příjemného, je to poměrně stresující záležitost a to i když jste v právu, za druhé je to časově náročné a zdlouhavé a dost často s nejistým výsledkem, který navíc i v případě pozitivním přijde až po několika letech. Takže řekněme, že lidé, kteří se nemusí soudit, tak se spíš soudit nebudou, ale nevylučuju to a jak říkám, už jsme v minulosti takové kauzy vedli.
0: Mluvíme o propouštění, o reorganizacích, k tomu sněmovna projednává zásadní změnu služebního zákona směřující k tomu, aby bylo snadnější propustit státní úředníky. Do toho třeba čestný prezident motoristů sobě mluvil o úřednících jako o parazitech. Co tohle všechno vypovídá podle vás o přístupu současné vládní koalice ke státním zaměstnancům a úředníkům?
3: No, ono to vypovídá o tom, že ten její přístup se v zásadě neliší od zbývající části politické reprezentace. My už nevím kolik let, jako odborový svaz, jako dlouho určitě, prostě napříč dvěma, třemi volebními obdobími, možná ještě déle, upozorňujeme na to, že je velká část politické reprezentace, nebo v zásadě téměř všichni, státní službu nebo obecně úřednictvo dehonestují. Snižují jejich důležitost, vykreslují je často právě jako zbytečnou nákladovou položku státního rozpočtu, redukují je nějaká populisticky zajímavá procenta k seškrtání, aniž by ocenili ten význam vlastně pro zajištění chodu státu a vlastně konec konců i plnění politických priorit, protože jsou to právě úředníci, kteří zkrátka dělají to, co politici lidem slíbí. My to považujeme za velmi negativní, dlouhou dobu k tomu výrazně přispívalo i část jakoby mediálního zobrazování, třeba úřednické práce nebo problematiky k tomu. To se třeba nějak postupně také mírně mění. Bohužel ten politický diskurz v tomto ohledu setrvalý a to tedy skutečně celkem napříč politickým spektrem, byť někteří reprezentanti a reprezentantky se vyjadřují třeba méně hanlivě a s trošku větší mírou respektu než jiní, ale v zásadě k úsilí o třeba snižování celkového počtu nebo tlaku na nezvyšování nejlépe ještě i snižování platů ve finále ty poslední vlády přistupovaly téměř všechny. Jo, takže tady bych řekla, že vlastně zas nic tak odlišného od předchozích období se neděje. Co je pro nás ještě jakoby velmi problematické v této souvislosti, není jenom to, že vládní politici rozhodují o tom, jaké budou počty a platy těch státních zaměstnanců a jejich pracovní podmínky, ale to, jak se o nich mluví a jak se o nich vyjadřují, tak pochopitelně rezonuje i ve společnosti. A my tady víme, že se v posledních letech potýkáme s narůstající agresivitou ze strany klientů a klientek, nebo prostě veřejnosti, mimo jiné právě vůči úředníkům a úřednicím. A troufnu si říct, že tady některé výroky těch politických reprezentantů rozhodně tady tuto míru agresivity žádným způsobem nesnižují.
0: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Homfrey. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
3: Děkuji, nashledanou.
0: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
5: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a právě teď máme necelých 5 minut po půl jedné. Pavel Prouza a krátké zprávy.
1: Platby za státní pojištěnce, tedy třeba za děti nebo důchodce, by se příští rok mohly dohromady navýšit o 24 miliard korun. Navrhne to ministerstvo zdravotnictví. Řekl to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Stát teď posílá do systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce 2188 korun měsíčně. Za letošní rok to stát vyjde na skoro 158 miliard korun. Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovkám českých škol. Zároveň ho stíhá i kvůli stejným výhrůžkám třem pražským obchodním centrům loni v červnu. Serveru i rozhlas.cz to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Policie mladíka stíhá jako uprchlého. Novými nestálými členy Rady bezpečnosti OSN budou Rakousko, Portugalsko, Trinidad a Tobago, Zimbabwe a Kyrgyzstán. Zvolilo je valné shromáždění. Dvouletý mandát jim začne 1. ledna. Rada bezpečnosti je jediným orgánem OSN, který může přijímat závazná rozhodnutí podle mezinárodního práva. V Hodoníně funguje nový park u Červených domků. Je na místě, které před 5 lety poničilo tornádo. Lidé teď prostranství můžou využívat pro setkání, sport nebo i odpočinek. Plochu doplnila okružní stezka pro běh, workoutová zóna s lezeckou stěnou a rozběhovou dráhou. Práce vyšly na 83 milionů korun.
2: Sport.
1: Světová jednička Arina Sabalenková nečekaně vypadla na Roland Garros už ve čtvrtfinále. Běloruská favoritka prohrála s ruskou Schneiderovou 6-3, 5-7 a 0-6. Ta se o účast ve finále utká s Polkou Chvalinskou, která porazila 7-6 a 6-3 ruskou Kalinskou. V semifinále tenisového Roland Garros je také Ital Arnaldi, kterého čeká Krajan Koboli.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Zavřená D6 u Sokolova a omezení na dálnici D1 na Benešovsku. Dálnice D6 z Chebů do Karlových Varů u Sokolova stále neprůjezdná. Na 129. kilometru se srazilo osobní auto s dodávkou, zasahují tam záchranáři. Policie provoz odklání na exitu 132 sjezdů do centra. Uzavírka se dá obět přes Sokolov a Královské Poříčí, osobním autem také přes Staré Sedlo a Loket. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Chocerady na kilometru 26,5 pozor. V zatáčce u protihlukové zdi stojí v pravém pruhu dodávka, u auta bliká šipka. Na plzeňskou silnici z Nepomuku do obce Čmelíny narazilo osobní auto do sloupu. Nehodu taky omezený průjezd. Čekejte na vjezdu do obce Tojice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přeháňky, ojediněle bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. A teď začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: 8 minut po půl jedné začíná noční vysílání Radiožurnálu dnes s datem 4. června a přeji všem příjemnou čtvrteční noc. Přibližně jeden pozemek ze 100, tolik jich v posledních letech musí při přípravě staveb nechat vyvlastnit Správa železnic. Desítky pozemků ročně takovým způsobem řeší i silničáři. Vůbec poprvé se teď parcely kvůli stavbě cyklostezky snaží vyvlastnit město Prostějov. A my se tam za chvíli vypravíme v reportáži.
2: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Prostějovští úředníci zahájili řízení o vyvlastnění pozemků pod plánovanou cyklostezkou. Radnice se ani po několika letech se jejich majiteli nedohodla na odkupu. Pro Prostějov jde o první případ. Třeba správa železnic nebo ředitelství silnic a dálnic řeší desítky podobných řízení ročně.
1: Ta cyklostezka je tedy nesmírně důležitá.
2: S Jiřím Rozehnalem, náměstkem prostějovského primátora z hnutí ANO, stojíme v zatáčce u azylového domu v Určické ulici. Právě

0: Tudy by měla vést cyklostezka, kterou město připravuje už 6 let.
1: Je tady velká frekvence lidí už do toho azylového domu, tak samozřejmě jezdí i spousta cyklistů.
0: S většinou majitelů pozemků se vedení města dohodlo, se dvěma ale ne. Zahájilo proto vyvlastňovací řízení.
1: My už jiný legislativní způsob nemáme. Je to poprvé, co jsme k tomu přistoupili.
0: Majitelé mají v takovém případě nárok na odškodnění v obvyklé ceně nemovitosti. Můžou se proti řízení také odvolat.
1: My v této chvíli se jinak chovat už nemůžeme, pokud chceme, abychom tu stezku dotáhli do vítězného konce.
0: Mezi vyvlastňovací úřady patří kromě obcí s rozšířenou působností a krajů například také dopravní a energetický stavební úřad. Ten od začátku roku 2024 vedl téměř 600 řízení. Zabývá se například dálnicemi nebo železnicemi. Pokračuje mluvčí správy železnice David Kabele.
2: Zjednodušeně se dá říct, že vyvlastněný bývá v posledních letech přibližně jeden pozemek ze 100. Většina majitelů rovnou nebo po jednání s prodejem souhlasí, protože je to pro ně výhodnější než vyvlastnění.
0: Například v roce 2024 železničáři podepsali 1500 smluv a vyvlastnit museli kolem 20 pozemků. Loni pak vedli téměř 50 vyvlastňovacích řízení.
2: Loňský rok byl ale specifický, a to začátkem staveb na trati Brno-Přerov, které jsou z velké části na zelené louce, a proto byla situace komplikovanější.
0: Podobně jsou na tom také silničáři. Ředitelství silnic a dálnic podle mluvčího Jana Rýdla ročně kvůli přípravám staveb vede nižší desítky vyvlastňovacích řízení. Z Prostějova Barbora Taševská, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Praha hostí světový pohár v lezení. Jedním z hlavních taháků bude i nejlepší český lezec Adam Ondra. Jak se připravuje na domácí závod, kde ho budou sledovat tisíce fanoušků? Je pro něj vystoupení před českým publikem větší motivací nebo spíš tlakem? A jak se vůbec změnilo sportovní lezení od chvíle, kdy se dostalo na olympiádu?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Pavel Prouza doplní zpravodajský přehled.
1: Sněmovnou prošel návrh na přesun části pomoci lidem v bytové nouzi na úřady práce. Evropská komise chce Evropu zbavit závislosti na technologiích ze Spojených států a Číny. Čeští fotbalisté trénovali před generálkou na mistrovství světa s Guatemalou. Bude polojasno až jasno, od západu oblačno s deštěm. Teploty do 28, na západě kolem 21 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Lidem v bytové nouzi by měly nově pomáhat i úřady práce. Umožnit by to mohla vládní novela zákona o podpoře bydlení pro lidi ohrožené bytovou nouzí, kterou schválili poslanci. Zákon počítá se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
3: Myslíme si, že je to tak správně, protože tento zákon je vlastně doplňkem k řešení problematice bydlení, kterou řeší standardně sociální odbory právě obecních úřadů s rozšířenou působností, takže to vnímáme jako logické vyústění. A ano, i poradenství bude pokračovat pro všechny osoby.
1: Převedení části agendy na úřady práce kritizovala část opozice, třeba podle Pirátů jsou už teď úřady práce přetížené. Novelu zákona dostanou k posouzení senátoři. Výstavba datových center a budování cloudové kapacity v Evropské unii by v budoucnu měly být snadnější a rychlejší. Počítá s tím legislativní balík pro dosažení technologické suverenity, který představila Evropská komise. Cílem je zbavit Evropu závislosti na technologiích ze Spojených států a Číny.
4: Většina evropských firem a úřadů v současnosti ukládá svá data do cloudu od amerických firem Amazon, Microsoft nebo Google. Podle místopředsedkyně Evropské komise Henny Virkkunenové je nutné, aby citlivá data byla bezpečně uložena v Evropě. Evropská komise chce proto podpořit výzkum v oblasti umělé inteligence a usnadnit budování datových center. Cílem je v příštích 5 až 7 letech strojnásobit kapacitu datových center v Evropě. Unijní exekutiva také navrhla novelu zákona o čipech s cílem podpořit poptávku po polovodičích vyrobených v Evropě. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Vedení Prostějova se ani po několika letech nedohodlo se dvěma majiteli pozemků pod plánovanou cyklostezkou směrem na Určice. Úředníci proto zahájili vyvlastňovací řízení. Je to poprvé, co město k takovému kroku přistoupilo.
5: Ta cyklostezka tady nesmírně důležitá, je tady velká frekvence lidí.
6: Říká Jiří Rozehnal, náměstek prostějovského primátora z hnutí ANO. Město se pokouší vyvlastnit dva pozemky.
5: My už jiný legislativní způsob nemáme, je to poprvé, co jsme k tomu přistoupili.
6: Majitelé mají v takovém případě nárok na odškodnění v obvyklé ceně nemovitosti. Můžou se proti řízení také odvolat.
5: My v této chvíli se jinak chovat už nemůžeme, pokud chceme, abychom tu stezku dotáhli do vítězného konce.
6: Podobné problémy se týkají i dalších staveb v Česku. Podle dostupných informací musí například Správa železnic nebo Ředitelství silnic a dálnic k vyvlastnění přistoupit v desítkách případů ročně. Z Prostějova Barbora Taševská, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté měli v New Jersey trénink před generálkou na mistrovství světa. V pátek ráno ve 2 hodiny našeho času nastoupí v tamní Red Bull aréně pro 25 000 fanoušků proti Guatemale. Po zápase se pak přesunou do Dallasu, kde budou mít během šampionátu základnu. Jednou z opor národního týmu na turnaji by měl být záložník Pavel Schulz.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavírka na D6 u Sokolova a omezení na dálnici D1 u sjezdu na Benešov. Dálnice D6 z Chebů do Karlových Varů je po nehodě u Sokolova přes hodinu neprůjezdná. Na 129. kilometru šetří srážku osobního auta s dodávkou nebo už odklízí následky. Sjíždí se na exitu 132. Uzavírku můžete obět přes Sokolov a Královské Poříčí osobním autem i přes staré sedlo a loket v sedle vás na chvíli zastaví kyvadlový provoz. Na D1 z Brna do Prahy se v omezení u Šmejkalky stále pohybuje údržba. Kilometry 22 až 23 blokuje pravý jeden ze dvou pruhů. Od sjezdu na Benešov kilometru 21 se vytvořila kolona. Jsou to hlavně podle kamery nákladní auta v pravém pruhu. A na D1 poblíž z Brna do Prahy za chodce rady stále stojí dodávka. Kilometr 26,5 blokuje pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přeháňky, ojediněle bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů, na horách kolem 15, na Šumavě kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Posloucháte noční radiožurnál 5,5 minuty po jedné hodině a k lídrům ve sdílení elektřiny na úrovni obcí patří v Česku město Liberec. Podle vlastních údajů díky tomu už teď ušetří na energiích přes 3 miliony korun ročně. Povíme vám k tomu víc hned po písni Pády od Marka Straceného.
2: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Velmi aktivní ve sdílení elektřiny jsou v Česku města a obce a k lídrům mezi nimi patří Liberec. Ten je i součástí mezinárodní sítě klimaticky odpovědných měst, která se snaží co nejrychleji snižovat emise skleníkových plynů. Výroba a sdílení vlastní energie ze slunce zároveň městu podle jeho propočtů už teď v počátcích projektu ušetří přes 3 miliony korun ročně.
1: Před libereckou radnicí se pracuje a opravuje. K natáčení jsem si také vybral den, kdy je zatažená obloha a prší, ale z dlouhodobého pohledu Liberec sází na výrobu energie ze slunce a taky na její aktivní sdílení. V tom chce toto město patřit k lídrům v rámci celé republiky.
2: Primárně byla energetická krize. V podstatě to začalo být obrovský téma. Energie vystřelili do prostě nebeských výšin. To byl ten hlavní důvod, že se Liberec, tak ostatní města tady v republice začaly o energetiku a energie zajímat.
1: Popisuje Miloslav Matocha, vedoucí odboru energetického managementu města Liberec. To založilo energetické společenství, do kterého se brzy chystá vpustit i další právnické nebo fyzické osoby. Už teď vyrábí a sdílí elektřinu v rámci městských budov. Typicky asi 40% vyrobené energie se spotřebuje přímo v daném objektu. Zbytek se posílá do dalších budov ve vlastnictví města a jen jednotky procent tvoří přetoky prodávané do sítě.
2: Vybrali jsme ty nejšikovnější objekty, které měly v pořádku střechy, byly správně osluněny, byly ve správném stavu a tam jsme vystavili prvních 10 fotovoltaických elektráren a budeme dál budovat střešní fotovoltaiky.
1: Tereza Krpková je místopředsedkyní energetického společenství Liberec.
3: Máme 75 odběrných míst a 10 výrobních míst.
1: A my se procházíme teď po chodbě liberecké radnice, která je také zapojená. Vidíme tady svítit světlo, krásný křišťálový lustr na chodbě, tak ten jede na fotovoltaiku komunitní libereckou.
3: Tak podíváme se na naši největší fotovoltaickou elektrárnu, kterou máme na základní škole Broumovská.
1: Tereza Krpková to ladí na svém telefonu a ukazuje mi v aplikaci.
3: Krásně vyrábíme 20 kW a něco nám jde do přetoku, do toho sdílení, takže by se dalo říct, že tato chodba je z části napájená tím sdílením z té obnovitelné energie.
2: Budeme určitě budovat komunitní baterku, která by nám pomohla to sluníčko z poledne přenést na noc. Vždycky budeme závislí na dodávkách z přenosové soustavy, ale chceme mít výrazný podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů.
1: Říká o energetické vizi severočeské metropole Miloslav Matocha. Z Liberce Jan Kaliba, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Ladíte noční radiožurnál a Česká televize natáčí v Moravskoslezském kraji nový seriál s názvem V zájmu dítěte. Hlavními postavami jsou pracovníci OSPODu, tedy orgánů sociálně právní ochrany dětí, kteří řeší případy těch nejzranitelnějších obětí ve fiktivním malém městě.
1: Tady, kamera, Nukela, 244/1 poprvé.
2: Dobré ráno.
3: Kristýna Boková hraje jednu z pracovnic OSPODu. Zrovna se natáčí díl o babičce, která má v péči dvě děti a s jedním řeší problémy. V této scéně vstupuje do bytu společně se svou spolupracovnicí Olinou, kterou hraje Jitka Smutná.
4: Pro Olinu je specifické to, že mám velkou zkušenost, je velmi pozorná, je to takovej trošku zaťatej bulldog, který pro to dítě udělá všechno na světě.
3: Nový seriál je detektivka. Pětičlenný tým pracovníků OSPODu postupně vyšetřuje několik samostatných případů. Sociální pracovníci totiž často hledají důkazy podobnými metodami jako policisté, ale nemají takové pravomoci. Všechny příběhy se odehrávají ve fiktivním městě s typickou cihlovou architekturou, říká režisér Pavel Soukup.
5: Ta cihla je prostě přenádherná, vypadá nadčasově, hodí se jak pro luxus, tak i pro nejnižší sociální vrstvy, což je celý průřez našeho seriálu.
3: Nejde o autentické příběhy, seriál ale vychází z reálných případů.
5: Ukazuje práci i policie, takzvaných dětskařů, kteří se právě zabývají konkrétně dětskými případy. Jejich práce doposud byla poměrně dost utajená z mnoha vážných důvodů. A my velice citlivě některé zákoutí té práce rozkrýváme.
3: Osmidílný seriál vzniká v produkci ostravského tvůrčího studia. Televizní premiéru bude mít příští rok na jaře. Z Ostravy Natálie Janišková, Radiožurnál.

0: Phil Collins vám dělal společnost v nočním radiožurnálu a pojďme do Pelhřimova. Rybáři tam totiž bojují s nevítaným návštěvníkem. V rybníku Stráž se začaly objevovat sumečci černí. To je invazní všežravá ryba, která nemá v české přírodě přirozené nepřátele. S monitorováním a také likvidací populace sumečků teď rybářům pomáhají biologové.
1: To žere všechno, kuličky, všechno, plastový kuličky, všechno to žere tohleto.
2: Přemysl Herman chodí na Stráž rybařit pravidelně.
1: Loni to začalo, no. Za ten rok teda vyrostly hodně, no. Bylo malý, tak 10 cm, ani ne.
2: Luděk Šlapanský z Ústavu biologie obratlovců společně s jedním studentem vytahuje vrše, ve kterých přes noc uvízly sumečci černí.
3: Ta denní aktivita je nižší a přes den ti sumečci do těch pastí tolik nejdou.
4: Váha 534.
2: Vedoucí týmu Pavel Jurajda na břehu úlovek z každé vrše zváží a ryby přeměří.
5: Zatím máme tady lokalitu první, kde teda jsou jenom sumečci hodně staří, jo, velcí ryby kolem 180 mm. Nechytli jsme víceméně dvouletý, jednoletý, jo, to je zvláštní.
2: Čím oni té přirozené populace ryb škodí, případně teda přeneseně i rybářům? No, jako
5: oni jsou konkurenti, ale hlavně především žerou pak vytřené jikry vlastně našich původních druhů ryb, plůdek a podobně. No a rybáři potom chytají jenom sumečky. Že? To tady není ten ještě případ, jo? Tady je spousta jiných ryb, ale máme revíry, kde už se přestalo chytat vůbec, před ten revír je úplně zničený.
2: Na břehu pozoruje práci vědců. Zdeněk Paul, předseda místní organizace Českého rybářského svazu.
6: V té přírodě nemá téměř žádného přirozeného predátora a je schopný tím, jak se velmi intenzivně množí, vytlačit ostatní původní druhy ryb.
2: Podle Paula není jasné, jak se sumeček do rybníka dostal. Díky brzkému podchycení zatím rybářům nenapáchal větší škody. František Jirků, Radiožurnál.

0: tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Máme 30 minut po jedné hodině. A posloucháte zprávy s Pavlem Prouzou.
3: Pražský obvodní soud uznal vládní hnutí SPD vinným z podněcování k nenávisti. Za kontroverzní předvolební plakáty z roku 2024 mu udělil 3milionovou pokutu. Rozsudek je nepravomocný. Šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura s rozhodnutím nesouhlasí. Hnutí se odvolá. Takzvané oddlužení v Česku využívá jen 15% lidí v exekuci. Vyplývá to z dat konzorcia dluhových poraden za první čtvrtletí tohoto roku. Podle ředitelky konzorcia Pavly Ašermanové je to proto, že lidé o možnosti oddlužení nevědí nebo na splátky nemají. Ministerstvo spravedlnosti zatím žádné změny nechystá. Černohorská policie nepustila do země 90 Srbů podezřelých ze snahy vyvíjet v zemi hybridní operace. Skupinu i letadlo společnosti Air Serbia zadržela na několik hodin na letišti v Tivatu. Právě tam se v pátek odehraje summit Evropské unie a západního Balkánu, na kterém bude Česko zastupovat premiér Andrej Babiš. Před novou budovou vlakového nádraží v Mladé Boleslavi bude stát umělecké dílo. Půjde o točnu, známou z železničních muzeí nebo z železničních dep. Ta v praxi slouží k otáčení lokomotiv. Na té mladoboleslavské bude lavička a bude určená k odpočinku. Dílo začne pravděpodobně fungovat letos ke konci roku.
0: Sport.
3: Basketbalisté Nymburka vedou ve finálové sérii Národní ligy 2-0 na zápasy. Pardubice ve druhém domácím utkání porazili 80-74. Třetí a čtvrtý finálový duel se bude hrát v neděli a v pondělí v Pardubicích.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Stále zavřená D6 u Sokolova a kolona na dálnici D1 na Benešovsku. Dálnice D6 z Chebů do Karlových Varů u Sokolova i teď neprůjezdná. Na 129. kilometru se v noci střetlo osobní auto s dodávkou. Policie provoz odklání na exitu 132. Oběd to jde přes Sokolov a Královské Poříčí, osobním autem také přes Staré Sedlo a Loket. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se od sjezdu na Benešov kilometru 20,5 vytvořila kolona. V omezení u Šmejkalky na kilometru 23 popojíždí v pravém pruhu údržba. Na konci kolony jsou to hlavně nákladní auta v pravém jízdním pruhu. Na dálnici D3 z Českých Budějovic na Benešovsko za sjezdem na Soběslav stojí osobní auto. 87. kilometr na krajnici, místo je označené silničářskou šipkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci bude jasno až polojasno, na východě oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, od západu ustávání srážek a vyjasňování kránu ojedinělé mlhy. Teploty 11 až 7, na východě 13 až 10 stupňů, na horách kolem 7. Přes den má být polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přeháňky, ojedinělé bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů, na horách kolem 15, na Šumavě kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme reprízu našeho projektu Život k nezaplacení, moderuje Jan Pokorný.
5: Dobrý den. Pár minut po skončení dnešního rozhovoru bude premiér, ministryně financí a další lidé představovat novinky pro takzvaný třetí pilíř penzijního spoření. Před týdnem jsme to tady o některých stávajících problémech s Danielem Prokopem probrali. Dnes se k nám přidává hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová, která byla na nedávné konferenci pořádané hnutím ANO, kde ministryně financí Alena Schillerová taky už o třetím pilíři částečně mluvila. Jano, Danieli, dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Život k nezaplacení.
1: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
5: Reforma penzijního spoření má být podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO největší změnou v oblasti financí od doby zavedení DPH. Dnes tedy tu reformu s názvem Lepší penzíko představí. Bude tam Alena Schillerová, Andrej Babiš a také ekonomové a autoři analýz, kde jsou slabá místa toho současného systému spoření na penzi a jak by se dala vylepšit. Těmi jsou Filip Pertold a Lukáš Nádvorník z Ekonomického institutu IDEA při SERGEI. Ostatně bylo to tak i na té ekonomické konferenci, kde jste byla, Jano, že tam byli lidé nejenom za hnutí ANO, ale byli tam také Pavel Kysilka, byl tam Jan Švejnár.
6: Jan Švejnár, ano, ale ta reforma tam vlastně byla jenom
5: zmíněna.
6: Jenom zmíněna, protože celkově tady se tam spíš řešilo větší zadlužování Česka.
5: Ale ta zmínka byla silná, protože Alena Schillerová mluví o tom, že reforma Lepší penzíko bude znamenat, že průměrný Čech, který si spoří po dobu 35 let aspoň tisícovku měsíčně, odejde do důchodu s milionem navíc oproti té současné situaci. Mm-hmm. Jak tomu rozumíte?
6: No je to tak, Alena Schillerová zmiňovala, že prostě díky té reformě dostane průměrný Čech, který tak spoří delší dobu na penzi právě o ten milion víc a vychází z toho, že stát chce právě v té reformě motivovat více mladé lidi, aby nastupovali do penzijního spoření, když jsou opravdu mladí, protože u nás v průměru začínají lidé spořit asi ve 40 letech, to by asi potom mohl Daniel doplnit, a nezbývá už jim tolik času na to, aby si naspořili. Další klíčová věc je, že prostě máme vysoké poplatky pro penzijní společnosti, které potom z té naspořené částky můžou sebrat třeba až polovinu té úspory ve srovnání s jinými fondy nebo s jinými zeměmi. A třetí klíčová věc je, že penzijní společnosti jsou skutečně v tom jsou nevinně svázány teď tím, že oni předloží, když někdo přijde a chce si založit penzijní spoření, tak oni mu předloží dotazník, zeptají se ho, jaké má zkušenosti s investováním a jestli rozumí riziku, tak každý, drtivá většina z nás řekne, že žádné a nerozumí a tím pádem třeba mladý člověk automaticky spadne do nějakých konzervativních fondů, kde jsou samozřejmě ty výnosy mnohem nižší, protože to investuje třeba jenom do dluhopisů nebo něco takového a je to zbytečné, protože když máte na to spoření 40 let, tak se nemusíte na začátku bát nést větší riziko a investovat třeba do akcí, kde větší riziko znamená většinou také samozřejmě větší výnosy a do těch konzervativních fondů chodit potom až déle. Tomu se říká strategie životního cyklu, že tedy mladí budou...
5: Tímhle jste vlastně těmi třemi body jste načetl scénář toho dnešního společného setkání, tedy v rámci rozhovoru Život k nezaplacení. Danieli, když budu počítat tu tisícovku měsíčně, těch 35 let a ten milion, tak 35 krát 12, tak mi to vychází 420 měsíců krát tisíc, tak to je 420 tisíc budu spořit. Jak z toho dostanu ten milion?
7: No tam neúplně intuitivní věc je to zhodnocení, protože vy, když tam vložíte 1000 korun, tak za rok, když máte 10% úrok, tak za rok z něj máte 1100 korun. A v tom dalším roce se zhodnocuje těch 1100 korun. Teďka se to takhle sčítá a když si to spočítáte, tak když spoříte 40 let, tak opravdu jakoby ta výše toho úroku je úplně zásadní. Jo. A můžete mít z té 1000 koruny za těch 40 let buď to 6 tisíc, když máte nějaký úrok kolem 5%, nebo klidně 90, 80, 90 tisíc, když máte úrok kolem 12%. Jo. Takže tam vlastně jakoby třeba dvojnásobný úrok neznamená, že máte dvojnásobně víc peněz, ale násobně víc peněz za těch 40 let. Proto jde i o malé rozdíly v tom zhodnocení. Na tom vlastně postaven ten biznis i těch úspěšných lidí, jako je ve Wall Street a podobně, že prostě dosahují třeba dlouhodobě o 0,1 většího zhodnocení. A za rok je to jedno a za 40 let vlastně to udělá obrovský efekt. Takže tam jde o to, aby ty peníze byly v něčem, co má relativně dobré zhodnocení. Zejména v těch prvních letech, když vám je relativně jedno, že to kolísá v čase, v těch prvních, když máme 20 až 55 a podobně.
5: Takže je to tlak na to, abych začal, tedy já už ne, ale ti mladí, aby začali co nejdřív.
7: Tak, jak říkala Jana, v průměru dneska lidi spoří kolem 25 let, když to protáhnete na 35 nebo 40, tak je to zásadní. Když k tomu přidáte zároveň trošku vyšší zhodnocení, tak je to ještě mnohem zásadnější. A to by měla být jedna z těch klíčů té navrhované reformy. Vlastně se vrací i k tomu, co jsme navrhovali v Nervu Fialovy vládě, a to je podporovat více ty mladé lidi do 35 let v tom vstupu, jo? Protože dávat podporu někomu, kdo si začne spořit v 55, je hezké, ale z hlediska toho, jako jeho zabezpečení, už to pro ten stát má úplně minimální význam, tahle podpora. Dostat tam někoho, komu je 18 let nebo 25, je jako naprosto zásadní, když zároveň bude v těch

0: kryl náklady plus přiměřenou nějakou ziskovou marži, která je právě podle těch analýz idei nepřiměřená, když to řeknu jednoduše, nepřiměřeně vysoká v českých podmínkách, což samozřejmě zase, ale bavíme se o nějakých průměrech samozřejmě. Jo. Teď jsou různé typy fondů a tam jsou různé typy těch poplatků nastavených, ale myslím si, že třeba velká debata byla oprávněná a tam i sami penzijní společnosti připouštěli, že se třeba ten maximální limit dá snížit a to je, že oni vybírají jednak tedy poplatek vlastně z toho objemu, který tam naspoříte a určité procento a potom ale mají až 15% jako z výnosu toho, který, jak vám to zhodnotí. A to je opravdu vysoké i v rámci mezinárodního srovnání, takže tam se mluvilo o tom, že by se tento idea navrhovala ho vůbec neplatit, mít prostě jenom jeden, nemít složený poplatek, proti čemuž ale i někteří experti protestovali, protože za 100% z těch výnosů je motivační pro ty penzijní společnosti, aby se snažili to s těmi penězi pracovat skutečně a zhodnocovali je. Takže tam myslím, že sami penzijní firmy navrhovaly snížení třeba na 10% a tak. Takže myslím si, že ve výsledku, myslím si, že tedy i z toho, co už jsme měli možnost si přečíst, tak třeba u těch dynamických fondů určitě dojde k nějakému razantnímu snížení toho celkového poplatku.
1: Když říkáte přečíst, psali to Hospodářské noviny, že u těch takzvaných dynamických fondů by se to mělo snížit až na třetinu, teď je poplatek v průměru 2,1, nově by to mělo být 0,65 jako strop. Proč zrovna u tohohle produktu, u těch dynamických fondů?
0: Protože je tam ten poplatek opravdu
1: mimořádně
0: vysoký i ve srovnání právě se zahraniční praxí.
1: Co se stane teď, když se sníží dané ty poplatky? Pokud tedy máme pravdu, uvidíme, co za pár minut řekne Alena Schillerová a spol.
2: Uvidíme, jak daleko půjdou, protože já jsem tam viděl odhodlání to snížit hodně, ty poplatky, což já jakoby kvituju. Je nutný říct, že tam jsou dva typy investic z hlediska těch fondů. Jeden typ jsou takové ty jednoduché investice, že kupujete prostě státní dluhopisy nebo kupujete takové ty akciové produkty, které člověk si může koupit sám na těch portálech. Jo, to není žádná jako raketová věda prostě kupovat tyhle věci a taky to nevyžaduje asi velký poplatek, jak ukazují kolegové z IDEA na správu těch fondů, zejména když je máte relativně velké. A potom je, takže tam se dá snížit opravdu hodně. Potom je druhý typ investic, které dělají takzvané alternativní fondy. Ty jakoby se snaží hledat různé startupy nebo jakoby firmy, do kterých investovat, přímo jako vyhledávat nějaké dobré investice. A tam samozřejmě je to náročnější z hlediska toho investora a jsou tam vyšší poplatky i na tom trhu v těch fondech. Ale je velká otázka, nakolik to pouštět do toho penzijního systému, jo, protože jeho cílem toho třetího pilíře by mělo být, aby investoval relativně diverzifikovaně po celém světě. To znamená, když se začne zhoršovat česká ekonomika, tak to zhorší ten průběžný pilíř těch penzí, což plácí stát, jo, z odvodů sociálních. A ten třetí pilíř by to měl jakoby pomoct, pokud nebude mít stejná rizika, pokud nebude investovat zase do té české ekonomiky. Jo. Kdyby investoval zase do české ekonomiky, do českých startupů, do českých firm jenom a podobně, tak by samozřejmě kopíroval ty rizika toho prvního pilíře a potom ty lidi by na konci neměli nic, protože by se jim zhoršila jak ta státní penze, tak ta penze v těch fondech. Jo. Takže spíš myslím, konsenzus odborníků je, ty alternativní fondy a ty alternativní investice tam jako pouštět hodně málo a regulovat to, aby nedošlo k tomu znečištění toho produktu, který má být relativně jednoduchý a nízkonákladový a podobně. Jo, a z toho vyplývá potom ten finální poplatek, protože něco je ten základní poplatek v těch běžných fondech a něco jsou ty alternativní fondy, které tam můžete trošku přimíchat do toho penzijního spoření z hlediska té společnosti, jako no, penzijní.
1: My pravděpodobně na té tiskové konferenci uslyšíme v rámci politického marketingu to, co už jsme tady říkali, tedy budou to prodávat tak, že se jedná o největší změnu v oblasti financí od doby zavedení DPH, což je rok 1993,
0: tuším. Myslím, že říkala Alena Schillerová. Když to na té konferenci říkala, tak jsem se dívala na obličeje tam místních renomovaných investorů a měli povytažená obočí, tak nevím.
2: Jako největší, to myslím, že je trošku přehnané.
1: Co je přehnané, to povytažené obočí?
2: Ne, jakoby...

0: změna od zavedení DPH, tak jako by třeba velká změna bylo to zrušení, zrušení superhrubé mzdy, pokud řekneme jakoby ekonomicky celkově. Ale na druhou stranu myslím si, že to je velká změna, že opravdu to, co chce udělat vláda, tak v podstatě jako kopíruje docela to, co navrhoval NERV v té Fialově vládě. A ta podpora mladých lidí, snížení poplatků a další věci, které tam jsou, zrušení těch transformovaných fondů, těch nejvíc jako nevýnosných fondů. Tak všechno to bylo v těch návrzích NERVů.
1: Ale tam to bylo rychlejší, ne, to rušení transformovaných fondů.
0: No, my jsme si představili, teďka chtějí, oni to chtějí zrušit do 10 let. To jsou ty fondy, které mají úplně minimální ziskovost, protože musí být výnosné každý rok. A řada lidí do nich vstoupila v minulosti a ani neví, že to tam mají podle našeho výzkumu, nebo neví přesně, v jakém jsou fondu, anebo vlastně vybírají ty státní podpory a nehledí na, na ty malé výnosy. Jo.
2: A odepisují si zdaní, že určitou část. To je prostě to, proč to tam nechávají.
0: A teďka to jakoby v podstatě hněje s těmi malými jako výnosy a stát, je to fakt pro stát velmi nevýhodná investice těch 18 miliard, které tam dává přes příspěvky a daňové podpory, aby to lidi měli jako v produktech, které jim stejně nepomůžou v tom zabezpečení na stáří. Jo. Tak to my jsme v NERVu navrhovali taky zrušit. Vláda to chce zrušit do 10 let a převést to do, když nepřejdete sám, tak to převést do těch konzervativních fondů. My jsme to navrhovali zrušit rychleji tu podporu, ale je to otázka. Tam jsou naopak jsou tam investice těch penzijních společností. Nemůžete ten systém jakoby zničit a destabilizovat. Jo. Takže chápu, že tam je nějaká perioda. Ale abych se vrátil, jako je to velká změna, která jde podle mě k jádru těch problémů. Na rozdíl od toho, když se třeba zavádělo, že tam lidé musí dávat víc peněz, jo. Protože víc peněz, když je dáváte do systému, který má malé výnosy a vysoké poplatky, tak je stejně jedno, jestli tam dáváte 1000 korun nebo 1500 korun. Jo. Tam jde opravdu o ty výnosy a poplatky a dobu spoření.
1: Když Jana na začátku mluvila o tom, že Alena Schillerová už také prozradila, že reforma bude obsahovat takzvanou změnu strategie životního cyklu. Co to je česky?
2: Je to právě ta změna, jak z pohledu lidí, tak tady penzijních fondů, že když je člověk mladý do určitého věku, Daniel mluvil o 35 let, myslím, a já mám...
0: Do 35 let je dobré tam vstoupit, ale ta strategie životního cyklu je jakoby agresivnější, dynamická do 50, na 55 let a potom se...
2: Jasně, takže prostě do určitého věku budete vlastně automaticky
1: ukládat v těch dynamických fondech.
2: V těch dynamických fondech, nebo prostě ve fondech s vyšší výnosností, které mají vyšší riziko, že třeba v některý rok o ten výnos, protože bude nějaká situace na kapitálových trzích špatná, že o ten výnos třeba přijdete, ale v tom dlouhodobém horizontu prostě ho získáte zase zpátky, protože když byste se podíval na dlouhodobou křivku akciových trhů, tak prostě je rostoucí, jsou tam zuby samozřejmě, ale takže dává smysl nebýt prostě od začátku konzervativní.
1: Takže na začátku to půjde do těch dynamických fondů, pak tedy dovrším těch 50, 55 let, nebo to je jedno, takže ty úspory se budou dávat do těch vyvážených fondů a konzervativních fondů, takhle to bude. Proč lidem diktovat, že musí být v nějakém fondu podle toho životního cyklu?
0: Ale to vláda asi nebude diktovat. A byť jako řada zemí opravdu má to jako strategii, která je ta jediná, kterou podporuje ten stát. Jo. Ale vláda to asi nebude diktovat, jenom zavede to, že je to jako výchozí strategie. Že když nevíte vy, nebo a ta společnost penzijní s váma nechce dělat ten dotazník, tak to je výchozí strategie, která jakoby dává smysl, ale budete moct říct, já tam nechci být, já chci být v konzervativních fondech. Hmm. Budete moct udělat ten investiční dotazník, abyste byli v jiných fondech. Pravděpodobně řekl bych, že ta podpora bude vázaná na většinu druhu toho spoření. Jo? Takže myslím si, že ta změna v tomhle tomu bude relativně měkká, ne, že by nutili lidi být jenom v tom fondu životního cyklu, ale bude to nějaká výchozí strategie, kde nemusíte ani dělat, jak říkala Jana, ten investiční dotazník, jo? Protože ono to, ten investiční dotazník nedává moc smysl. On dává smysl, když jdete na nějakou platformu a sám investujete. Jo? Tak ta vám podle toho nastaví nějaký jakoby, to portfolio a podobně, abyste tam nedal nesmysly, nějaké jako velmi rizikové věci. Ale tady to stejně jako nevybíráte sám, do čeho investujete. Hmm. To vybírá ta penzijní společnost. Jo? A oni by to měli udělat nejlepším možným způsobem podle toho vašeho věku. Hmm. A fakt, když je vám 60 a vybíráte tu penzi, nebo 65, tak potřebujete, aby to nekolísalo. Aby to bylo relativně už, jakoby, mělo to nějaké výnosy, ale aby to bylo relativně klidné, aby se nepřišel o ty peníze. Ale v tom mladém věku tam se dá smířit s tím, že jeden rok to poklesne o 10% a v druhém roce stoupne o 20%. Jo. A na to ani nemusíte koukat. Jako, je teda riziko, samozřejmě to je dobré říct, že teďka ty akcie jsou hodně vysoko a může přijít ta korekce, třeba v následujícím roce, která ty akcie trošku sníží a potom zase budou růst. Jo. Že ono, když na to lidé koukají, tak opravdu jakoby každých, já nevím, 10-15 let přijde nějaká taková korekce, která sníží ty akcie a je dobré se koukat na ten dlouhodobý horizont těch 20-30 let prostě. Jo.
1: Tak jako to bylo třeba s příchodem covidu, se začátkem války na Ukrajině a s podobnými geopolitickými vlastně situacemi.
0: Ta finanční krize v roce 2009 až 2012, že tam byl velký skok dolů. Internetová bublina někdy na začátku milénia. Teďka samozřejmě otázka, jestli ty společnosti s umělou inteligencí nejsou trošku nadhodnoceny v těch akcích, jo? To nikdo neví. A vždycky může přijít nějaký skok dolů trošku, na to by se měli lidi připravit, aby nebyli překvapeni a koukat na ten dlouhodobý horizont, jo? Zejména ti mladí lidé.
2: Já myslím, že tady je velká zodpovědnost těch penzijních společností, aby samozřejmě rozkládali ty investice tak, aby všechno nebylo prostě v jednom segmentu akcí a tak dále. Dá se investovat do různých akciových indexů v různých koutů světa a tak dále, takže to riziko i tam se dá nějak rozložit.
1: Nebylo by lepší, kdyby to byl nějaký třeba státní fond?
2: Tak řada zemí v Evropě samozřejmě touto cestou šla, ale stát, jak jsem já pochopila, tak se obává určitého rizika tady, že když by to byl státní fond a lidé by třeba do toho museli vstupovat povinně, tak nese vlastně velkou odpovědnost a proto k tomu stát asi nepřistoupil. Ale...
1: Co soudí Dan?
0: No, jakoby ten vzor švédský, který to je jakoby skvěle fungující fond, který právě to funguje podle toho životního cyklu, má úplně minimální poplatky, zhruba 0,2%, tak to je státní fond, jo. A vstupujete do něj takové poloautomaticky jako mladý člověk. A je řada lidí, kteří ten státní fond podporují, od Pirátů přes Hnutí Ano o něm mluvilo, i premiér a podobně. A on opravdu může mít jako výhody svoje. Minimálně by jako vytvořil konkurenční tlak v těch poplatcích, protože by byl levnější. Na druhou stranu má i svoje rizika v tom, že my máme asi 4 miliony lidí v tom penzíku. Jo? A otázka, jestli je přetahovat vlastně do státního fondu nebo zlepšit ty komerční produkty. Za druhé, jako lidi se trošku bojí toho státu, jo? Protože druhý pilíř se zavedl a zrušil. Když to máte ve státním fondu, tak je tam jako pociťované riziko části lidí, že se to nějak změní a ty prostředky vám seberou, prostě dají to do těch státních důchodů. Jo. Takže ono má jistou krásu, když to je ten dobrovolný pilíř, kde to je čistě vaše prostě. Jo. Zejména v Česku, kde tomu státu věří mnohem méně lidí než ve Švédsku. Taky problém státního fondu je, že ve Švédsku to je oddělené od státu a investují podle nejlepšího zájmu toho střadatele. V Česku by samozřejmě hrozilo, že tím začnou platit věci, které by se měly platit ze státního rozpočtu.
2: Dukovany
0: a podobně. Takže jako já jsem taky, měl by to svoji krásu, potenciálně je efektivnější ten státní fond, vytvořil by tlak na ty poplatky, ale v Česku má jako řadu rizik. Jo. Takže myslím si, že ten pokus zlepšit ty komerční třetí pilíř, tak vlastně má svůj smysl teďka. No.
1: K reformě s názvem Lepší penzíko předběžně jsme ji probrali s Janou Klímovou, hlavní ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu. Díky, Jano, naslyšenou.
2: Díky také, naslyšenou.
1: A s Danielem Prokopem, zakladatelem společnosti Pak Research. Hezký den.
0: Díky.
3: Život k nezaplacení.
4: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Pavel Prouza, zazní zprávy.
5: SPD má za podněcování k nenávisti zaplatit 3milionovou pokutu, nepravomocně o tom rozhodl soud. Vyšegrádská čtyřka by podle maďarského premiéra mohla více spolupracovat s Francií a Německem. Richard Král bude u hokejové reprezentace asistentem trenéra, novým generálním manažerem bude Patrik Eliáš. Bude polojasno až jasno, od západu oblačno s deštěm, teploty do 28, na západě kolem 21.